0: na lepší cestu.
1: Omezení na D1 u Ostravy a nehoda v Náchodě. Dálnice D1 je už v tunelu Klimkovice u Ostravy průjezdná. Po přestavbě dopravního značení a dvou dalších technických uzavírkách se opět jezdí oběma směry. A provoz je ale obousměrně převedený do tunelu na Brno. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru se pracuje na vozovce a je tam uzavřený levý pruh. V Náchodě opatrně na příjezdu z Polska po silnici 33. V části Bělovez v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo, průjezd je omezený. A v Praze skončila uzavírka z Líchovského tunelu. Ten byl neprůjezdný kvůli údržbě od Barandovského mostu na Smíchov. A teď už se jezdí oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách teploty klesají na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň. Přes den pak čekáme zataženou až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
3: A přeji stále příjemnou noc, máme po druhé hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
4: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.
5: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem

nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v

0: Tady ta chvíle, takže připomínám jako vždy telefonní čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Na tomto nápadu pracují čeští vědci. Už za pár okamžiků vysvětlíme, jak by to podle nich mělo fungovat v praxi.

0: Tak to byly švédští Roxette v nočním radiožurnálu. Odpadní betonový prach by už nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj opět vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu. Stačí k němu přidat bakterii, která funguje jako jakési přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje, a to přesto, že dle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
1: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1, konkrétně ze 101. kilometru. A vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
2: Takový moučkový cukr, akorát v šedé barvě.
1: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky. Ty nejlepší vzorky dosahovaly k okolo 40% pevnosti porobetonu.
2: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
1: Nabrala jsem si jemný drcený demoliční odpad z naší koupelny a když si zkusíte tady, tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrníčka, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit, že tam jsou i ostřejší částečky.
2: Je to tam i slyšet, že tam něco je, že tam jsou nějaké kousíčky, zatímco u toho prachu, tak to je skutečně jenom čistý prášek.
1: No a tady máme vlastně ten materiál, který se nám zase podařil vytvořit, a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
2: Cihla z vaší koupelny, z vašeho prášku.
1: Přesně tak. My jsme k tomu použili bakterie, které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého. Je to něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
2: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koněpruských jeskyní, než našli ty správné.
3: To jsou kolonie bakterie Sutcliffe coli v tomto případě.
2: Vidím takové bílé šmouhy, ale to je právě ta bakterie.
3: Za sterilních podmínek ji přendáme do tekutého média obsahujícího živiny a zdroj vápenatých jontů. Bakterie v něm může dobře růst a být aktivní.
2: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii, což je vlastně, tady vidím, žlutá tekutina.
3: Ano, jedná se o bakteriální suspenzi. Bakterie narostla. Teď nabírám jemně drcený beton. Dávám ho do speciálně připravené nádoby. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
2: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
3: Součástí té bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
2: Jak dlouho se v tom bude lebedit?
3: V řádu dnů 10 až 20 dnů.
2: Nově vzniklý materiál pak odborníci z Davidské VŠHT posílají jen o pár stovek metrů dál na fakultu stavební ČVUT. A tady jednotlivé krychličky čekají zkoušky pevnosti, ale začíná se kontrolou pod elektronovým mikroskopem.
4: Vzoreček nalepíme na lepivý uhlíkový terč, který umístíme do stěny a ten zajede do elektronového mikroskopu. Všechno musí probíhat ve vysokém váku, aby nedošlo k nějaké kontaminaci.
2: Petr Holeček si teď připravil ten vzoreček a koukáte dovnitř. Co vidíte?
4: Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalená v různých typech krystalů. Můžeme tady vidět krystaly kalcitu, aragonitu, bateritu.
2: Takže to je přesně to, co chcete, aby z toho původního betonového prášku vzniklo. Takže tady ten vzoreček je něco, s čím se dá dál pracovat.
4: Ano, přesně takovou tu krystalovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
2: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Se na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
0: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
0: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Je 14:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
7: Úlomky ze dvou sestřelených raket jemenských povstalců Husíů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů. Informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu, uvedlo to ministerstvo energetiky. Jestli šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety, zatím není jasné. Při incidentu nebyl někdo zraněný. Vedení pražského stanu chce mít jasno o podobě nové koalice příští týden, řekl to lídr stanu Petr Hlaváček. Včera o případné spolupráci jednal s uskupením Praha sobě a s Piráty. Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by chtěl Hlaváček podepsat v listopadu. Rozpočet státní agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo. Neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Resort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře, chce ale zachovat její odbornost. A dnes naposledy můžou jezdit lidé v Brně na sdílených kolech na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 800 000 korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dřív než loni.
0: Sport.
7: Hokejistům Anaheimu bude v NHL 6 až 8 týdnů chybět útočník Ryan Poehling. 27-letý americký center si v sobotním utkání na ledě Calgary poranil po nárazu do brankové konstrukce vnitřní postranní vaz v koleni. Hokejový klub potom informoval na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 na Novojičínsku i na D5 u Stříbra. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpomalíte za odbočkou na Novojičín. Na kilometru 333,5 je poškozená vozovka. Kvůli opravě bude až do dopoledne uzavřený pravý pruh. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení se má až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. A na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku pojedete s úžením před sjezdem na Třinec. Mezi 65. a 64. kilometrem budou až do konce října pracovat na mostě. Levý pruh je tam uzavřený už teď. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, místy občasný déšť nebo přeháňky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Ano, máme středu 14. října, pojďme se podívat stručně do kalendária s dnešním datem. Svátek mají Agáty, tak blahopřejeme. No a 86. narozeniny oslaví britský zpěvák Cliff Richard.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Tak to byla legenda z 80. Billy Idol, jak jsem se dnes dozvěděl. Tento zpěvák se už za pár dní koncem října připojí na dva velké comebackové koncerty v Los Angeles k dalším legendám americké hudební scény, a to Aerosmith. Steven Tyler tak nějak konečně asi udělal něco se svým hlasem a Aerosmith se aspoň na dva koncerty v Los Angeles objeví před svými fanoušky a právě si tam pozvali mnoho přátel, včetně právě Billyho Idla. No a teď už jeden citát. Pro soupeře už jsem dědek, ale medaile dál vozím. Tak tato slova pronesl judista Lukáš Krpálek ve chvíli, kdy se díval na svých 6 medailí ze světových šampionátů. Jak se rekapituluje nad sbírkou cenných kovů a přibudou v budoucnu další trofé, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.

0: Lukáš Krpálek ještě nedosáhl na hranici 40, ale už bilancuje. Po návratu z posledního mistrovství světa pozbíral všechny své medaile, které během kariéry přivezl ze světových šampionátů. Od prvního bronzu z roku 2011 až po ten, který dokázal získat uplynulý víkend v Baku. A dnes máte šanci vidět je na vlastní oči i vy.
1: Tohle není cinkot kravských zvonců, to do sebe naráží dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile, které dokázal Lukáš Krpálek během kariéry získat na mistrovství světa. Po zisku té poslední z Baku je vyndal a vzpomínal.
2: Ke každý tý medaile mi hned naskočí, co bylo předtím, co bylo během, co bylo potom. A musím říct, že to je hrozně hezký. Tím, že já ty medaile mám schovaný, nemám je dennodenně na očích, tak prostě jednou za čas je vytáhnout a probírat se nima, tak je hodně emotivní.
1: Říká Lukáš Krpálek. 15 let od sebe dělí jeho první a poslední medaile z mistrovství světa. Za tu dobu se změnil jak jeho přístup k soupeřům, tak opačně.
2: Když si vybavím to, když mě bylo někde 19, 20, 25 a měl jsem nějakého vyzrálejšího judistu, kterým bylo 32, 33, 35, jak si pamatuju Lácošovi slova, že to už je starý dědek, že toho už musím porazit prostě a tohleto. No, tak čas se posunul, role se trošku otočily. Zase na druhou stranu, když potom stojím na těch stupních vítězů, tak asi ti závodníci poznají, že opravdu ten starý dědek ještě nejsem a že furt jsem schopný ty medaile sbírat.
1: Lukáš Krpálek je aktuálně třetím nejstarším medailistou z mistrovství světa a nemusí na tomto místě zůstat. Za měsíc oslaví 36. narozeniny a přesto, že ho při tréninku bolí celé tělo, že se ze závodu dává dohromady o poznání déle než před 15 lety, pořád v sobě nachází motivaci do dalších turnajů.
2: Ono je i fajn, když přijdu na to vážení a teď ti soupeři mě tam vidějí a říkají mi, že to už jsi tady zase. Já si myslím, že pro ně je to taky nesmírně motivační, když mě tam vidějí prostě v těch 19, 18, dokonce 17 letech. Já se proti ním postavím, tak pro ně je to taky obrovská motivace. Samozřejmě oni jdou do toho zápasu, že mě chtějí porazit, ale na druhou stranu, i když prohraju, tak prostě nesmírně děkuju, váží si mě, to je prostě hezký a na to mě to baví.
1: Říká Lukáš Krpálek, nově držitel 6 medailí z mistrovství světa, které můžete vidět na vlastní oči i vy. Ve středu od 10 do 17 hodin budou vystaveny na pražském Smíchově v Agel Tower ve Vrchlického ulici. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Zavedení speciální daně pro rafinérie prošlo ve sněmovně prvním čtením. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Pardubičtí hokejisté vyhráli v lize mistrů nad Vechje 2-1 v prodloužení. A dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci podpořili v prvním čtení zavedení speciální daně pro rafinerie. Ministerstvo financí chce jejím výběrem kompenzovat náklady na státní rozpočet způsobené zastropováním cen pohonných hmot a snížením spotřební daně na naftu. Podle lidovců to může způsobit ránu předvídatelnému podnikatelskému prostředí. Hnutí STAN podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka bude chtít o návrhu diskutovat.
5: Tato daň určitě nesníží ceny pohonných hmot v České republice, spíše naopak. Pokud stát uvalí daň na rafinérie, tak rafinérie mohou právě tuto daň přenést na konečné spotřebitele a tím tedy zvýšit cenu pohonných hmot. Je tam řada dalších otázek, ať je otázka zpětného výběru daně, předvídatelnosti tržního prostředí, anebo jenom to, že to míří právě na jednu jedinou firmu.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je daň koncipovaná tak, že pokud nebudou mít rafinérie v roce 2027 vyšší zisky díky vysokým cenám pohonných hmot, tak se vybírat nebude. Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle resortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už resort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji. Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic, oznámil to Vatikán. Během naplánované operace mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici se bude zotavovat přibližně týden.
6: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. Zákrok podstoupila hlava katolické církve včera v Gemelliho nemocnici. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá, jak řekl ve svém nedělním projevu. Anabelio, Radiožurnál.
3: V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku budou dnes od 8:30 do 15. hodiny cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem a případnými komplikacemi v dopravě. Sport. Hokejisté Pardubic si připsali na závěr základní části Ligy mistrů 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechje porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondelík. Východočeši už měli jistý postup do play-off. Trenéři tak výrazně obměnili sestavu. Řada zkušených hráčů dostala volno a místo nich naskočili hráči B týmu. Jejich výkon v zápase chválil brankář Roman Will.
7: Za mě to bylo velmi kvalitní utkání. Myslím, že fanoušci si to užili a pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehráli velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
3: Pardubicím v zápase chyběli mimo jiné Čerešňák, Červenka Smejkal, Tomášek Stránský a další hráči.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 s Humpolcem a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Humpolcem. Na 83. kilometru stojí kamion, zasahuje do odbočovacího pruhu k odpočívce z Peřice. Některá vozidla v místě vybočují tak opatrně. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačeno, místy občasní déště nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Některé ski areály už začaly zasněžovat sjezdovky technickým sněhem. Děla fungují třeba v Krkonošském Harachově a Rokytnici nad Jizerou. Pozadu ovšem není ani ještět, kam se v nočním radiožurnálu vypravíme už za chvíli.
4: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: umělého zasněžování, tak využíváme naší akumulační nádrž. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků.
1: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod.
0: Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
2: Jaké máte letos novinky?
0: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice.
2: Půjdeme se podívat.
0: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Já, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Zještědu Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lidé by se v budoucnu mohli od lékařů dozvědět o hrozícím srdečním selhání mnohem dřív, než vůbec nastane. Ukazuje to alespoň výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Ta zjišťuje, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svojemu praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl čtvrté. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členném zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO. Polostátní ČES se bude u soudu bránit proti zablokování svých podílů v Lucembursku. Radiožurnálu to napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Tamní soudy ke kroku přistoupily kvůli sporu Česka s firmou Diag Human, který trvá od 90. let. Firma chce od státu 17 miliard korun za zmařený obchod s krevní plazmou. Premiér Babiš řekl, že stát nadále neuznává nárok firmy na odškodnění a bude se dál bránit. ČES uvedl, že zablokování podílů se nedotkne zákazníků. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo více než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bungi Bugio. Proti němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. A na letišti v Hradci Králové v 9 hodin začne rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce, kdy po srážce dvou strojů zůstane mezi diváky zhruba 100 zraněných figurantů. Do akce se zapojí jednotky z několika krajů. V okolí letiště proto lidé musí počítat se zvýšeným pohybem vozidel s majáky.
0: Sport.
3: Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast po vouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Torem Haugem. Grofovou čeká 20. evropského žebříčku Lopuleskuová ze Srbska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Ostravy a nehoda u Velkých Popovic. Na D1 počítejte s omezeným provozem v tunelu Klimkovice u Ostravy. Po přestavbě dopravního značení se teď jezdí obousměrně v tunelu na Brno a v obou směrech je teď plynulý provoz bez kolon. U Velkých Popovic zpomalte na silnici 107 k dálnici D1. Asi v polovině cesty v zatáčce havarovalo osobní auto. Částečně překáží provozu, je to ale s opatrností průjezdné. A na nehodu pozor také v červeném újezdu u Prahy. Na silnici 101 do Unhošti havarovalo osobní auto. V Unhoštské ulici narazilo do sloupu. I tam čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasní déšte nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy je polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8. Tolik zprávy. A teď si poslechněte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na Saudskou Arábii.
7: Husijové údery na Saudskou Arábii odůvodňují saudsko-arabskou podporou jemenské vlády.
8: Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat.
9: V oblasti jde o nejkrvavější úder proti spojencům USA od začátku války s Íránem.
5: Okopávači kotníků, nástroj Íránu, jemenští rebelové, povstalci, Husijové. Proč útočí na letiště v saudském Riádu? Jak moc komplikují obchod s ropou? Kde se vzali? A za co bojují? Ptám se Břetislava Turečka, experta na Blízký východ z Metropolitní univerzity. Dnes je středa 14. října. Dobrý den, Břetislave, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
10: Dobrý den.
5: Dvojice raketových útoků Husijů na několik dní uzavřela saudsko-arabské mezinárodní letiště v Riádu. O víkendu tam zemřelo nejméně 14 lidí, stovky lidí byly zraněny. Své lety do oblasti pozastavují taky některé velké evropské aerolinky. Jak velký zásah pro saudsko-arabskou ekonomiku to je, tyhle ty útoky?
10: Určitě veliký, protože Saudové se snažili v uplynulých letech dohnat, řekněme, takové letecké velmoci, jako byly Emiráty, jako je Katar a tak podobně. Vy jste zmínil evropské nebo západní nějaké aerolinky, ale ono se
5: Lufthansa,
10: to týká i těch,
5: ale ono se to týká i těch
10: asijských, které jsou možná pro Saudskou Arábii ještě důležitější, protože nejenže dopravují pasažéry, ale dopravují i třeba levnou pracovní sílu na saudsko-arabský trh, takové země jako Srí Lanka, Indie a tak podobně. Takže ten zásah je veliký a vy jste zmínil, že ten vzdušní prostor byl uzavřen na několik dní. Ono je
5: to
10: otázka.
5: Letiště.
10: Ano, letiště, ale ty aerolinky některé uzavřely do nadcházejícího víkendu, ale vlastně nikdo neví, co bude nového po novém víkendu. Dá se říci, že za týden odteď bude saudsko-arabský vzdušní prostor bezpečnější.
5: No, to je otázka.
10: To je velká otázka, takže uvidíme, jak dlouho ta krize bude celá trvat.
5: Protože to nejsou jediné útoky, které Husijové v posledních dnech a týdnech provedli. Není to tak dávno, co udeřili i na ten dlouhý ropovod východ-západ, vyvádějící ropu z Perského zálivu do Rudého moře, pak tankery směřují ty nádrže plné ropy do Evropy a tak dále. Atakují Husijové taky ropné rafinerie Saudi Aramco. Jak je možné, že Saudové nejsou schopni tyhle ty útoky jim zamezit, bránit se, protože mají přeci velký zbrojní arzenál i od Spojených států, mají ty rakety TAT, mají Patrioty a stejně Husijové jsou úspěšní.
10: Přesně tak. Já bych řekl, že odpovídat by se dalo dlouho a v mnoha rovinách. Především Husijové mají jakousi ideologii, mají morálku bojovou daleko lepší než Saudská Arábie, která si na mnoho věcí týkající se její vlastní obrany musí vlastně najímat zahraniční síly. To je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuje se to pořád jako přes kopírák. Je to jasná tendence podceňovat zdánlivě vizuálně slabšího nepřítele. Já připomenu, že Saudská Arábie začala bojovat v Jemenu v březnu roku 2015 a slibovala tehdy, že Husie porazí během 3 týdnů v roce 2015. Ta země, která nakupuje zbraně za miliardy dolarů ročně od Američanů. Takže na co se teď ptáte, to, co sledujeme, je vlastně jenom poslední epizoda, kdy Husijové do určité míry okopírovali přístup Iránců. Útočíte na nás, fajn, my budeme útočit zpět, ale tak, aby i vás to skutečně bolelo. A už vlastně někdy na začátku října Husijové jasně řekli, varovali ty mezinárodní letecké společnosti, nelétejte do Saudské Arábie, protože tamní letiště jsou pro nás legitimní cíl a v podstatě kopírovali i to, realita, že Saudská Arábie v uplynulých letech mnohokrát útočila na letiště přímo v Jemenu, kdy měla za cíl prostě nějakým způsobem omezit možnosti Husijů zasáhnout území, která Husijové měli pod kontrolou nebo mají pořád.
5: Bojuje se taky o klíčový průliv Bab el-Mandab, kterým směřují tankery, když nejde ropa zrovna přes ten velký ropovod, tak kterým tankery směřují do Rudého moře. Jemenské vládní jednotky po značné ofenzivě v oblasti před pár dny oznámily, že tu cestu do Rudého moře už kontrolují oni. Ale s tím zase Husijové nesouhlasí. Jak velké, jak silné, jak krvavé boje se o ten průliv vedou?
10: No já připomenu, je to vlastně měsíc a pár dní, kdy Husijové zcela překvapivě obsadili toto pobřeží, obsadili i několik ostrovů přímo v té úžině Bab el-Mandab. A vlastně poté, co Írán do velké míry pořád kontroluje Hormuzský průliv, který uzavírá cestu do Perského zálivu, tak teď se ukázalo, že vojenská síla napojená na Írán nebo do určité míry koordinovaná s Íránem, má možnost uzavřít další strategickou vodní cestu na Blízkém východě a to je přístup do Rudého moře, potažmo do Suezského průplavu. Z toho byli všichni v šoku a vlastně po 2 týdnech, řekněme z kraje minulého týdne, přišla teprve nějaká protiofenzíva, o které vy mluvíte, to znamená, že ty jemenské vládní nebo provládní síly, aktuálně provládní, kdo ví, komu budou lojální za měsíc, tak vlastně s leteckou podporou Saudské Arábie tvrdí, že vytlačují zase Husie z těchto strategických oblastí a jak vlastně sám říkáte, my nevíme, jak je to doopravdy a i kdybychom to věděli, tak nemáme jistotu, že to tak bude za týden.
11: recent days the fighting has been fierce.
12: Kritická situace zůstává u vnitrozemského města Tajis, které se snaží Husiové dobít.
13: Během jediného dne provedly naše ozbrojené síly 4 operace s pomocí všemohoucího Alláha.
14: Husijové ovládají poměrně velkou část severozápadního Jemenu. Kde se tam vzali?
10: Já především, když se podíváme na mapu, ona je zavádějící. Oni ovládají, řekněme, čtvrtinu, třetinu území Jemenu, ale žije tam asi 3/4 populace jemenské. Oni neovládají tu lidu prázdnou téměř poušť na východě země například.
14: Směrem k Ománu potom.
10: Přesně tak. A toto území, no kde se vzali? Prostě je to etnicko-náboženská skupina, jsou to kmeny různé, které po stovky let obývají severozápad Jemenu a v rámci velice roztříštěné, já třeba svým studentům ukazuji kmenovou mapu Jemenu, to jsou desítky různých barviček, ostrůvků, různých jemenských kmenů, které se potom spojují do kmenových svazů, federací a tak dále. To v tom také hraje roli a prostě některé vyznávají šíitské náboženství, některé vyznávají sunnické, to je jedna rovina, druhá věc je ta etnicita a třetí věc je rovina politická, to znamená přístup a podíl na moci. A Husijové zkrátka, můžeme říci, že šíité vždy bývali menšinou na Blízkém východě a vždy byli jakousi odbojnou, dizidentskou, povstaleckou, řekněme, entitou v různých částech regionu. Nejinak tomu bylo v Jemenu a zkrátka, když někdy před 12 lety v roce 2014 usoudili, že jejich podíl na moci neodpovídá jejich zastoupení v populaci, tak obsadili hlavní město Sana a tím vlastně začala tato nová krize, o které teď hodně mluvíme, protože se stala součástí geopolitického souboje. Za Husie se v podstatě postavil Irán, zatímco Saudská Arábie se postavila za tu svrženou jemenskou vládu, poskytla jí útočiště a tak dále.
14: Tehdy se jemenská vláda, kterou podporuje Saudská Arábie i Spojené státy americké, stáhla do toho přístavu Aden na jihu země a když mluvíte o těch událostech před 14 lety, tak oni navazovali tenkrát na arabské jaro, které bylo v roce 2011 a tehdy bylo velké zemětřesení v mnoha státech v severní Africe na Blízkém východě.
10: Přesně tak a víte, to bychom opravdu, kdybychom to všechno měli rozebírat, já třeba zmíním, arabské jaro svrhlo prezidenta Sáliha v Jemenu. Jenže prezident Sálih se v jednu chvíli přidal k Husijům a bojoval sám proti centrální jemenské vládě, takže to je opravdu nesmírně spletité a opravdu tam neplatí takové to naše dělení dobří naši, zlí na druhé straně, protože ta lojalita se mění. Třeba ta součást proti husijovské, řekněme, aliance ještě nedávno podporovala, najednou se obnovilo jihojemenské povstalecké hnutí, separatistické. Naši posluchači mnozí vědí, že existoval před desítkami let jižní a severní Jemen a ono to tam pořád doutná. Další rovina těch konfliktů uvnitř Jemenu, o kterých se můžeme bavit.
14: To znamená, Husijové jako takový, začal jste tu historii, tu stručnou od roku 2014 dál, předtím, když existovali, protože mluví se o nich od počátku 90. let zejména, byli už tehdy jako radikální bojovníci, už tehdy je považovali mnohé státy světa za teroristy jako dnes?
10: Nebyli o nic radikálnější než mnohé jiné skupiny v Jemenu. Vždyť tam máme do dneška buňky Islámského státu, Al-Káidy, máme tam různé kmenové milice a Husijové prostě dostali nálepku teroristů, která mimochodem zdaleka není univerzální a platná všude. Prostě protože začali bojovat proti zájmům, řekněme, Izraele, Spojených států a jejich spojenců v regionu. No. To je všechno.
14: No, oni to mají ve sloganu. Ne? Ten slogan zní smrt Izraeli, smrt Americe, ale to je, vítězství islámu.
10: To je jejich aktuální prostě mobilizační slogan, který před 20 lety bez pochyby neměli. V tuto chvíli se stali součástí této geopolitické hry a kdyby stejnými zbraněmi, stejnými postupy bojovali za jemenskou vládu, tak bychom jim říkali nějaká státotvorná povstalecká milice. Neliší se příliš od těch, kteří jsou třeba v jižním Jemenu, jak jsem zmínil.
14: Za co bojují? Bojují? Co je jejich cíl vlastně?
10: Já si myslím, že v poslední době se můžeme říci namlsali, teďka to trošku zvulgarizuji, vidinou, že to budou jednou oni, kdo bude uznán jako legitimní jemenská vláda. To znamená, oni se ukázali, vidíme to, čelí obrovské vojenské přesile a mají prostě, myslím si, ambici ukázat, my jsme ti, kteří mohou Jemen ovládat. Nebojovalo se pořád, byly i různé pokusy o politické řešení, o dohodu, ale ty z různých důvodů čas od času prostě zkrachovaly. A to je, myslím si, podstata jejich snažení v tuto chvíli.
14: Takže chtějí zlikvidovat tu uznávanou jemenskou vládu a chtějí vládnout Jemen.
10: Uznávaná jemenská vláda je uznávaná kým? Ano, má pořád mezinárodní uznání, tak. Ale jak vidíme, to jsou věci, které se prostě postupem doby velice rychle mohou měnit. Podívejme se na Afghánistán. Kdo uznává hnutí Talibán? Nikdo, a přesto reálně je to afgánská vláda. Takže něco podobného do určité míry vidíme třeba v Jemenu.
14: Jak zásadní je napojení Husíů na Teherán, na Irán?
10: Irán je používá ke svým geopolitickým cílům. Tak jako Izraelci používají své milice, dneska se odvolávají na drůzy, na křesťany v Libanonu, na utlačované menšiny tam či onde. Podobně mají Kurdy třeba používají ke své geopolitické hře. Podobně to dělají Spojené státy, Saudská Arábie, dělá to i Irán. A Husijové v podstatě v tuto chvíli jsou pro ně dobrým nástrojem, jak okopávat kotníky té protiíránské alianci v regionu. Ve chvíli, kdy se dohodnou Iránci s Američany, tak iránská podpora Husijům v Jemenu může velice klidně rychle skončit. Aha. Když se Iránci a Saudové v roce 2023 dohodli na obnovení vztahů, na uklidnění vzájemné krize, a to za patronátu Číňanů, tak vlastně se ukázalo, že i ta jemenská válka může být uložena k ledu. Začalo se jednat o mírovém řešení konfliktu a válka vlastně celé to vyústilo v příměří. My se teď bavíme o nové válce, která přišla vlastně jako součást. Husijové se nejprve mobilizovali poté, co Hamas napadl Izrael a začala tato válka a v posledním
14: začali
10: roce...
14: Začali raketově ostřelovat Izrael a začali se zapojovat vlastně do těch bojů.
10: Přesně tak, jakože se solidarizují s Palestinci a teďka naprosto aktuálně a ta nejvyhrocenější forma, kterou vidíme, to je vlastně součást toho, že Irán byl napaden Izraelem a Spojenými státy a samozřejmě logicky Iránci mobilizovali, co mají v rukávu oni.
14: No a jak silné to napojení je? Skutečně to je tak, že třeba Iránci dovážejí zbraně Husijům, že cvičí jejich bojovníky?
10: Určitě se toto nedá vyloučit, spíše záleží na množství, mluví se třeba o tom, že Husie cvičil libanonský Hizbalah. Když začala...
14: To je ta osa odporu vlastně, že jo? Irán,
10: Hizbalah, Husijové. Teď je silně zdecimovaný, o tom není sporu, ale přeci jenom jeho bojové zkušenosti Hizbaláhu byly enormní ve srovnání s mnoha jinými skupinami v regionu, takže Iránci už nemuseli přímo cvičit jemenské bojovníky a obsluhu zbraní a tak dále, mohli si na to najmout v podstatě nebo vyslat nebo delegovat tuto práci k libanonskému Hizbaláhu. Takže tam není nutné, aby Iránci dováželi ve velkém zbraně.
14: Mluví se o překladišti zbraní třeba v přístavu Hudajda, že jo, na západě země. Já jsem o těch zbraních mluvil z toho důvodu, že já nevím, jestli jste to zaznamenala, mě pobavilo docela to, co jsem četl ve Financial Times, že Husijové využívají umělou inteligenci Anthropic, Claude, ten model, k vývoji balistických střel. Nicméně podle americké společnosti se jim to úplně nedaří, což poznali podle promptu, kdy Husijové psali do toho chatu, nám se to nedaří, jak to zlepšit. Což mi přišlo docela zajímavé, že jsou jako nápadníky.
10: Já jsem to zachytil, no jasně, to jsou takové atraktivní články pro západní publikum, o tom nepochybuji, že se něco takového může dít, ale určitě na tom to celé nestojí. Věc, která Jemenu rozhodně nechybí, jsou zbraně. V podstatě si vůbec nemyslím, že je potřeba je tam nějakým způsobem dovážet. Já už jsem zmínil Sálih, bývalý prezident, když se přidal k Husijům, to není jenom on jeden člověk, to jsou celé jeho milice, to jsou celé ozbrojené složky, které prostě mění aliance a samozřejmě nepřecházejí jenom bojovníci, ale přecházejí i prostě jejich arzenály. To tak je v Jemenu a vždycky bylo.
14: Právě kvůli tomu množství zbraní, které je Husijů, tak z toho důvodu jemenská vláda i Saudská Arábie, ta koalice vedená Saudskou Arábií a do toho obranného paktu teď nově spadá třeba Pákistán, Turecko, na pomoc přišla Francie, Británie, Saudské Arábie, tak z toho důvodu nejsou schopné tyto země Husije porazit? Protože ta válka je silně asymetrická.
10: No je, a důvodů, proč nejsou schopni je porazit, je celá řada. Především bych nepřeceňoval tu dohodu z Mekky, kdy Saudská Arábie uzavřela nějaký obranný pakt s Pákistánem a s Tureckem.
14: Letos, je to pár týdnů.
10: Ano, bylo to v srpnu a ty země ale jasně říkají, že se nezapojí do války proti Husijům, že maximum, které ten pakt nebo ta dohoda je zavazuje, je obrana Saudské Arábie. To znamená obraná výzbroj, instruktoři, obrané jednotky, nikoli v útok a likvidace Husijů v Jemenu. Na to si dávají pozor. Další věc, proč Spojené státy se do toho nezapojí? O tom se teď hodně mluví, no, protože by to v podstatě bylo otevření nové fronty. Vždyť vidíme, Američané rozpoutali s Izraelem válku proti Íránu a teďka sklízí na celém světě téma vaší poslední Vinohradské, to znamená, že najednou musí nakupovat, nebo Trump se dohodl s Ruskem, že bude nakupovat ropu. Proč? No, protože není ropa z Blízkého východu. Takže toto vytloukání klínu klínem za této situace ještě rozjet novou válku v Jemenu, kdy slyšíme ty pohrůžky a varování, prostě Husijové řekli, zaútočí na nás Američané, vy nevíte, co přijde, jak budeme útočit my zpátky. Hmm. Mluví se o narušování datových kabelů v Hormuzském průlivu a tak dále. To jsou věci, které my si neumíme představit. A ve všech těchto věcech platí jedna důležitá věc. Husijové mají daleko méně co ztratit než Američané a jejich západní spojenci, kteří pronášejí bojovné projevy na různých pódiích západních think tanků a podobně.
14: Mluvíte o tom, že Amerika rozpoutala s Izraelem tu válku proti Íránu, což je bez pochyby pravda. Nutno k tomu dodat, že ta historie těch vztahů mezi těmi zeměmi je mnohem složitější a tam je zase ta podpora toho Hizballáhu od Iránu, podpora Hamásu, všechno se to velmi vyhrotilo po těch teroristických útocích Hamásu 7. října.
10: Ale těmi to také nezačalo, ale to také
14: víme. No tak to samozřejmě víme, že ta historie je mnohem složitější. No já se ptám na to, proč jemenská vláda a Saudská Arábie, celá ta koalice není schopná Husie porazit i z toho důvodu, že se za pár týdnů má v Saudské Arábii konat prestižní Davos v poušti, velká konference Future Investment Initiative, na které Saudům velmi záleží, mají přijet hosté z celého světa. A teď jsou asi poměrně silné obavy o bezpečnost těch hostů, když v Riádu je zavřené letiště. Není to jediné letiště, na které Husijové zaútočili.
10: Přesně tak, minulý týden útočili i na další jiná v regionech, ano.
14: No, tak vy byste se taky bál o bezpečnost Saudské Arábie teď?
10: Víte, co tady vůbec nejde o bezpečnost? Tady jde o to, kde si prostě Husijové řeknou, my budeme dál střílet na letiště v Saudské Arábii, tak Saudové třeba mohou ujišťovat, všechno je bezpečí, všechno už je v pořádku, v sobotu jsme to všechno napravili, ale vy jako ředitel nějaké letecké společnosti evropské, pošlete tam letadlo s 200, 300 lidí?
14: To
10: je otázka. Takže ona, ta hrozba, vůbec nemusí být reálná. Ono stačí prostě jenom nějaké riziko, že se něco takového může stát. A já znovu říkám, myslím, že to bylo 5. října, Husijové řekli, vaše saudsko-arabská letiště jsou pro nás legitimním terčem. My můžeme dneska spekulovat o tom, jestli to je nebo není válečný zločin, zda a nakolik ta letiště byla využívána i třeba k vojenským aktivitám.
14: No, trefili civilní terminál číslo 3 na tom riádském letišti, přesně tam tak, zahynuli normálně
10: přesně
14: turisté.
10: Tak, ale takže, když Saudové útočili na letiště v Sana, tak také říkali, útočíme na teroristy a také zasahovali přeci civilní struktury v zemi, pozabíjeli 10 000 lidí Saudové, civilistů v Jemenu, jo, a také říkali, že je to namířené proti bojovníkům. Takže my víme, jak to bývá v každé válce složité, a i kdyby se nakrásně řeklo, že útok na letiště krále Chálida byl válečný zločin, tak je to úplně jedno, prostě ta hrozba trvá dál a to je na tom to nejpodstatnější, ne jak to budeme definovat.
14: Íránský ministr zahraničí teď nabídl, že Teherán zprostředkuje diplomatická jednání mezi Saudy a Husí. Je něco takového reálné, na co by třeba Saudská Arábie přistoupila?
10: Je to reálné. Je reálné, že Irán uklidní Husie výměnou za nějaké protislužby, řekněme nějaké protinabídky, politické zisky pro Husie v Jemenu, politické zisky pro Iránce v Hormuzském průlivu. To je všechno právě nesmírně propletené. A vracíme se znovu k té válce, která nezačala, vy teda řeknete 28. února, tím, že Izrael a Američané napadli Irán, ale je to vyhrocení té krize bezesporu a vidíme, že především Američané nejsou schopni ukončit tuto válku a Irán toho využívá ve všech možných ohledech, se kterými nikdo nepočítal, včetně třeba podpory a ponoukání Husijů a teď vlastně jejich jménem. Teherán říká v podstatě, že bude jednat se Saudskou Arábií. Znovu se dostává, snaží se dostat do centra dění teheránský režim.
14: No tak tady na tom i vidíme, nakolik je ta husijská klika prodlouženou rukou právě teheránského iránského režimu.
10: To je otázka. Víte co, má to další rovinu. Teďka třeba jsme se mohli dočíst v izraelských novinách, že se nabízejí Izraelci, že pomůžou Saudské Arábii v boji proti Husijům. A otázka je, přijme to Saudská Arábie, když proti službou by mělo být, že Saudská Arábie uzná Izrael. Přistoupí Saudská Arábie na to, že si najme židovské vojáky, aby bombardovali muslimy v Jemenu. To jsou všechno otevřené věci. Uvidíme, jak to celé dopadne.
14: Dobrá, díky, že jste přišel a udělal v tom pro tentokrát jasno.
10: Děkuji za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a taky bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Řešili jsme útoky Husijů na saudské letiště v Riádu, taky napojení na Irán, komplikace ve světovém obchodě s ropou a tak dále a tak dále. Tuhle epizodu jsme chtěli udělat už delší dobu, ale odsouvali jsme ji kvůli komunálním a senátním volbám. Ještě nějaké takové díly máme v záloze, takže se k ním postupně dostaneme. Nicméně mluvit budeme v nadcházejících dnech i o druhém kole hlasování do Senátu, to je jasné. Vybrali jsme pár zajímavých duelů, které stojí za to sledovat a brzy vám o nich něco řekneme. Naslyšenou zítra.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Máme 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Olomouc v následujících 4 letech nejspíš povede 5koalice. Saúdská Arábie sestřelila několik husijských raket, jejich úlomky zranily 4 lidi a poškodily budovy. Fotbalista Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Za tým bude hrát do léta 2028 a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně i polojasno, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Olomouci se dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členném zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
4: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN, Pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU, Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
3: V Hradci Králové po komunálních volbách povládne trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová z HDK. Tři strany mají v 37 členem zastupitelstvu 20 mandátů. Z ODS by koalice měla 24 křesel. Úlomky ze dvou sestřelených raket jemenských povstalců Husijů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů, informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu, jak uvedlo ministerstvo energetiky. Jestli šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety, zatím není jasné. Při incidentu nebyl nikdo zraněný. Saudové zase včera útočili na ropný terminál u jemenské metropole Sanaa, kterou Husijové kontrolují. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku.
1: Sport.
3: Fotbalový záložník Tomáš Souček bude hrát i v příští sezóně za anglický West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace se s londýnským klubem dohodl na prodloužení smlouvy do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po aktuálním ročníku. Souček hájí barvy aktuálně druholigového West Hamu od ledna 2020. Odehrál za něj 285 zápasů a vstřelil 47 branek a ke své budoucnosti v Londýně pro klubový web řekl.
5: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu hrdý. Jít do West Hamu bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem udělal.
3: Před přestupem do Anglie působil Souček ve Slávii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Hvězdonicemi i na silnici u Velkých Popovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na chodce Rady. Na kilometru 31,5 havarovala dvě nákladní auta. Je to nehoda se zraněním, budou tam zasahovat záchranáři. Zatím je uzavřený pouze pruh pro pomalá vozidla. Na silnici 107 na přivaděči k dálnici D1 od Velkých Popovic havarovalo v zatáčce osobní auto. Částečně překáží provozu, je to ale s opatrností průjezdné. A následky nehody překážejí také v červeném újezdu u Prahy. Na silnici 101 do Unhošti havarovalo osobní auto. V Unhoštské ulici narazilo do sloupu, i tam je průjezd omezený, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V Čechách teploty klesají na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň. A přes den čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Propagace Česka v zahraničí nebo třeba účast na veletrzích. Tak tyto aktivity agentury Czech Tourism by se mohly v příštím roce omezit. Podle informací Asociace cestovních kanceláří totiž agentura bude mít podstatně menší rozpočet. Detaily k tomu přidáme už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism nejspíš přijde o většinu svého rozpočtu na příští rok. Od listopadu přejde pod ministerstvo průmyslu a obchodu a to plánuje dát podle informací Asociace cestovních kanceláří na rozvoj turismu 70 milionů korun. Letos přitom agentura měla více než 400 milionů. Nově ale bude součástí Czech Business, která už má pod sebou Czech Trade a Czech Invest.
1: Pokud by měl být ten škrt nějaký zásadní, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli se podaří zachovat činnost všech našich zahraničních zastoupení.
2: Říká ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová. Agentura má teď 15 zahraničních poboček, kromě Evropy taky třeba v Číně, Japonsku, Mexiku nebo ve Spojených státech. A právě některé z nich se mají sloučit s pobočkami Czech Business, kterých bude zhruba 60. Podle Hofmanové je možné celkově díky spojení s Czech Business například sloučit administrativu. Některé aktivity jsou ale podle ní nepřenosné.
1: A stojí na té odbornosti těch současných lidí, ať už je to právě u těch našich zahraničních zastoupení, anebo jsou to ale i lidé tady v Praze, kteří například rozvíjejí ty jednotlivé.

0: skupina bohatých lidí, kteří se teď dostávají do světa a ve chvíli, kdy tyhle lidi ani netuší, že nějaká Česká republika je, tak těm je potřeba právě říct, co Česká republika je, v čem je hezčí než jiné destinace.
1: Snížení rozpočtu kritizuje taky Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Podle něj sice Czech Tourism výraznou část svých peněz dal na provoz a díky přechodu pod Czech Business ušetří, zároveň je ale podle Stárka 70 milionů pouze na propagaci turismu málo.
2: A hlavně důležité je to, že ty ostatní země okolo nás nespí. Vidíme tu expanzi těch zahraničních zemí, jak se snaží přilákat turisty. A daří se jim to. U nás cestovní ruch docela pěkně rostl. Byla by velká chyba, kdyby se v příštím roce tato snaha nějakým způsobem přerušila.
1: V Česku podle dat Czech Tourismu loni přibylo domácích turistů o 2,5% a zahraničních o víc než 4%. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Resort taky sníží počet pracovních míst v agentuře. Zároveň tvrdí, že chce zachovat odbornost a znalost zahraničních trhů, aby Česko dál podporovalo cestovní ruch. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rozhlasová série Urgent mapující práci lékařů a záchranářů má už přes 500 000 poslechů. I proto její autoři připravili bonusový díl. Reportéři Martin Pařízek a Ondřej Vaňura se v něm vydávají na základnu Kundratka, odkud vyrážejí speciální auta pražské záchranky k mimořádným událostem doma i v zahraničí.
1: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
2: Odsud se dějou vlastně ty největší věci, které v Praze řešíme, a nejenom v Praze.
3: Ondřej Šedivka, vedoucí pracoviště krizové připravenosti pražské záchranky.
4: Teďka nám tady dolů jede zrovna rampa, která otevírá dveře do Atega.
2: Atego Dakar je to terénní speciál, kde můžeme umístit až 8 ležících pacientů. Tohle Atego má za sebou povodně v Olomouckém kraji, má za sebou požáry v Řecku, jinak nám vyjíždí několikrát týdně na území hlavního města Prahy.
3: Jaké to je pořád myslet na to nejhorší, na tu krizi a na to, aby tví kolegové na to byli připraveni?
2: Řekl jste vlastně přesně, no. Já jsem optimista, který musí vidět všechno černě. Na jednu stranu je to zábava, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to neděláme pro zábavu, děláme to proto, že ty naše představy a ta naše plánování a následná realizace těch úkolů je tady od toho, aby to zachraňovalo životy nejenom obyvatelstva, ale i našich kolegů.
1: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
5: O dalších speciálech pražské záchranky a také třeba o tom, jak garáž mistři sanitky servisují, je celý bonusový díl Urgentu. Poslechu je v podcastových aplikacích a také na webu můjrozhlas.cz. Tam se dá pro reportážní sérii Urgent hlasovat i v posluchačské kategorii Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby pri Bohemia Radio. Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 5:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení mimořádné daně na rafinérie. Jde o opatření, které vláda přijala kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Daň by měla platit za letošní a příští rok a vztahovat se bude na zvýšené marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí do státní kasy přivede 5,5 miliardy korun. Reálně dopadne na dvě české rafinérie, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Ta zavedení daně kritizuje, její zpětnou účinnost považuje za protiústavní. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnice Gemelli se bude papež zotavovat týden. Pro Leva XIV. Šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc. Studenti protestují už čtvrtým týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet nemůže dovolit. A ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes od 6 do 16 hodin nepojedou tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most bude uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 pojedou odklonem přes Malostranskou a nebudou zastavovat u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objedou uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží.
0: Sport.
3: Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil bude dál hrát za Kometu Brno. Novou smlouvu podepsal na 3 sezóny. 30-letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu 2022 působí v klubu od ledna 2023 a v sezóně 24-25 se podílel na zisku mistrovského titulu. Klub o prodloužení spolupráce informoval na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za chodce Rady a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na D1 z Prahy do Brna se za odbočkou na chodce Rady na kilometru 31,5 střetla dvě nákladní auta. Je to nehoda se zraněním, která blokuje pruh pro pomalá vozidla a kolona se tam zatím netvoří. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na nehodu pozor na silnici 107 z Velkých Popovic k dálnici D1. V zatáčce havarovalo osobní auto částečně. Omezuje průjezd, tak počítejte s pomalejším provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnála Petra Zajíčka.
5: Ano, já nabídnu muziku do 5. hodiny ranní, která se nám blíží, tak budou tady třeba společně U2 a Ed Sheeran, taky skupina Bon Jovi a teď Shane Ward.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Vládní koalice zatím nemá shodu na novele, která se týká inkluze ve školách. Ministr školství z ANO Robert Plaga si stojí za svým návrhem. Motoristé ale chtějí větší revizi. Detaily k tomu přidáme už za chvíli.

0: Zástupci vlády by dnes měli znovu jednat o novele, která se týká inkluze ve školách. Motoristé požadují její zásadní revizi. Návrh, který upravuje přidělování a financování asistentů pedagogů, je ale podle ministra školství Roberta Plagy z ANO dobře připravený. Pokud se koaliční experti na podobě inkluze do pátku shodnou, v pondělí bude zařazená na program vlády.
1: Současný návrh ministerstva školství od září příštího roku počítá s tím, že základní školy budou zaměstnávat počet asistentů určený hlavně podle velikosti školy a počtu žáků se speciálními potřebami. Asistentů by tak ve školách ubylo. Stát by tím měl ušetřit zhruba miliardu korun ročně. Tato podoba revize inkluze ale nestačí SPD a motoristům. Ministr školství Robert Plaga za ANO v pondělí řekl, že pokud se koalice na novele neshodne, tak jeho koaliční partneři budou zodpovědní za pokračování systému ve školách, který nikomu nevyhovuje.
2: Pokud by pak následně si mysleli, že pouze stačí na to nedat peníze, tak je upozorňuji, že v té chvíli ty asistenti pedagoga podle současně platného zákona, pokud nepřistoupí na mou variantu, budou placeni z odměn pro učitele, což rozhodně nepovede ke zlepšení situace ve školách.
1: Součástí revize inkluze by měly být podle motoristů třeba speciální tří. Říká jejich poslanec a místopředseda výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Miroslav Krejčí.
3: Sice mohou vznikat a mají vznikat, ale reálně nevznikají. My chceme vytvořit mechanismus toho, aby kraj, který za to je zodpovědný, vytvořil dostatečné množství kapacit v těchto třídách. A dnes na mnoha místech rodiče těchto žáků by chtěli, aby jejich děti mohly chodit do speciálních tříd, ale kraj na to nevytvoří kapacity.
1: Motoristé podle Krejčího navrhují taky spádovost poraden nebo možnost pro ředitele běžných škol odmítnout dítě, které má čtvrtý nebo pátý stupeň podpůrného opatření, tedy závažnější zdravotní postižení.
3: Pokud ředitel té školy není schopen mu za smysluplných podmínek zajistit jeho potřeby, tak bude mít právo ho odmítnout. Určitě to nemůže být postavené tak, že ředitel bude odmítat plošně všechno na základě toho, že někdo má uspůsobení 4 nebo 5.
1: Podle analytika ve společnosti PAK Research Karla Garguláka nejsou změny motoristů jasně vysvětlené a v určitých případech můžou popírat právo na vzdělávání dětí. U 4. a 5. stupně podpůrného opatření jde zhruba o 3000 dětí, které ale mají velmi specifické potřeby, říká Gargulák.
4: Jsou to často jakoby žáci, kteří mají, dejme tomu, nějaké těžké zrakové postižení, tělesné postižení, eventuálně jsou, dejme tomu, na nějakým poruše autistického spektra. To znamená, je to velmi široké spektrum žáků a vlastně jakoby i pan poslanec Krejčí, když to odůvodňuje, tak vlastně hovoří o různých jako žácích, které by někam jako řadil, jenomže tady v těch stupních podpory vlastně najdeme všechny ty cílové skupiny, i ty, které on říká, že v té běžné třídě a škole mají být.
1: Motoristé dál navrhují omezit kapacity víceletých gymnázií, možnost vyloučit dítě ze vzdělávání až na 30 dnů a nařídit rodiči, aby s ním byl doma, nebo vytvoření krizových a diagnostických tříd, kam by šlo na omezenou dobu přesunout dítě, které není v běžné třídě zvladatelné. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že se s návrhy motoristů stotožňuje.
5: Potom se přidala i SPD, ty připomínky k tomu návrhu, který jsme diskutovali a přerušili na vládě, mají paní ministryně Mrázová, paní Schillerová, motoristé sobě, oni všichni mají za úkol do konce týdne víceméně to projednat, pokud se domluví, tak v pondělí to znovu bude na programu vlády.
1: Změna, kterou připravilo ministerstvo školství podle šéfa rezortu Roberta Plagy směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socer.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy Jana Utendorská.
2: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Rusko opět útočilo na Kyjev balistickými raketami. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají, v baráži vypadly se Skotskem a bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
2: Pavel vrátil poslancům také doprovodnou novelu, která prezidentovi odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle opozice jde o protiústavní zásah do pravomocí prezidenta. Sdružení Rokytnice prozvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasů, tedy necelých 32%. 15členem zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K šestému mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. Návrh na přezkoumání voleb můžou kandidující subjekty podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků. Rusko druhý večer v řadě útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala včas od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket.
5: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Více než 200 policistů budou cvičit v areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
6: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
2: Dnes naposledy mohou Brňané využít sdílená kola na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dříve než loni.
3: Sport.
2: Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez české účasti. Ve Skotsku svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové prohrály 2-3 a po 2 porážkách z baráže o šampionát vypadly. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale 3x inkasoval. A právě podle kapitánky Cahinové k prohře přispěla i řada individuálních chyb.
7: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší. V druhé půlce nás srazily individuální chyby zase. No. To je něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas. Myslím, že nám chybí ta fyzická připravenost, kdy vlastně odejdeme vždycky v 60. v 70. minutě. To je něco, co se musí natrénovat. A pak větší zodpovědnost za ty individuální chyby a prostě za ten výkon. Každá si musíme šáhnout do svědomí.
2: A fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Paris a v závěru výhru pro domácí pojistil Mikels. V dalším kole nastoupí Pražané v Istanbulu v úterý proti Fenerbahče.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za chodce Radia v Brně, uzavírka v Královopolském tunelu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na chodce Radia zasahují záchranáři u nehody. Na 32. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Uzavřené jsou dva pruhy, projíždí se teď pouze levým.
9: Provoz je minimální, je to plynulý, všechno v pohodě, ale myslím, že se to bude časem měnit.
8: Na D1 počítejte také s omezeným provozem v tunelu Klimkovice u Ostravy. Po přestavbě dopravního značení se jezdí obousměrně v tunelu na Brno, v každém směru pouze jedním pruhem. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. A ve sjezdu stojí nákladní souprava, stojí vedle jízdního pruhu, není ale nějak označená. A v Brně je teď uzavřený Královopolský tunel. Údržba potrvá asi hodinu a týká se obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Je Lautendorská, první ranní zprávy 5.06, ranní radiožurnál 14.10. Jsme tady a vy také a jsme rádi. Dobré ráno.
3: Ranní radiožurnál
10: a Petr Král.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Michal Hruza nám v ranním radiožurnálu namaloval svítání, to opravdové začne až někdy po 6:45, no a teď máme 10,5 minuty po 5. Ranní radiožurnál startujeme na Krnovsku, tam totiž teď přibývá lidí, kteří mají problémy zaplatit za vodu, za elektřinu nebo za topení. Můžou si nechat poradit od pracovníků projektu prevence energetické chudoby. Ti chodí totiž přímo do domácností a velmi aktivně také pátrají po tom, kde třeba energie zbytečně můžou unikat. Projekt může využít skutečně každý, jak potvrdí další reportáž.
1: Velké náklady na vyúčtování, které

0: 2,7 litrů za minutu.
1: To je skoro o polovinu méně než bez spořiče. Je to ale jenom jeden z příkladů. Peníze za energie můžou v domácnosti utíkat třeba přes stará okna, což je i případ Kamila. Anna Vaverová ale upozornila na cenu za 1 gigajoule v městských bytech. Ten v Krnově přesahuje 1000 korun. Například v nedalekém Bruntálu je cena za gigajoule něco málo přes 900 korun. V Rýmařově dávají zhruba 800 korun. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové s tím město nemůže nic udělat.
2: Jde o cenovou politiku společnosti Veolia Energie Česká republika, kterou se každoročně snažíme ovlivnit. Bohužel neúspěšně.
1: Firma Veolia odpověděla, že do současné ceny v Krnově se promítla obnova po povodni v roce 2024. Tamní teplárna taky přechází na biomasu a obnovitelné zdroje, takže do budoucna mají ceny zůstat stabilní a bez závislosti na emisních povolenkách. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál v 5.15. A právě dnes začne v Německu první soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin. I to budeme dnes určitě sledovat. Policisté pátrají po vězni, který včera utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by ho se neměli pokoušet sami zastavit. Měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Pokud o něm máte jakékoliv informace, volejte prosím linku 158.
1: Dnes zpočátku místy zaprší, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Očekáváme tedy zataženo až oblačnou místy se slabým deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne ale budou srážky od západu ubývat a odpoledne se bude také projasňovat obloha. Místy bude dokonce i polojasno. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 8. Na Šumavě bude ale opět tepleji až kolem 12 stupňů. A foukat tomu bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, na východě jen slabý vítr a nakonec večer na celém území zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál 5.20 osudy bývalého trestance Žána Valžána mají další filmovou podobu. Do francouzských kin vstupuje nová adaptace románu Bídníci Viktora Iga. Příběh o vině a odpuštění má už celkem 50 filmových zpracování.
1: Na deník Jean Valjean ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valjeana ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valjean mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valjeana sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
3: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valjeanovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
4: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
5: Inspektor Javert is here to see you.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valjeanovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valjeana Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valjean, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český Bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valjeana hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 17:30. Jana Utendorfská, zprávy.
1: Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento trestný čin stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. V Olomouci se dohodli na vytvoření nové koalice zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU, ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. 45 členem zastupitelstvu by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má také urychlit dodávky klíčových střel do systému protivzdušné obrany. A místo bot na zout bačkory a fotku nasdílet na sociální sítě, tak je možné podpořit mobilní a domácí hospicovou péči. Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Činnost domácích hospiců podpoříte taky účastí na benefičních akcích po celém Česku nebo finančním příspěvkem. Sport. Fotbalisté pražské Slávie prohráli ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku s nováčkem soutěže Sabahem 0-2. Na vítězství tak český tým v hlavní fáze ligy čeká už 21 zápasů. Ve druhém kole prohráli i hráči francouzského Lens, a to doma se Sportingem Lisabon 0-2. V dalších zápasech přehrál Arsenal Lille 3-0, Villarreal porazil Neapol 3-1 a Bayern Mnichov v norském Stavangeru remizoval 3-3. Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem prohrál v Lipsku 0-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Chocerata, taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 30,5 ve stoupání se srazila podle našeho zpravodaje dvě nákladní auta.
4: Tam sobě bokama dva kamiony. Jeden zřejmě stál v takovým tom lízátku, protože tam dělal pauzu, a druhý jel ve stoupací.
3: Ve stoupacím pruhu teď jsou průjezdní směrem na Brno a ze tří pouze jeden pruh, ten levý. Provoz je slabý, je to zatím bez kolon, ale brzdí se dost prudce, tak opatrně. Na D1 pozor ve směru z Brna do Prahy. V omezení u mostu Šmejkalka na 24. kilometru jede pomalu krokem auto v pravém pruhu, zřejmě porouchané. Snaží se dostat z omezení a začíná se to lehce ucpávat. Komplikace taky v Brně, ucpává se dálnice D2 na příjezdu z Brna. Bratislavy, kde je jedničce. V místě stavby na 196. kilometru se v nájezdu na D1 srazila dvě auta a D2 se lehce ucpává. V Brně je teď kromě Pisáreckého zavřený i Královopolský tunel. V tunelu pracuje údržba a zavřený bude ještě asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je aktuálně zatažené nebe a místy se objevuje slabý déšť nebo přehánky. Teploty se drží nejčastěji mezi 7 a 12 stupni, směrem k východu ale klesají. Takže na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu od 6 po 1 stupeň a dokonce v obci Štítné nad Vláří na Zlínsku klesla teplota až téměř k minus 3 stupňům. Teď už ale teplota stoupá. Přes den pak bude nebe nejprve zatažené až oblačné, také musíme počítat s přehánkami nebo se slabým deštěm. Už dopoledne se ale bude počasí vylepšovat, budou ustávat srážky a odpoledne pak bude ubývat oblačnosti. Místy bude i polojasno. Teploty vystoupí k 13 až 18 stupňům, na horách bude mezi 8 a 12 stupni, nejtepleji opět na Šumavě. A povane k tomu slabý nebo mírný západní, postupně severozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, slovo, předpověď počasí Marcela Hálová, 5.35.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: ranním radiožurnálu teď v 5.37 o tom, co běžně neuvidíte. V Brně se teď totiž studenti učí a také špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům, ale i lepším lékům.
1: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu, které potom by mohly těm materiálům dát výhodné vlastnosti pro ať už v medicíně, nebo například při výrobě potravinových obalů a podobně.
3: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na specifický povrch různých materiálů.
2: To tady mám jako druhý vzorek, jsou to vzorky netkaných nanotextilí.
1: Ano, máte v ruce zkumavku a vypadá to, jak kdyby tam byly malé takové lístečky papíru.
2: Přesně tak, je to nastříhané na malé části, ale když se potom budeme dívat na tu nanostrukturu toho vzorku, tak uvidíme, že mají na sobě výčinělky, které imitují povrch té hadí kůže.
1: Na co bychom třeba takové vlákno mohli využít?
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy a jak je dále infikovat nebo na nich tvořit biofilmy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Potřebujeme mít nástroj na to, abychom byli schopni vidět tyto struktury a bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si velice jednoduše odstříháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
4: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojan nanesím kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek a jemně ho pokládáte.
4: A to je kompletná vlastně úprava vzorky. Můžeme zavřít komoru.
1: Ano, zavíráte komoru elektronového mikroskopu.
4: Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který jsme tady přestavili, a je to environmentálně rastrovací elektronový mikroskop, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu.
5: Je zde unikátní prostředí špičkových vysokých škol a špičkových výrobců elektronových mikroskopů, které vzájemně spolupracují, a to jsou ideální podmínky pro elektronovou mikroskopii.
3: To potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
3: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 5.43 o tom, co se děje teď. Ministerstvo kultury to chce od velkých festivalů jasnější výsledky a konkrétní přínos pro českou kulturu. Reviduje proto smlouvy s jejich pořadateli od Karlovarského filmového festivalu po Pražské jaro. Jenže ne všichni už o tom vědí, co to pro ně bude znamenat. Třeba Zlínský filmový festival se od záměru dozvěděl ze sociálních sítí.
1: Úřad ministra kultury Oty Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje, uvedl v písemném vyjádření.
2: Dosavadní jednání považuji za konstruktivní a věřím, že jejich výsledky budeme moci představit v horizontu několika týdnů.
1: Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem, říká jeho mluvčí Kateřina Martikánová.
3: My jsme o té věci nebyli informováni, dozvěděli jsme se to ze sociálních sítí a čekáme teďka, až nás ministerstvo oficiálně vyzve. Bohužel tuto chvíli informace k tomu nemáme.
1: Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Itálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Revidovat bude rezort také spolupráce s institucemi v oblasti ochrany kulturního dědictví a vzdělávání. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Právě dnes má poslanecká sněmovna rozhodnout o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Petru Pavlovi na tom ale vadilo, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Výhrady má i opozice a víc tomu povíme krátce po 6. hodině. A v Neratovicích si právě dnes policisté vyzkouší, jak mají postupovat při demonstracích. V areálu továrny Spolana budou cvičit pořádkové jednotky, ale i antikonfliktní týmy. Lidé v okolí mají počítat se zvýšeným hlukem.
4: Nehoda na D1 u Chocera, ta kolony na Strakonické u Jíloviště. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolona za sjezdem na Chocerady. Na 30,5 kilometru se ve stoupání srazily dva kamiony. Srazily se bokem, u jednoho je proražená nádrž a zasahují hasiči. Projíždí se pomalu pouze jedním levým pruhem a tvoří se kolona od sjezdu na 29. kilometru. Na dálnici D4 ve směru z Příbrami do Prahy teď po pojíždí kolona před stavbou mostu u Jíloviště. Teď se projíždí na Prahu pouze jedním pruhem, jsou tam silničáři, tak opatrně projíždějte. Kolona zatím krátká na 5 minut. V Opavě pozor na obchvatu u Oby. Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta. Je to vážnější nehoda, na místo jede i sanitka a omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Letošní podzim zatím nabízí málo srážek, doteď téměř nepršelo a přívaly deště neočekáváme ani v dalších 10 dnech. Nad střední a západní Evropou, tedy i nad naším územím, převažují stabilní oblasti tlakové výše jen s přechodnými slabými frontami, které sem tam přinesou dešťové kapky. Dnes například může zapršet dopoledne, postupně ale budou srážky ustávat a odpoledne se bude nad Českem i zmenšovat oblačnost. Teploty odpoledne vyšplhají ke 13 až 18 stupňům. Pokud se budete pohybovat na horách, pak se připravte na teplotu kolem 8, na Šumavě kolem 12 stupňů. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, přejeme dobré ráno. 10 minut před šestou. Některé lyžařské areály v Libereckém kraji, ale také třeba ve středních Čechách už začínají s prvním ochlazováním také vyrábět technický sníh. K tomu je pochopitelně potřeba voda, no a ta leckde není, leckde jí málo. Sledujeme dál klesající hladinu Orlíku, ale i Slapské přehradní nádrže. Voda v Husinecké přehradě také dál ubývá a změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž na Prachaticku se kvůli suchu dostala na vůbec nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. Do řeky teď odtéká jenom něco málo přes 200 litrů vody za sekundu. No a ten má samozřejmě dopad i na životní prostředí a přehrady na ryby a v řece Blatnici.
1: Není žádná hloubka, tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu půl metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu.
2: Václav Kůs je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
1: Zítra mi mají přivést zase rybu a pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, to je stará řeka, tam není voda vůbec, to víte, je to na nic.
2: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
1: Není tam potrava, to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku.
2: Kromě toho, že je málo vody v Blanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou vyschlé.
1: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takové loužičky, jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám nenatečou, jo?
2: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
3: Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
2: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
3: Potřeba na ty rybníky je mnohem nižší. Takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a to sádkování ryb tady na sádkách.
2: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nebezpečná situace na dálnici D35. Na D35 se z Vysokého Mýta směrem do Hradce Králové máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Pokud jste teď u sjezdu na Dašice, jedete směr do Hradce Králové, tak velmi opatrně. Je to v okolí kilometr 143, tak pozor na to, mohlo by tam jít auto v protisměru. Další zelená vlna po zprávách celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ranní radiožurnál i dnes o tom, co se děje, pro váš ranní přehled. Tak třeba o Slávii, která si přiváží v lize mistrů prohru s Azerbajdžánu, také o vyjednávání v jednotlivých městech, kde se stále ještě nedohodly koalice. I o tom bude dnes ranní radiožurnál.
1: Radioservis představuje audioknihu Petry Šidžibnyjové Tajný večírek.
2: Dnešní párty bude noc jejího života.
1: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lotý Parkrovou.
2: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
1: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
0: Dobré ráno, v 6 hodin. Se zprávami Jana Utendorská.
3: Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil i přesto, že opět stoupla průměrná úroková sazba. V německém Hamburku začíná soud s Ukrajincem podezřelým z poškození plynovodu Nord Stream. Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Na D1 směrem do Brna brzdí provoz nehoda za sjezdem na chodce Rady a bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
4: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
3: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. V Hradci Králové povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členém zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
5: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
3: A k povolebnímu vyjednávání ve městech se v ranním radiožurnálu podrobně vrátíme po 6:30. Sabotáž plynovodu Nord Stream otevře soud v Německu. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
6: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek začne v 9 hodin na letišti v Hradci Králové. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce, kdy po srážce 2 strojů zůstane mezi diváky zhruba 100 zraněných figurantů. Do akce se zapojí jednotky z několika krajů. V okolí letiště počítejte se zvýšeným pohybem vozidel s majáky. Řidiči i chodci by měli respektovat pokyny záchranářů.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražané soupeře přestříleli své šance, ale nevyužili a krátce po změně stran inkasovali. To bylo podle záložníka Slávie Lukáše Provoda rozhodující.
7: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali, myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
3: Třetí zápas v hlavní části Ligy mistrů odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. A české fotbalistky se mistrovství světa v příštím roce nezúčastní. Ve Skotsku v úterý prohráli 2-3 a i kvůli domácí porážce 0-2 z baráže o šampionát přišli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Chocera, ta ucpaná Strakonická u Jíloviště. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Chocera Dyb. Na kilometru 30,5 ve stoupání se srazily dva kamiony. Průjezdný ze tří pouze levý pruh a zdržíte se asi 10 minut kamionem o něco déle. Na D2 ve směru z Bratislavy do Brna pozor teď u nájezdu ze Židlochovice z Blučiny. Zhruba na 11. kilometru v levém pruhu hlásíte krabici.
9: Je tam zúžení, vlastně takový dva pruhy úzký a ten levý je užší. A v tom levým kousek od těch vodidel leží vlastně taková pedínka s drátama.
8: Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte kolony u Jíloviště. Na 9. kilometru stavby mostu se na Prahu projíždí pouze jedním pruhem. Kolona směrem do Prahy je už asi na 10 minut a stále se prodlužuje. No a v Praze se ucpává Kbelská ulice směr Ústí nad Labem. Na konci Kbelské zúžení do jednoho pruhu, fronta aktuálně od sjezdu na Kbely. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přeháňky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.
11: 6 hodin, 6 minut, středa 14. října. Krásný den vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. A když říkám přejeme, myslím s Lukášem Michalíkem. Lukáši, krásný den i tobě.
12: Karle, dobré ráno tobě i všem posluchačům.
11: Tak pojďme hned navázat na to, co jsme před chviličkou slyšeli ve sportovní části zpráv. Tak jako včera jsme mluvili především o zápase v Pražské Slávě ve fotbalové lize mistrů, tak dneska se k tomu budeme vracet a bohužel budeme muset dál mluvit o tom, že Pražská Slávia hledá recept na to, jak v téhle soutěži vyhrát.
12: Už v podstatě 21 zápasů od roku 2007, kde kdo doufal, že to kýžené první vítězství v lize mistrů pod Jindřichem Trpišovským přijde tedy včera v Baku proti Sabahu, ale slávisté mu byli opravdu hodně vzdálení. Nakonec v Azerbajdžánu prohráli 0-2, takže to bude smutné hodnocení, ale budeme muset být kritičtí dnes ráno. Já když jsem domlouval včera na dnešní ranní rozhovor Milana Škodu, což je asi bez přehánění jedna z legend Slávie, čtyřnásobný mistr ligy se Sláví, tak mu říkám, tak společně snad tedy probereme tu první výhru slávistů pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Říkal, že se těší, tak to zase nevíde.
11: Tak si ho nalákal na příjemné povídání po 8. hodině a ono to nakonec dopadne trošku jinak, ale samozřejmě musíme se ptát, čím to je, že český mistr v téhle soutěži prostě ne a ne uspět. Pochopitelně se spojíme taky s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. No a pokud všechno klapne technicky, tak už za chvilku taky s Mirko Vasičem, který byl reportérem přímo na tomhle zápase, ale samozřejmě v ranním vysílání Radiožurnálu Sport se budeme dostávat taky k dalším zápasům, které včera přinesla fotbalová Liga mistrů, ale bude to nejenom o fotbale. Tak já myslím, že si můžeme zahrát a posluchači si za chviličku počkají, co jsme si pro ně připravili.

0: taky jiného. Následně Mnichované ten zápas otočili, ale Michael Olise byl vyloučený ve 73. minutě po druhé žluté kartě za nesportovní chování a domácí alespoň tedy ještě vybojovali alespoň bod v samotném závěru utkání, kdy se trefil Haugen. I tak ale velké překvapení, že Viking dokázal doma remizovat s mnichovským Bayernem. Ještě si můžeme zkompletovat ten program. Galatasaray
1: jenom podlehl... Jenom Lukáši, pro mě, jestli můžu k Olisemu, absolutní nepochopitelný zkrat, prostě odpískaný faul na žlutou kartu a on během pár sekund vlastně tomu protihráči hodil míč do obličeje. Hmm. Takže něco takového, co se prostě jako vidí někde na žákovské úrovni. Může se stát i v lize mistrů takovéhle
0: hvězdě. Dokonce i v české lize, viz Tomáš Řepka tehdy při utkání Sparty v Brně, kdy hodil tedy míč do obličeje Aleše Besty. Ještě zpět k tomu včerejšímu programu Galatasaray Barcelona 1-4, byt turecký celek, který vedl, tak nakonec vysoko prohrál. Atletico Madrid Manchester United 2-0. Hodně se fanoušci těšili na tento duel, který odstartoval gól v první minutě z kopačky Barriose, takže Manchester United nebodoval na stadionu Wanda Metropolitano. Inter Club Brugge 3-4, to je taky velké překvapení. Milánský Inter, který byl vlastně před minulou sezónou ve finále, v té předminulé sezóně ve finále Ligy mistrů, tak prohrál doma s Brugami. To je také obrovské překvapení a to navíc ještě vstřelil ten třetí gol až v závěru nastaveného času. Lipsko zdolalo PSV Eindhoven 1-0. Připomínám, že za hosty chytal Matěj Kovář a poslední duel včerejšího programu Villarreal Neapol 3-1, na to se slávistům asi taky nedívá úplně dobře, protože i s Villarrealem budou hrát v hlavní fázi Ligy mistrů.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Scorpions dohrávají v 6 hodin 19 minut, přejeme úspěšnou středu 14. října. Krásné ráno všem, kteří nás posloucháte, a pojďme ještě jednou na zápas pražské Slavie. Fotbalisti tohohle klubu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2 a přímo u toho byl kolega Mirko Vasič. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak Miro, já začnu v tím stadionem, protože ty si včera mluvil o tom, že se jmenuje Olympijský, že má kapacitu téměř 70 tisíc lidí, tak jaká byla atmosféra na tomhle duelu?
1: No, taková zvláštní a vlastně trochu nějaká. Snažili se slávisté, ten jejich kotel domácí Azerové, tak ti občas zafandili, ale jinak spíš tak jenom sledovali ten zápas. Ono se není čemu divět, na Sabah normálně nechodí úplně tolik lidí. Teď jich tam byla zhruba, pokud si dobře pamatuju, to oficiální číslo nějakých necelých 30 tisíc. Abych nepřeháněl, byť domácí klub vyhlašoval, že prodáno je 40 až 45 tisíc lístků, ale nakonec tam taková návštěva nebyla. A jenom taková perlička, když dal Sabah na 2-0, tak před námi stáli nějací domácí muži, kteří na nás začali hrozit pěstičkami.
2: Tomu se vlastně vůbec nedivím v Azerbajdžánu. Já jsem v podstatě něco podobného zažil při zápase fotbalové reprezentace v Gruzii. Tam ne, že by mi někdo hrozil, ale spíš se mi smály malé děti a chtěli mi krást vodu. Pojďme dál. Mirko Vasič, reportér náš fotbalový, který komentoval tedy zápas fotbalové ligy mistrů mezi domácím Sabahem Baku a Slaví. Už jsme o tom mluvili, že slávisté se hodně upínali na ten včerejší zápas, že se konečně dočkají té první výhry pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Jak hodnotili ten duel? Byli hodně zklamaní po zápase?
1: No, neuvěřitelně. Třeba Michal Sadílek, ten až se mi zdálo, že má slzy v očích. On měl trochu opravdu skleněné oči a vlastně ze sebe pomalu soukal slova, ale zhodnotil to zcela realisticky. Prostě bylo to špatné, nezvládli jsme to a tak dále. Hodně podobně mluvil Lukáš Provod, i když ten naznačil, že to utkání bylo v nějakých fázích, že první poločas, že vůbec nechápe, co se vlastně dělo, že to nemělo žádný náboj a všechny ty fotbalové věci, že ve druhé půli pak, protože Slavia byla fyzicky lepší, tak se to prostě nějakým způsobem zvedlo. Ale z mého osobního pohledu, byť tam byly obrovské šance, které Slavia neproměnila, tak tohle utkání se prostě tak nějak nepovedlo.
0: No Miro, a měli proto slavisté nějaké vysvětlení? Je mi jasné, že bezprostředně po zápase asi není čas hned na nějaké jasné závěry, ale prostě to je duel, ve kterém hráči pražského celku byli favority, a tak jako loni vlastně s Pafosem, tentokrát to znovu nevyšlo. Nabízí se takové možná kliše, to slovo nekvalita, ale čím to prostě je, že je český mistr v téhle soutěži prostě ne a neuspět?
1: No, je to taková zajímavost, se mi chce říct, protože když si vezmete minulé utkání z Lens, tak to byl vlastně perfektní fotbal, perfektní výkon, prohra tedy nakonec. Připomeňme, že Slavia hrála v 10 a prostě v závěru taky udělala chyby. No a to samé se opakovalo v Sabahu, ale ještě se k tomu navalilo, že Slavia, nebo nabalilo spíš, tak, že Slavia to nezvládla fotbalově, jestli hráči to neunesli v hlavách, jestli cítili, že tentokrát už prostě musí vyhrát, všichni o tom mluví, Sabah nováček soutěže, Slavia by měla být favorit vzhledem ke zkušenostem, vzhledem ke kvalitě hráčského kádru, ale na tom hřišti se to vůbec neprojevilo. Docela by mě zajímalo, co slavistické fotbalisty svazuje v tomhle směru. A hodně kritický byl i tedy trenér Jindřich Trpišovský, a já jen dodám, že on pogratuloval soupeři, ale zároveň řekl, že Slavia tohle utkání měla vyhrát, jenže nevyhrála.
2: Trenér Jindřich Trpišovský mluvil i o tom, že v podstatě nikdo ze slavistů se nedotkl svého stropu. Já se tě, Miro, zeptám na defenzivu, protože ta nastoupila v podstatě se čtyřmi stopery, byť Holeš a Vlček hráli na krajích obrany, na stoperech Zima a Ngesan, který v podstatě nedostával moc šancí v úvodu sezony. Tak jak se ti líbila tahle vlastně nově vytvořená obraná čtyřka?
1: No, Tam někdy v defenzivě byly takové zvláštní zmatky a nešlo jenom o Engesana, Zimu, Holeše, Vlčka. Prostě fungovalo to nějakým zvláštním způsobem. Ona, je to jasné, pražský tým občas hraje na riziko, takže najednou jsou jejich tam vzadu méně, anebo jsou naopak ještě vysunutí a pak se nestíhají vracet. No, mám na to takový rozporuplný názor. Třeba Engesan, který byl i zraněný a teď vlastně hrál poprvé někdy od konce srpna, pokud se nepletu, takhle zápas, tak ten mě vlastně nesklamal. Ten si nějakým způsobem odvedl svoje. Zima hodně vybíhal, Holeš, Vlček mi chvíli mi přišel takový nejistý, jenom takový jako posunout balón nebo ho odkopnout. Celkově to vyznělo jako ten výkon Slávie, prostě bylo to takové nějaké.
0: Tak nějak to trošku tu defenzivní stránku za mě vystihl ten druhý gól, protože ten byl opravdu, Miro, jako tragikomický, samozřejmě může se to stát, všechno se může stát, na druhou stranu, když se sejde tolik věcí, které se u té druhé branky Sabahu sešly najednou, tak to vypadá opravdu až nedůstojně.
2: Já to možná ještě popíšu. Děkuju. V podstatě Jakub Markovič, gólman Slávie, vybíhal, úplně se mu to nepovedlo, míč se dostal k soupeři, ten už mířil tedy do prázdné branky, ale gól by to nebyl, protože David Moses ten míč doběhl, měl to v podstatě na kopačce, mohl odkopnout balón, ale asi nějak uklouzl a balón mu proletěl mezi nohama do sítě. Tak Miro, nějakým způsobem k této situaci se slávisté vraceli, protože jak říkal Karel, to už v podstatě byla jen demonstrace toho trápení.
1: K tomu se nevraceli, protože k tomu nemělo smysl se vracet. To už byla jenom taková, řekněme, smutná tečka za celým tím zápasem. Osobně se přiznám, že jsem koukal na ten míč, jak letí k brance po Mikkelsově. To ani nebyla vlastně úplně povedená střela. On chtěl hlavně trefit branku a Muzi se tam skutečně skvěle vrátil, ale najednou šup šup a míč měl mezi nohama, bylo to v bráně. Tam vlastně všichni koukali, co se stalo, co se děje. Prostě bylo to už jenom takové uzavření celého toho výkonu, nevýkonu Slávie. Na jedné straně chyby v defenzivě nebo v bránění a na druhé straně prostě neproměňování jasných příležitostí a tečkou zatím byl Mousisův trochu tragikomický gól.
0: Takže v Baku Slavia to dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů ukončit nedokázala. Uvidíme, jestli to vyjde za týden 20. října v Istanbulu proti Fenerbahče. Teď jsme si povídali s Mirkou Vasičem. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Krásné ráno.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
3: Dobré ráno v 6:30. A se zprávami je tu Jan Utendorfská.
4: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel návrh sněmovně vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Kdokoliv se může obrátit na správní soudy se stížností až do 23. října. Například v Karviné chce návrh na přeskum voleb podat neúspěšné hnutí SPD. Uskupení Kladeňáci zase chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom z okrsků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl nová jednání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Měla by se uskutečnit v nejbližších dnech. Podle amerických zástupců měla Rusko k opětovnému jednání přimět dohoda umožňující vývoz ruské nafty. Kreml ale tuto interpretaci odmítl. A přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pů od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě Medvídka Pů zachycují i Krištůvka Robina a ostatní zvířátka z příběhu.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku se Sabahem 0-2. A hokejisté Pardubice na závěr základní části ligy mistrů připsali pátou výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechje porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondelík.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Chodce rad, taky na Strakonické u Řitky. Na D1 ve směru z Prahy do Brna postojíte v koloně za sjezdem na Chodce rady. Na kilometru 30,5 ve stoupání odtahují dva kamiony po nehodě. Projíždí se pouze jedním ze tří pruhů a zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Příbramy do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Řitku. Nejdříve u benzinky Koloc nehoda, auto srazilo divoké prase. Auto hodně poničené, jsou tam i hasiči. Jede se jedním pruhem. No a pak je další kolona před stavbou mostu u Jíloviště. Dnes a zítra by se mělo omezením projíždět pouze jedním pruhem. Celkově je ta kolona už na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 nehoda za sjezdem z plzeňské dálnice. Na kilometru 21,5 blokovaný levý pruh. A ta už dlouhá kolona na D5 se na příjezdu do Prahy kvůli tomu ještě zpomalí. Na Brněnsku komplikace kolony hlásíte v okolí Rajhradu. Je zavřený nájezd na dálnici D52 z Hrušovan do Brna. Řidiči tak najíždějí u Rajhradu a jsou tam dlouhé kolony.
6: Přes Sirovice do Rajhradu už se to nedá projet, je to minimálně na 3/4 hodiny až hodinu, ty 4 kilometry.
5: A tak najíždějte u Pohořelic. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes ještě zpočátku trochu deště a zatažené nebe, postupně se ale bude počasí vylepšovat, srážky budou ustávat a také mraků bude méně. Odpoledne už může být místy i polojasno. Zítra i v pátek pak bude převládat slunečné počasí, tedy až se rozpustí ranní mlhy. A na konci pracovního týdne nebude téměř vůbec pršet. Teploty se budou pomalu zvedat, dnes do 17, zítra do 18 a v pátek vyšplhají místy dokonce až k 19 stupňům Celsia. O víkendu se ale počasí pokazí, studená fronta, která bude přecházet přes naše území, k nám přinese od severozápadu hodně oblačnosti a také déšť. V sobotu bude ještě na Moravě a ve Slezsku jen málo mraku, v neděli už ale bude nad Českem komplet zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně ale budou jak srážky, tak i oblačnost ubývat. Na konci týdne se ale docela ochladí, v neděli už budou teploty jen mezi 8 a 13 stupni, na Moravě ale bude ještě trochu tepleji. Tam může místy teplota vyšplhat až k 16 stupňům Celsia. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Cyril Král v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Posloucháte nás 6 hodin a 39 minut a pojďme na NHL. Dělo se toho v noci a pořád ještě děje opravdu hodně. Pojďme na tu českou stránku. Útočník Adam Klapka gólem nasměroval Calgary za první výhrou v aktuálním ročníku zámořské NHL. Plameny totiž porazili Anaheim s Lukášem Dostálem v brance 4-2.
1: Já, Karle, navážu na to, že si říkal, že se toho dělo a děje stále hodně, tak 14 zápasů už je dohraných.
0: Tak ale nic nezapomeňme.
1: Takže opravdu na první dobrou zjistit, kteří Češi se prosadili, kteří hráli. Nebylo to jednoduché, ale snad jsme to zvládli. Takže Adama Klapku máme za sebou. Dařilo se také Martinu Nečasovi z Coloreda, ten dvěma góly rozhodl o výhře Avalanche na ledě Dallasu 3-2. Pozor, obránce Adam Jiříček dal svůj první gól v NHL a tím pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou. A prosadil se taky Tomáš Hertl, jehož Vegas uspělo na ledě Nashvilleu 5-2. Pak tady máme hokejisty, kteří se zaskvěli asistencí, zaskvěli v úvozovkách, ale samozřejmě úspěch to je. Tak Filip Hronek si připsal nahrávku a přispěl k výhře, respektive nepřispěl. Vancouver totiž prohrál na ledě New Yorku Islanders 2-3 a Daniel Vladař, což je brankář Philadelphie, tak si připsal asistenci, byť teda Flyers prohráli se Seattlem 2-3 po nájezdech. A teď se můžeme dostat k těm zbylým výsledkům zápasů, které jsme ještě nezmínili. Detroit, New Jersey 4-5, v prodloužení Columbus, Florida 3-7, Montreal, Buffalo 4-3 po nájezdech, Carolina, Washington 4-2, New York Rangers, Tampa Bay 4-1, Chicago, Pittsburgh 5-3, Winnipeg, Minnesota 5-2, Utah, za který chytal Karel Vejmelka, tak zdolal Toronto 5-4 a dva zápasy se stále hrají. Los Angeles, Edmonton v 6. minutě třetí třetiny 1-3 a Boston, který samozřejmě zajímá řadu českých fanoušků díky Davidu Pastrňákovi, tak aktuálně v 16. minutě druhé třetiny vede na ledě San Jose Sharks 3-2. Snad jsem na nic nezapomněl, bylo toho hodně, ale musíme být kompletní.
0: Je to tak, David Pastrňák zatím se zapsal do statistik toho zápasu pouze tím, že byl vyloučený, tak věřme, že to padne i na nějaký kanadský bot a s Lukášem posíláme Santanu.

0: 6 hodin 46 minut, krásnou středu 14. října přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Role papírového favorita fotbalistům pražské Slavie v Baku nevyšla. Ve druhém kole Ligy mistrů ztratili body, možná nečekaně, s nováčkem soutěže azerbajdžánský Sabah po gólem Parise a Mikl se zvítězil 2-0 a připsal si tak první výhru v hlavní fázi turnaje.
1: A co o výkonu českého týmu píší zahraniční média, to už je téma pro naši pravidelnou rubriku a Jakuba Kantu, který je s námi ve studiu. Kubo, dobré ráno.
2: Hezké ráno. Zahraniční servery se shodují na jednom. Sabah si výhru poctivě odpracoval velkým nasazením. Azerbajdžánský sportovní portál Azerispor oslavuje historický milník tamního fotbalu, píše o vybojovaném vítězství, inteligentní hře a disciplinovanosti týmu. Podle tohoto serveru, a teď cituji, Sabah zlomil českého ducha, konec citace. Novináři na webu píšou, že se Slavia ukázala jako nebezpečný soupeř, ale za celou dobu si nevytvořila skutečnou větší šanci. Server BBC Sport zároveň zmiňuje nepříliš pozitivní statistiku Slavie. Porážka totiž prodloužila sérii týmu bez vítězství v Lize mistrů na 21 zápasů, konkrétně na 7 remíz a 14 porážek. Čekání na výhru trvá už od roku 2007, tedy o 10 let déle, než vůbec existuje včerejší přemožitel Pražanů, azerbajdžánský klub Sabah, byl totiž založen teprve v roce 2017.
0: Pojďme ještě zůstat u fotbalu, jen se přesuneme k tomu ženskému. České reprezentantky přišly po dvou prohrách 0-2 doma a 2-3 venku se Skotskem o šanci na účast na mistrovství světa, které bude příští rok hostit Brazílie.
2: Ano, o tom se samozřejmě také píše. Pětigólový thriller dovedl Skotsko k vítězství nad Českem. Tak zní titulek na serveru Her Football Hub, který odkazuje na 5 vstřelených branek Skotek ve dvou zápasech. Podle webu se Češkám v úterý nedařilo proniknout do vápna a šance měly jen z dálky. Glasgow Times rozebírají i schopnost Skotek reagovat na zranění kapitánky, a to těsně před výkopem. Caroline Vírová si totiž během rozcvičky přihodila úraz a do zápasu nemohla nastoupit.
1: Nechci být tedy příliš kritický, ale ten zápas jsem po očku sledoval a úplně nevyšel bohužel brankářce českého týmu Barboře Votíkové, která nejdříve tedy dostala gól poměrně z úhlu, byl to takový obstřel na zadní tyč, mohla si na ten míč sáhnout, ale daleko horší byl ten třetí gól, kdy vlastně ona neudržela poměrně jednoduchý centr v rukou a pak se soupeřka z dorážky prosadila. A takže bohužel mistrovství světa v Brazílii bude bez české účasti. Ale krásný gol, veselé, ten úvodní z dálky, to byla nádherná branka.
0: Tak aspoň taková první vlaštovka. Zahraniční weby pro čítele Kub Kanta, moc děkuji.
2: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pardubičtí hokejisté mají za sebou základní část Ligy mistrů a zakončili ji výhrou nad švédským Vechje 2-1 po prodloužení.
1: Dynamo nastoupilo ve výrazně změněné sestavě, mělo jen 3 kompletní pětky, většina opor A týmu měla volno. Nahradili je hráči z prvoligové rezervy a svou kvalitu ukázali, a to i v těžké evropské soutěži.
2: Sice měli oba týmy zajištěný postup do další fáze soutěže, ale bylo znát, že nikdo nechce prohrát. Pardubičtí museli vývoj utkání otáčet. Povedlo se jim to ve třetí třetině a v nastavení. Pokračuje pardubický hokejový brankář Roman Vil.
3: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a neodezdávali puky, drželi si radši ty puky, hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství.
2: Podobně utkání vnímal i obránce Dynama Jan Košťálek, který viděl rozdíl oproti běžným extraligovým zápasům.
4: Byl to těžký zápas, ale za mě oproti extralize to bylo víc hokejový, hrálo se hodně jako bez pukem, nebyly tam až takový souboje, jako se dějou v extralize a bylo to hokejovější za mě.
2: V sestavě chyběli hráči jako Červenka, Stránský, Tomášek, Dvořák, Čerešňák, Ludvík nebo Nosek. Šanci dostali jiní, a to z rezervy, a popasovali se s ní velmi dobře.
3: Pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehráli velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
2: Chválil Vil. Přizpůsobit se změnám ve složení útoku museli obránci, kteří zakládali akce trochu jinak, než jsou zvyklí.
4: Musíme, že jo, číst ty kluky, nemůžeme hrát podle toho, co jsme naučený, prostě víme, že tam máme kluky z Bčka, takže my jsme se jim i snažili vyhovět, pomoct, aby to jako do sebe zapadalo a myslím si, že to bylo dobrý.
2: Řekl Jan Košťálek. Pardubice ze 6 zápasů 5x vyhráli. V tabulce mají 14 bodů a bezpečně postoupili do další fáze.
3: My si to ceníme hodně. Je to jeden z našich cílů hrát velmi dobrý hokej v Evropě a v té lize mistrů, takže prezentujeme se tím, že chceme být jedna z nejlepších nebo nejlepší organizace v Evropě, tak je potřeba zvládat takovýhle zápasy, postupovat dál a dál. A samozřejmě teď začíná playoff, tak my uděláme všechno pro to, aby jsme i domácím fanouškům sem přivezli co nejvíc kvalitních soupeřů, aby se mohli podívat na dobrý a kvalitní hokej.
2: Hodnotil první část Ligy mistrů pardubický hokejový brankář Roman Vil. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Radiožurnál.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno v 7 hodin. Další zprávy pro nás má Jana Utendorská.
6: Sněmovna v prvním čtení schválila zavedení mimořádné daně na rafinérie. Soud začne projednávat případ čínského občana obžalovaného ze špionáže. Pražská Slavia dál čeká na první výhru ve fotbalové lize mistrů. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz nehoda a zúžení za sjezdem na Řitku. A bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci v prvním čtení podpořili mimořádnou daň na rafinérie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. Opozice to kritizuje.
7: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
7: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
9: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utrželo obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
7: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Český soud začne řešit vůbec první případ činnosti pro cizí moc. Občan Číny měl novinářské krytí, údajně ale sbíral citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení.
10: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně začal Brusel s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
11: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
6: Místo bot na zout bačkory a fotku nazdílet na sociální sítě, tak je možné podpořit mobilní a domácí hospicovou péči. Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Činnost domácích hospiců podpoříte taky účastí na benefičních akcích po celém Česku nebo finančním příspěvkem. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
12: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
5: Sport. Fotbalisté Slavie prohráli i ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku. Podlehli nováčkovi soutěže Sabahu 0-2, když obě branky inkasovali po změně stran. V dalších zápasech mimo jiné Viking Stavanger remizoval s Bayernem Mnichov 3-3, Inter Milan prohrál s Brugami 3-4, Barcelona otočila duel na hřišti Galatasaraye Istanbul na 4-1 a třeba Atletico Madrid porazilo Manchester United 2-0. Hokejista Martin Nečas vystřelil v NHL dvěma brankami, triumf Koloráda na ledě Dallasu 3-2, obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v soutěži pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou. A prosadil se například také Tomáš Hertl při výhře Vegas na ledě Nashvilleu 5-2.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: A nehoda na Strakonické u Řitky, taky na D1 u Chocerad. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí dlouhá kolona za Mníškem pod Brdy. Nejdříve je tam nehoda u benzinky Koloc na 14. kilometru. Auto srazilo divoké prase, následně do toho ještě najela další dvě auta a projíždí se pouze levým pruhem. No a pak je zúžení u Jíloviště u stavby mostu. Dnes a zítra se pojede v obou směrech jedním pruhem. Celkově ten úsek od Mníšku k Jíloviště pojedete asi 45 minut. Ucpávají se i další příjezdy do Prahy. Plzeňská D5, taky D7 z Chomutova. Před letištěm zdržíte se 10 až 15 minut. Dálnice D1 směr z Prahy do Brna je ucpaná za sjezdem na Chocerady. Ve stoupání na kilometru 30,5 odstraňují následky nehody dvou kamionů. Jede se ze tří pouze jedním pruhem a zdržíte se přes 20 minut. Pozor, velmi silný provoz menší kolony, jsou tam i v omezení u Šmejkalky v obou směrech. Teď do Brna, silnice 43 ze Svitav do Brna. První kolony čekejte za Sebranicemi, je tam nehoda, srazila se dvě auta, projíždí se Kivadlově. No a další tradiční ranní kolony jsou pak ještě u Lipůvky. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť, teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
15: 7 hodin 6 minut, středa 14. října, posloucháte dál ranní vysílání Radiožurnálu Sport a dál vám společně s Lukášem Michalíkem přejeme úspěšný den. Jsme rádi, že svůj čas trávíte právě v naší společnosti. Pojďme k Tomáši Součkovi, bývalý kapitán české fotbalové reprezentace, totiž prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31letý záložník se londýnskému klubu, aktuálně tedy z druhé anglické ligy, upsal až do léta 2028.
16: Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně, hodně se řešila Součkova budoucnost, teď už je o ní tedy jasno. Souček, připomínám, přišel do West Hamu v lednu 2020 ze Slávie a postupně se stal jednou z opor mužstva. Za West Ham dosud nastoupil do 285 soutěžních utkání a zaznamenal 47 branek, což je úctyhodný počin. Mimochodem, Tomáš Souček se stal také nejlepším českým střelcem v historii Premier League. V roce 2023 ovládl s londýnským klubem konferenční ligu po finálovém vítězství 2-1 nad Fiorentinou v pražském Edenu. Za reprezentační Ačko má na kontě 93 startů a 7 branek a připomínám, že kvůli doznívajícímu zranění Souček vynechal uplynulý první reprezentační program pod novým španělským koučem Santim Deniou, ale byť tedy Tomáš Souček po tom nepovedeném mistrovství světa mluvil o tom, že si potřebuje dát prostor na rozmyšlenou, jestli bude v národním týmu pokračovat, tak si myslím, že pokračovat bude, vydedukoval jsem jsem to jak z jeho slov, tak ze slov právě Santiho Denny.
15: A bylo, chtěl by to aspoň dotáhnout na tu stovku. To by bylo, myslím, pěkné, jak Tomáši Součkovi by se to tak nějak hodilo.
16: Určitě a myslím si, že to je meta, na kterou by měl dosáhnout.
15: Teď už Nirvana a po písničce s Martinem Procházkou o hokej.
13: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: To byla Nirvana, posloucháte středeční radiožurnál Sport, 7 hodin a 13 minut, hokejisti Pardubic v posledním šestém utkání základní části Ligy mistrů porazili švédské Vechje 2-1 v prodloužení a připsali si páté vítězství.
1: Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže a my teď zápas probereme s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem a čtyřnásobným mistrem světa Martinem Procházkou. Martine, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Člověka napadne, že když se hraje zápas a oba týmy už mají zajištěný postup do další fáze soutěže, tak se to projeví na úrovni utkání. Tak byl to tento případ?
2: Dá se to tak říct, přesně to shrnul přesně. Utkání, které oba dva týmy mají vlastně jistotu toho postupu, tak tomu přistoupí tím, že to utkání odehrají, bylo velmi odehrané čistě, dá se říct vlastně, bez nějakých velkých strkanic, nějakých větších zákroků, vyloučení 1-2, to znamená, že velmi čisté utkání. No a ani nepadlo moc branek, i když tam šance nějaké byly, ale zase to pokytali brankáři, takže takové to utkání, já bych řekl, přátelské.
0: Ty jsi určitě, Martine, zažil podobné zápasy, kdy v uvozovkách zase o tolik nešlo, tak nemá hráč problém s motivací, jak jsi to měl ty?
2: Ono nejde asi úplně o motivaci, ono jde o to nějakým způsobem to utkání odehrát ve smyslu, že zahrát si, vyzkoušet si něco, noví hráči mohou přijít, že samozřejmě Pardubice toho chtěli, vyučili velkou mírou, to znamená, že spousta hráčů hrálo z pardubického Bčka, hráli na 3 útoky, v podstatě to natlačili na 4 útoky, takže si zahrajete, vyzkoušíte si některé situace, některý hráči se můžou samozřejmě více prosadit, mají více času na ledě, takže asi tím způsobem to utkání odehrané pod hráčů.
1: Navážu na to, co říkal náš hokejový expert Martin Procházka. Pardubičtí trenéři nechali kromě zraněných hráčů mimo sestavu i řadu dalších opor. Scházeli mimo jiné Čerešňák, Červenka, Smejkal, Tomášek nebo Stránský. Naopak dostali šanci zmiňovaní hráči prvoligové rezervy a třeba obránce Vápeník skóroval. Tak Martine, zaujal tě někdo z těch, řekněme, neokoukaných tváří?
2: Tak nebyly tam nějaké nadstandardní výkony, bylo tam od nich vidět takový dobrý pohyb, Vápeník tam dal hezkou tu branku střelu, kde dojel vlastně z druhé vlny od modré čáry, stříhel prostřel brankáře, takže ukázal se, že umí také v podstatě i zaútočit. Ale nebyl tam nějaký velký rozdílový od těchto hráčů, myslím si, že ti hráči, kteří byli standardní Kondelí, který pak tam dával tu rozhodující branku, tak tam udělal močíkov, někdy vlastně si počkal, obíral si brankáře a do prázdné branky v prodloužení zavěsil.
0: S Martinem Procházkou si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. Motivaci měl určitě golman Roman Will, který v úvodu sezóny rozhodně není jasnou jedničkou, trenéři ho střídají s Malcolmem Subanem, tak jak se ti Will, Martine, včera líbil a co říkáš na ten pardubický model střídání golmanů?
2: Roman Will, si myslím, že on není možná úplně čistou jedničkou, ale pořád tam je jakoby v té pozici golmana, který v loňské sezóně vychytal pardubicím titul, takže si myslím, že možná to v letošní sezóně právě mu trenéři trošku ulehčují. Každopádně v tom včerejším utkání tam měl zase několik výborných zákroků. Hráči Vechje hráli velmi dobře, oni si dávali takový ten prostor v meziprankovém prostoru, odskakovali do té střelecké pozice, měl tam několik výborných zákroků nebezpečných, takže si s nima poradil a jeho výkon byl zase nadstandardní.
1: S Martinem Procházkou dnes můžeme probrat také dnešní program hokejové ligy mistrů. Hrát totiž budou další dva čeští zástupci. Hráči Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne bojovat o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Ten zápas začne ve 20:45. Tak Martine, jaké šance dáváš Liberci, který neměl dobrý vstup do této sezony, ale teď už je to lepší z posledních 5 soutěžních zápasů, 4x vyhrál.
2: Já jim dávám velké šance. Oni teďka teda samozřejmě prohráli poslední utkání v Českých Budějovicích, ale předtím, jak jsi zmiňoval, 4 utkání v řadě, nějakým způsobem vítězství, buď to za 3 body, nebo i v prodloužení. Ukázali to i v utkání vlastně proti Frolundě, kde to utkání zvládli, vyhráli 3-2 prodloužení. A to si myslím, že je hodně velký tým. No a když jsem se díval vlastně, jak je na tom Davos, tak ten není úplně v finální pohodě, má 4 utkání za sebou, které prohrál. A myslím si, že Liberec má opravdu šanci to utkání nějakým způsobem zvládnout a klidně porazit Davos a tím pádem poskočit.
0: No a už s jistotou play-off nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy.

0: je duel, který začíná už v 17:30 v Lize mistrů. Indiáni vlastně jako jediní z toho celého 24členného pelotonu stále jsou 100%, tak tvůj komentář a co čekáš od jejich dnešního zápasu?
1: Vůbec nedokážu se teďka odhadnout, jestli třeba Plzeň trošku také nepošetří své opory, své hráče. Na druhou stranu má už prostě jistotu toho, z toho postupu, což je jedno, jestli jdete z prvního nebo z prvního místa, ale no, nevím, Saipa je na tom také, dá se říct, v pohodě, tak možná předpokládám to utkání podobné, jako možná v tom včerejším utkání mezi Pardubicemi a Vechy, že to bude takové utkání, které se odehraje bez nějakých velkých emocí a je to asi jedno, kdo vyhraje.
0: To říká Martin Procházka ve středečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, hezký den.
1: Děkuji, hezký den.

0: Phil Collins, Genesis v ranním radiožurnálu Sport, 7 hodin a 22 minut. Dnes je to přesně 20 let, když se díváme takhle do kalendáře, je středa 14. října, kdy naposledy fotbalový golman Petr Čech nastoupil k profesionálnímu utkání bez ochranné helmy.
1: Zase to je důkaz toho, jak ten čas letí, pamatuj si ten zákrok, jako by se stal včera. 14. října 2006 hájel Petr Čech bránu své Chelsea v zápase, ve kterém hráč Readingu Stephen Hunt kolenem prorazil lebku. V 15. minutě zápasu anglické Premier League Hunt dobíhal ztracený míč, Čech se vrhnul na trávník, chytil ho a irský protihráč ho v plném běhu trefil do hlavy.
0: Tehdy 24-letý Petr Čech musel do nemocnice v Oxfordu, lékaři mu operací zachraňovali život a zachránili mu i kariéru, jen si po návratu k fotbalu musel navléknout speciální helmu, která ho měla chránit a zároveň co nejméně omezovat. Taky brankář musí občas hlavičkovat.
2: Mám i tu helmu upravenou tak, abych měl vlastně tu přední část na tom čele, vlastně aby ten kus toho materiálu byl co nejvíce jednotný, aby prostě ten míč se s tím dal nějakým způsobem odhlavičkovat pryč, takže hlavičkovat můžu.
1: Ačkoliv byly původní prognózy lékařů ohledně délky rekonvalescence pesimistické, Petr Čech se dokázal vrátit k profesionálnímu fotbalu nečekaně rychle. Už po 3 měsících stál v bráně Chelsea v utkání proti Liverpoolu.
0: Helma Petru Čechovi kompletně zakrývala uši, což byl pro brankáře obrovský nezvyk. V rozhovorech český golman přiznal, že hůř slyšel pokyny spoluhráčů i rozhodčího a musel se naučit s tímto handicapem na hřišti pracovat. My jsme si to teď připomněli v naší rubrice, opravdu neuvěřitelné, že už je to 20 let.
1: Je to neuvěřitelné.
3: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před 2 lety z výjezdy za posluchači začala.
4: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
3: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a 5násobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
5: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, abyste se mohl vyčůrat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, 1 hodina pryč, nikde. 2 hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřeli dveře, vypotácel se, říká, nalítě jako bro. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
3: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Sigmě.
6: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát trávníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypat.
3: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
7: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Je půl osmé. Jana Utendorfská zprávy.
1: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Sabotáž plynovodu Nord Stream poprvé otevře soud v Německu. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedla skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci, vyslyšela tak žádost prezidenta Donalda Trumpa. Někdejší moderátorka Fox News čelí podezření z korupce. Po sponzorovi republikánů měla žádat více než 2 miliony korun výměnou za služby a zprostředkování zakázek. A více než 200 policistů budou cvičit v areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem. Sport. Fotbalisté Slavie 19-leté čekání na vítězství v Lize mistrů ani v Baku neukončili s nováčkem Sabahem v azerbajdžánském hlavním městě, prohráli 0-2. A české fotbalisty si poprvé v historii na mistrovství světa nezahrají. V odvětě semifinále play-off kvalifikace vypadli po porážce ve Skotsku 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na Strakonické u Řitky a taky na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte až hodinovou kolonu za Mníškem pod Brdy. Je tam nejdříve nehoda u benzinky Koloc. Co se stalo, ví naše motohlídka.
4: Na 13. kilometru jsou po srážce s divokým prasetem poškozena hned 3 osobní auta. Stojí na straně, v pravém jízdním pruhu jsou ale vyteklé provozní kapaliny zasypané sorbentem a projíždí se jen levým pruhem.
3: No a o kus dál u jíloviště u stavby mostu je pak zúžení dnes a zítra do jednoho pruhu. A pozor, hodně ucpaná je tam i objížďka přes Klínec. Na D1 ve směru z Prahy do Brna velké kolony za Mirošovicemi. Na kilometru 30,5 po nehodě dvou kamionů ve stoupání průjezdný pouze levý pruh. Zastavíte za sjezdem na Benešov a je to asi na 45 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova postojíte 20 minut v koloně. Táhne se od 214. kilometru až k Rohlence. V Brně v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem je hodně ucpaná, třeba cesta z Bystrce do centra. A na 35 z Liberce na Turnov čekejte kolony za Rádelským mlýnem, před Hodkovicemi nehoda, postojíte 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českem je aktuálně zatažené nebe a místy se objevuje slabý déšť nebo přehánky. Teploty se drží nejčastěji mezi 7 a 12 stupni, směrem k východu ale klesly níž, takže na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu od 6 po 1 stupeň a dokonce v obci Štítné nad Vláří na Zlínsku klesla teplota až téměř k minus 3 stupňům. Teď už ale teplota stoupá. Přes den pak bude nebe nejprve zatažené až oblačné, také musíme počítat s přehánkami a se slabým deštěm. Už dopoledne dnes se ale bude počasí vylepšovat. Budou ustávat srážky a odpoledne pak bude ubývat oblačnosti. Místy bude i polojasno. Teploty vystoupí k 13 až 18 stupňům. Na horách bude mezi 8 a 12 stupni, nejtepleji opět na Šumavě. A povane k tomu slabý nebo mírný západní, postupně severozápadní vítr. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: David Koller dohrává v 7 hodin a 38 minut. Krásné středeční ráno všem, kteří nás posloucháte. Šťastnou cestu třeba do práce nebo do školy. Pokud se vás tenhle můj vzkaz týká, tenistka Marie Bousková bohužel vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska. Přitom začala česká hráčka dobře a ten první set vyhrála jasně 6-1.
1: Nakonec tedy bohužel prohrála po setech 6-1, 1-6 a 1-6. Jak už si zmínil, Karle, tak v tom prvním setu prakticky nedala soupeřce šanci. Pak ale kontrolu nad zápasem zcela převzala finalistka letošního Roland Garros. Ve druhé sadě Bousková přišla dvakrát o podání, ve třetí čtyřikrát a celkem předvedla 31 nevynucených chyb a to i mně přijde dost.
0: Ve Wuhanu jinak už svůj zápas rozehrála taky Karolína Muchová v prvním setu s Američankou McNallyovou zatím nerozhodně 3-3 a doslova před pár okamžiky i Nikola Bartuňková vstoupila do svého zápasu s Italkou Pauliniovou, tam se hraje teprve první game, Italka na podání a v tuhle chvíli má výhodu. A my si můžeme zahrát Rolling Stones a po písničce sportovní přehled.

0: To byly Rolling Stones, krásné středeční ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Aktuálně ve třech slávisté natáhli sérii bez vítězství ve fotbalové lize mistrů na 21 utkání.
1: Na 3 body nedosáhli ani v Azerbajdžánu, když nesplnili roli favoritů a jako první český celek v historii s nějakým klubem z této země prohráli. Víc už dodá na úvod dnešního prvního sportovního přehledu Jakub Kanta, kterého znovu vítáme ve studiu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Fotbalisté Slavie Praha v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po dvou zápasech tak zůstávají bez bodu a příspěvek o tomto zápasu nabídneme ještě v této půlhodině.
1: V dalších utkáních Brugy vyhráli v Miláně nad Interem 4-3, Sporting Lisabon na hřišti Lán 2-0, Arsenal vyhrál nad Lille 3-0, Atletico Madrid nad Manchesterem United 2-0, Galatasaray prohrál s Barcelonou 1-4, Lipsko porazilo PSV Eindhoven s Matějem Kovářem v bráně 1-0, Villarreal zdolal Neapol 3-1 a Viking Stavanger remizoval s Bayernem Mnichov 3-3.
0: Fotbalisty pražských Bohemians čeká dohrávka 6. kola šance ligy, budou hostit Mladou Boleslav. V sobotu se mužstva představila v nejvyšší soutěži po téměř 3týdenní reprezentační pauze a systémem sobota, středa, sobota teď hrají 3 zápasy v 8 dnech. O nabitém programu mluví záložník a kapitán pražských Bohemians Aleš Čermák.
3: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend, středa, víkend, že vlastně se mín trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu, takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší, než celý týden nebo přesně v repropauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
1: Utkání mezi fotbalisty Bohemians a Mladou Boleslaví začne na stadionu v Dělíčku v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a my bychom se ve vysílání už zhruba za 40 minut měli spojit s útočníkem domácích Pražanů Ladislavem Krobotem.
2: Mistrovství světa fotbalistek v Brazílii bude příští rok bez české účasti ve Skotsku. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové prohrály 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadly. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové dvakrát vedl po každé, ale celkem rychle inkasoval a nakonec prohrál. Podle kapitánky Kláry Cahinové k porážce přispělo také velké množství individuálních chyb.
4: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší. V druhé půlce nás razily individuální chyby zase. No. To je něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas. Myslím, že nám chybí ta fyzická připravenost, kdy vlastně odejdeme vždycky v 60. v 70. minutě. To je něco, co se musí natrénovat. A pak větší zodpovědnost za ty individuální chyby a prostě za ten výkon. Každá si musíme šáhnout do svědomí.
0: Hokejový útočník Martin Nečas rozhodl 2 góly o výhře Colorada na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček premiérovou trefou v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou. Prosadil se taky Tomáš Hertl a Vegas uspělo na ledě Nashvilleu 5-2.
2: Forward Adam Klapka gólem nasměroval Calgary za první výhrou v aktuálním ročníku, protože Flames porazili Anaheim s Lukášem Dostálem v brance 4-2. Gólman Karel Vejmelka vychytal vítězství Utahu nad Torontem 5-4. Při porážce Vancouveru v hale New Yorkských Islanders 2-3 jednou asistoval back Filip Hronek.
1: Pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů nad švédským Vechje 2-1 v prodloužení. Východočeši tak vyhráli 5. ze 6 zápasů v tomto ročníku evropské soutěže. Východočeši museli otáčet vývoj zápasu, vyrovnával Vápeník, rozhodující gol v nastavení dal Kondelík. Kvalitu soupeře ocenil i pardubický golman Roman Vil.
5: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a neodezdávali puky, drželi se radši ty puky hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství.
1: V lize mistrů se dnes představí plzeňští hokejisté na ledě Saipy od 17.30. Západočeši už mají jistý postup do další fáze soutěže a Liberec bude hrát v Davosu od 20.45.
2: Stolní tenistka Karin Grofová jako jediná ze 6 Čechů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. Prvním soupeřem Jančaříka dnes bude Norhauk. Grofovou čeká 20. evropského žebříčku Srbka Lupuleskuová.
0: Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v sestavě vyhráli i 3. přípravné utkání na nový ročník NBA. Na palubovce Sacramenta uspěli 110-98 a český reprezentant za 10 odehraných minut netrefil ani jednu ze 3 trojek a zaznamenal 1 doskok, asistenci a zisk.
1: Basketbalistky USK Praha vstoupí večer do nové euroligové sezony. Na pražské Královce přivítají od 19 hodin Bourges, se kterým sehráli první utkání sezony i loni a tehdy na palubovce francouzského celku zvítězili rozdílem 20 bodů. Sílu soupeřek popisuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
6: Francouzský týmy jsou, ta liga je strašně silová a mají tam nějaký vysoký pivotky, silný pivotky, takže bude to určitě tvrdá hra, budeme se muset na to přizpůsobit hned ze začátku, dát do toho energie a čekám o to určitě tvrdou obranu, budou presovat po celém hřišti, my taky.
2: V mužské Eurolize bude Hapoel Tel Aviv s Tomášem Satoranským hostit Bešiktaš Istanbul a v basketbalové lize mistrů se o první vítězství v historii klubu bude ucházet pražská Slavia. Po domácí porážce s Albou Berlín nastoupí ve Španělsku od 20 hodin proti Bilbao.
0: A tuhle informací končí dnešní první sportovní přehled. Připravil ho Jakub Kanta. Díky.
2: Naslyšenou.

0: Skupina Eurythmics dohrává v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Posloucháte nás 7 hodin a 52 minut. Je středa 14. října. Ještě jednou se musíme vrátit ke včerejšímu fotbalovému večeru. Pražská Slavia si věřila na výhru, ale víra samotná nestačí.
1: To je životní motto, které fotbalisté Slávie tedy znovu poznali a znovu v Lize mistrů prohráli. Tentokrát 0-2 v Baku se Sabahem, který je nováčkem v nejprestižnějším evropském poháru.
2: Soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, prostě, kterýho bychom měli porazit.
3: Ale tým trenéra Jindřicha Trpišovského to na hřišti nepotvrdil. Zklamaný slavistický záložník Michal Sadílek měl skoro slzy v očích.
4: Hrozně vás to mrzí, to jediné, co můžu říct, je to málo. Ten soupeř byl k poražení určitě a prohrát tady 2-0, tak bylo to špatné.
3: Podobně kritický byl k výkonu i další záložník Lukáš Provod, který nerozuměl dlouho ospalému představení Slavie v Baku.
5: Ten první poločas z nějakého pro mě nevysvětlitelného důvodu jsme nehráli dobře, nebylo tam v podstatě nic, neměli jsme energii, neměli jsme dostatečnou agresivitu, pohyb.
3: Fotbalisté Slavie dělali chyby, které vedly i k oběma gólům Sabahu. Souhra nebyla ideální, sami se nedokázali prosadit ani ve 100% šancích.
2: Jako tým jsme nezahráli dobře. Neměli jsme jednoznačně ani tu individuální kvalitu na těch postech.
3: Mluvil otevřeně slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
2: I když ty hráči, jako vidím, že do toho dali všechno, že jsou vyčerpaní, že toho mají dost, tak na druhou stranu nemůžu říct teďka z hlavy vlastně ani jednoho hráče, který bych řekl, že se dotknul svého nějakého stropu nebo nějaký svý maximální výkonnosti.
3: Slavia je tak v Lize mistrů dál bez bodu a nekonečné čekání na další výhru v prestižní soutěži pokračuje. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Pri Bohemia Rádio 2026.
2: Osm hodin. Další zprávy Radiožurnálu, Jana Utendorská.
3: Vládní koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Papež Lev 14. je po operaci, lékaři mu odstranili zhoubný nádor plic. Fotbalisté Slavie v lize mistrů i po druhé prohráli, v Baku podlehli Sabahu 0-2. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz zúžení u Jíloviště a bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
4: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
3: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků. Ruské balistické rakety zasáhly energetická zařízení v Kyjevě, uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě. Informovala o tom ukrajinská záchranná služba. Město se taky potýká s výpadky elektřiny. Mrtvé hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Celkem po nočních ruských útocích zemřelo podle agentury AFP 6 lidí. Hradec Králové povede nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím Stan a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku mají rozhodnout o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosažení většiny 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
5: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
3: Ode dneška je taky možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Kdokoliv se může až do 23. října obrátit na správní soudy. Například v Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD. Uskupení Kladeňáci zase chystá stížnost kvůli výsledkům ve 3 okrscích. Papež Lev 14. podstoupil operaci plíce. Lékaři mu zjistili zhoubný nádor, oznámil to Vatikán. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici bude přibližně týden.
6: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. Zákrok podstoupila hlava katolické církve včera v Gemelliho nemocnici. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá, jak řekl ve svém nedělním projevu. Anabelio, Radiožurnál.
1: Sport.
7: Fotbalisté Slávie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů. Po prohře Zlán na úvod tohoto ročníku soutěže podlehli taky v Azerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
8: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
7: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia za týden v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahče. Marie Bousková končí na tenisovém turnaji v čínském Wuhanu ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska. 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1 a 2x1-6. O postup dál tam teď bojuje ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná Strakonická u jíloviště a kolony v Brně. Na dálnici D4 s Příbrami směrem do Prahy připomínáme dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U jíloviště u stavby mostu se dnes a zítra pojede v obou směrech pouze jedním pruhem. Kolona teď pouze na Prahu asi na 50 minut. Pozor, hodně ucpané jsou i objížďky přes Klíneci nebo přes Dobřichovice a Radotín. Hodně ucpaná dnes ráno taky plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Od 6. kilometru nejen kamiony se sunou až na pražský okruh Kořechu a je to minimálně na půl hodiny. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se začíná rozjíždět kolona za Mirošovicemi. U nehody kamionů na kilometru 30,5 se projíždí už dvěma pruhy, tak vydržte a nesjíždějte. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy pracují silničáři mezi Bystřicí a Benešovem. Jede se Kyvadlově a už jsou tam kolony z obou stran asi na 15 minut. A ještě do Brna na D1 na příjezdu z Výškova do Brna kolona asi na 10 minut před Rohlenkou. Ucpané je i Brno v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem, třeba na Vídeňské do centra nebo na cestě z Bystrce do města jsou dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
10: 8 hodin 6 minut, středa 14. října. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport a přejeme vám i společně s Lukášem Michalíkem úspěšný den. A znovu pojďme na tenis. Marie Bousková, připomeňme to, bohužel vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska. Prohrála česká hráčka ve třech setech 6-1, 1-6 a 1-6. A pojďme se podívat na to, jak se daří dalším dvěma Češkám ve druhém kole.
11: Ano, pojďme na to. Karolína Muchová hraje s Američankou McNailyovou, prohrává 0-1 na sety a v tom druhém 0-2, takže to s nadějemi české reprezentantky nevypadá úplně dobře. Lépe je na tom Nikola Bartuňková. V jejím zápase s Italkou Pauliniovou se stále hraje první set a Bartuňková vede 5-2, takže je blízko zisku první sady.
1: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Fotbalisté pražské Slavie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů po prohře s Racingem Lán na úvod tohoto ročníku soutěže podlehli v Azerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce.
1: Na radiožurnálu Sport o tom teď budeme mluvit se čtyřnásobným mistrem ligy se Slaví, bývalým kapitánem Pražanů, reprezentantem a členem klubu ligových kanonýrů Milanem Škodou. Milane, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kde kdo asi čekal, že tu vytouženou výhru v lize mistrů slávisté uhrají právě v Baku? Vy jste ten zápas určitě sledoval, proč to nevyšlo?
2: Tak zápas jsem samozřejmě sledoval, samozřejmě jsme směřovali naše oči tady na ten zápas, protože jsme věřili, že ten zápas zvládneme a že to bude ta vytoužená výhra, ale bohužel se to nepovedlo, no. První poločas jsme trošku prospali, i když už k tomu závěru toho prvního poločasu si myslím, už jsme do nich šlapali, už jsme tam měli nějaký šance, ale bohužel jsme to neproměnili, no a pak druhý poločas jsme brzo dostali góla, no, pak jsme ten výkon výrazně zlepšili, ale už se nám nepodařilo se nám prostě vstřelit góla, no.
0: Milan Škoda, bývalý vynikající útočník s námi ve vysílání radiožurnálu Sport, Slavia měla šance, ale ani ty nejvyloženější neproměnila, tak když se vás zeptám jako kanonýra, dá se to svést na smůlu, nebo v tom pokutovém území prostě něco chybí?
2: Tak byly tam situace, které prostě zaváněly nějakou smůlou, ať to byla ta šance pro Viho, nebo možná ještě jedna, ale ve většině případě si myslím, že nám tam chyběla větší kvalita v té poslední třetině nebo v tom vápně. Nám chybělo prostě lepší řešení. Přecházeli jsme, nebo stávala se z toho kolikrát nějaká panika, kdy prostě si myslím, že se tam dalo zakončovat buď z lepší pozice, anebo třeba tam úplně ke konci, kdy měl třeba Provi tu střelu doprostřed, tak si myslím, že on jak to chce udělat jako v rychlosti a rychle vystřelit, tak vlastně nemá, tak prostě nezamíří dobře a tam si to stačilo třeba nechat pustit trošku víc doprava, protože ten obránce už se otáčel zády a pak by to uklízel krásně k tyči, no ale říkám,

0: A teďka znova zklamání obrovský a myslím si, že tohleto hodně těžko koušou. Já je znám, jsou cílevědomí, chtějí vyhrávat, nechtějí prohrát jediný zápas. A tohle to samozřejmě je pro ně strašně těžký.
1: No on tu sérii bez výhry slávistům samozřejmě každý připomíná, už je to opravdu hodně dlouho. Má to hráč vlastně v hlavě před tím duelem, může ho to nějak ovlivnit a třeba i obzvlášť v těchto zápasech, kdy se vlastně dopředu mluví o tom, že Slavia bude favoritem?
0: Já si nemyslím, že to mají v hlavě, prostě je to další zápas a vlastně naopak jim to jako musí kolikrát jako pomoct v tom, jakože teď už to vyjde, teď prostě do toho dáme všechno a prostě se to k nám otočí. A s tím do toho zápasu jdou a ať to bylo Lens doma, kde třeba pro mě možná mírný favoriti byli, protože přece hrajou jako domácí zápas, jo, je to francouzská liga těžký, ale i tady s tím Sabahem byli prostě jako favoriti a prostě jdou do toho s tím, že ten zápas jako zvládnou a nemyslím si, že by jim svazovalo nohy to, že nějakých několik zápasů nevyhráli.
2: Někdejší fotbalový reprezentant Milan Škoda je s námi na Radiožurnálu Sport. Posluchači si asi dobře pamatují doby, kdy jste byl ve Slávii vy, kdy Slávia v Lize mistrů trápila Barcelonu, Inter Milan nebo Dortmund. V novém formátu soutěže Slávia, ale ani předtím Sparta moc bodů nepozbírali. Neukazuje se, Milane, že Liga mistrů je zkrátka pro české kluby v současnosti až příliš velké sousto?
0: No, tak já tohleto samozřejmě nerad slyším, ale ta realita je taková, že prostě možná jo, no, ale já prostě všichni máme ten cíl, nebo Slávie, Sparta, hrát tu Ligu mistrů a jsou to prostě nejlepší zápasy a prostě potřebujeme k tomu ještě něco přidat, nějakou větší kvalitu, nějakou rychlost, protože když jsme viděli ty hráče i Sabahu, který sice mají nějakou nižší hodnotu, tak ale byli všichni rychlí, dynamický, uměli hrát dobře tělem, nedali nám moc prostoru, takže prostě to určitě půjde.
1: S Milanem Škodou si povídáme v ranním Radiožurnálu Sport. Mně je úplně jasné, že to neslyšíte rád. My se na to taky neradi ptáme, ale prostě taková je realita, protože na té domácí scéně Slavia dominuje, na té mezinárodní úrovni to pak vypadá trochu anebo někdy úplně jinak. Tak člověk se prostě musí ptát, jestli to třeba i podle vás vypovídá něco o kvalitě české ligy, o které přitom docela často slýcháme, že jde aktuálně nahoru.
0: No tak to je přesně to, co jsem jako říkal na začátku, no, že prostě v té lize samozřejmě je to o něco pomalejší, máte víc času na to finální řešení a tady vlastně v té lize mistrů je to všechno strašně rychlý, ty hráči jsou hned u vás, jsou důrazný a prostě je to o tom rozhodnutí v té rychlosti, v té finální třetině, kde je to samozřejmě nejtěžší a tam přesně nemáme na to ten čas, nemáme na to ten klid. A právě, jak jsem říkal na začátku, někdy v těch situacích přicházíme do paniky, že vlastně se snažíme co nejrychleji zakončit, nebo vlastně nemáme ten potřebný klid a nějakou tu potřebnou kvalitu.
2: Pojďme s Milanem Škodou zakončit ten rozhovor na pozitivnější notě. Milanu Škodově je 40 let, sice už skončil s prvoligovou kariérou, ale pořád góly střílí a to v páté lize za ABC Braník. Milane, koukám poslední dva zápasy, 3 góly, tak jak se cítíte, jak se vám v Braníku líbí, co úroveň soutěže a zdá se, že máte pořád chuť?
0: Jo, tak chuť mám, tak vlastně my jsme postoupili do páté ligy, do přeboru, takže pro klub to byla velká událost a já jsem rád, že tam můžu s klukama být, protože kabina je skvělá a měli jsme tam nějaký právě vítězství, jenomže já jsem si v nějakém zápase zlomil ruku, takže jsem poslední 3 zápasy nehrál a nevím vlastně, kdy nastoupím, ale jinak mě to tam s klukama baví a užívám si to.
1: Tak budeme držet palce, ať se dáte zdravotně do pořádku, ať dál v páté lize může trápit třeba soupeřovi obrany klub ligových kanonýrů. Milan Škoda s námi byl ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, mějte se hezky.
0: Moc vám děkuji, mějte se krásně.

0: Chris Ria ve středečním radiožurnálu Sport. Přejeme krásné ráno v 8 hodin a 22 minut. Ve fotbalové šancelize se dnes bude hrát dohrávka 6. kola této sezóny. V tabulce 11. Bohemians přivítají v Dělíčku 4. Mladou Boleslav.
1: V původním termínu na konci srpna se zápas nehrál kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu Středočechů a my už jsme teď na radiožurnálu Sport ve spojení s útočníkem Bohemians Ladislavem Krobotem. Ladislave, dobrý den a moc díky za váš čas.
2: Dobrý den ještě jednou a děkuji, že tady můžu být s vámi.
1: Dnešní zápas začne v 18 hodin, tak jaký je váš program a třeba i režim? Máte nějaké rutiny, které držíte v den zápasu, ať už se týkají stravy nebo čehokoliv jiného?
2: Tak každé ráno mám snídaní palačinky, které mi dělá moje přítelkyně. Poté v 11.30 se scházíme na stadionu, kde máme společné video. Poté máme nějaké rozcvičení, oběd a odjíždíme na hotel. Na hotelu jsme zhruba do 15.30, kde máme svačinu, další video a odjíždíme zpátky na stadion.
1: Mě zajímají ty palačinky, určitě. Tak ty jsou k snídani jenom v den zápasu nebo každý den? To už byste musel být možná přepalačinkovaný.
2: Ne, ty jsou vždycky v den zápasu, jinak většinou snídám vajíčka.
0: Ladislav Krobot, útočník pražských Bohemians, je s námi na radiožurnálu Sport. Už jsme zmínili, že Bohemians v tabulce jsou 11. V sobotu jste doma porazili Ostravský Baník 1-0, tak jak jste zatím spokojení s tím dosavadním průběhem sezony?
2: Tak určitě by to mohlo být lepší, ale musím říct, že je hrozně důležitý, že jsme po té reprepauze porazili ten Baník a teď bychom na to potřebovali nejlépe navázat dneska s Mladou Boleslaví.
1: Sobotní zápas rozhodl kapitán Aleš Čermák, kterého bylo plné hřiště. Jaké je pro vás jako ofenzivního hráče hrát s takovým fotbalistou, který se ve finální fázi nebojí originálních řešení, často volí nápadité přihrávky?
2: Tak myslím si, že pro každého útočníka je to odměna, když máte pod sebou takový hráče jako Aleš Čermák nebo Roman Květ, kteří ten fotbal výborně chápou a vidí to a posílají vás do dobrých šancí a ještě navíc umí sami dávat góly, takže my jsme moc rádi, že Aleš momentálně je v top formě a doufám, že to potvrdí dneska.
0: Ve fotbalové šancelize se dnes bude hrát dohrávka 6. kola této sezóny. My si o tom povídáme s útočníkem pražských Bohemians Ladislavem Krobotem. Tak dnes vás čeká Mladá Boleslav. Právě v jejím dresu jste před víc než 6 lety v lize debitoval a potom taky nějaký čas v tom klubu strávil. Tak je to pro vás pořád výjimečný zápas?
2: Tak určitě je to pro mě furt výjimečný zápas, mám na to krásné vzpomínky, protože přece jenom jsem tam nastoupil do prvního ligového utkání, dal jsem tam i první ligový gol, takže určitě je to pro mě něčím speciálním, i když ten tým už se teda hodně proměnil, jsou tam dost mladší kluci, moc kluků jsem tam nezažil, ale určitě je to pro mě speciální.
1: Já jsem na to chtěl právě navázat, že ten tým se hodně obměnil pod trenérem Alešem Majerem, tak znáte v kádru Mladé Boleslavy ještě někoho, proběhlo třeba nějaké špičkování před vzájemným zápasem?
2: Tak špičkování úplně teďka neproběhlo, znám tam ještě dost kluků, ale znám už spíš mládeže nebo takhle, ale kdo si pamatuju, kdo tam byl, třeba taky Jirka Klíma, který to teda ještě vzal přes Ostravu, ale s tím jsem tam ještě hrával, Denis Donát, ale jinak myslím, že se to tam pěkně pročistilo.
0: Jinak je mi jasné, že vás ještě čeká dneska taktická příprava, ale Středočeši tedy čtvrtí o 3 body za druhým Libercem, tak kdybyste takhle měl v krátkosti třeba i pro naše posluchače říct z vašeho pohledu, jako prvoligového fotbalisty, v čem je jejich největší síla?
2: Myslím si, že jejich největší síla je teďka určitě v nebojácnosti, v zakládání hře a v tom, že mají mladý manšaft, mají trenéra, který to po nich chce a musím říct, že kdybych to měl takhle srovnat s celou Českou ligou, tak možná hrajou nejhezčí a nejodvážnější fotbal.
1: Ladislav Krobot, útočník pražských Bohemians, je s námi na radiožurnálu Sport. Já se chci ještě zeptat na kouzlo Dělíčku. Vy už jste taky v české lize, Ladislave, pár klubů prošel, ale Dělíček je specifický i pro člověka, který ho sleduje jen zvenku. Vy jste na domácím stadionu opravdu hodně silní, tak v čem je ten stadion specifický?
2: Já si myslím, že úplně pro každého hráče z nás je to speciální stadion. Nadarmo je tam napsaný, že Dělíček nedáme, protože musím říct, že tam panuje opravdu neskutečná atmosféra. Já musím je podotknout, že když jsme jeli jenom na přátelách teďka 2 týdny zpátky do Dublinu, tak tam vycestovalo přes 300 bohemáckých fanoušků. Takže myslím si, že to mluví za všechno a myslím si, že to je neskutečný ta podpora od našich fanoušků.
0: Říká Ladislav Krobot, který se s námi spojil do ranního vysílání radiožurnálu Sport před dnešní dohrávkou 6. kola šanceligy. Bohemians přivítají v Dělíčku 4. Mladou Boleslav. Tak ještě jednou, Ladislave, moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
2: Taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.

0: Radiožurnál v 8:30. A se zprávami je tu Jana Utendorská.
1: V Olomouci se dohodli na nové radniční koalici zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a milujeme Olomouc. 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má také urychlit dodávky klíčových střel do systémů protivzdušné obrany. Dvojice Američanů se bude zpovídat s pomoci Severokorejcům z krádeží identit. Podvodem měli získávat zaměstnání v amerických firmách a vydělávat peníze pro KLDR. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. A dnes naposledy můžete v Brně využít sdílená kola na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony a 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dřív než loni. Sport. Fotbalisté Slavie si ve druhém kole Ligy mistrů připsali další porážku a v tabulce zůstávají bez bodu. Baku nestačili na Sabah, který zvítězil nad českými šampiony 2-0. A basketbalisté Portlandu se střídajícím Vítem Krejčím vyhráli i třetí přípravné utkání na nový ročník NBA. Na palubovce Sacramento uspěli 110-98. Český reprezentant za 10 odehraných minut zaznamenal jeden doskok, asistenci a zisk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná Strakonického jíloviště a nehoda u Hodkovic. Na dálnici D4 připomínáme dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy směrem do Prahy. U jíloviště u stavby mostu se dnes a zítra pojede v obou směrech pouze jedním pruhem. Kolony jsou tam teď pouze směrem do Prahy asi na 40 minut. Pozor, hodně ucpaná je i objížďka přes Klínec a nebo přes Dobřichovice a Radotín. Kolony i na dalších příjezdech do Prahy. Plzeňská D5 od 5. kilometru nejen kamiony se sunou až na pražský okruh k Ořechu a je to na 30 minut. Taky na D7 od Středokluk k letišti pojedete 10 až 15 minut. V Praze velmi silný provoz komplikují omezení a uzavírky. Kbelská směr Ústí nad Labem, spojovací ulice, okolí ohrady na Žižkově. Čekejte velké kolony. Půl hodiny budete popojíždět i na magistrále z Pankráce do centra před zúžením v Legerově ulici. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy pracují silničáři mezi Bystřicí a Benešovem. Jede se kivadlově a už jsou tam kolony z obou stran asi na 20 minut. A 35 z Liberce na Turnov, stále ucpaná za Rádelským mlýnem. Před Hodkovicemi uklízejí po nehodě v levém pruhu a opět asi 20 minut postojíte. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes ještě zpočátku zaprší a vás na cestě do školy nebo do práce bude doprovázet zatažené nebo oblačné nebe, postupně se ale bude počasí vylepšovat. Srážky budou ustávat a také mraků bude méně. Odpoledne už může být místy i polojasno. Zítra i v pátek pak bude převládat slunečné počasí, tedy až se rozpustí ranní mlhy. A na konci pracovního týdne nebude téměř vůbec pršet. Teploty se pomalu zvednou, v pátek už bude místy téměř až 20 stupňů. O víkendu se ale počasí pokazí, studená front, která bude přecházet přes naše území, k nám přinese od severozápadu hodně oblačnosti a také déšť. V sobotu bude ještě na Moravě a ve Slezsku jen málo mraků. V neděli ale už bude nad Českem komplet zataženo s občasným deštěm anebo s přeháňkami. Postupně ale budou jak srážky, tak i oblačnost opět ubývat. Na konci týdne se ale citelně ochladí. V neděli už budou teploty jen mezi 8 a 13 stupni, na Moravě přece jen o trochu tepleji. Tam může místy vyšplhat teplota až k 16 stupňům Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Billy Idol dohrává v 8 hodin 39 minut. Přejeme příjemnou středu 14. října všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Tečku za podařeným rokem českých vodáků udělá slavnostní vyhlášení ankety kanoista roku.
1: A Radiožurnál Sport tam bude reprezentovat reportér Jan Suchan, se kterým si teď úspěchy uplynulé sezony můžeme osvěžit. Honzo, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak, pojďme na to. Víš, kdo vyhraje?
2: Nevím, přiznám se, že nevím, tuším.
0: Tušíš a nesmíš ani naznačovat.
2: I kdybych věděl, tak bych to nesměl říct, pochopitelně.
0: Dobře, takže kdybys náhodou věděl, musel bys říct to, co si před chviličkou řekl, tedy že nevíš.
2: Ale je to fakt, ale nevím.
0: Dobře, tak pojďme na to. Kdo by to podle Jana Suchana, podle těch letošních výsledků mezinárodních závodů mohl být?
2: Hlavní kandidáti jsou tři, když to zúžím, tak ještě hlavnější jsou dva. Ono těžké neříct jméno Martina Fuchsy, rychlostního kanoisty, který, když si to shrneme, tak on byl na mistrovství světa zlatý na kilometru, stříbrný na pětistovce, na mistrovství Evropy obě tyhle trati vyhrál a když startoval ve světovém poháru, to bylo jenom na kilometrových vzdálenostech, tak zvítězil v Segedu, v Brandenburgu a Montrealu. Takže on v téhle sezóně jen v jediném mezinárodním závodě nestál na nejvyšším ze stupňů vítězů a to bylo tedy to druhé místo na světovém šampionátu na 500 metrech. Takže to je prostě obrovský kandidát, jenže ke své smůle v skvělou sezónu má za sebou i vodní slalomář Jakub Krejčí. On letos vyhrál na kajaku, což je nejprestižnější, nejnabitější kategorie jak mistrovství světa, tak mistrovství Evropy, což se zatím nikomu jinému v historii nepovedlo. A k tomu ještě byl dvakrát první ve světovém poháru, celkově třetí v tomhle elitním seriálu a ano, tady můžeme říct, že Jakub Krejčí opravdu nevyhrál všechny závody, do kterých nastoupil, nebo kromě jednoho, tak jako jsem to mohl říct u Martina Fuchsy. Na druhou stranu, když se podíváme na povahu obou těch sportů, tak zatímco v rychlostní kanoistice, když je někdo prostě namakaný ve formě, podobně jako třeba v běžeckém lyžování Johannes Klébo, tak se dá těžko porazit, pokud není nachlazený, zraněný a nebo mu to opravdu vyložně nesedne. Kdežto ve vodním slalomu, tím jak je to sport proměnlivý, hrají tam i roli faktory, jako je třeba proměnlivost vody, vítr, zároveň musí jít sportovci na větší riziko, protože jak je ta konkurence a ta špička tak natřískaná s prominutím, tak prostě musíte jít do nějakého risku a ten zákon tě sebou nese i chyby, takže Jakub Krejčí sice nevyhrál všechny mezinárodní závody, ale i tak to byla opravdu famózní sezóna, takže si myslím, že jsou to srovnatelní kandidáti a hned za ně bych zařadil další vodní slalomářku Terezu Knéblovou, která se stala taky mistryní světa v tomhle případě na kánoji a k tomu evropskou šampionkou v kajakrosu a byla třetí celkově ve světovém poháru.
1: Ty jsi zmínil povahu obou sportů. Teď já bych se zastavil u povahy těch hlavních kandidátů na vítězství, tedy sportovců. Já trochu znám Martina Fuchsu, on je opravdu zvyklý vítězit a troufnu si říci, že ta druhá místa nekouše úplně dobře.
2: No ostatně minulý rok odešel z vyhlašování sportovce roku, když se těsně předtím dozvěděl, že nevyhraje.
1: No ať už se jedná o jakoukoliv anketu, já to nechci hodnotit, každý jsme nějaký, ale ty znáš zase lépe Jakuba Krejčího, tak jak on by kousal případné druhé místo.
2: Myslím si, že s nás a lépe než Martin Fuchsa. Na druhou stranu i on si vlastně může říct, co bych ještě proto měl udělat víc, než jsem udělal v téhle sezóně, protože opravdu je nemožné vyhrát všechny mezinárodní závody ve vodním slalomu v jedné sezóně, v jedné kategorii. Myslím si, že on je taky mladší, zatímco Martinu Fuchsovi je 33, Jakubu Krejčímu 24, takže stále můžeme mluvit o nějaké nastupující generaci, takže si myslím, že by to zvládnul lépe, ale taková zajímavost, pokud se něco tedy na poslední chvíli nezmění, tak na tom slavnostním vyhlášení nebudou ani Martin Fuchsa, ani Jakub Krejčí. Tak nevím, jestli to je kvůli tomu, že se báli, že by nevyhráli a byli druzí, ale ne, to si dělám legraci. Oba měli naplánovanou prý dovolenou, což teda mi přijde trochu nešťastné ze strany organizátorů, že nebyli schopni to s těmihle dvěma jednoznačně největšími kandidáty na titul domluvit a nějak sladit.
0: S Janem Suchanem si povídáme o vyhlášení ankety kanoista roku. Ty jsi zmínil několik jmén, 2 až 3 hlavní favority těch úspěchů, ale česká kanoistika v uplynulé sezóně měla celou řadu, tak už si toho taky hodně u těch hlavních favoritů jmenoval, ale pojďme to klidně ještě rozšířit a rozdělit mezi obě olympijská odvětví. Jak si kromě Krejčího a Knebelové vedli vodní slalomáři?
2: Vodní slalom má za sebou opravdu skvostnou sezónu. 7 medailí z mistrovství světa, stejný počet z mistrovství Evropy. I šéf trenér Jiří Prskavec starší říkal, že si není jistý, jestli vůbec někdy se to ještě může zopakovat a že i kdyby těch úspěchů byla polovina, tak by byl šťastný. Kromě těch dvou hlavních, tak musíme připomenout mistra světa v kajak krosu Víta Přindiše Lukáše Kratochvíla, který na single kanoe získal medaily jak na evropském, tak na světovém šampionátu. A třeba Matyáš Novák v kajak krosu letos v Ivrej na mistrovství Evropy tedy také byl tím nejlepším. Takže skutečně spousta vodáků může být hrdá na to, co dokázala, ale vyhlašují se vlastně jenom ti nejlepší 3 dneska na kanoistovi roku, takže těch smutných a třeba v některých případech i uražených může být víc.
3: Jan Suchan je s námi ve studiu radiožurnálu Sport. Koho bys vypíchnul u rychlostních kanoistů vedle tedy Martina Fuxy?
2: No, dlouhodobě se vlastně vypichuje Josef Dostál a nesnad, že bych na něj chtěl zapomenout, ale letos on, když vezmeme ty výsledky a může za to i nemoc před mistrovstvím světa a na mistrovství světa, tak by nebyl tím druhým v řadě, protože Jakub Špicar s Danielem Havlem na double kajaku získali bronz na mistrovství světa i na mistrovství Evropy, takže to je rozhodně hodnotné. Josef Dostál, ten má stříbro z evropského šampionátu, ale jenom na neolympijské pětistovce, takže bych kromě Martina Fuxy rád tedy zmínil jména Špicera s Havlem a pak tam byly ještě nějaké dílčí úspěchy třeba na těch maratonských tratích na mistrovství světa, což je ale také neolympijská záležitost u Robina Hirše nebo Kateřiny Mílové.
0: Když si Honzo teď hned několikrát řekl jedno z mých oblíbených slov a to je neolympijský, tak oceňovat se budou taky zástupci neolympijských sportů.
2: Je to tak a i tam má český vodácký sport být na co hrdý za ten končící rok, za tu uplynulou sezónu, protože tu o víkendu uzavřel krumlovský vodácký maraton, tak jako obvykle. No a ve sjezdu na divoké vodě, což je taky dlouhodobě velmi dobrá česká disciplína, tak Česko mělo mistry světa ve sprintu na té divoké vodě Kristýnu Novosadovou na kajaku a na single kanoe Matěje Vaňka. Pro jistotu, kdo by třeba nevěděl, co je sjezd na divoké vodě, tak je to prostě, dalo by se říct, to, co je vodní slalom, jenom bez branek, prostě je potřeba napálit v případě sprintu tu zhruba stejně dlouhou trať, jako je na vodní slalom a vybrat ty nejlepší peře, ten nejlepší směr, ale není potřeba se zatáčet do nějakých branek, je to prostě opravdu jenom sprint na té divoké vodě. Klasický sjezd na divoké vodě, to je mnohem delší trať, která trvá zhruba nějakou 15 minut, ale tam Češi tentokrát mistry světa neměli medaile, některé pozbírali třeba zmiňovaná Kristýna Novosadová.
0: V pražských Žlutých lázních se dnes koná vyhlášení ankety kanoista roku, mluvili jsme o tom s Janem Suchanem. Moc díky.
2: Rádo se stalo.

0: Sam Fender dohrává v 8 hodin a 51 minut a vy, co posloucháte Radiožurnál Sport pravidelně, tak velmi dobře víte. Ano, a než jsem stihl vůbec tohle říct, tak už tady Lukáši někteří volají, ale samozřejmě my to vzít nemůžeme, protože vy ještě ani nevíte, na co se vás budeme ptát. 221 552 222, jsem moc rád, že někteří z vás tohle telefonní číslo sem k nám do studia znáte. Hodit se vám bude za chviličku, protože teď skutečně jdeme soutěžit, ale já ještě řeknu to zásadní pravidlo, pokud jste něco s námi od nás vyhráli v posledních 2 měsících, tak prosím, nevolejte, dejte šanci ostatním a taky a určitě si potřebujeme říct, o co dneska hrajeme.
1: To je právě to zásadní. Vždyť posluchači ani nevědí, o co budeme soutěžit, kdyby jsme soutěžili o vstupenky na mistrovství republiky v dřevorubeckých sportech v Pelhřimově, tak je otázkou, jestli by volalo tolik lidí. Ale samozřejmě ta cena je exkluzivní. Ta cena je exkluzivní, budeme soutěžit o 2 vstupenky na zápas fotbalové šance ligy mezi Pražskou Sláví a Hradcem Králové. Hrát se bude v sobotu od 15 hodin v Edenu, který často na ligová utkání bývá nabitý, takže je složité se tam dostat. Slávisté navíc potřebují zareagovat na tu včerejší prohru v Lize mistrů v Baku se Sabahem a pokud poznáte tedy hlas člověka, který promluví v našem vysílání, tak od nás získáte také tričko Radiožurnál Sport se sluchátky, které máme všichni moc rádi.
0: Já myslím, že to je muž, který se dá poznat docela snadno, ale jenom tak úplně nápověda zadarmo. Mluvili jsme o něm v dnešním ranním vysílání.
1: Ano, a není to aktuální zvuk, to připomínáme.
2: To, co se stalo v uplynulé sezóně, jsem dal stranou a věnuju se 100% reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu, mít jenom tu reprezentaci a splnit si tady pro to, co přijal celý tým. A co bude potom, je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to, ale moje hlavní je teď reprezentace.
0: Tak zájem o lístky do Edenu evidentně je, to není překvapení, tak pojďme na to, krásné ráno.
3: Dobré ráno, Tomáš.
0: Dobré ráno, Tomáši, slyšíme se, to jsem rád. Nevyhrál jste v poslední době?
3: Nevyhrál.
0: Rychlá kontrola, výborně. V případě, že byste vyhrál, půjdete do Edenu na Hradec?
3: Určitě, ne.
0: Dobře, tak jdeme na to. Koho jsme vám pustili?
3: Měl by to být jmenovec Tomáš Souček.
0: Je to váš jmenovec, gratulujeme.
1: Je to Tomáš Souček, o kterém jsme dnes mluvili v souvislosti s tím, že prodloužil smlouvu ve West Hamu až do léta 2028. Vy jste, předpokládám, fanouškem fotbalové Slavie?
3: Ano, jsem, určitě.
1: Tak na vás mám dotaz, byť si dokáži představit odpověď. Nejdřív se zeptám tedy na Tomáše Součka, který chyběl teď v reprezentaci kvůli tomu, že léčil ještě zranění. Hodně se mluví o tom, jestli tento zkušený záložník pořád má národnímu týmu co dát. Tak co myslíte vy?
3: Myslím, že určitě. Jako za současné konstelace, jak národní tým se dává dohromady postupně, tak si myslím, že by tam své místo ještě mohl mít.
1: A rovnou se vás zeptám, jaké máte středeční ráno po té včerejší prohře slávistů v Lize mistrů v Baku se Sabahem?
3: Je to trpké ráno, myslím si, že by tam se soupeřem, jako je Baku, mohli minimálně bod uhrát.
1: A co se v vás...
3: Ale nedá se nic dělat.
1: Co se ve vás mísí, zklamání z toho výkonu, nebo jen ze smůly, protože Slavia měla těch šancí dost, ale jak jste zmínil, takového soupeře by asi měla porážet se svými ambicemi?
3: No, smůlu určitě měli, protože šance na to, aby minimálně jeden gol střelili, měli. Nicméně i ty chyby v obraně, které se staly, tak asi ten zápas jim prohráli.
0: Tomáši, tak my vám se pokusíme tu dnešní, řekněme, špatnou náladu vylepšit, snad už se nám to povedlo, ty zápasy jdou rychle za sebou, ten příští sobotní navštívíte i vy proti Hradci Králové v Edenu, tak my vám ještě jednou moc gratulujeme, zůstaňte nám na linci, ať se na vás můžeme vzít kontakt a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Díky moc, naslyšenou.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Filip Kvapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner prý Bohemia Radio 2026.
4: Devět hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
5: Firma SpaceX omezila ukrajinské armádě fungování sítě Starlink. Objem hypoték se zvýšil, stoupla i průměrná úroková sazba. Fotbalisté Slavie nestačili v lize mistrů na Sabah Baku. Na dálnici D4 popojíždí kolony před stavbou mostu u Jíloviště směrem do Prahy. A bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Firma amerického miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
6: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
5: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Průměrná výše hypotéky stoupla na 4 miliony a 670 tisíc korun. Městský soud v Praze otevře hlavní líčení v případu čínského občana podezřelého ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi na konci ledna. Jako vůbec první v Česku se bude zpovídat z takzvané činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Generální tajemník NATO Mark Rutte navštíví vojenskou základnu Amary v Estonsku. Ta je klíčová pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Sejde se také s novou prezidentkou Ile Madisovou nebo premiérem Kristenem Mihalem.
7: Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte při návštěvě Estonska také vystoupí na Tallinské technologické univerzitě. Mluvit a debatovat se studenty bude o inovacích v obranném průmyslu. Šéf NATO bude o bezpečnosti jednat také s představiteli Estonska a jeho obrany. Estonsko například v posledních měsících přijalo novou obranou strategii, v jejímž rámci posiluje vojenskou infrastrukturu v blízkosti hranic. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Více než 200 policistů cvičí v areálu Spolany Neratovice na Mělnicku. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se připravují na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
8: Přibližně od 8:30 do 15:00 mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nesplnili roli favorita a stali se prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po utkání spokojený ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
2: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba.
5: Mladoboleslavští hokejisté se pokusí posunout v tabulce šance ligy výš. Čtvrtý celek se totiž do hrávce šestého kola představí na hřišti 12. Bohemians. Výkop je na programu v 18 hodin a přímý přenos duelu nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Strakonické u jíloviště a kolony u Benešova. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy stále popojíždějí fronty před zúžením u jíloviště. Dnes a zítra se pojede u stavby mostu pouze jedním pruhem v obou směrech. Teď je kolona pouze směrem do Prahy asi na půl hodiny od benzinky Koloc. Nesnažte se to obět, třeba v Radotíně jsou kolony ještě větší. Fronty hlásíte i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu pojedete asi půl hodiny. V Praze ten stále silný provoz komplikují omezení a uzavírky, takže třeba ve Kbelské, ve Spojovací, v okolí Ohrady na Žižkově je to na dlouho. Půl hodiny budete popojíždět i na magistrále z Pankráce do centra před zúžením v Legerově ulici. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se zdržíte mezi Benešovem a Bystřicí. Pracují tam silničáři a projíždí se Kyvadlově. Je to na 15 až 20 minut obousměrně. A na silnici 35 z Liberce do Turnova čekejte kolony za Jeřmanicemi. Před Hodkovicemi po nehodě zavřený levý pruh a zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
10: 9 hodin 6 minut, středeční Radiožurnál Sport je tu dál s vámi a společně s Lukášem Michalíkem se zase můžeme podívat alespoň tedy na dálku na to, jak to vypadá na tenisovém turnaji v Číně ve Wuhanu. Marie Bousková tam bohužel už vypadla ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska, prohrála 6-1, 1-6 a 1-6.
11: Hrají další dvě hráčky v Číně ve druhém kole. Naposledy jsme mluvili o tom, že Karolíně Muchové se nedaří a Nikole Bartuňkové ano, teď to je naopak, protože Karolína Muchová srovnala zápas Američankou McNailyovou, aktuální stav 1-1 a 1-1 je to také ve třetím setu. A Nikola Bartuňková ta hraje s Italkou Paoliniovou a byť v prvním setu vedla už 5-2, tak ho nakonec 7-6 prohrála a prohrává také ve druhé sadě aktuálně 2-3.
10: Taky tyhle tenisové zápasy dál budeme sledovat v ranním Radiožurnálu Sport, teď Iggy Pop a po písničce bychom se měli spojit s Pavlem Horvátem.
0: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.
13: I'm a wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Iggy Pop, 9 hodin, 10 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Fotbalová Liga mistrů pokračuje po těch včerejších duelech, samozřejmě i dnes. Ligová fáze zase nabídne celou řadu zápasů a stejně jako včera, dva startují už v 18 hodin a 45 minut. Feyenoord bude hostit Como a LASK nastoupí proti Liverpoolu.
1: A za domácí by mohl do velkého zápasu nastoupit křídelník Krištof Daněk, tak uvidíme, jestli tento ex-spartianský a bývalý hráč Sigmy tedy dostane příležitost. Ale dnešní šlágry hledejme jinde. Zbylé zápasy startují v 21 hodin a v tom jednom nastoupí Manchester City proti Paris Saint-Germain, což je francouzský klub, který ovládl předchozí dva ročníky slavné soutěže, souboj Haalanda s Dembelem, ale těch hvězdných hráčů na obou stranách je pochopitelně víc. Slovenští fanoušci se dnes určitě budou dívat, protože Slovan Bratislava pod vedením bývalého hráče shodou okolností Manchesteru City Jaji Turého nastoupí do utkání se Stuttgartem. No a v 21 hodin rozehrají vzájemné duely taky AS Řím a Real Madrid, Aston Villa a Fenerbahce, Betis Sevilla a FC Porto a Bode Glimt a Borussia Dortmund. Ještě zmíním ten poslední, Šachtar Doněck a AEK Atény.
0: Já jsem právě si říkal, že jsem si nebyl jistý, kde Šachtar aktuálně hraje, já už jsem to rozklikl a mělo by to být na Stamford Bridge, tak to třeba možná někteří naši posluchači taky nevědí. První ze 4 domácích zápasů ligy mistrů, tedy Šachtar Doněck, čeká v Londýně.
1: Já se ještě zastavím tedy u Slovanu Bratislava, který není ve slovenské lize tedy ani zdaleka tak dominantní v úvodu této sezony, jako tomu bylo v těch předchozích letech. 9 zápasů, 5 výher, 2 remízy a 2 porážky, takže už 4 ztráty, 17 bodů a až 4. místo, takže těžko říci, jaká je aktuálně pozice kouče Jaji Turého, ale samozřejmě vítězství v Lize mistrů by tu pozici velmi upevnilo.

0: 9 hodin 15 minut a ve středečním radiožurnálu Sport pojďme ještě jednou zhodnotit včerejší večerní představení fotbalistů pražské Slávie. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2 a ve spojení bychom měli být s Pavlem Horvátem. Pavle, hezkou středu.
1: Dobrý den.
0: Tak ten včerejší večer bohužel zase, budeš se mnou souhlasit, zklamání z pohledu fanoušků fotbalistů Slávie.
2: No určitě nejenom, já si myslím, nejenom fanoušku Slávie, já si myslím, že včera všichni tak nějak počítali s tím, že by to opravdu mohlo vidět a bohužel se to nepovedlo.
3: Baku, jak už říkal Karel Janů, je nováček v Lize mistrů. Stejně jako loni, když slávisté hráli na Pafosu, tak se očekávalo, že přijde to vytoužené vítězství v Lize mistrů, které ještě nepřišlo pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Může to být už nějaké prokletí, nebo zkrátka ta kvalita na tu mezinárodní největší úroveň chybí?
2: Tak já si myslím, že prokletí je silný slovo. Já si myslím, že šance na to byly. Ten výkon samozřejmě nebyl úplně dobrý, ale prostě Slávě měla tolik šancí, že to prostě v té Lize mistrů není úplně obvyklý, ale když je neproměníš, tak to samozřejmě přijít nemůže ty výsledky. Další věc je, že se omílá to, že samozřejmě dlouhou dobu slávisti nevyhráli, ale já si nemyslím, že by to ty kluci, který tam jsou teďka, takže by to úplně řešili, že někdo před 19 rokama nevyhrál, takže já si myslím, že je to velká škoda a přičítám to hodně prostě neproměňování těch šancí.
0: No my jsme se ráno spojovali s Milanem Škodou a bývalý kanonýr i reprezentace i pražské Slávie mluvil o tom, jak velký je to rozdíl domácí liga versus Liga mistrů. Hráči tam mají na všechno prostě méně času a potom vlastně se uchylují k nějakým zbrklým řešením, tak Pavle, souhlasil by si s ním a co se s tím vlastně dá dělat?
2: No, tak je to složitý, samozřejmě souhlasím s Milanem, ale ještě další věc, že prostě ty zápasy neopakuješ, no, je to vlastně, já vím, že spousta fanoušků to nerado slyší, nebo nerado, že prostě je dobře, že prostě ty český kluby jsou v Lize mistrů, že to porovnání mají a ty hráči, byť ty zápasy nekončí dobře, přirovnal bych to prostě k nároďáků, tak prostě je to zkušenost, která někam posouvá. Samozřejmě včera ten soupeř, musíme si asi otevřeně říct, že opravdu ani Slávě, ani včerejší soupeř z Baku nedosahuje kvalit Arsenálu nebo nějakých takovýchhle mužstev, ale prostě furt je to pohár, furt je to srovnání s zahraničním mužstvem, který je mistrem svojí země, no, dopadlo špatně.
3: Já navážu na to, co Pavel Horvát říkal a ostatně i s Milanem Škodou jsme vzpomínali na ty doby, kdy Slávia dokázala vzdorovat v Lize mistrů, ať už Barceloně, Interu Milán nebo Dortmundu, ale poté, co Liga mistrů změnila svůj formát, už se hraje trochu jinak, tak Slávia ani přední Sparta vlastně nebyly v Lize mistrů konkurenceschopné. Naprosto rozumím tomu, že to každý chce hrát, je to srovnání s nejlepšími, navíc samozřejmě milionové příjmy a podobně. Ale Pavle, vnímáš to taky tak, jako to vnímám já, že zkrátka těm českým klubům více sedí evropská nebo konferenční liga, že ta Liga mistrů je prostě nad jejich síly?

0: No tak je to tak, samozřejmě je to tak, ale zase já se vrátím k tomu nároďáku. Viděli jsme i u toho nároďáku, že prostě týmy jako Chorvatsko, Španělsko, Anglie, který samozřejmě jsou a měli by být někde vejš před náma, tak v některých těch pasážích jsme se jim dokázali vyrovnat. Samozřejmě neberu všechny zápasy, ale je to prostě škola. Ty kluci nemají tu zkušenost. My tady řešíme to, že Slávě několik let nevyhrála v Lize mistrů, ale upřímně, kolik z toho kádru je v tomhle mužstvu? Možná jako 4-5 hráčů, zbytek jsou prostě noví a ty kluci to prostě začínají hrát, jo, takže není to jednoduchý pro ty hráče. Bavíme se, samozřejmě teď zase neberu úplně včerejšího soupeře, bavíme se o těch mužstvech, proti kterým nastupují, to jsou mužstva, které nastupují ve francouzský, ve španělský, v anglický lize, mají každý týden prostě obrovský výzvy a při vší úctě teďka Slávě hrála před 4 dněma ve Zlíně, no, to úplně není ten samý případ, no.
1: Ještě jedna otázka na Pavla Horváta. Řada lidí, fanoušků, odborníků, vlastně i my v Desíce o tom často mluvíme, že Česká liga jde nahoru, ta její úroveň, samozřejmě kluby mají více peněz, přivádějí hráče ze zahraničí za víc peněz, můžou si tedy dovolit lepší fotbalisty. Na druhou stranu pak zkrátka to mezinárodní srovnání, když si teď pomůžu Slaví, tak to úplně nevypadá, že by se úroveň České ligy nějakým způsobem extrémně zvedala, tak neidealizujeme si ji moc, nebo se to nedá takto říct?
0: No tak zase je tam spousta kolem této otázky, spousta doplňujících otázek. Je zarážející to, že včera opravdu hodnota slavistických hráčů jednoznačně převyšovala hodnotu soupeře a přesto to prostě nedopadne. Zase já vím, že se bavíme o tom, že je to Liga mistrů, ale já si myslím, že prostě jsou to momenty, které rozhodnou. Já teď si vyberu toho Lukáše Provoda, podle mě to byla úplně největší šance, vlastně na dvakrát, prostě to musí být gól. Já vím, že ten hráč to chce dát, je to dobře udělaný, ale prostě nějaký zlomek toho, že to nepromění tam je a proto ty hráče i to brzdí. Kdyby šli do vedení, tak ten zápas třeba dopad úplně jinak. Takže to jsou maličkosti, které samozřejmě oddělují ty průměrný tým je od těch nejlepších. No.
2: Fotbalisté Pražské Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku Sabahu 0-2. My jsme o tom teď mluvili s Pavlem Horvátem. Pavle, moc děkuju, hezkou středu.
0: Hezký den.

0: Šanghaji dnes začne mistrovství světa v dráhové cyklistice. Ve hře budou nejenom medaile, ale zároveň taky body do žebříčku pro zajištění účasti na olympijských hrách v Los Angeles. V roce 2028 Česko bude v Číně reprezentovat hned 12 závodníků a mezi nimi i Barbora Němcová, která by teď s námi měla být ve spojení. Hezký den.
1: Dobrý den.
2: Krásný den je ode mě. Vy už máte v Číně za sebou silniční závod na Women's World Tour. S pěticí kolegyň z Dukly jste ovládli týmovou soutěž, takže dobrá prověrka před mistrovství světa.
1: Jo, tak je to, jak říkáte, my vlastně na tenhle závod jezdíme každým rokem, tohle už byl můj čtvrtý rok a bylo to poprvé, co jsme to vyhráli a myslím si, že obě dvě s Petrou Ševčíkou jsme připravené a byla to dobrá prověrka, takže myslím, že máme nohy, tak uvidíme, co předvedeme, no.
0: Takže takovéhle kombinování, řekněme, disciplín silniční cyklistika jako příprava bezprostředně před světovým šampionátem na dráze, to je klasika z vašeho pohledu.
1: Jo, z mého určitě. Petra Ševčíková, ta se soustředí více na tu dráhu, já to hodně kombinuji, takže já vlastně skáču furt ze silnice na dráhu a pro mě je to ideální. Mně ta vlastně dráha, nebo takhle ta silnice vyhovuje.
2: Cyklistka Barbora Němcová je s námi na Radiožurnálu Sport. Jak dlouho už vlastně v Číně jste a jste už plně aklimatizovaná, protože to asi není nic jednoduchého?
1: Jo, tak já jsem docela na ty přesuny zvyklá, já jsem totiž ještě před dvěma týdnama byla v Kanadě v Montrealu, pak jsem na skok byla 3 dny v Česku a pak jsem hnedka odletěla do Číny, takže pro mě to byl docela velký šok, ale už jsem tady týden a půl, takže s jetlagem nemám problém a jsem v pořádku.
0: Tak Barbora Němcová by možná mohla některým jiným sportovcům radit s tím, jaké to je přesouvat se mezi časovými pásmy. Když jste zmínila to, že skáčete z kontinentu na kontinent, tak vy jste se taky loučila vlastně se svými kolegyněmi z pražské Dukly, je to tak?
1: Jo, je to tak, vlastně po 4 letech, v podstatě mě tenhle tým provázel 5 let, jsem se teďka loučila, byl to můj poslední závod a příští rok mě čeká nový tým, nová zkušenost zase, je to krůček dopředu určitě pro mě, takže já se na to těším, ale bylo to samozřejmě těžké rozhodnutí odejít z takového skvělého kolektivu.
2: Vás teď čeká tedy mistrovství světa v dráhové cyklistice, kterou kombinujete s tou cyklistikou silniční, tak kde máte prioritu, jak k tomu vlastně přistupovat?
1: No, tak já jsem spíš typový závodník na silnici, takže vlastně tím pádem příští rok se víc chci věnovat té silnici a dát do toho prostě 100% a zjistit vlastně, jak tím pádem na tom jsem, abych se tak tím pádem dostala do zahraničí, kde jsou prostě ty podmínky lepší.
0: To říká Barbora Němcová, která je s námi ve spojení z Číny, tak ještě než vás propustíme, protože určitě máte i dneska už ten program nabitý, tak jaké závody vás vlastně v Číně čekají a jaké jsou ambice Barbory Němcové?
1: Jo, tak mě zítra teda čeká vylučovací závod, dneska už mám za sebou rozjetí, pak v sobotu závodím Madison s Petrou Ševčíkovou a v neděli bodovací závod a já rozhodně mám největší ambice na ten bodovací závod, pro mě je to nejlepší a určitě bych chtěla nějaký pěkný výsledek do top 10. Tak. Nelíp, no, ale tak uvidíme.
0: Tak vám budeme moc držet palce, ať vám to vyjde. Děkujeme moc ještě jednou za váš čas. Zdravíme do Číny a ať se vám daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc, naslyšenou.
3: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
4: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
5: Karel Poborský.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
8: Ahoj, dobrý den.
3: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k 6-násobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
9: Strašně se to posunulo.
10: Neuvěřitelně.
9: Oni furt
10: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
9: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
11: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
12: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
11: Pitomec se tady dří tak blázen.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
3: To je také cyklistický servis pro amatéry. amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
10: Paul Sexas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
3: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
4: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
3: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: I tenhle pátek se můžete těšit v našem vysílání po 10. hodině na Jiřího Ježka. Mělo by to být konkrétně naše povídání s Martinem Hačeckým a taky Pavlem Bittnerem. No ale už dnes po 10. na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou a taky s lukostřelkyní Marií Horáčkovou. Teď už ale aktuální zprávy.
5: 9 hodin 30 minut. Radiožurnál nabízí zprávy. Společnost SpaceX v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Podle poradce ukrajinského prezidenta to narušilo bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení. Uvedl to starosta Vitalij Kličko s tím, že město se potýká s výpadky elektřiny. Zemřeli nejméně 3 lidé. Další 3 oběti hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Hradec Králové povede nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku mají rozhodnout o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členném zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. A přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pů od anglického spisovatele A.M. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě Medvídka Pů zachycují i Krištůvka Robina a další zvířátka z příběhu.
3: Sport.
5: Hokejisté Bostonu vyhráli v zámořské NHL na ledě San Jose 6-3 a přispěli k tomu i čeští útočníci. Pavel Zacha si připsal vítěznou branku po asistenci kapitána Davida Pastrňáka. 2 góly si připsal Martin Nečas při triumfu Koloráda v Dallasu 3-2 a stal se hlavní hvězdou utkání. Gólman Daniel Vladař si sice připsal asistenci, ale porážce Philadelphia se Seattlem 2-3 po nájezdech nezabránil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná Strakonická u jíloviště a kolony u Benešova. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona před omezením u jíloviště. Dnes a zítra se u stavby mostu pojede pouze jedním pruhem. Teď je fronta pouze do Prahy asi na půl hodiny od sjezdu na Řitku. Navíc v nájezdu od jíloviště na Prahu je tam stopka. Řidiči na dálnici zastavují, pouštějí auta najíždějící z jíloviště a i proto ta kolona jede tak pomalu. Kolony na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechů pojedete osobním autem asi 20 minut. Pozor, v Praze výrazná kolona stále na Štěrboholské spojce směr centrum, taky na Novopatské a Kbelské směr Ústí nad Labem. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony mezi Benešovem a Bystřicí. Pracují tam silničáři, jede se Kivadlově a je to asi na 20 minut v obou směrech. A na silnici 35 z Liberce na Turnov stále překáží nehoda před sjezdem na Hodkovice. Blokuje levý jízdní pruh a zdržíte se 10 minut od nájezdu z Jablonce. Pozor, do té kolony se dojíždí v zatáčce, brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Juraja Hýb, 9 hodin 37 minut, středeční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Basketbalistky USK Praha čeká večer první zápas sezóny v Evropské lize.
1: V 19 hodin nastoupí proti francouzskému basketu Bourges, proti stejnému týmu přitom zahajovali sezonu i loni. Víc už si řekneme s hlavním trenérem Pražanek Martinem Baštou, se který jsme právě teď ve spojení. Tak hezký den, díky za váš čas.
2: Hezký den a dobré ráno.
1: Tak co od francouzského týmu čekáte? Na co si třeba budete muset dát pozor?
2: Jednoznačně si budeme muset dát pozor na jejich agresivní obranu, protože zatím z těch klipů, co jsme viděli, tak na začátku sezóny jsou velmi agresivní, takže na to si budeme muset dát největší pozor a vyrovnat se s tím tlakem.
0: Loni jste ten první duel Euroligy hráli na palubovce basketu Bourges, tehdy jste zvítězili o 20 bodů na rozdíl od domácí odvety, kde z toho byla prohra 43-78, tak jste tentokrát na tu agresivní obranu lépe připraveni než při tom druhém vzájemném zápase?
2: Já věřím, že jo, a věřím taky, že do téhle sezóny vstoupíme stejně jako tu loňskou.
1: Dá se z toho předchozího vzájemného utkání vycházet, protože samozřejmě týmy se obměnily?
2: No tak trenér zůstal stejný, ale ty týmy se výrazně obměnily na obou dvou stranách, takže myslím si, že úplně se z toho vycházet nedá. Ty týmy jsou poskládaný trošičku jinak i typologicky, takže vlastně každý ten tým bude hrát trošku jiným stylem, než to bylo v té loňské sezóně, takže určitě ne, a budeme si muset dávat pozor na jiný hráčky, na jiný věci. Takže asi se budeme muset trošičku adaptovat víc.
0: Martin Bašta, trenér USK Praha, s námi ve spojení na radiožurnálu Sport. Když jste zmínil ty změny i na vaší straně, tak už si to všechno sedlo nebo ještě něco dolaďujete?
2: Tak myslím si, že ještě chvilku budeme dolaďovat, protože ještě stále nejsme kompletní sestavě, takže furt tam bude co řešit a co upravovat. Každopádně holky si pomalu zvykají na ten herní systém, některý nebyli zvyklí prostě na určitý věci, které po nich teďko vyžadujeme, takže nám to tam teďko trošičku skřípe, ale věřím, že teďko v tom prvním zápase euroligovém už předvedeme dostatečně kvalitní výkon na to, aby jsme prostě odcházeli s dobrým pocitem. Tam hlavně s výhrou.
1: Na radiožurnálu Sport jsme ve spojení s trenérem basketbalistek USK Praha Martinem Baštou. Teprve v pondělí se k týmu přidala francouzka Pauline Astierová, která nastupovala i v zámořské Women NBA. Uvidíme ji dnes na palubovce?
2: Bohužel ji neuvidíme. FIBA má nějaký takový pravidlo, který neumožnilo napsat včas na soupisku Pavlínu, takže bohužel ne, a uvidíme ji až o víkendovém utkání v České lize.
0: No a ty ostatní nové posily, ty budou k dispozici?
2: Ano, jinak jsou všichni k dispozici.
1: Tak to jsme rádi. Utkáním proti Basket Bourges otevřete euroligovou sezónu a ve skupině narazíte ještě na polský Lublin a turecký Emlak Konut. Ten docela překvapivě porazil v kvalifikaci Gironu. Jak jste na tyhle týmy připraveni a co od nich čekáte?
2: Zatím na ně připraveni nejsme, věnujeme teďko veškerou energii a sílu do tohohle z toho prvního zápasu, takže ty další přípravy začnou vlastně až dnešním večerem a zítřejším dnem. A co od nich očekáváme, tak jak jste říkal sami, takže bylo to velký překvapení, počítali jsme trošičku víc asi s tou Gironou zpátky, ale mají tam velký individuality, moc tureckých hráček tam nemají, který jim tam hrajou nějakou velkou roli, takže prostě hodně mezinárodní tým a samozřejmě kvalitní. A co se týče polského týmu, tak tam nemám zatím jako vůbec přehled, jak jsem říkal, tak jsem se soustředil hlavně tady na tenhle ten první otevírací zápas a všechno teďko podřizujeme tomuhle z tomu a začneme se Polkám věnovat, jak jsem říkal, od zítřka.
0: Času zatím dost. Basketbalistky USK Praha dnes večer nastoupí k prvnímu zápasu sezony v Evropské lize. V 19 hodin nastoupí proti francouzskému basketu Bourges. Teď jsme o tom mluvili s jejich trenérem Martinem Baštou. Tak pane trenére, moc děkujeme a ať se daří.
2: Já děkuju moc a hezký den a koukejte večer na basket.

0: 9 hodin a 47 minut posloucháte středeční radiožurnál Sport. Legendární tenistka Martina Navrátilová oslaví v neděli 70. narozeniny a tak vám tento týden přinášíme vzpomínky na některá důležitá období kariéry slavné profesionálky. V sedmidílném seriálu radiožurnálu Sport už jsme si připomněli začátky v Řevnicích i první velké domácí úspěchy. V dnešní třetí části se dostáváme do roku 1973, kdy už se 16-letá juniorka dostala do hlavních soutěží Grand Slamu.
1: Na tenisové mistrovství České socialistické republiky v Plzni.
2: V roce 1973 už bylo naprosto samozřejmé zařazovat tehdy 16-letou Martinu Navrátilovou mezi největší favoritky republikových šampionátů.
1: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup jako další favoritky Tomanová.
2: Vždyť už dosahovala i na ty největší grandslamové turnaje a hned na tom prvním v Paříži postoupila do čtvrtfinále singlu i deblu ve dvojici s Renátou Tomanovou. Velmi motivační pak mohl být pro Martinu Navrátilovou hned další Grand Slam jenom pár týdnů na to. Sama hrála poprvé hlavní soutěž Wimbledonu, probojovala se do třetího kola a protože pak bojovala také v juniorce a dostala se až do finále, mohla zblízka sledovat i to, jak mužskou dvouhru ovládl klubový spoluhráč Jan Kudeš. Dokonce byla i první gratulantkou bezprostředně po titulu.
3: Jsem vyšel z kurtu a ona už tam stála, už jsem se na mě vrhala.
4: Když jsem nehrála, tak jsem seděla a dívala se na všechny její zápasy a když jsem se nedívala na něho, tak jsem se dívala na ostatní, na jedničce nebo na centru. Jsem byla největší fanoušek Wimbledonu, to je jasný, ten první rok. No ale a pak jsem to prožívala, já jsem měla takovou trému, já jsem to prožívala, bylo 16 let, ale to bylo nervák hrozný. A navíc ještě hrál proti Angličanovi v tom semifinále, no a pak hrál proti Rusákovi ve finále, to prostě...
1: Pomohl vám třeba pan Kureš nějakou radou?
4: No, přesně si nepamatuju, co mi jako říkal, ale vždycky mě jako podporoval. Jako psychicky a fyzicky jako pořád mě podporoval. Jako, aby mě technicky něco řekl, to je možný při zápase, nebo abych přebíhala, nebo hrála volej víc takhle, nebo tam, ale to bylo spíš psychický, než jako praktický.
2: Vzpomínala před časem Martina Navrátilová na rok 1973, ve kterém si poprvé zahrála hlavní soutěž slavného Wimbledonu a s Janem Kurešem přitom dosáhla i na čtvrtfinále mixu.
4: Jenom prohráli v tom Wimbledonu to čtvrtfinále, proti vítězný, že jo, Billie Jean Kingová s tím Owen Davidson nás porazili ve čtvrtfinále a bylo to něco, no.
3: Takže vlastně ona jako juniorka se mnou hrála smíšenou čtyřhru a ona smečovala, volejovala neskutečně úplně. Ona se nebála hlavně, ona vlastně hrála ty voleje a u ty Martiny to bylo jako, že to je její úder, že jo, to jí udělalo světovou hráčkou.
2: Přednosti, o kterých mluvil Jan Kodeš, se Martině Navrátilové zvlášť na wimbledonské trávě náramně hodili i v dalších letech.
4: Wimbledon pro mě bude vždycky nejspeciálnější kurt.
5: Tenisovou lahůdkou bylo finále dvouhry žen na travnatých dvorcích ve Wimbledonu. Martina Navrátilová porazila po skvělé hře Američanku Garrisonovou 6-4 a 6-1 a vyhrála už po deváté neoficiální mistrovství světa na trávě.
2: Dvouhru nejslavnějšího grandslamového turnaje ovládla Martina Navrátilová celkem 9krát a to zatím nikdo jiný nedokázal.
5: Navrátilová se tak stala nejúspěšnější ženou v celé historii tohoto nejstaršího tenisového turnaje na světě.
2: Mohli jste slyšet z vysílání Československého rozhlasu v roce 1990 po posledním singlovém titulu Martiny Navrátilové ve Wimbledonu. Game, set and match to Miss Navratilova. Ten první wimbledonský vybojovala v roce 1978 v 21 letech. Sice ještě s československým pasem, ale už jako hráčka Spojených států amerických, kam v roce 1975 emigrovala.
4: Krásnější zážitek, ale taky nejsmutnější, protože nebyli tam rodiče, nemohli přijet. No. Tak to je pro mě... Když na to myslím, taky se chci rozbrečet, protože nemohli přijet. Já jsem ani nevěděla, jestli ten to finále viděli. Jsem zjistila po zápase, že to viděli. Jeli do Plzně a viděli to na německý televizi. No, tak to byly časy úplně jiný.
2: Připomněla Martina Navrátilová jeden z důsledků emigrace, ke které se v létě roku 1975 v 18 letech definitivně rozhodla. Ale o tom až zase v dalším dílu seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: No a v 9 hodin a 52 minut se můžeme taky přenést do tenisové současnosti. Nikola Nikola Bartuňková, 20letá česká tenistka, ve druhém kole turnaje ve Wuhanu totiž prohrála s Italkou Pauliniovou 6-7 a 3-6. No a stále ještě na kurtu na stejném turnaji je Karolína Muchová. První set s Američankou McNallyovou prohrála 3-6. Ten druhý dokázala česká hráčka vyhrát ve zkrácené hře 7-1. Aktuálně se hraje třetí set a i ten je nadále vyrovnaný. Česká hráčka na podání z jejího pohledu 5-6 a 30-15.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Plzeň má v Evropské lize co napravovat.
2: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do Evropské ligy, prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
1: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
5: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Začíná soud s Ukrajincem podezřelým z poškození plynovodu Nord Stream. Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz zúžení u Jíloviště a bude zataženo až oblačnou, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má norma usnadnit výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
6: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
5: Prezidentovi novela odebírá pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. V Německu začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
7: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře. Před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovali minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Pardubický krajský úřad chce zjednodušit těžbu dřeva v přírodní rezervaci Maštale. Zveřejnil vyhlášku, která by umožnila razantnější zásahy ve vybraných částech chráněného území. Už loni přitom úřad navrhoval rezervaci zrušit a vytvořit novou na menší ploše.
8: Po kritice ale plán odložil. Návrh nových opatření počítá s vytvořením tří zón. V bezzásahové by bylo možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání letošní hlavní části ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražané soupeře přestříleli, své šance ale nevyužili a krátce po změně stran inkasovali. To bylo podle záložníka Slávie Lukáše Provoda rozhodující.
10: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali. Myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
9: Třetí zápas v hlavní části Ligy mistrů odehrají slávisté příští úterý v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. A české fotbalistky se na mistrovství světa v příštím roce nepředstaví. Ve Skotsku prohráli 2-3 a i kvůli domácí porážce 0-2 ze hry o postup na šampionát vypadly.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Bělotína, taky na Strakonické u Jíloviště. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Bělotín. Na 304. kilometru je zúžení a dojíždí se do asi 10-minutové kolony. Na dálnici D4 ve směru z Příbramy do Prahy čekejte kolony před zúžením u Jíloviště. Dnes a zítra se pojede u stavby mostu na 9. kilometru pouze jedním pruhem v obou směrech. Teď je fronta pouze do Prahy asi na 20 minut od sjezdu na Řitku. Na Pražském okruhu mezi D1 a Plzeňskou dálnicí kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 na okruhu dejte velký pozor u sjezdu na Plzeň. Na kilometru 24 stojí dodávka v pravém pruhu a řidič se pohybuje kolem vozu. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice pracují silničáři mezi Benešovem a Bystřicí. Jede se Kyvadlově a je to na 15 až 20 minut obou směrně. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové opravují vozovku v Mohelnickém kopci před Studenou Loučkou. I tam se jede Kyvadlově a i tam se zdržíte 10 až 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přeháňky, odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
12: Mistryně světa a nově také vítězka finále světového poháru pozvání do pořadu na síti na Radiožurnálu Sport přijala česká lukostřelkyně Marie Horáčková. Maruško, ahoj.
13: Ahoj, Andrejko.
12: Vítej. Mistryně světa z roku 2023. Ty máš za sebou mimořádný úspěch i letos. Poprvé jsi se v kariéře kvalifikovala mezi 8 nejlepších závodnic sezóny do finále světového poháru v mexickém Saltillu a rovnou ho celý vyhrála. Maruško, jak velký je to úspěch?
13: Já bych řekla, že obrovský a jsem za něj moc ráda, protože to byla jedna z mých jako met a cílů a snů.
12: Je to jako víc než to mistrovství světa?
13: No, asi bych to úplně neporovnávala, protože mistrovství světa se pro lukostřelbu koná jednou za 2 roky a to, které jsem vyhrála, tam mělo bonus ten, že jsem se tím kvalifikovala na olympiádu, nebo Česko jsem kvalifikovala na olympiádu a světový pohár probíhá každý rok, jsou 4 kola, ale do toho finále se dostane pouze prostě 8, respektive 7, protože 8. je člověk reprezentující zemi, ve které se ten závod to finále pořádá. Takže a dostat se vlastně do toho finále je velmi těžký, protože tam musí se být člověk fakt jako dobrý celou sezonu, anebo se mu podařit vyhrát jedno to kolo, co se teda povedlo mně. A myslím si, že je to všechno těžký a je velmi málo jako lidí, kteří se toho finále účastní pravidelně.
12: Ty jsi se do toho finále dostala díky červencovému vítězství na světovém poháru v Madridu. Bylo už samotný finále vlastně to, že se tam kvalifikuješ jedním ze splněných cílů?
13: Jo, rozhodně.
12: V Mexiku to přitom nezačalo všechno úplně ideálně. Ty jsi měla problémy s dopravou a nestihla si losování. Jak moc tě taková komplikace rozhodí v hlavě?
13: No, těžký to bylo hned vlastně na začátku na letišti, kdy jsem teda měla trošku strach, jestli vůbec tam jako odletíme nebo ne. A nakonec se to teda podařilo. Paní šikovná, co nám prostě pomohla s letenkama je přezařídit, tak jsme si prostě počkali jeden den ve Vídni a letěli jsme o den později, ale to losování, mě to vůbec nedošlo. Já jsem tam až přiletěla a teďka mi psala Němka Katarína, hele, ty jsi tady propásla focení a jakože tě schánějí. A já říkám, ale já jsem jim psala, že prostě máme zpoždění a že bohužel teda dorazíme o den později, tak nevěděla jsem teďka, jestli ty organizátoři to vědí, nevědí, co se děje. A potom, až když jsme dorazili na hotel, tak mě vlastně došlo, že bylo to losování. A trošku mě to mrzelo, protože kor v tom Mexiku u mě udělat udělat obrovskou show a z těch videí to bylo vidět a docela vtipný bylo, že tam teda někdo držel moji vlaječku a já jsem tam byla jenom jako česká vlaječka. Na druhou stranu mě to vlastně nějak jako neovlivnilo, protože si myslím, že je potřeba se docela rychle adaptovat na to, co člověka čeká, a já jsem si sobě říkala, když jsme zůstali v té Vídni, že když se dostanu do Mexika v sobotu večer, tak to stačí, protože závodím až v neděli. Mm-hmm.
12: Ty jsi ve čtvrtfinále porazila domácí Paulu Vasquezovou, Anu Paulu Vasquezovou, 6-4, a v semifinále další Mexičanku Alejandru Valenciavou, dokonce 6-0. Jaký to bylo střílet proti domácí při tom, vlastně jak říkáš, ta atmosféra v Mexiku umí mít bujará, tak jaký to bylo střílet do domácích řad?
13: Mě to vlastně moc bavilo a pro mě tam byly vlastně dva faktory, protože trenér, s kterým jsem spolupracovala po olympiádě rok a půl, tak právě přešel a trénuje teďka mexický tým, takže to bylo i to se vlastně připravit na to, že ten trenér je tam s nima. Ale vlastně jsem byla ráda, protože jsme se viděli po docela dlouhé době a rozešli jsme se v dobrém, takže to nemělo na mě negativní efekt. A potom, když jsme se teda spolu s tím trenérem bavili, a teďka možná odběhnu od otázky, tak on vlastně mě pozoroval, že jo, nebo pozoruje tak jako všechny na tréninku, protože nás tam zase tolik nebylo, a říkal, no, já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to bude těžký.
12: Tak už má na tebe odhad.
13: Jo.
12: Ty jsi dokonce před semifinále vlastně měla zkušenost s tím, že vás kvůli bouřce a bleskům na hodinu zastavili. Ty jsi potom říkala, že ti to možná paradoxně pomohlo uklidnit nervy. Co člověk během takové pauzy dělá při lukostřelbě? Já vím, co bych dělala v tenise, ale...
13: To mě zajímá, co bys dělala v tenise.
12: Šla bych se asi najíst, převlíct se mokrý tričko, pokecala co nejrychleji s trenérem, aby mi vlastně vysvětlil, co jsem tam doteď dělala, ale měla bych před sebou jako třeba ještě docela dost času, jako na tom kurtě. Tam je prostě víc času na všechno.
13: Mm-hmm.
12: U vás je to o jedný, dvou chybách.
13: To máš pravdu. Že? Jo, no. Jo. A tam, když jsme se dozvěděli, že my jsme vlastně byli připravení a šli jsme, že nás vypustí jako do arény, ale řekli stop, budeme čekat, vypadá to, že přichází bouřka, tak to bylo jako 15 minut, pak nám přišli říct, hele, určitě teďka to máme jako na půl hodiny, možná delší čas, takže to bylo kolem té hodiny. A v ten moment já jsem tak jako se šla projít. Šla jsem se taky převlít, ale spíš oblíknout, protože začala být chladněji. A já jsem měla s sebou křížovky. Takže já jsem luštila křížovky a to tam taky za mnou někdo přišel a říkal, co to je, co tady je za kouzlo, jako co to děláš?
12: Komu? Co to je za kouzlo, pozor.
13: České křížovky, jestli chcete, taky mám. Tak to je prostě pro mě jako na odreagování, protože pořád tam běží televize, pořád tam vlastně běží ty souboje, jak probíhaly, jsou tam ty holky.
12: Snažíš se třeba, promiň, že ti do toho skáču, ale snažíš se třeba jako nejít na telefon?
13: Jo, jo, absolutně.
12: Absolutně nula.
13: Absolutně nula. A povídali jsme si tam vlastně s Němkou, protože s tou se s Katarínou se známe dlouho, s tou jsme pak vlastně stříleli to finále, takže tam jsme probrali jako drbíčky a dala jsem si i nějaký jídlo, protože tam je taky dost důležitý udržovat hladinu cukru, a tak to vlastně mě vyšlo i docela dobře. A tak jsem se udržovala jako v pohodě, no. Pak teda, když zahlásili 10 minut do začátku, tak se člověk zase znova rozcvičil, to jsem si nadala sluchátka, tak jsem si tam chodila ze strany na stranu, představovala jsem si zase vizualizaci, jako jak to bude, jak já budu střílet, a byla jsem ready.
12: No, byla si rozhodně ready. Valenciovou si porazila v semifinále, jestli se nepletu, a ve finále Katarínu Bauerovou. Jak moc ti pomohla ta zkušenost, že si Mexičanku porazila už v roce 2023 vlastně na to mistrovství světa, a tu zkušenost si měla proti ní ve velkém zápase stát i teď?
13: Já jsem věděla, že se musím připravit zase o něco lépe, než třeba na jinou soupeřku, protože Alejandra je velmi, velmi kvalitní střelkyně, ale myslím si, že jí tam trošku obě dvě, že ty Mexičanky možná právě jim nepomohlo, že střílejí doma a že vlastně se chtěli ukázat a věděli, že na to mají a možná právě neunesli jako v uvozovkách tíhu toho davu. A pro mě taky vlastně náročný, protože celá ta tribuna fandí jako jim. A na druhou stranu si myslím, že jsem si dokázala u těch diváků vybudovat nějaký jako respekt. Takže mě vlastně potom v tom finále taky fandili, když teda jsem jako sice porazila obě Mexičanky, tak ale ty

0: o tom, jak se změnila její pozice mezi nejlepšími lukostřelkyněmi světa, budeme pokračovat za chviličku na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je lukostřelkyně Marie Horáčková. V roce 2023 se stala mistryní světa, letos vyhrála závod světového poháru v Madridu a nedávno přidala i triumf ve finále celého seriálu v Mexiku. Maruško, když si v roce 2023 vyhrála mistrovství světa, mohl to někdo zvenčí vnímat jako jeden mimořádný turnaj? Třeba někdo jako já. Nicméně máš pocit, že už si sama sobě potvrdila, že mezi absolutní světovou špičku patříš opravdu.
1: Jo, a stejně si to musím pořád jako říkat a připomínat. A teďka asi včera i ségra moje, my jsme byli na tréninku v klubu u mě v Plzni

0: A tam jsme řešili něco s jedním začínajícím dorostencem, kluk prostě 14-15 let. A ona chtěla jako jeho trenérka, aby jsem taky mu něco řekla jako z mojí zkušenosti, a pak říkala, hele, tady k tobě mluví jako aktuální světová jednička, jo, to prostě nikdo teďka jiný lepší není. A mě to tak vlastně zarazilo a říkala jsem si, wow, no fakt jako jo, a je to vlastně strašně zvláštní, že tohle máme jako u nás doma, protože my se tak jako nebereme. A na druhou stranu je to tak hezký si to jako zavnímat a pro mě teda mnohem hezčí je, když to vnímají lidi okolo, jak v Česku, tak ale ve světě.
1: Jak moc tohle vnímají ty soupeřky? Protože když mluvíš o někom, kdo by z tebe měl čerpat možná inspiraci, moudra a mladší generace, skvělý, ale co když přijedeš teď na závod? Je to tam? Je to tam jakoby takový to extra? Ajajaj, tata ví, jak potrápit?
0: Já už jsem to cítila loni trošku. A možná právě tím titulem mistryně světa, možná i tím, že jsem začala vlastně trénovat s tím Markem Dellenbachem, tak tam možná všichni cítili jako, že hele, tak uvidíme, co nám jako ukáže. Na druhou stranu si myslím, že bylo i vidět trošku progres v mojí technice, samozřejmě v očích toho, kdo tomu rozumí. A myslím si, že dokážu působit s takovou suverenitou, když mám den a když mi dobře funguje jako hlava a je to podložený tréninkama, tak ty soupeřky, myslím si, že je to, dokážu to jako cítit, že už já nejsem ta bojavá, ale na druhou stranu ty druhý jsou bojaví právě z té mojí pozice.
1: Ty bojaví, který ale umějí podat ruku, jak jsme dnes zmínili, tak dokážete si se soupeřkami nejenom podat ruku a uznat úspěch, ale taky třeba poradit, co se týče techniky, vybavení, jako sdílet nějaké svoje zkušenosti, anebo je to všechno ohalené jako tajemstvím?
0: Ty tajemství jsou. Jsou hodně v týmech, který mají prostě trenéra a ten tým je jako hodně ucelený, takže ty zkušenosti zkušenosti nějaký dává ten trenér tak, jak on uváží za vhodný. Samozřejmě se bavíme napříč jako všema střelcema mezi sebou a s holkama teda z mýho jako užšího třeba kruhu, kdo mě je bližší, tak si radíme, když potřebujeme, nebo když se někdo zeptá, tak tu radu si dáme jako beze všeho, protože nějaký jako jednotný cíl tam je a vlastně si fandíme navzájem a víme, že třeba to vybavení vlastně máme všichni jako stejný, můžeme tam něco vychytávat, ale stejně je to prostě potom o síle toho jedince v ten daný okamžik. Ale to se to třeba hodně projevilo, ta pomoc, protože já jsem dostala vybavení, nebo firma, od které já mám luky vyrobený, to je z Ameriky, hodně tady taky Evropanek s tím střílí, ale to vyrobili nový modely a my jsme s tím vůbec nebyli spokojení a všechny jsme vlastně říkali stejný názory a stejné věci a tak jsme se snažili hrozně jako dlouho najít nějakou kombinaci, která by nám jako fungovala a zároveň jsme neporušovali smlouvu, protože ve smlouvě je, že musíme závodit s tím nejnovějším. Tak to bylo takový trápení letos a třeba zase jiná Němka, Michelle Kropen, tak ta právě říkala, hele, zkus tady tu kombinaci a já jsem si říkala, no nevím, no tak možná jo, bohužel jsem ji zkusila až po Evropě, ale to nevadí, ono to klaplo, aspoň na ten Madrid a pak na Mexiko.
1: Když zmiňuješ opravdu i trápení z letošní sezóny, přesto prostě vyhraný světový pohár v Madridu, vyhraný finále světového poháru v Mexiku, doma také mistrovství republiky v Plzni na domácí půdě. Je to pro tebe ta nejlepší sezóna, anebo je to vlastně úplně srovnatelný s tím rokem 2023?
0: Je to nesrovnatelný, protože ten 2023 něco odstartoval vlastně a myslím si, že na to umím, nebo dokázala jsem na to trošku navázat a vlastně můj další cíl byl se držet v top osmičce ve světě a být tam jako pravidelně, ne jako takhle jednou jako v uvozovkách úlet a to si myslím, že ty postupní kroky tam jdou a můj hlavní cíl je odjet na olympiádu do LA, ale ne se jí jako účastnit, což jsem měla dvě účasti už, ale jet tam fakt bojovat o medaile a to je něco, na čem teď vlastně pracuju.
1: Ty jsi taky mluvila o tom, že vlastně jedním z tvých cílů je lukostřelbu v Česku zviditelnit. Pozoruješ, že na základě od toho roku 2023 se o lukostřelbě vůbec víc ví, že opravdu proto děláš to maximum?
0: Myslím si, že z mojí stránky bych možná ještě mohla dělat víc. Na druhou stranu si potřebuju udržet to, že mým hlavním jako cílem je to provozování toho sportu, takže doufám, že to, co dělám, je dostačující a jsem moc ráda za veškeré příležitosti, kdy tu lukostřelbu můžu zviditelnit. A řekla bych, že jo, že dokážu říct, že ten nárůst nějaký je, protože třeba množství účastníků mistrovství republiky žatstva nebo dorostu je v porovnání s mojí dobou jako rapidní. To je úplně jinde, to je 40 dětí jako v jedné kategorii, což je jako velký číslo pro nás, takže je to skvělý, mám z toho moc radost a na druhou stranu myslím si, že do široké veřejnosti se taky dalo dost povědomí o lukostřelbě, že to tak jako berou, už to berou jako sport a že existuje i tady u nás.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková je dnešním hostem pořadu Na síti i během jedné z nejúspěšnějších sezón kariéry, ale řešila velké změny, skončila spolupráci s trenérem Markem Dellenbachem a měnila také své náčiní. My jsme to trochu naťukli, ale právě o tom si budeme povídat po písničce na Radiožurnálu Sport.

0: Marie Horáčková letos slaví velké úspěchy, velké výsledky, zároveň se ale musela vyrovnat i s důležitými změnami ve svém týmu a ve svém vybavení. Ukončila spolupráci s trenérem Markem Dellenbachem, za kterým dlouhodobě dojížděla i do Švýcarska a řešila také změnu závodního vybavení. Maruško, proč spolupráce s Markem skončila?
1: To bylo docela náhlé, my jsme s tím úplně nepočítali, přišlo to přesně před startem sezony, přišlo to v březnu a Mark nám oznámil, že odchází do Mexika za mexickou reprezentací, kdy on je docela v těžké pozici, nebo byl, možná postále je, on trénoval, on je Francouz, takže trénoval strašně let ve Francii, pak byl 6 let v Německu a pak se ocitnul teda ve World Archery Excellence Centru, které je ve Švýcarsku a je tam jako head coach, to znamená, že je tam vlastně přístupný jako komukoliv a na druhou stranu on nechce pracovat s kýmkoliv, což chápu jako člověk jeho kvality. Takže to byla příležitost právě pro mě a pro Adama a potom i jako další vlastně lidi z Česka s tím chtěli navázat spolupráci, ale už to nestihli. Protože je to člověk, který si myslím, že mě uměl posunout do té top osmičky uh-huh. ve světě, že jsem trošku začala jinak vnímat jednak psychologii vlastně toho závodění, přípravy, ukázal nám nějaký fígle jako v té přípravě, který nějaký rutiny, který jsem jako si ani nemyslela, že by jako se mohly používat. Na druhou stranu to, že vlastně odešel a stejně se mi povedl úspěch, si myslím, že i to, že mám vlastně velký základ zase v spolupráce s tátou, která mi vlastně, já ho nechci vždycky opomíjet, protože ten Mark tady byl rok a půl, já jsem se od něj hodně naučila a naučila jsem se přesně to, proč jsem za ním šla, protože je to trenér, který má zkušenosti s olympijskými medailemi a ví, jak se připravit na mistrovství světa a na to získat olympijské medaile a to je to, co já se chci naučit, ale zase od táty mám ten dlouhodobý a dlouholetý základ.
0: Jaký to bylo dojet do Mexika, vyhrát tam finále světového poháru a ještě vlastně porazit dvě Mexičanky? Padl tam mezi vámi nějaký vtípek, kromě toho, jak se zmiňovala?
1: No vlastně asi ne, my tak jako jsme to drželi na takové linii před tím závodem, že se člověk pozdraví a obejme a vlastně si řekne, jak se má a takový ty jako osobní vlastně věci probere, ale o tom střílení se zase tolik nebaví, protože tam je asi nějaký vzájemný respekt a myslím si, že i on musí trošku držet se jakoby zpátky, aby ho někdo jako nenařknul z toho, co s náma probírá, neprobírá. Ale potom po tom závodě, když to skončilo, tak měl radost, jako kdybychom jako spolupráci vlastně neukončili a to bylo moc hezký a zase jsme tam se poradili třeba o něčem, teďka řešíme nejenom luk, ale třeba i šípy, takže nějaké takové rady zase z jeho zkušenosti, já už to beru tak, že se tím nemusím nutně jako řídit, ale je to nějaká supervize pro mě.
0: Jak těžký je teďka najít si novýho trenéra?
1: Velmi, já jsem vlastně nezačala ani pořádně jako hledat, respektive Adam se zkoušel hledat něco, já jsem vlastně hnedka šla zpátky k taťkovi, který mě zná, který umíme spolu komunikovat, umíme spolu spolupracovat a hlavně mi umí seštelovat, se řídit to nářadí. Takže nade mnou vždycky, že měl a bude mít vždycky jako dohled. Na druhou stranu ty závody jsem si chtěla odjet sama, protože jsem si nějak sama sobě potřebovala dokázat, že to jako zvládnu, i když tam nikoho za sebou jako nemám. Ale třeba to, nevím, jestli to je udržitelný na další roky dopředu. Je to ale těžký sehnat toho trenéra, protože ty dobří jsou už v týmech a je samozřejmě pro ně výhodnější trénovat tým než dva jednotlivce a v Česku bohužel, ačkoliv máme českou reprezentaci, tak nefunguje jako tým, funguje jako jednotlivci a to je poměrně náročný a my jsme vlastně jenom dva jediný, který jsme profesionálové. A takže je to náročný a zase jít za někým teďka 2 roky před olympiádou, u koho si třeba nejsme jistý, tak mi to přijde větší risk, než nemít nikoho. Hmm.
0: Velkým tématem, už jsme ho dneska zmínili, byla i ta proměna vybavení. Tak k čemu vlastně došlo? Došlo ke změně luku, jak to vlastně funguje u lukostřelkyně, když se vymění luk? Jak dlouho si ho zastřeluješ? Nebo jak bych to řekla? Jak dlouho se na to zvykáš?
1: Tam je
0: Nejčím mi řekni, promiň, já jsem to řekla moc najednou. Co se vlastně měnilo v tom vybavení?
1: Úplně všechno. Když si promítneme ten čistě Robin Hoodovský luk, tak má nějaký střed a ramena, což jsou ty dvě ohnuté lyžičky v uvozovkách, tak obě dvě věci přišly jako nové. A teďka, co se týče lukostřelce obecně, tak střed se vlastně nemusí měnit, ten vydrží několik let, ale ty ramena u té výkonnosti, kterou máme, by se měla obnovovat každou sezonu. Protože se prostě vypráskají, vystřílejí a je tam pak riziko i toho, že ztrácí sílu a můžou prasknout. Takže ty ramena jsou i pro nás jako nejvíc citlivý bod k tomu, jak jsou těžký, jak jsou rychlý, jak jsou bytelný, jak jsou rovný z výroby a jaký mají průběh toho nátahu, kdy teďka ty, co přišli, ty noví, tak nebyli rovní, byli poměrně křiví, museli se hodně dolaďovat a průběh nátahu mě vůbec nevyhovoval, protože byl pořád jako jemnej a měkej a já potřebuju vlastně v konci cítit tu sílu a cítit to, že tam něco mám. A tak já jsem si jako přidala vlastně libry, přidala jsem si sílu na tom luku, ale to mě pak zase jsem začala mít zdravotní problémy, protože ta síla tam pořád byla, ty svaly to cítily, ale ten můj pocit k té technice a k tomu střílení byl prostě úplně jiný. V kombinaci potom ještě s těmi středy, protože každý ten střed má ještě jinou geometrii, takže
0: to je alchymie.
1: Je to poměrně alchymie. Tady, když se o tom bavíme takhle, tak vlastně jo. A ten střed, každý má jinou geometrii a záleží i na tom, jak se člověk vlastně opírá tou opěrnou rukou do toho luku a má to vlastně impact na celý tu techniku a na celý ten nátah a výstřel. Takže je to poměrně hodně věcí, které se řeší a hodně věcí, všechny možné kombinace, co jsem vyzkoušela, tak je to docela náročný. No.
0: Dobře to dopadlo, znamená to, že tohle vybavení ti zůstane na další sezónu?
1: Ne.
0: Zase změna.
1: Nevíme, nevím ještě obnova. Stále, protože možná i naštěstí mě teďka v říjnu vyprchává právě smlouva tady s Američany a Korejci už mě oslovují asi tak rok a půl a říkají, kdy už budeš moc nás vyzkoušet. A já teda vidím mnoho střelců, kteří stříleli s tím, co mám já, tak přešli právě tady k té druhé firmě, ke Korejcům. A je to i na té bázi jako komunikace vlastně s tou firmou, protože my jsme nějaký jako jejich střelci, nějakým způsobem je reprezentujeme a oni by se o nás vlastně měli nějak starat a plnit ty smlouvy. A mně se kolikrát stalo, že i s těma Američanama já jsem si objednala něco, strašně dlouho trvalo, než to přišlo, a pak přišlo něco, co jsem si neobjednala. Takže jsem si třeba pak i něco musela koupit sama, ačkoliv ve smlouvě mám, že můžu dostat 4 luky na sezonu.
0: No, mistryně světa a vítězka finále světového poháru Marie Horáčková je dnešním hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Nový trenér, nové vybavení, ale jeden dlouhodobý cíl a k tomu se dostaneme po písničce. Tak vydržte s námi.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dvě olympijské účasti už má Marie Horáčková za sebou, další velký cíl je ale jasný. Už jsme ho dnes zmínili, je to Los Angeles 2028. Cesta na olympijské hry má být pro lukostřelce tentokrát ještě složitější a Marie navíc sní o tom, že by se na ně mohla kvalifikovat společně se svým partnerem a českým reprezentantem Adamem Li. Adama si Maruško zmiňovala dneska několikrát, tak já připomenu posluchačům, že to je další reprezentant Adam Li. Co pro tebe Los Angeles 2028 dnes na podzim roku 2026 znamená? Jak moc je to v hledáčku v hlavě?
1: Myslím si, že už dost, že už to tam jako svítí a že ten cíl, ačkoliv je tam spousty jiných závodů a těch jako dílčích cílů, tak tenhle ten už tam svítí poměrně jasně.
0: Bliká,
1: protože na jednu stranu se zdá, že ta doba ještě do toho LA je dlouhá, ale ono vlastně v tom sportovním jako světě je to, kdyby jsme tady luskli prstama, tak jsme v LA. A ono to je totiž o tom, že sama vlastně víš, že ta olympiáda má nějaký termín, ale dostat se na ní a kvalifikovat se na ní probíhá rok dopředu. Takže pro nás už je to vlastně příští rok první kvalifikace a proto to tam teďka běhá mnohem víc.
0: Čím to bude složitější pro českou lukostřelkyni se kvalifikovat?
1: Budou nová pravidla. Přistoupil na olympiádu kladkový luk. Do této doby byl pouze reflexní luk. Ten kladkový luk bude mít, je to jako ten testovací sport, vlastně, jestli se uchytí nebo ne. A je to teda další disciplína pro lukostřelbu, což je vlastně fajn z pohledu nějakého jako marketingu olympijského, že se bude rozdávat více medailí. Bohužel ale nám nenavýší místa. Oni nám ukrouhnou místa z toho reflexního luku. A z toho kladkového se bude kvalifikovat pouze 8 lidí a budou závodit pouze v mix týmu, takže musí tam být 8 holek, 8 kluků ze stejné země nebo v té dvojici. A zbylých teďka ta matika, 56 míst je pro reflexní luk, z toho 24 míst je z týmu, takže se bude kvalifikovat 8 týmů, což si myslím, že pro českou lukostřelbu je nechci být jako zlá, ale skoro nemožné. Možná jako kluci by se tomu mohli přiblížit, ale musí ještě hodně jako šlápnout do pedálu. A myslím si, že i ty jednotlivci budou dost jako těžký. Na jednu stranu oni říkají, že tam bude možnost více zemí, aby se tam kvalifikovali, ale pořád tady máme jako Evropu, která je jako hodně nabušená oproti tomu, když si má vystřílet jako Amerika vlastně hry, jako Asie je na tom podobně, ale tam vlastně těch zemí taky není tolik jako v té Evropě. Tak myslím si, že to není nereálný, myslím si, že můžeme mít rozhodně zase holku a kluka na olympiádě, ale držte nám palce.
0: Dokonce se může stát, že tedy s Adamem Lim, kterým tvoříte nejenom lukostřelecký reprezentační pár, tak tvoříte i osobní pár, že se tedy kvalifikujete na olympiádu a užijete si to jako partneři. Jak velká je tohle motivace?
1: To by bylo skvělý. Ono je vlastně vtipný, my jsme spolu byli v Paříži, ale to jsme ještě spolu nebyli partnersky.
0: Ano.
1: A možná to je jako vlastně vtipný, ale to by jsem si moc přála, protože to je takovej náš obou jako cíl a velmi, velmi přidaná hodnota to vlastně prožít spolu.
0: Jak vůbec spolu prožíváte vlastní kariéry? Jak moc jste si oporou, jak moc si mluvíte do práce?
1: Myslím si, že to umíme držet, pořád to máme hezky jako nastavené na takový rovině, že si spíš podporujeme, pomáháme, vyslechneme, nemluvíme jeden druhýmu do toho, protože to asi pro to partnerský nedělá úplnou dobrotu. Možná jenom jako, hele, myslím si, zamysli se, udělej si to podle sebe. Ale ta podpora je tam obrovská, letos jako neuvěřitelná od toho Adama, protože on vlastně se mnou byl u toho, i když jsem vyhrála Madrid a pak teda jsem chtěla, aby se mnou letěl do Mexika, tak tam se mnou byl a jako za mě super, no, protože jako co víc říct.
0: Výsledky mluví za vše. Marie Horáčková tedy míří za svou třetí olympijskou účastí. Tentokrát by ráda cestu do Los Angeles sdílela i s partnerem Adamem Li a také kolegou reprezentantem. V poslední části pořadu se vrátíme domů k Arkusu Plzeň, její lukostřelecké rodině a také k tomu, co dělá Marie Horáčková, když zrovna nestojí před terčem.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.

0: Poslední část dnešního rozhovoru na síti se věnujeme Marie Horáčkové nejen jako reprezentantce, ale také člověku, který zůstává velmi aktivní v české lukostřelecké komunitě. Pomáhá svému klubu Arkus Plzeň s organizací závodu a lukostřelba je navíc sportem, který provází prakticky celý život. Maruško, lukostřelba je u vás vlastně rodinná záležitost. Ty jsi měla vůbec šanci vybrat si jiný sport?
1: Myslím si, že jo. Já jsem hodně, jako my jsme se Segrou tancovali víc, a, no ale pak myslím si, že to tam taťka taky dobře jako zahrál na druhou stranu, já jsem vždycky chtěla. Uh-huh. A tu cestu jsem si tak nějak jako vybudovala s pomocí právě táty, který ji uměl usměrnit a nasměrovat.
0: Takže kromě reprezentace se ty pořád ještě věnuješ i klubu Arkus Plzeň. Letos si dokonce pomáhala s organizací mistrovství republiky, které si nakonec sama vyhrála. Jaký je být chvilku organizátorka a zároveň vlastně soutěžící?
1: Poměrně náročné. Já teda ty domácí závody mám moc ráda, protože zase, jako myslím si, že obě máme tu Plzeň trošku, že no, se tam rádi vracíme, ano, pod kůží. A cokoliv, co se tam pořádá nám blízké, je moc sympatické. A no a my jsme se to snažili i dát do prostoru jako Plzně, to znamená, že to bylo v Šafaříkových sadech, kousek pod náměstím v centru města, kdy to zase bylo viditelné pro veřejnost. Za mě to bylo super, ale bylo to náročné, protože bylo, ano, co si zmiňovala, to dospělé mistrovství, které jsem vyhrála, ale týden předtím bylo dorostenecké, takže to bylo takový dvojkombo a v průběhu týdne tam vlastně probíhala ještě lukostřelba pro veřejnost. Je to ale jako zábavný na jednu stranu, že tam jako není v uvozovkách jenom to střílení, tak se vlastně člověk trošku jako rozptýlí, ale pak je teda velmi unaven, až to všechno skončí.
0: Celkově tě baví být součástí organizace. Ty jsi se nedávno jeden víkend věnovala také závodům v terénní lukostřelbě v Chyších. Tak proč je pro tebe vlastně důležitý zůstávat i u té organizační složky? Je to něco, co tě třeba do budoucna bude bavit?
1: Já si myslím, že to vlastně pro mě není primárně o té organizaci, mm-hmm. ale o té komunitě a o těch lidech, kteří tam jsou, protože když něco pořádá náš klub Arkus, tak tam je to pro mě jako známka toho, že to jsou lidi, s kterými chci trávit čas a my máme jako široký vlastně plénum těch lidí, ať jako od dětí, po prostě rodiče, po nějaký seniory, který pomáhají ty závody organizovat. Takže pro mě je to, jako kdyby jsem jela na chatu jako za rodinou.
0: Určitě je i pro tu komunitu důležitý tě vidět a vlastně ukázat tě těm v rámci, že jo, organizace, těm závodníkům. Úplně mimo lukostřelbu nakonec možná téma, který tě překvapí, ale ty ses byla v létě podívat na Formuli 1. V Nizozemí, je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano,
0: jaká
1: je to
0: byla
1: tak.
0: Tohle zkušenost, jak jsi se k tomu dostala? Je to tvoje další vášeň?
1: Já jsem v Olvinčem z projektu a měli jsme vlastně nabídek letos hodně a tím, že oni se snaží propojovat vlastně zážitky, tak já jsem byla trošku smutná, že jsem propásla Fashion Week anebo Karlovy Vary, protože jsem byla právě na závodech.
0: Tak tohle je ale mnohem lepší. Jako promiň, jako Karlovy Vary, klobouk dolů umělcům, ale to, co se tam děje kolem, není zase tak velká věc.
1: To jo. No a jako dostat se na Formuli fakt velká věc, to byla to bomba, ale bylo to vlastně poměrně pro mě unavující, protože jak je člověk zvyklý mít nějaký svůj jako režim, tak tam jako by je jako divák, pak vlastně ta formule nějakou dobu běží, pak jsou 3 hodiny jako v uvozovkách prázdna a pak zase jako formule běží a člověk se vrací až pozdě jako večer. Do toho já jsem ještě se trošku organizovala ty republiky, takže to fakt bylo náročné skloubit, ale formule skvělá a byla jsem tam vlastně s lidma, zase s dalšími mladými sportovci, kterými jsem se mohla i trošku vlastně inspirovat.
0: Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, ale letos čerstvá vítězka finále světového poháru v lukostřelbě, byla hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Maruško, děkuji ti moc za dnešní návštěvu. Doufám, že se zase třeba ob 3 roky tady sejdeme, já trochu se snažím počítat, klidně ob 2, zase nad nějakým obrovským úspěchem a připomeneme si, že to nebylo rozhodně jedna střela do neznáma. Děkuji ti.
1: Já děkuji moc a posluchačům hezký den.
0: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, a připojuji se, krásný den.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
1: Vládní koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Rusko útočilo na Kyjev nadzvukovými raketami. Polovina města je bez elektřiny. Fotbalisti Slavie v lize mistrů i po druhé prohráli. V Baku nestačili na Sabach. Na dálnici D4 brzdí provoz zúžení u Jíloviště ve směru do Prahy. A počasí bude převážně oblačno až polojasno. Později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit.
3: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
1: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli nezávislí na vládnoucích politicích. Nezávislý místostarosta KRIR na Lounsku Petr Ulke podal návrh na neplatnost voleb a hlasování. Řeší to krajský soud v Ústí nad Labem. Ulke se svým uskupením získal 3 mandáty ve 13 členem zastupitelstvu. Podle mluvčí soudu Gabriely Nedělkové Pařízkové navrhovatel žádá o přezkum hlasování. Rusko v noci mohutně zaútočilo na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 mrtvé a přes 20 zraněných. Rusko použilo rekordní počet nadzvukových raket Zircon, bylo jich asi 25.
4: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na místě nočních útoků novinářům řekl, že ruské rakety zasáhly Desňanský, Darnický a Holosívský obvod města. Zasaženy byly bytové domy a energetická infrastruktura. V Kyjevě proto nastaly obrovské problémy s elektřinou a prakticky celý levý břeh města zůstal bez proudu. Exploze a 3 zraněné hlásí také Rivne na západní Ukrajině. Podle vedení ukrajinských železnic Rusko poškodilo depa, nádraží a další železniční infrastrukturu v celkem 5 oblastech Ukrajiny. Protivzdušná obrana sestřelila pouze 4 rakety z 39 vystřelených, ale téměř všechny z asi 120 nepilotovaných letounů. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Ulicí 17. listopadu v Praze u Rudolfina dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti až po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Komplikuje to dopravu v celé oblasti.
5: Sport. Fotbalisté Slavie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů po prohře Slán na úvod tohoto ročníku soutěže. Podlehli ve druhém kole v Azerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly inkasovali ve druhém poločase. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
6: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
5: Další zápas v lize mistrů odehraje Slavia v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce. A věřitelé požadují po druholigovém fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice dalších 1,8 milionu korun. Své pohledávky připojili nově 2 subjekty. Vyplývá to z insolvenčního řízení, které soud s klubem zahájil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Strakonické u Jíloviště a ucpaná silnice 3 u Benešova. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy se zkrátila kolona před omezením u Jíloviště. Dnes a zítra se pojede u stavby mostu na 9. kilometru pouze jedním pruhem v obou směrech. Teď je fronta pouze do Prahy asi na 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte, a to hlavně pokud jedete nákladním autem. Pravý pruh je plný od 7. kilometru až na okruh k Ořechu. osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Pozor dejte na příjezdu do Prahy taky z dálnice D8 z Ústí nad Labem. Cínovecké za sjezdem na Zdiby stálo nepojízdné auto částečně v jízdním pruhu. V Praze brzdí provoz omezení a uzavírky. Okruh ve směru na Ústí nad Labem je ucpaný. Nesouvislé kolony, hlavně kamionů, už z jižní spojky přes Černý most, Novopatskou až do Kbelské ulice ke zúžení u Letňan. Výraznější zdržení taky na Žižkově, v okolí Ohrady a nebo na Jarově, tam hlavně ve spojovací směr Libeň. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pracují silničáři mezi Benešovem a Bystřicí. Jede se Kyvadlově, větší fronty jsou tam ve směru z Prahy asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme na východě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť nebo přehánky, jinak oblačno až polojasno, později začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
5: 6 minut po 11. hodině přejeme příjemné dopoledne, krásný poslech s radiožurnálem Sport. Budeme v téhle půlhodince také například soutěžit o vstupenky na hokej, na nedělní zápas v Litvínově, no ale teď ještě aktuality z asijských tenisových turnajů. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku Katie McNallyovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska, hrát se bude zítra nad ránem, nejpozději v ním vysílání radiožurnálu Sport, to zítra uslyšíte. No a máme ještě další dvě poněkud smutnější zprávy, protože s turnajem ve Wuhanu se ve druhém kole rozloučili Nikola Bartuňková a alespoň ve dvouhře Marie Bousková. Bartuňková prohrála 6-7 a 3-6 s Jasmin Paoliniovou z Itálie. Bousková podlehla 6-1, 1-6 a 1-6 Maje Chvalinské z Polska.
2: Radiožurnál Sport
8: a Vojtěch Šafář. Halo.

0: Radiožurnálu Sport je 11.11, není ale 11. října, ale 14. Většinou naší stanici ale posloucháte zejména kvůli přímým přenosům a ne kvůli hudbě. Tak jako včera večer, kdy jste poslouchali přímý přenos z Ligy mistrů, Pražská Slavia, ta se představila v Azerbajdžánu, věřila si na výhru, jenomže sama víra nestačí. Slavisté znovu v Lize mistrů prohráli, tentokrát 0-2 v Baku se Sabahem. Ten je nováčkem v nejprestižnějším evropském poháru.
1: Soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, prostě, kterýho bychom měli porazit.
2: Ale tým trenéra Jindřicha Trpišovského to na hřišti nepotvrdil. Zklamaný slavistický záložník Michal Sadílek měl skoro slzy v očích.
3: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct, je to málo. Ten soupeř byl k poražení určitě a prohrát tady 2-0, tak bylo to špatné.
2: Podobně kritický byl k výkonu i další záložník Lukáš Provod, který nerozuměl dlouho ospalému představení Slavie v Baku.
4: Ten první poločas z nějakého pro mě nevysvětlitelného důvodu jsme nehráli dobře, nebylo tam v podstatě nic, neměli jsme energii, neměli jsme dostatečnou agresivitu, pohyb.
2: Fotbalisté Slavie dělali chyby, které vedly i k oběma gólům Sabahu. Souhra nebyla ideální, sami se nedokázali prosadit ani ve 100% šancích.
1: Jako tým jsme nezahráli dobře. Neměli jsme jednoznačně ani tu individuální kvalitu na těch postech.
2: Mluvil otevřeně slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
1: I když ty hráči jako vidím, že do toho dali všechno, že jsou vyčerpaní, že toho mají dost, tak na druhou stranu nemůžu říct teďka z hlavy vlastně ani jednoho hráče, který bych řekl, že se dotknul svého nějakého stropu nebo nějaký svý maximální výkonnosti.
2: Slavia je tak v Lize mistrů dál bez bodu a nekonečné čekání na další výhru v prestižní soutěži pokračuje. Z Baku Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Jak jste slyšeli, Slavia včera prohrála druhé kolo Ligy mistrů v Azerbajdžánu 0-2. Další kolo jí čeká už v úterý, a to v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce. Na radiožurnálu Sport o tom rozhodně uslyšíte živě. No ale fotbal v evropských pohárech nás čeká i tento týden, konkrétně tedy zítra bude se totiž hrát Evropská liga. 18:45 Sparta proti Lillestrému v přímém přenosu radiožurnálu Sport. V 21 hodin se potom přidá utkání další z Evropské ligy, Ferencváros, Viktoria Plzeň, no a také jedno z konferenční ligy Freiburg, Jablonec, český tým Jablonec, ten se pokusí ve Freiburgu opravdu o malý zázrak. No ale fotbalová liga, ta nás mimořádně čeká i dnes. Dohrávka mezi Bohemians a Mladou Boleslaví začíná v 18 hodin, no a na domácí fotbalovou soutěž vás tak trochu pozveme už za chvíli.

Možná i vy se chystáte o víkendu a možná i dřív na některý z českých fotbalových stadionů a tak by se vám mohly hodit nadcházející informace. V naší encyklopedii tento týden totiž mluvíme o cenách vstupenek na sportovní

0: akce a dnes se zaměříme právě na zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Věděli byste, na kterých stadionech zaplatíte za standardní utkání nejméně, tedy pokud si koupíte lístek s dostatečným předstihem?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: No třeba na sobotní utkání Mladé Boleslavy a Teplic jste mohli zaplatit jen 170 korun, pokud vám je více než 15 roků a pokud jste si pořídili vstupenku týden před zápasem, anebo samozřejmě dřív. V předprodeji se ta nejhorší místa na stadionu do 200 korun prodávají taky v Olomouci, potom na Teplická Stínadla, na Jabloneckou Střelnici, Zlínskou Letnou nebo na Brněnský stadion v Srbské ulici, a to na Zbrojovku i na Artis. Mezi 200 až 300 korun začínají nejlevnější vstupenky pro dospělé v Dělíčku, na Bohemians, v Pardubicích, v Plzni, na stadionu Unisy, v Liberci, v Malšovické aréně v Hradci Králové a nebo na městském stadionu v Ostravě. Na exponované duely, do kterých spadají na všech stadionech Pražská S, jsou ale lístky na všech zmíněných stadionech dražší. Na Spartianské Letné a ve Slavistickém Edenu už začínají ceny vstupenek na nejméně atraktivní zápasy zhruba na 350 korunách, ale třeba za ligové derby můžete na ta nejlepší místa na stadionu zaplatit až 1200 korun.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA má za sebou mistrovství světa, které bylo mimořádně komerčně úspěšné, a tak proto FIFA plánuje mezi lety 27 až 2030 rozdělit na rozvoj fotbalu přes 6 miliard dolarů, je to zhruba 132 miliard korun, což je daleko více, než se očekávalo. Jednotlivé federace, členské země, kterých je víc než 211, včetně české, by tím pádem mohly dostat místo původně plánovaných 10 milionů 25 milionů dolarů. Český fotbal už se těší.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
4: V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má taky urychlit dodávky klíčových střel do systému protivzdušné obrany. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Premiér má na programu taky setkání předsedů vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu. A Domažlická nemocnice se dnes zapojuje do mezinárodního taktického cvičení. Prověří připravenost na výskyt nakažlivých nemocí. Běžný provoz nemocnice neomezí. Zdravotníci se při cvičení zaměří na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
0: Sport.
4: Hokejisti Liberce budou závěrečný hrací den základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí tygři se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Už s jistou účastí ve vyřazovací části nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy v 17:30.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená silnice 13. stráže nad Nisou a kolony na Trojce u Benešova. Silnice 13. z Chomutova do Karlových Varů je u Damice neprůjezdná. Osobní auto se tam srazilo s nákladním a zasahují záchranáři. Nedá se projet ani v jednom směru. Kolony jsou dlouhé, taky objížďky jsou dlouhé pro osobní auta přes Božídar a kamionem až přes Žatec. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte u Bystřice za Benešovem. U benzinky tam silničáři opravují vozovku a projíždí se Kyvadlově. Větší je fronta ve směru z Prahy až na 20 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí dlouhé kolony kamionů v pravém pruhu. Od 7. kilometru se sunou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. V Praze se ucpává mimo jiné okruh ve směru z D1 na Ústí nad Labem. Nesouvislá kolona opět hlavně kamionů popojíždí už z Brněnské od Chodova přes spojky Černý most až do Kbelské ulice. Tam je zúžení u Letňan. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme na východě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déště nebo přehánky, jinak oblačno až polojasno a později začne oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Už za 15 minut budeme na Radiožurnálu Sport soutěžit o vstupenky na hokejovou typ Sport Extraligu, zejména fanoušci Karlových Varů nebo Litvínova by měli zpozornět, ale ještě předtím se budeme zabývat golfem. V tom profesionálním je nesmírně těžké podávat stabilně dobré výkony a umisťovat se na vrcholu výsledkových listin. O to víc mohl české fanoušky zahřát pohled na výsledky víkendového turnaje Ladies European Tour v Koreji. V první dvacítce se v Soulu totiž umístili hned tři Češky.
1: Třeba na tomhle turnaji nás bylo, myslím, že 108. Většinou to pole opravdu těch hráček je velké a ta výkonnost na téhle úrovni je dost podobná, takže téměř jako kdokoliv z toho startovního pole může vyhrát a o to těžší to samozřejmě potom je. No.
2: Vysvětlovala po turnaji šťastná Sára Kousková, která nestačila jenom na světovou pětku Japonku Yamashitovou a vybojovala druhé místo. I díky rekordu hřiště 63 ran ve finálovém kole získala tolik bodů do sezónního žebříčku Ladies European Tour, aby letos poprvé pronikla do první desítky, konkrétně na 8. místo.
1: Koukáme směrem k top 7, protože ta by nám zajistila účast na obou evropských majorech příští rok. Takže tam se upínají moje oči, ale samozřejmě určitě sezóna ještě není hotová, takže kousek práce před námi.
2: A bude potřeba ve zbytku sezóny porážet nejbližší soupeřky. Děleným 11. místem si výrazně polepšila taky Jana Melichová. Byl to její nejlepší výsledek od úvodního turnaje sezóny.
1: Popravdě já jsem tady ten výsledek potřebovala jako sůl, protože bohužel moje situace je trošičku jiná. Takže tenhle ten výsledek mi hodně pomohl v tom, abych se posunula trošičku nahoru. Budu se snažit a budu doufat, že ještě pár takovýchhle výsledků do konce sezóny přijde, abych mohl hrát trošičku i více v klidu.
2: Klid a motivaci dodává hráčkám taky přítomnost českých kolegyň. O to víc, když jsou v nedělním kole všechny na předních místech, říká Patricie Maková.
3: To je hrozně hezký, když vlastně za váma jde Sára Kousková, takže koukáte a podporujete na dálku a na 18 na greenu už vás třeba zase čeká Janča Melichová, aby vás pozbudila. Takže určitě se to takhle v týmu táhne líp.
2: Maková díky 65 ranám vedla po prvním kole a na konci brala dělené 19. místo, což je taky velmi slušný start do čtyřdílné asijské části sezóny. Teď si ale hráčky můžou užívat volný týden.
1: Dělat nějaký relaxační věci, abych nemusela moc myslet na golf, protože určitě ta hlava dostala teďka zabrat, nejenom samozřejmě hlava, ale i tělo. Takže se postarat trošku i o to tělo a odpočinout si hlavně.
2: Nastiňuje odpočinkový program Sára Kousková. Ladies European Tour pokračuje od čtvrtka 22. října turnajem v Indii. Krištof Kousal, Radiožurnál. Dear God.

0: Ještě než se přesuneme k hokeji, jedna zpráva z golfu od včerejška. Měla totiž golfistka Kristýna Napoleová bojovat v kvalifikaci elitního zámořského okruhu LPGA, jenomže počasí má jiné plány. V dějišti turnaje na Floridě, kde se mělo hrát ve stejnou dobu na dvou hřištích, byly v minulých dnech bouřky a vydatné deště, takže podmínky na hřištích neumožnily hráčkám skoro ani trénovat, natož potom odehrát turnaj, který rozhoduje o jejich budoucnosti. Napoleová přiletěla na Floridu přitom asi s týdenním předstihem a párkrát se pokusila trénovat, ale terén to zkrátka nedovolil.
1: Nechápu vůbec jako organizaci tohoto turnaje, protože první věc, co jsem se nagooglila, když jedu na Floridu, jako že asi tady v tohle období očekáváš, že to počasí bude špatný, ale bohužel hřiště jsou obě dvě totálně pod vodou, jako bahení lázně, takže tam není vůbec jako šance, že by se to teď odehrálo.
0: Pořadatelé proto posunuli termín konání kvalifikačního turnaje na 3. až 6. listopadu. Není to žádná legrace, některé hráčky, které na Floridu cestují třeba přes půlku světa, si zkrátka už nemůžou dovolit létat tam a zpátky a LPGA proto nabídlo golfistkám, které se v náhradním termínu nebudou schopné zúčastnit, finanční náhradu. No a pro Napoleovou je to také zásah do plánování. Na příští týden se zúčastní turnaje Evropské tury v Indii, což může být poslední turnaj v sezóně, který může mít na tomto okruhu nárok hrát, a potom se bude zase vracet zpátky do Spojených států. Na radiožurnálu Sport to každopádně budeme sledovat.

Na radiožurnálu Sport se tento týden věnujeme hodně fotbalovým evropským pohárům. Včera Liga mistrů, zítra zase Evropská liga společně s tou konferenční s českými účastmi, ale nebudeme zanedbávat ani hokej. Ten se vrací v rámci Tipsport Extraligy už zítra. Litvínov bude hrát na domácím ledě, bude hostit Hradec Králové zítra v 17:30. Radiožurnál Sport samozřejmě bude u toho. No ale Litvínov si střihne o víkendu ještě jeden domácí zápas, a to v neděli v 17:30 proti Karlovým Varům, a právě na tohle utkání právě teď spouštíme soutěž. Ten, kdo se dovolá do studia, a vy dobře znáte číslo, ten si může zasoutěžit o vstupenky, o dvě vstupenky právě na tohle utkání. Číslo je 221 552 222.

0: 11 hodin 50 minut, za 10 minut bude pravé poledne. My na Radiožurnálu Sport soutěžíme o dvě vstupenky na hokejovou Tip Sport Extraligu, a to konkrétně na nedělní domácí zápas Litvínova. Do studia se dovolal Standa, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Stando, komu fandíte?
1: Energii.
0: Energii, no tak to pro vás naše soutěžní otázka možná nebude zase tak složitá. Chtěl jsem se zeptat, který brankář momentálně kraluje celé hokejové extralize?
1: Je to Dominik Frodl.
0: Samozřejmě, ona celá energie výborně brání, je to nejlépe bránící tým celé soutěže, no a největší hvězdou defenzivy Záporu Čechů je právě Dominik Frodl, který má neuvěřitelnou úspěšnost 97%, tak i jeho uvidíte v Litvínově. Vyrazíte tedy, předpokládám, že jste ze Záporu Čech?
1: Ano, jsem z Varu.
0: A s kým pojedete?
1: S manželkou.
0: Tak to vám přeju hezkou a šťastnou cestu a samozřejmě také zajímavý výsledek. Díky, že jste zavolal, a gratulujeme.
1: Děkuji, hezký den.

Ještě jednou připomínáme, že hokejová extraliga se vrací na Radiožurnál Sport už zítra zápasem Litvínova a Hradce Králové v 17:30 v přímém přenosu.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: V Česku začal první soudní proces v novodobé historii kvůli podezření ze špionáže. Spojené státy omezily služby satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě. Hokejový útočník Martin Nečas přispěl v NHL 2 góly k výhře Colorado. Silnice 13 je po nehodě u Stráže nad Ohří neprůjezdná v obou směrech. A počasí bude převážně oblačno, až polojasno. Později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů. Je středa, 14. října. Dobré poledne u hlavních zpráv. Jana Gulda.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Praze začal soud s čínským občanem podezřelým ze špionáže. Yang Yiming podle vyšetřovatelů pracoval pro čínskou zpravodajskou službu. Je to vůbec první obžaloba v Česku podle nového paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc. U pražského městského soudu je reportérka Františka Rohlíčková.
3: U soudu Yang Yiming obžalobu prostřednictvím obhájce odmítl, necítí se být vinen. Podle státního zástupce ale získával informace, navazoval vazby a mapoval vlivové prostředí v Česku. Své kontakty zval opakovaně na večeře nebo jim dával dárky. Všechno potom měl předávat čínské tajné službě a tím se dopustit neoprávněné činnosti pro cizí moc. Tento nový paragraf přibyl do trestního zákoníku v únoru 2025 a Yang je prvním člověkem obžalovaným v Česku podle tohoto paragrafu. Samotný zákon napadal na jednání i obhájce Yanga, podle kterého jeho prosazení před necelými 2 lety nebylo standardní. Zároveň požádal, aby líčení nadále pokračovalo bez přítomnosti novinářů nebo veřejnosti. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Poslanci začali znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích. Od listopadu má nahradit současný služební zákon. Předlohu poslancům v polovině září vrátil prezident Petr Pavel. Ve sněmovně je reportérka Adéla Burešová.
4: Návrh koaličních poslanců počítá hlavně s jednodušším propouštěním a zaměstnáváním státních úředníků. Předloha podle prezidenta ale spěje k destabilizaci a politizaci státní správy. To odmítl jeden z předkladatelů návrhu, poslanec Radek Vondráček z ANO.
5: Zákon neznamená, že bude možné bez právního důvodu propouštět každého, kdo se někomu politicky znelíbí.
4: Opozici vadí taky doprovodná novela, která prezidentovi odebírá pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Karla Dvořáka ze Starostů nejde jen o malé personální změny.
6: Stálé mise zastupují Českou republiku například při Evropské unii, Severoatlantické alianci nebo Organizaci spojených národů.
4: Pravomoc by nově přešla na ministra zahraničí. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Koaliční lídři znovu jednají o novele školského zákona. Hnutí SPD a motoristé k ní mají výhrady. Ministr školství za ANO Robert Plaga ale změny v připravovaném zákoně odmítá. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
7: Novela se týká inkluze ve školách. Motoristé požadují její zásadní revizi. Zakládat chtějí třeba speciální třídy. Návrh upravuje přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je novela dobře připravená. Už v pondělí řekl, že v jeho návrhu jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor. Pokud se koaliční experti na inkluzi do pátku shodnou, mohla by o ní v pondělí jednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
9: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Sergej Bezkrest Nov, známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Německu odpoledne začíná soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
10: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovali minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V 5 krajských městech už vědí, kdo je po volbách povede. Dohody mají v Liberci, v Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni a nově taky v Olomouci. Tam skončí vítězné ANO zřejmě v opozici. Základ koalice už je domluvený taky v Hradci Králové. Jednání tam sleduje reportérka Adéla Kavříková.
11: V Hradci Králové už platí neformální dohoda na vznik trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 našla shodu s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změny pro Hradec, Zelených a KDU-ČSL. Dohromady mají většinu 20 hlasů. Na primátorku opět navrhují Pavlínu Špringrovou z HDK. Politici teď v klubech řeší, jestli k sobě pro pohodlnější většinu přiberou ještě čtvrtou ODS, která by koalici rozšířila na 24 mandátů. Jasno má být do pátku. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
1: V Cejli na Jihlavsku si místní obyvatelé už zase staví novou prodejnu. Ta původní, kterou vybudovali před 40 lety v akci Z, už nefunguje. A tak se obyvatelé domluvili s radnicí, že postaví další.
12: Nové prodejny jsou teď hotové, zatím základy na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
13: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další.
12: Stavba teď čeká na dodávku cihel. Rozlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková.
14: Bude tady do budoucna vystavěna celá nová lokalita, včetně těch nových rodinných domů. Do toho jsme zakomponovali i ten nový obchod.
12: Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Radiožurnál.
15: Sport. Hokejista Martin Nečas ve svém druhém dvougólovém zápase v sezóně pomohl Colorádu k výhře 3-2 na ledě Dallasu. V 16 nočních duelech NHL bodovalo celkem 8 Čechů.
16: Svůj vůbec první gól v NHL dal při 6. startu obránce St. Louis Adam Jiříček. Jiříčkova trefa byla posledním gólem St. Louis při vysoké výhře 7-2 v Otavě. K vítězství Bostonu 6-3 v San Jose přispěl gólem Pavel Zacha a asistencí David Pastrňák. Adam Klapka dal branku golmanovi Anaheimu Lukáši Dostálovi a Calgary zvítězilo 4-2. Tomáš Hertl skóroval při výhře Vegas 5-2 na ledě Nashvillu. Asistence obránce Filipa Hronka neodvrátila porážku Vancouveru 2-3 v New Yorku proti Islanders. Krištof Kousal, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dohrávce 6. kola šance ligy představí na stadionu Bohemians od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a pokusí se tam vyhrát poprvé po 8 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zavřená silnice 13 u Stráže na Tohří a nehoda i na sedmičce u Slaného. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je u Damic neprůjezdná. Před odbočkou na Krásný les se srazilo osobní auto s kamionem. Silnice je zavřená v obou směrech, stojí tam kamiony. Objížďky jsou dlouhé pro osobní auta přes Božídar kamionem až přes Žatec. Komplikace teď je na dálnici D7 na obchvatu Slané. Po omezení u sjezdu na Smečnou zatím blíže nespecifikovaná nehoda, ale tvoří se už dlouhé kolony v obou směrech. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte u Bystřice za Benešovem. Silničáři opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově. Teď je větší fronta z Prahy až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak oblačno až polojasno, později začne ta oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy.
16: hlavní zpravodajské relaci ještě dodejme, že fotbalista Michal Fridrich podepsal v Ostravě novou smlouvu. 36-letý stoper se dohodl s klubem na podmínkách nového kontraktu do konce téhle sezony, ale i s opcí na příští rok. O tom alespoň Baník informoval na svém webu.
2: Radiožurnál Sport
8: a Vojtěch Šafář.
16: No a v následující půlhodince se budeme věnovat právě především fotbalu, a to domácímu i Lize mistrů.

0: Musíme to znovu zopakovat. Ani na 21. pokus to totiž nevyšlo. I po zápase v Baku se Sabahem fotbalisté Slávie dál čekají na výhru v Lize mistrů. Pro fotbalové odborníky je to další námět k zamyšlení, proč se ani v roli favorita nedaří Slávii v soutěži prosadit.
1: Už ten poslední zápas to prostě vypadalo, že z toho bude výhra a teďka znova zklamání obrovský a myslím si, že tohle to hodně těžko koušou. Já je znám, jsou cílevědomí, chtějí vyhrávat a tohle to samozřejmě pro ně strašně těžký.
2: Říkal ve vysílání Radiožurnálu Sport o trenérském štábu Slávie Milan Škoda. Čtyřnásobný český mistr se Slávií byl na hřišti u dvou porážek Pražanů v Lize mistrů před 7 lety a čekání na výhru trvá dál, ačkoliv proti Sabahu už i podle fotbalového experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta zkrátka přijít měla.
3: Prostě Slávie měla tolik šancí, že to prostě v té Lize mistrů není úplně obvyklý, ale když je neproměníš, tak to samozřejmě přijít nemůže ty výsledky.
1: Byly tam situace, které prostě zaváněly nějakou smůlou, ale ve většině si myslím, že nám tam chyběla větší kvalita v té poslední třetině nebo v tom vápně.
2: Vyčítal Slávii špatnou koncovku její bývalý kapitán Milan Škoda. Ve velké šanci selhal třeba i jeden z nejzkušenějších slávistů Lukáš Provod, pokračuje Pavel Horvát.
3: To musí být gól, já vím, že ten hráč to chce dát, je to dobře udělaný, ale prostě nějaký zlomek toho, že to nepromění tam je a proto ty hráče i to brzdí, kdyby šli do vedení, tak ten zápas třeba dopadl úplně.

0: ve francouzský, ve španělský, v anglický lize mají každý týden prostě obrovský výzvy a při vší úctě teďka Slávě hrála před 4 dněma ve Zlíně, no to úplně není ten samý případ.
1: Dodává Pavel Horvát o pražské Slávii, kterou před dalším zápasem Ligy mistrů příští týden na hřišti Fenerbahce Istanbul čeká sobotní ligový duel s Hradcem Králové. Krištof Kousal, Radiožurnál.

Na radiožurnálu Sport se ještě ohlížíme za včerejšími výsledky Ligy mistrů a máme pro vás nesoutěžní otázku. Jestli pak si pamatujete fotbalového obránce Emanuele Trezoldiho, úplně díru do světa neudělal, ale špatný taky nebyl. Je to bývalý mládežnický reprezentant Itálie, mistr Evropy do 21 let, ale teď se hodně mluví o jeho synovi. Nicolo Trezoldi, ten také reprezentuje 21 a vypadá to, že to jednou dotáhne ještě dál než táta. Ten ale hraje za

jinou reprezentaci za německou. Momentálně, když napíšete Nicolo Trezoldi, tak ho najdete hned na vrcholu střelců Ligy mistrů, dal totiž 4 branky, no a tím pádem je na tom lépe než takový hráči jako Kane, Ferran Torres, Dembele, Lautaro Martinez nebo Olize, takže rozhodně mu momentálně ta pozornost patří. Jeho rodina se hodně stěhovala, mohla skončit třeba i v Liverpoolu, ale nakonec to byl Hanover a tak mladý fotbalista Nicolo Trezoldi hrál od 13 let za reprezentační výběry Německa, ale pořád italský fotbal sleduje a je skalním fanouškem AC Milan. No a včera v Lize mistrů nastoupil v dresu Brugge proti svému hlavnímu nepříteli, tedy proti Interu Milan, a nasázel mu famózní hattrick. Brugge nakonec vyhráli 4-3 a v tomhle šíleném zápase se dařilo nejenom Trezoldimu, o kterém už se spekuluje, že by mohl zpátky změnit občanství na italské, a samozřejmě spekulují o tom hlavně italská média, ale skvělé představení v tomhle zápase má za sebou i 22letý Portugalec Carlos Borges Forbes. Ten ve stejném zápase přihrál Trezoldimu na 2 góly, ale na ty další 2 to v tom měl také prsty, ty vlastně zařídil. V jednom případě Trezoldi dorazil jednu jeho střelu a ve druhém případě se Forbes nechal faulovat a Trezoldimu pak přenechal penaltu.

No ještě jednou, Liga mistrů, smutný a bolestivý zápas má za sebou český brankář Matěj Kovář. Ten právě v Lize mistrů chytal za PSV Eindhoven na hřišti Lipska. Předváděl skvělé zákroky a jeden byl hodně nepříjemný, když dokonce musela být přerušená hra. Český golman dostal míčem totiž ránu do slabin, ale nakonec byl v pořádku. Pochytal 6 střel, ale ta 7. už na branku prošla a dokonce prošla za jeho záda ve druhém poločase. Ona prošla za jeho záda zejména kvůli tomu, že ji ještě tečoval Kovářův spoluhráč Ivan Perišič. A ten měl opravdu smolný zápas. Chorvatský reprezentant totiž ještě ke všemu v první půli neproměnil penaltu a tak Eindhoven prohrál 0-1. Liga mistrů ta se bude hrát i dnes večer a musíme upozornit zejména hlavně na dva šlágry, které pro vás budeme sledovat na dálku. AS Řím Real Madrid od 21 hodin a stejně tak od 9 Manchester City Paris Saint-Germain.

0: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
1: Tradiční podzimní výlovy na jihu Čech letos komplikuje extrémní sucho. Z rybníků se odpařila víc než polovina vody, která chybí i na sádkách a vysychají taky přítoky. Rybáři si proto vodu mezi vodními plochami různě přepouštějí, aby ji využili co nejlíp. Výlovy velkých rybníků odkládají na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu. Napjatá situace na světovém trhu s naftou bude pravděpodobně pokračovat i v příštím roce. Dnes to předpověděla Mezinárodní agentura pro energii v pravidelné měsíční zprávě o situaci na ropném trhu. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa o dodávkách ruské nafty nebude mít podle agentury na globální trh výraznější vliv. Důvodem je, že kapacity ruských rafinerií jsou v důsledku ukrajinských útoků výrazně omezené. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27, včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé. A vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů. Bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Sport. Tenistka Karolína Muchová se na podniku v čínském Wuhanu může těšit na třetí kolo. Postup tam slavila po obratu a výhře nad Američankou McNellyovou po setech 3-6 a 2x7-6. To Nikola Bartuňková končí po porážce 0-2 s Italkou Paulíneovou a Marie Bousková po prohře 1-2 s Polkou Chvalinskou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D7 u Slaného a zavřená silnice 13 u Stráže nad Ohří. Na dálnici D7 na novém úseku na obchvatu Slaného čekejte kolony. V omezení u sjezdu na Smečno podle policie nehoda. Silnice nebo dálnice vypadá teď neprůjezdná v obou směrech. Kolony jsou dlouhé jak z Chomutova, tak i z Prahy. Objet se to dá přes město osobním autem. Zavřená obousměrně i silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů u Damic za odbočkou na Krásný les se srazilo osobní auto s kamionem. Dopravu osobní auta odklánějí přes Krásný les, kamiony ale neprojedou a kolony jsou tam dlouhé v obou směrech. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je ucpaná za Benešovem. U benzínky opravují vozovku a projíždí se Kivadlově. Delší je fronta ve směru z Prahy až na 20 minut. A ještě dálnice D1 na příjezdu do Brna z Ostravy čerstvá nehoda. Auto narazilo do svodidel. Je to větší náraz, unikají kapaliny a na místě pracují hasiči. U Rohlenky se kvůli tomu dojíždí do zatím kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak ale oblačno až polojasno a později začne ta oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Hra.

Na radiožurnálu Sport teď po půl jedné trocha zeměpisu, ale opravdu jenom trocha. Trochu si připomeneme totiž město Ostřihom. To je maďarské město na severu země, přímo na hranicích se Slovenskem. No a především místní házenkářky skončily v minulé sezóně na čtvrtém místě maďarské ligy a tím pádem se dostali do kvalifikace o Evropskou ligu házenkářek. No a to také znamená, že se utkají s českým soupeřem. Dnes se totiž losovali právě poslední předkola, a to ve Vídni. České vicemistrině z Kynžvartu, ty se ve třetím předkole Evropské ligy utkají s portugalskými šampionkami z Benfiky, ty to budou mít hodně těžké. No a Baník Most, ten si o postup do skupinové fáze zahraje právě proti Ostřihomi. První utkání jsou na programu 7. a 8. listopadu odvety, potom o týden později, no a vítězové těch 12 dvojzápasů už postoupí přímo do základních skupin.

0: Od zítřka až do neděle bude bazén města Plzně na Slovanech patřit tradičnímu plaveckému mítingu plzeňské sprinty. Až na dvě výjimky se na západě Čech představí kompletní česká špička a také řada zahraničních plavců. Organizátora akce a trenéra plzeňské Slavie Lukáše Luhového vyspovídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Ve čtvrtek začíná v plzeňském bazénu na Slovanech tradiční meeting plzeňské sprinty, závody v krátkém bazénu, hodně prestižní pro české plavce, hodně oblíbené. Lukáši, proč se tady pravidelně schází česká špička na Slovanech?
2: Tak já si myslím, že náš bazén má velmi dobrou pověst, co se týče, jakoby, že se tady plavou kvalitní časy. Myslím si, že má ideální podmínky, dno je pěkně rovné po celé dílce, takže to je ideální, je to desetidráha, což je taky super. A myslím si, že i zázemí, včetně nafukovací haly, kde se vlastně každý závodník může rozplavat podle svého programu, je ideální příležitostí, jako kde si zaplavat kvalitní časy.
1: Kdo bude patřit mezi ty největší hvězdy v plzeňských sprintů? Miroslav Knedla, Jan Čejka, Barbora Šupenič, dříve známá jako Sémanová.
2: Tak vlastně z české špičky bude chybět akorát Daniel Grací, který se omluvil, a vlastně Miroslav Knedla, který studuje v Americe v zámoří, ale jinak vlastně kromě těchto dvou našich reprezentantů bude kompletní česká špička, takže se můžeme těšit na všechny naše nejlepší.
1: Do té špičky patří také dva plavci plzeňské Slávie, Ondřej Gemov a Jan Foltín, váš svěřenec, tak jak jsou na tom oba dva před plzeňskými sprinty? Ondřej Gemov naznačil ve světovém poháru, že ta forma je velmi dobrá.
2: To určitě, to myslím, že musíme vyzdvihnout, že Ondra vlastně zaplavá už limit na mistrovství světa v Pekingu, což je super výsledek. A vlastně doufám, že na to naváže tady na domácích závodech v Plzni. Jeho forma doufám, že se tady ukáže. A co se týče Honzy Foltína, tak vlastně to je jeho první pokus na splnění limitu taktéž na to stejné mistrovství světa. Tak uvidíme, no, jak je na tom. Já doufám, že dobře, ale nechci nic zakřiknout. Uvidíme, jak prostě se to sladilo, jak je to bude.
1: Jan Foltín je úřadující juniorský mistr Evropy v dlouhém bazénu. Jak jste ladili tu formu směrem k plzeňským sprintům a na kterých tratích od něj očekáváte ten atak limitu?
2: Příprava určitě byla tady ke sprintům, i když musíme upřímně říct, že ne až tak stoprocentní, protože prostě náš vrchol je až příští rok, mistrovství světa na dlouhém bazénu, nebudeme si nic nalhávat, ten náš krátký bazén Honzovi svědčí malinko méně než dlouhý, prostě máme tam furt rezervy trošku v nějakých těch technických věcech, ale pracujeme na tom a uvidíme, jestli se to projeví už teďka zase nějaké ten postupné krůčky k tomu zlepšení. A vlastně Honza se představí ve čtyřech disciplínách a hlavně na svých nejlepších 50 a 100 metrů volný způsob, kde se budeme pokoušet splnit limit, no, tak uvidíme.
1: 50 prsa to nebude?
2: 50 prsa nám tam v programu se kryla právě s nějakou kravou disciplínou, bohužel tak jsme museli ustoupit a dali jsme přednost 50 volným způsobem, kde ta šance na to splnit limitu je vyšší než na 50 prsa.
1: Kdyby se chtěli posluchači Radiožurnálu Sport přijít podívat do bazénu na Slovany na české hvězdy, tak jaký je ten časový program meetingu plzeňské sprinty?
2: Tak začínáme ve čtvrtek o 9 hodin, kdy jsou na programu rozplavby, taktéž je to pátek, sobota, neděle od 9 hodiny, no a odpoledne finále odstartuje v 17.20 a neděle je o hodinu dříve v 16.20.
1: Zve na další ročník mezinárodního plaveckého meetingu v krátkém bazénu plzeňské sprinty jeho organizátor Lukáš Luhový. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Pokud se chystáte v příštím roce do Brazílie, o to třeba v termínu mezi 24. červnem a 25. červencem, tak jednak vám to moc přejeme, ale rozhodně také doporučujeme, abyste mezi návštěvami tanečních kurzů a pláže Copacabana také vyrazili na fotbal, protože v té době tam bude mistrovství světa žen a to bohužel znovu bez české účasti. Češky hrály dvoukolovou baráž a vypadly hned po prvním kole. Po domácí porážce se Skotskem 0-2 včera Češky prohrály také na hřišti soupeře a to 2-3, ale dvakrát v tom včerejším zápase vypadalo nadějně. Češky totiž vedli hned od úvodu, potom i 2-1, jenomže ve druhém poločase udělali nejdřív stoperka a potom i brankářka Votíková fatální chyby a tak do finále baráže postupuje Skotsko, ale nebude to mít jednoduché, hrát bude proti suverénním Švédkám. Poprvé v historii postoupit na velký turnaj byl ale hlavní cíl pro trenérku Česka Jitku Klimkovou a teď je otázka, jestli bude u týmu pokračovat. A na druhou stranu musíme ale říct, že dostat se na světový šampionát je pro evropské týmy opravdu hodně těžké. Kvůli kvótám má UEFA na turnaji jenom 12 míst a tak se tam nedostali Češky, ale například takové Malawi, což je 153. tým světového žebříčku, ten už má účast v Brazílii jistou.

0: Házenkáři Zlína loni v květnu po 9 letech vybojovali postup do extraligy a v uplynulé sezóně se v ní jako nováček dokázali také udržet. Vyhnuli se také nevyspytatelné baráži, která ale byla pro letošní ročník úplně zrušená, a o to těžší bude mezi elitou zůstat, a to nejen pro Zlín, který z 6 úvodních kol vyhrál jediný zápas.
1: Určitě máme tu prioritu. Já si myslím, že ten tým ještě nevyužívá ten potenciál, který má. Myslím si, že se budeme zlepšovat. I díky těm mladým klukům máme takové překvapivé výsledky. Držíme se s těmi favority, ať je to Plzeň, Zubří. Držíme se s těma novýma celkama celkem dost dlouho. Byli jsme outsider proti Kopřivnici, tam se to zvládli doma. Takže zatím jsou tam takové záblesky, že by to mohlo fungovat. Musíme akorát ty koncovky dotahovat a myslím si, že to bude dobrý.
2: Věří trenér házenkářů Zlína Milan Budaj, který roli hlavního kouče u mužského A týmu zastává nově od začátku sezóny. Jeho asistentem je Miroslav Slovák, který v květnu 2025 s týmem po 9 letech postoupil do extraligy a v uplynulé sezóně ji dokázal udržet. V novém ročníku to ale bude mnohem těžší úkol, protože byl po letech zaveden přímý sestup z posledního místa.
1: Je to samozřejmě jako nůž na krk, ale já nedokážu momentálně odhadnout tu sílu toho spodku tabulky Strakonic. Ten zápas každý je jiný, víme, jak hrajou i ty favorizované týmy, mají výkyvy, jo. Takže bude to vlastně hodně zajímavé, ta soutěž je to vyrovnané. Díky bohu, že je to vyrovnané, že třeba 8. hraje s prvním, má nevím, do 50. minuty vyrovnaně, jo, jako my doma z Plzní. Pro nás je to fakt zajímavá soutěž a já věřím tomu týmu, že se bude zvedat a že udělá dobré výsledky a body.
2: Pokračuje 65-letý Budaj, který vidí ve zrušení baráže a zavedení přímého postupu a sestupu pozitiva i negativa.
1: To je diskutabilní, protože ne každý tým z té první ligy má rozpočet na tu extraligu, má na to tým, je to hodně starostí, protože zase tam postoupit, zase sestoupit, to nám se podařilo loni se tam udržet celkem důstojně. Uvidíme, jak to bude letos. Je to výzva pro ty týmy, kdo to fakt chce hrát, ať to zkusí. Jo, je to fakt úplně o něčem jiném ta extraliga. Myslím si, že to je dobrý krok. Mělo by to být tak i ve více sportech, třeba v hokeji by to bylo zajímavé, kdyby to bylo.
2: K naplnění dlouhodobých cílů a stabilitě v nejvyšší soutěži každému klubu výrazně pomůže etablovaná mládež. A o tom Milan Budaj jakožto trenér dorosteneckých i žákovských týmů Zlína z minulých let dobře ví.
1: Máme nevýhodu, že nemáme centrum. To máme velké rezervy, kdy vlastně nemáme až takovou mládež. Samozřejmě částečně využíváme spolupráce s Brnem, s Halkem, kdy ohráváme těch hráče, ale máme tady generaci 9, 10, které 5-6 kluků, kteří prostě si myslím, že do 2 let by mohli být na té úrovni. Zlo Zlíňáci, takže věřím, že není to jenom jeden, dva kluci, je to prostě fakt 5-6 talentovaných kluků. Věříme v ně, že to budeme hrát s větším 90% se Zlíňákama.
2: Někteří ze zmíněných hráčů nastoupili minulý týden ve druhém kole českého poháru v Litovli, kde omlazený zlínský tým nestačil na soupeře z první ligy. Na druhou stranu může Zlín po vypadnutí vrhnout všechny síly na udržení nejvyšší ligové soutěže. Adam Kodét, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
5: Fotbalisté Jablonce zvládli přejít přes 3 soupeře v předkolech a teď je také čekají zápasy v hlavní fázi konferenční ligy. Na úvod se Severočeši představí na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy, Freiburgu.
6: Když vynechám nějaký přátelák, tak oni naposledy prohráli opravdu ve finále Evropské ligy v květnu. Možná Freiburg nezní tak, jak já nevím, Dortmund nebo Lipsko nebo tak, ale je to mužstvo absolutně srovnatelný s těma týmama.
5: Úvodní duel fotbalistů Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne ve čtvrtek ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Kulda a aktuální zprávy.
3: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení ministerstva kultury. Bohemians budou hostit v dohrávce fotbalové šance ligy Mladou Boleslav. Obchvat Slaného na dálnici D7 je kvůli nehodě neprůjezdný. A počasí bude převážně oblačno až polojasno, později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Senátoři nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Vadí jim ale, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Radiožurnálu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
5: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
3: Stát ale podle ministerstva financí musí mít možnost včas zasáhnout. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci osloveni Radiožurnálem se obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
6: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně zpožďuje městskou hromadnou dopravu hlavně ve směru od Kohoutovic a Kamenného vrchu. Zdržení spojů se ale ve srovnání se začátkem týdne zmenšilo. Podle dopravního podniku pomohlo to, že policie v některých kritických křižovatkách řídí provoz.
7: Kláře Belzové a dalším cestujícím se nechtělo čekat v koloně při cestě z Kohoutovic do centra Brna.
8: Poprosili jsme řidiče a většina autobusu vystoupila vlastně úplně mimo zastávku ještě před Antonína Procházky a sešla dolů.
7: Spoje se na téhle trase i jinde zdrží až desítky minut, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
9: Zatímco v pondělí na některých spojích bylo zpoždění i přes 40 minut, dnes se vejdeme do 30 minut, ale tady ta zpoždění se týkají daleko menšího počtu linek.
7: Uzavírka tunelu potrvá do 20. listopadu. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
4: Sport.
10: Fotbalisty pražských Bohemians čeká dohrávka 6. kola šance ligy. Budou hostit Mladou Boleslav. V sobotu se obě mužstva představila v nejvyšší domácí soutěži po téměř 3-týdenní reprezentační pauze. A systémem sobota, středa, sobota teď hrají 3 zápasy v 8 dnech. O nabitém programu mluví záložník a kapitán Bohemians Aleš Čermák.
11: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend, středa, víkend, že vlastně se méně trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu, takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší než celý týden nebo přesně v repropauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
10: Utkání mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví začne na stadionu v Dělíčku v 18 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sport souboj odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál bude o průběhu informovat ve vstupech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 překážka u Jeníkova a nehoda za Rohlenkou, neprůjezdná D7 u Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozorku za Humpolcem na kilometru 102 leží kusy roztrhané pneumatiky v obou jízdních pruzích. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno za sjezdem na Slavkov počítejte s kolonou z kilometru 208. Po pojíždí se 20 minut za Rohlenku, na 205. je zabraný levý pruh po nárazu auta do svodidel. Dálnice D7 Praha Chomutov na novém úseku na obchvatu Slaného je v omezení u sjezdu na Smečno a Slaný po nehodě zablokovaná v obou směrech. Kolony směrem na Chomutov už na D7 za sjezdem na Stahlčeve se ze 16. kilometru, směrem na Prahu se zastavuje na silnici 7 za Třebízem, ucpaná je pak objížďka přes Slaný přes město. Silnice 13 Karlovy Vary Chomutov byla za krásným lesem u Damic uzavřená v obou směrech, havaroval tam kamion a osobní auto, teď už pouštějí provoz Kivadlově, kolony se postupně rozjíždějí. A na silnici 3 Praha České Budějovice počítejte se zdržením za Benešovem od posledního kruhového objezdu u Mariánovic, se shůne kolona i přes 20 minut k Orlenu u Bystřice, tam je omezení kivadlový provoz a fronta z druhé strany od sjezdu na Bystřici o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno až polojasno, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Už i informace o energetické situaci máme za sebou. 6 minut po 13. hodině. Příjemný poslech odpoledne s Radiožurnálem Sport. Trenér Fulhamu Alvaro Arveola dostal za výroky na adresu rozhodčích po zářijovém ligovém utkání s Manchesterem United pokutu. Je to v librách 25 000 na české koruny. Je to skoro 750 000 korun. Arveola to přijal a teď si ještě pojďme říct, co vlastně konkrétně řekl. Řekl, všechny fauly pískaly pro ně, všechna rozhodnutí byla pro ně. To jsou drahé dvě věty.
4: Radiožurnál Sport.

0: Včera jste na Radiožurnálu Sport poslouchali přímý přenos z fotbalové ligy mistrů. Slavia prohrála v Azerbajdžánu 0-2 se Sabahem Baku. Zítra to budou další přenosy s českými účastníky ve fotbalové Evropě. Jednak to bude Evropská liga a zápas Ferencvároš, Viktoria Plzeň, také Sparta proti Lillestrému. Tenhle zápas začne zítra vůbec nejdřív už v 18:45 v přímém přenosu. No a večer v 21 hodin začne také konferenční liga. Ta čeká fotbalisty Jablonce. A hned na úvod to bude duel na hřišti Freiburgu. V historii najdeme jenom jednoho českého hráče, který oblékal dres obou klubů. Záložník Václav Pilař byl spokojený jak na severu Čech, tak u hranic Německa s Francií.
1: Jablonec je taky takovej menší rodinný klub a Freiburg je taky. Ale samozřejmě rozdíl je v těch fanoušcích, protože Freiburg, ty lidi jsou totálně jako oddaný, neříkám, že ve Blonci ne, ale prostě fanoušci a ta náštěvnost a láska k tomu klubu vlastně k té Bundeslize je úplně jiná.
2: Porovnává fotbalista Václav Pilař dva kluby, ve kterých hrával, Jablonec a německý Freiburg.
1: Mám na to strašně krásné vzpomínky, protože Freiburg byl krásný klub, krásné město a na Freiburg vzpomínám mý kariéře strašně moc. Hodně lidí mi tam přirostlo k srdci a to jsem vlastně tam strávil rok.
2: Pilař ve Freiburgu hostoval z Wolfsburgu od července 2013 do konce června 2014 a vinou zdravotních problémů odehrál jen pouhých 9 zápasů. I tak si ho ale tehdejší trenér Christian Streich pamatoval i po letech.
1: Jsem tam přijel a on mě viděl a zastavil trénink a šel za mnou a objal mě. To bylo strašně takový silný okamžik můj, objal mě a skoro brečel, protože ví, čím jsem si prošel.
2: Například jen během té jedné jediné sezóny ve Freiburgu si Pilař po doléčení přetrženého skříženého vazu v koleni stihl následně ještě natáhnout postranní vazy v kotníku.
1: Freiburg byl klub, který mě hodně přirost k srdci a Freiburg na mě zanechal velký dojem, velkou stopu a teďka jim fandím. Když je zápas v televizi v Freiburgu, tak znám celou sestavu, vím přesně, kdo jak hraje a sleduje od té chvíle, co jsem odešel, takže mám o nich velký přehled.
2: Tvrdí v současnosti záložník Bohemians Václav Pilař.
1: Jsou tam vlastně hráči ještě, se kterými jsem hrál, Ginter stoper a Ginter levý obránce vlastně. To jsou takový stálice Freiburgu a jejich největší ikony a vlastně Vincenzo Grifo, který to je desítka Ital, který je opravdu fotbalista jako kráva, takže na něho se taky strašně rád koukám.
2: Pilař zná velmi dobře i trenéra Freiburgu. Od března 2024 totiž německý klub vede jeho bývalý spoluhráč Julian Schuster.
1: Pamatuju si, jaký to byl skvělý kluk a myslím si, že v té kabině ve Freiburgu byl to takovej jakoby mentor.
2: Václav Pilař rád vzpomíná nejen na Freiburg, ale i na dvě sezóny na severu Čech mezi létem 2020 a 2022.
1: V Jablonci se ke mně chovali hezky a já musím říct, že tam v Jablonci jsem znova nastartoval svoji kariéru naplno.
2: I přes množství zdravotních problémů záložník Václav Pilař v kariéře pokračuje v dresu Bohemians i ve 38 letech. Tomáš Petr, Radiožurnál.

I dnes se bude hrát fotbalová Liga mistrů, zejména bychom měli vypíchnout dvě utkání, a to zápas mezi Manchesterem City a Paris Saint-Germain, který se bude hrát od 21 hodin. Ve stejný čas startuje také zápas mezi AS Řím a Real Madrid. Budeme to samozřejmě sledovat. Zajímavé ale také bude, jak se popere v anglický a turecký fotbal, Aston Villa proti Fenerbahce, Betis Sevilla proti FC Porto, Slovan Bratislava ta hostí Stuttgart Bratislava, no a Šachtar AEK, abychom byli kompletní, ještě Feyenoord, Como a LASK proti Liverpoolu. Všechno pro vás budeme sledovat na radiožurnálu Sport, byť pouze na dálku.

Hostem odpoledního vysílání naší stanice bude prvoligová volejbalistka Natálie Jindrová. Studuje vysokou školu, baví ji i yoga. V životě zažila sportovní úspěchy, ale také životní tragédii. Před 3 lety zahynul její bratr, extraligový volejbalista Jihostroje České Budějovice Martin.

0: Chybí mi hodně a je to těžký v tom, samozřejmě jako celá rodina ho máme, pořád nám ho něco připomíná. A i v tom volejbale, samozřejmě byl to volejbalista, mě ho připomíná úplně všechno, ať už ve škole, on vlastně studoval téměř to stejné jako já, tak si taky někdy říkám, co by mi poradil, on byl takový, že mě jako brácha starší škádlil, na něj často myslím a vyrovnává se s tím těžko.
1: Celý rozhovor uslyšíte v našem vysílání po 17. hodině. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time. Broken, but now you got the chance to travel oceans. I hope the world's as wide as you were hoping. Don't let heartache cloud your mind.

Český střelec Matěj Rampula postoupil na světovém poháru v Káhiře do finále v disciplíně rychlopalná pistole, a to z pátého místa v kvalifikaci. Zhruba za nějakých 20 minut začíná souboj o případnou medaili, tedy finále.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumena Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od dnešního rána taky ukrajinská armáda. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3 až na 3%. A mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 začíná. Příznivci krátkých filmů během 67. ročníku festivalu uvidí několik projekčních bloků s 50 krátkými snímky od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. Sport. Hokejistka Denisa Křížová prodloužila o další rok smlouvu s týmem New York Sirens v zámořské PVHL. Díky novému kontraktu by měla 31letá útočnice v elitní soutěži hrát minimálně do roku 2028. Dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa Křížová působí v PVHL od jejího vzniku v roce 2023 a v dresu Minnesota ji dvakrát celou ovládla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D7 u Slaného a nehoda na D1 u Rohlenky. Dálnice D7 Praha-Chomutov je na obchvatu Slaného na svém novém úseku. V dlouhodobém zúžení u odbočky na Smečno neprůjezdná v obou směrech po vážné nehodě. Jezdí se přes město přes Slaný a předtím se tvoří dlouhé kolony. Směrem na Chomutov už kus za sjezdem na Stehelčeves ze 16. kilometru D7. Směrem na Prahu na silnici 7 u Třebíze zdržení jsou velmi dlouhá. Na dálnici D1 směrem z Ostravy na Brno za Rousínovem opatrně u nájezdu od Slavkova exit 210 se dojíždí do zastavující kolony, strávíte v ní kolem 25 minut. Za Rohlenkou je na kilometru 205 blokovaný levý pruh, auto narazilo do svodidel. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za předsjezdem na Sackou z 24. kilometru se vleče kolona 10 až 15 minut do omezení na kilometru 26,5 překážka.
5: Je osobní auto s přívěsem s defektem, už tam teda má šipku.
4: Silnice 68 Třinec Čace je ucpaná před omezeními u mostu u Jablunkova. Vznikají kolony směrem do Čech už před hranicí za Svrčenovcem. Směrem na Slovensko z konce obchvatu Jablunkova a hlasíte, že to moc nejede.
6: Za 20 minut jsme se nepohli ani o metr a v protisměru to jezdí tak nějak v nějakých intervalech.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak oblačno až polojasno, později začne ta oblačnost ještě ubývat místy až do vyjasnění a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Na Ligu mistrů, a to fotbalovou i hokejovou, vás pozveme na Radiožurnálu Sport už za chvíli, ale teď ještě pozvánka na domácí nejvyšší soutěž Tipsport Extraliga se rozjede zase zítra a bude to utkání mezi Litvínovem a Mountfieldem Hradec Králové. V 17 hodin a 30 minut bude Radiožurnál Sport přímo u toho a vy také. Vy s námi.

0: Hokejové NHL se hrála kompletní porce, tedy 16 zápasů, takže ve hře byly všechny zámořské kluby a aspoň jeden kanadský bod si připsalo hned 8 českých reprezentantů. Podrobnosti dodáme na úvod sportovního přehledu, ten přinesl Jakub Kanta. Dobrý den.
1: Hezký den.
2: Hokejový útočník Martin Nečas ve svém druhém dvougólovém utkání v sezóně vystřílel Colorado výhru 3-2 na ledě Dallasu. V akci byli ale i další Češi a 7 z nich se výrazně zapsalo do zápasových statistik asistencí nebo brankou.
3: Svůj vůbec první gól v NHL dal při 6. startu obránce St. Louis Adam Jiříček. Jiříčkova trefa byla posledním gólem St. Louis při vysoké výhře 7-2 v Otavě. K vítězství Bostonu 6-3 v San Jose přispěl gólem Pavel Zacha a asistencí David Pastrňák. Adam Klapka dal branku gólmanovi Anaheimu Lukáši Dostálovi a Calgary zvítězilo 4-2. Tomáš Hertl skóroval při výhře Vegas 5-2 na ledě Nashvillu. Asistence obránce Filipa Hronka neodvrátila porážku Vancouveru 2-3 v New Yorku proti Islanders. Brankář Daniel Vladar si připsal asistenci, ale prohrál z Philadelphia 2-3 po nájezdech se Seattlem. Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 5-4 nad Torontem. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Liberečtí hokejisté budou závěrečný hrací den základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí Tygři se představí na ledě přímého konkurenta, a to Davosu. Zápas začne ve 25:40. Už s jistotou účasti ve vyřazovací části nastoupí Plzeň, a to na ledě finské Saipy v 17:30.
0: Fotbalisté Bohemians 1905 se pokusí v dohrávce 6. kola šance ligy natáhnout proti Mladé Boleslavi sérii bez porážky. Ve vzájemných domácích duelech se Středočechy totiž neprohráli od května 2018, tedy 9krát v řadě. Poslední 3 duely na stadionu v Dělíčku ale skončily remízou. Mladé Boleslavi patří v neúplné tabulce 4. příčka, hráčům Bohemians 12. Útočník pražského celku Ladislav Krobot se těší na zápas proti týmu, ve kterém nakoukl do velkého fotbalu.
4: Přece jenom jsem tam nastoupil do prvního ligového utkání, dal jsem tam i první ligový gól, takže určitě je to pro mě něčím speciálním. Jejich největší síla je teďka od nebojácnosti, zakládání hře a v tom, že mají mladý manšaft, mají trenéra, který to po nich chce, a kdybych to měl takhle srovnat s celou českou ligou, tak možná hrajou nejhezčí a nejodvážnější fotbal.
2: Souboj Bohemians Mladá Boleslav začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin.
0: Na programu fotbalové ligy mistrů je večer dalších 9 zápasů hlavní fáze. Už v 18:45 se představí třeba Liverpool na hřišti Las Kulins a od 21 hodin se střetne Manchester City s Paris Saint-Germain, AS Dream s Reálem Madrid anebo Aston Villa s Fenerbahce.
2: Mezinárodní fotbalová federace plánuje v letech 2027 až 2030 rozdělit na rozvoj fotbalu zhruba 132 miliard korun. FIFA se k zvýšení fondu odhodlala díky mimořádnému komerčnímu úspěchu letošního mistrovství světa v zámoří. Každá z 211 členských asociací by díky tomu měla dostat 25 milionů dolarů místo původně plánovaných 10 milionů.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v čínském Wuhanu do 3. kola. S Američankou McNellyovou si poradila až po obratu a setech 3-6 a 2x7-6. Ve 2. kole naopak dohrály Nikola Bartuňková i Marie Bousková. Bartuňková podlehla 0-6, 6-7 a 3-6 Italce Paulíniové. Bousková prohrála s Polkou Chvaliňskou po setech 6-1 a 2x1-6.
2: Basketbalistky USK Praha vstoupí v 19 hodin do nové euroligové sezóny. Jejich prvními soupeřkami budou v domácí hale Královka, hráčky francouzského basketu Bourges. Pražský tým je oproti loňsku zase z velké části obměněný. Podle trenéra Martina Bašty tak opět chvíli potrvá, než si všechno sedne.
5: My potřebujeme teďko v téhle první fázi si vybudovat takovou pozici v té skupině, aby v té pokračující skupině už jsme měli tu pozici trošičku v uvozovkách jako jednodušší. Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým. Jsme na začátku, ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
0: V mužské Eurolize bude Hapoel Tel Aviv s Tomášem Satoranským hostit Bešiktaš Istanbul a v basketbalové lize mistrů se hráči Slávie NBK pokusí na druhý pokus vybojovat premiérovou výhru v historii v lize mistrů. Po domácí porážce s Albou Berlín se pražský klub, který vznikl sloušením s mistrovským Nymburkem, představí ve Španělsku proti Bilbao. Zápas na palubovce favorizovaných vítězů posledních dvou ročníků Europe Cupu Začne ve 20 hodin. O body soupeře se stará hlavně Nor Frey, který jich nedávno nasázel 32 české reprezentaci. Křídelník národního týmu a Slavie Patrik Samoura mluvil před soubojem s aktuálně čtvrtým týmem španělské ligy také právě o Frejovi.
1: Jo, umí hodně dobře střílet trojky, no to si pamatuju jako z toho zápasu, hodně to tlačí na tu levou ruku, dobrý nájezdy má, takže si musíme hlavně dát bacha, nenechat ho volného. Potom, když půjde samozřejmě do clony, tak jako po driblingu ta střela, tak je dobrá, no.
2: Basketbalisté Portlandu se střídajícím Vítem Krejčím vyhráli i třetí přípravné utkání na nový ročník NBA. Na palubovce Sacramento uspěli 110-98. Český reprezentant za 10 odehraných minut zaznamenal jeden doskok, asistenci a zisk.
0: Tak tedy basketbalem skončil sportovní přehled s Jakubem Kantou. Díky.
2: Naslyšenou.

0: Sportovní přehled jsme sice zakončili basketbalově, ale teď se přesuneme k tenisu a budeme i trochu počítat. Elitní tenisté a tenistky si v dnešní době díky prémiím můžou přijít na příjemné jmění. Jak je to ale s hráči, kteří se nepohybují úplně na vrcholu žebříčku? Podrobné informace k tomu poskytla na sociální síti Instagram česká tenistka Daria Vidmanová. No a všechno to spočítal Krištof Kousal. Dobrý den.
1: Hezký den, 23letá Češka, která aktuálně patří 90. místo ve světovém žebříčku. V minulých dnech na Instagramu zveřejnila dvě svoje měsíční bilance, děkujeme jí za to. Není úplně běžné, že sportovci takhle nechávají nahlédnout fanouškům do peněz. Příjmy z odměn na turnajích a výdaje, to jsou ty dva posty, které dala Daria Vidmanová na sociální sítě. Přitom ale uvedla u těch prize money taky část, kterou musí pořadatelské zemi nechat na daních. Tak na US Open to byl výdělek 150 tisíc dolarů, 10% musela odevzdat, v Guadalajaře si vydělala 13 tisíc dolarů, musela odevzdat 30% z tohohle zisku a v Pekingu 24 tisíc dolarů a musela odevzdat 20%. Celkem ten výdělek i s odpočtem daní je 163 tisíc amerických dolarů, to je zhruba 3,5 milionu korun. No a co se týče výdajů, tak tam taky za minulý měsíc uváděla tato čísla. Za letenky utratila 9 955 dolarů, za ubytování 1930 dolarů, za stravu 671, za cestování 183, převážně taxíky, a za vyplétání raket 450 dolarů. Celkem 13 189, zhruba v přepočtu 290 tisíc korun. Když jsem to odečetl, tak mi to vychází tak, že Vidmanové zůstanou 3 miliony a 200 tisíc za ten měsíc, ze kterých ale ještě, jak uvádí, musí zaplatit trenéry. No a ještě k tomu přidám pohled na výsledky v minulém měsíci. Vidmanová nastoupila v těch třech turnajích v singlu na US Open i v deblu, tedy na US Open, a pokaždé prohrála a nezískala ani jeden set. Ale díky tomu, že se jí dařilo v předcházející části sezóny a ve světovém žebříčku, byla na začátku září na 75. místě, tak na turnajích startovala, aniž by musela absolvovat kvalifikace.
0: Ještě jednou musíme Dariu Vidmanovou ocenit za tu odvahu, protože to je opravdu nezvyklý krok a je to zajímavý náhled do toho, jak vypadá život sportovce, zejména tedy tenisty. No ještě jedna drobnost, 30% daň v Mexiku, v Guadalajaře, to opravdu není málo. Ale pojďme se přesunout. Ty nám ještě zůstane ve světě peněz, protože příští týden pojede Formule 1 velkou cenu Spojených států a pro majetnější a VIP návštěvníky je tam připravené nové zázemí.
1: Ano, na sociálních sítích kolují fotky nové VIP budovy, která se tyčí hned za první zatáčkou. Ta je ve strmém stoupání a tou budovou taky prochází kabinová lanovka, která ji spojuje se středem okruhu. No, je to pompézní stavba, která podle informací na stránkách okruhu nabízí nejlepší výhled v motoristickém sportu. No ale uživatelé sociálních sítí, jako jsou X nebo Reddit, tak ti to úplně neocenují. Budova tím hodně zasáhla do pohledu na ikonickou první zatáčku. Byli jsme zvyklí v minulých letech vídat v kvalifikaci z televizních kamer při západu slunce fantastické záběry, no a v těch bude letos nově velké červené sídlo pro důležité osobnosti a návštěvníky.
0: Alespoň, že tedy zachovali červenou barvu, když už neuvidíme západ slunce. To byl Krištof Kousal, díky.
1: Naslyšenou.

0: Matějová, Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Matěj Machovský, poslouchejte Extraligu na Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Senátoři se obrátili na ústavní soud kvůli regulaci pohonných hmot. Na slapech zůstávají na suchu tisíce škeblí. Basketbalistky USK Praha čeká první zápas sezóny v Eurolize. Večer narazí na Basket Burš. Obchvat Slaného na silnici 7 zůstává obousměrně uzavřený a počasí bude převážně oblačno až polojasno. Později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Soudní líčení o údajném čínském spolupracovníkovi tajné služby bude z velké části neveřejné, rozhodl o tom dnes soud. Yanga Yiminga odhalila bezpečnostní informační služba. Napojený měl být na čínskou tajnou službu. Údajně se dopustil neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je od února loňského roku trestná. Podle obhájce Yanga Michala Sýkory se cítí nevinen. V Praze pracoval jako novinář čínského deníku. Víc kvůli utajovaným informacím nemohl komentovat.
3: Ono je to velice těžké oddělit, co je utajované, co je neutajované, takže já z opatrnosti zatím ani nevím, jak to dokazování bude probíhat. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
1: Ani státní zástupce, ani obhajoba zatím svědky předvolávat nechtějí. Studentské spolky na Cornellově univerzitě nesmí až do konce školního roku pořádat večírky. Vedení prestižní americké školy tak reaguje na žalobu studentky vystupující pod pseudonymem Jane Doe. Ta tvrdí, že ji před 2 lety na večírku omámilo a znásilnilo několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům a kritice, že ženy v kampusu nechrání.
4: Studenti a studentky Cornellovy univerzity protestovali křikem proti způsobu, jakým se slavná univerzita k obvinění z hromadného znásilnění studentky postavila. Obvinění muži tvrzení studentky Jane Doe popírají a brání se žalobě i postihu. Mezitím se objevily další případy obvinění ze sexuálního násilí na amerických univerzitách. Naposledy bylo včera nahlášeno sexuální napadení na Chicagské univerzitě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je přenášejí zpátky do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže, říká Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
5: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
6: Sport. Basketbalistky USK a Praha vstoupí v 19 hodin do nové euroligové sezóny. Na Pražské Královce přivítají Basket Burš. S ním přitom se hráli první utkání sezóny i loni. Tehdy na palubovce francouzského klubu zvítězili rozdílem 20 bodů. Sílu Burš popisuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
7: Francouzský týmy jsou, ta liga je strašně silová a mají tam nějaký vysoký pivotky, silný pivotky, takže bude to určitě tvrdá hra, budeme se muset na to přizpůsobit hned ze začátku, dát do toho energie a čekám o to určitě tvrdou obranu, budou presovat po celém hřišti, my taky.
6: V Eurolize mužů přivítá od 18 hodin Apoel Tel Aviv s Tomášem Satorenským Bešiktaš Istanbul. Basketbalové lize mistrů se pražská Slavia po domácí porážce s Albou Berlín přestaví ve Španělsku od 20 hodin proti Bilbao a v nejvyšší domácí soutěži budou Pardubice hostit od 17.30 Olomoucko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená sedmička na obchvatu Slaného a stále nehoda na D1 u Rohlenky. Na tahu 7 Praha-Chomutov je neprůjezdný obchvat Slaného v omezení u odbočky na Smečno, odklízení následky vážné nehody, kolony směrem na Chomutov z dálnice D7 za sjezdem na Stehelčeves z kilometru 14, směrem na Prahu fronta od Lotouše a ucpaná je pak obíška přes město, zdržení velmi dlouhá. Na D1 z Ostravy na Brno se za Rousínovem kolem 211. kilometru dojíždí do kolony, ta se vleče už 35 minut za Rohlenku na 205. po nárazu auta do svodidel je tam zabraný levý pruh. Na D11 z Prahy na Hradec Králové před sjezdem na Sadskou z 24. kilometru je kolona za exitem v omezení na kilometru 26,5 porouchané auto stojí v levém pruhu, zdržení kolem 10 minut. Na 68. Třinec Čadca zůstávají dlouhé kolony před omezením u mostů, popojíždí se z konce obchvatu Jablunkova i z druhé strany, od hranice i desítky minut. Silnice 3 Praha Budějovice u Bystřice u Orlenu kivadlový provoz kolona směrem na jih za posledním kruhovým objezdem za Benešovem zhruba na 20 minut, na sever se popojíždí už před Bystřicí od odbočky na Petrovice. A v Praze dlouhé kolony kvůli omezení na konci Kbelské směr D8 sunou se ze spoda z Hloubětí na kamiony taky z východního okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo místy slabý déšť, jinak oblačno až polojasno, později začne oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
9: Jedna česká tenistka stále ještě bojuje o účast na turnaji mistryň, i o tom bude následující půlhodinka po 14. hodině, ale především, protože je středa, vás vezmeme za českými šampionkami. Těšíme se.
2: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: love. It was almost love. It was almost love.
1: Je 10 minut po 14. hodině a protože je dnes středa, budeme se věnovat pořadu české šampionky. Už za 3 týdny čeká české hokejistky největší akce sezony. Bude to docela paradoxně stále teprve ještě na startu celé sezony, na startu ročníku. Mistrovství světa ledních hokejistek je totiž netradičně přesunuté z jara na listopad. A my se i na toto téma pobavíme s kapitánkou národního týmu Anetou Tejralovou v pořadu české šampionky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak předně děkujeme za váš čas a teď to nejpodstatnější, už určitě bylo hodně času na to probrat názory, jaké to je mít mistrovství světa takhle v listopadu, tak co převládá v české kabině, je to dobře nebo je to špatně?
2: Tak samozřejmě s tím, že se to takhle změnilo z dubna na listopad, tak my máme vlastně v týmu několik hráček, co hraje na univerzitě v Americe nebo ve švédské lize, ve švýcarské lize a potom máme i skoro polovinu týmu, která hraje v TPVHL, což vlastně nám začíná liga až po mistrovství světa, takže některé ty holky, polovina týmu bych řekla, že je rozehraná, což je možná dobře pro ně, ale samozřejmě pro ty hráčky, co jsou v PVHL, tak je to furt takový start do sezóny, že nejsme moc rozehraný, ale samozřejmě musíme to brát, jak to je. Určitě to není nějaký ideální, ale už jsme si to nějak srovnali v hlavě a jsme ready na tady ten šampionát.
1: Tak věřím, že i vy jste ready, protože i váš případ to je, vám také sezóna začne až po mistrovství světa. Jak s vámi v tuhle chvíli třeba Seattle na dálku pracuje, nebo jste stihla už zajet přímo do Spojených států?
2: Ještě ne, protože samozřejmě bych tam ráda trávila nějaký čas, ale ještě jsem tam nebyla kvůli tomu, že i taky nemám víza zatím, takže to je taky jedna otázka, co se tam teďka děje, ale samozřejmě jsem v kontaktu s trenérama, s realizačním týmem a ptají se, jestli potřebuji nějaké individuální plány nebo nějakou pomoc od nich, ale samozřejmě já tady mám taky všechno v Praze zajištěný kondičního trenéra a i ledy, takže jsme nějak jako v kontaktu, ale nebylo by to tak, že by jsme byli v kontaktu nějak každý den.
1: Ano, takže vy to tedy nepotřebujete, vy jste naznačila, že obdržet víza je složitější než v minulých sezónách, budeme to více rozebírat, máte co k tomu více říct?
2: Asi bych to nechtěla rozebírat, tam vlastně je to furt stejný každý rok. Myslím si, že tam je teďka i víc Evropanek, takže ta liga má hodně práce s tím, aby dostala všechny ty Evropanky do Ameriky, do Kanady. Samozřejmě do Kanady ty víza jsou trošku jednodušší dostat, ale ten proces do té Ameriky je trošku zdlouhavý, takže věřím, že se to stihne ještě, než odletíme na mistrovství světa.
1: V pořadu české šampionky si povídáme s kapitánkou české hokejové reprezentace Anetou Tejralovou. A proto jdeme teď k národnímu týmu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: My jsme už zmínili, Aneto, že mistrovství světa začne už jen za 3 týdny. Co vás do té doby čeká? Kolik času společně jako tým teď trávíte na ledě nebo strávíte?
2: Tak my vlastně teďka 28. října odlítáme do Švédska. 16. tam čeká jeden eurohockey, jako jsme měli teďka ve Finsku a i ve Švýcarsku. Takže tam mám pocit, že to je v krátké době nějaký 3 zápasy a potom hnedka ze Švédska odlítáme do Dánska na mistrovství světa, kde bude mít jenom pár dní na to, než začne šampionát.
1: Takže všechno důležité začne v ten sváteční den 28. října. I turnaje Euro Women Hockey Tour začaly poněkud dříve. Jak to zatím hodnotíte? Já musím posluchačům připomenout, že ze 6 zápasů proti trojlístku Švédsko, Finsko, Švýcarsko jste teď z toho kraje sezóny získali jedno jediné vítězství.
2: No, zatím to nevypadá, nebo zatím se nám moc nedařilo od začátku sezóny. Samozřejmě máme i realizační tým novej, takže budeme něco novýho. Ty trenéři na to mají i málo času, aby jsme nějak budovali nějaký nový playbook, novou strukturu, ale samozřejmě myslím si, že každým tím zápasem se máme od něčeho odrazit. Samozřejmě se trošku trápíme s tou koncovkou, když jsme teďka třeba tlačili ty Švýcarky, ale bohužel bez góla nevyhrajete zápas, takže doufám, že všichni ty holky si to přenesou na to mistrovství světa, kde to bude potom už důležitý.
1: To říká kapitánka národního týmu Aneta Tejralová. Vy už jste zmínila, že český tým má nový realizační tým. Brian Idelsky, nový trenér, mluvil naposledy o tom, že rychlost je zlepšená u jeho hráček, ale že chybí dravost a důraz v předbrankovém prostoru soupeře. Jak jste říkala, nedáváte branky. Je to něco, co třeba nový trenér říká i vám, a tím myslím vám konkrétně, jako o brankyni? Tlačit se do branky?
2: Tak určitě, já myslím, že my jako nerozdělujeme, jestli to je obránkyně nebo útočnice, samozřejmě je úplně jedno, kdo dá toho gól, ale my chceme teďka nastavit takovou hru, aby jsme hráli všech pět hráček do útoku i zpátky, takže samozřejmě Brian je mocek na to pilio a říkají nám to důrazně každý trénink, každý zápas. Samozřejmě my si to musíme vzít na vědomí, že to tak prostě je a že musíme a bez nějaký jako horký hlavy bychom tohoto měli využívat.
1: Stále se povídáme s kapitánkou české hokejové reprezentace Anetou Tejralovou v pořadu České šampionky.
3: Radiožurnál Sport.
1: Pojďme se ještě zamyslet nad tím, kde se odehraje to mistrovství světa, které začíná už za 3 týdny. Bude ho hostit Dánsko a právě na Dánsko máte z roku 2022 skvělé vzpomínky. Tehdy jste vybojovali historicky první medaili z té elitní divize, bronzovou. Jaký to byl tehdy turnaj?
2: Úplně se vlastně, 4 roky zpátky, vlastně jsme měli i nový realizační tým, Karla Miklau taky nás převzala v červenci jako teďka Brian Idelsky, takže trošku taková hezká vzpomínka na to, ale tehdy vlastně my jsme tam měli zabojovat určitě o to čtvrtfinále, protože vlastně do té doby se nám to nikdy nepovedlo a samozřejmě jsme dostali ve čtvrtfinále Finky, který vlastně jsme znali moc dobře a nikdy jsme je nemohli porazit a nakonec se nám to povedlo, díky bohu, a potom už jsme věděli, že získaneme tu medaili, že už jsme měli takovou tu víru v to a věřili jsme si, takže doufám, že i teďka to dopadne tak, že projdeme do čtvrtfinále. Samozřejmě ty

0: Tak samozřejmě ta kostra tam tak nějakým způsobem zůstala toho týmu, ale určitě se to i obnovilo. Teďka máme od letoška i mladý pušky, jak se říkají u nás, takže věřím, že oni přinesou taky tu dravost a nějakou tu konkurenci, takže jako věřím, že to bude dobrý a že se to trošku i omladí ten tým a věřím, že to dopadne dobře.
1: Budeme si to přát společně s vámi. To byla kapitánka české hokejové reprezentace Aneta Tejralová. Díky moc, naslyšenou.
0: Děkuju.

České šampionky tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6 a 2x7-6 Američankou Katie McNellyovou a postoupila do třetího kola a pro ní je to vlastně velmi důležité, protože stále ještě bojuje o turnaj mistryň. Muchová ztratila první set, ve druhém potom prohrávala už i 0-2, ale nadechla se k obratu. Tiebreak druhé sady ovládla potom 7-1 v celku jasně a uspěla i ve zkrácené hře rozhodujícího setu, tentokrát poměrem 7-4 a přidala další důležité body v boji o turnaj mistryň v Indian Wells. Aktuálně drží poslední postupové místo. No a pořád ji ještě čistě teoreticky může přeskočit jedna hráčka, ale právě, že už je jenom jedna. Je to Iga Świątecová a ta ve Wuhanu ale také postoupila mezi 16 nejlepších a teď čeká, kdo bude její soupeřkou v dalším kole. Muchová už svoji soupeřku zná, bude to Diana Schneiderová z Ruska. Tenhle duel se sehraje zítra nad ránem, no a vy o tom samozřejmě už zítra ráno uslyšíte.

Pistolářovi Matěji Rampulovi na světovém poháru v Kahiře vyšla skvěle kvalifikace disciplíny rychlopalná pistole, obsadil 5. místo a postoupil do finále, což je samo o sobě pro české střelce velkým úspěchem, jenomže potom boje o medaile už se Rampulovi příliš nevyvedly a skončil nakonec na tom posledním místě v té osmičlené finálové skupině, který zabral nakonec 8. místo. Do toho finále prošel tedy, jak jsem říkal, z 5. příčky a nevylepšil si letošní maximum, tím je zatím 6. pozice z dubnové soutěže v Granadě.

0: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
1: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Jana Gulda.
2: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. Vládní poslanci přehlasovali veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Petr Pavel i opozice změny kritizují. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47,11. To je o 10 halířů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 halíře na 48,63. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. A snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot, jako je Nike nebo Adidas, dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti líp prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou mokasíny, kterým se často říká loafersy. Nosit tenisky do kanceláří už podle Bloombergu údajně není in.
3: Sport.
2: Karolína Muchová zvládla na turnaji ve Wuhanu otočit zápas s Američankou McNellyovou a po výhře 2-1 na sety prošla do třetího kola. Tam se střetne s Ruskou Schneiderovou, to Nikola Bartuňková i Marie Bousková v Číně dohrály. Bartuňková prohrála 0-2 s Italkou Paulineovou a Bousková s Polkou Chvalinskou 1-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná sedmička u Slaného a nehody i v Praze na okruhu u Jinočan a na Štěrboholské spojce. Na tahu 7 Praha Chomutov zůstává uzavřený obchvat Slaného v obou směrech, v omezení u odbočky na Smečno. Havarovaly dva kamiony a dodávka, ta skončila v příkopu. Směrem na Chomutov je kolona už na D7 za sjezdem na Stehelčeve se ze 14. kilometru. K odklonu na exitu 17 k Nový Světu na půl hodiny. Směrem na Prahu se popoždí na sedmičce od Třebíze k odklonu na Mělnickou silnici 16 i kolem 15:45. Plus pak jsou další kolony obou směrně na objížďce přes Slaný. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u sjezdu na plzeňskou dálnici D5 se tvoří kolona z 23. kilometru, se popojíždí zatím kolem 10-15 minut, ale dá se čekat nárůst. Před sjezd na Stodůlky na 21. kilometru hlásíte čerstvou kolizi.
5: Nehoda, 3 dodávek a jednoho osobního auta v levém pruhu. V tuto chvíli tam teprve mířili hasiči.
4: V Praze taky na východním okruhu se popojíždí od sjezdu z Hradecké D11 obousměrně. Na Lanový most je to 20 minut k nehodě na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice a směrem na Ústí se sunou od D11 hlavně kamiony dál Novopatskou do Kbelské, ta je ucpaná z Hloubětina do kopce na Letňany, na konci před nájezdem na Cínoveckou je omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak ale oblačno až polojasno, později začne ta oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: is gone. All my love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Po druhé v krátké době povede českou badmintonovou reprezentaci cizinec. Jamese Chu z Malajzie vystřídal Indonézan a někdejší bronzový medailista z olympijských her v Aténách Flendy Limpele. Jak do národního týmu zapadl, tak i o tom si s českým deblistou Ondřejem Králem povídal reportér David Prouza.
2: Ondřej Králu, mikrofonu radiožurnálu Sport. Co zatím nejvíc vyčnívá z té nové spolupráce s novým trenérem? Protože zase tak velká změna to není, protože zahraničního kouče jste měli i předtím. Je něco podobného?
3: Tak trošku podobný aspekt je v té kondiční přípravě. I když jí má taky lehce jinou, tak vlastně takový ten velký důraz na to, aby jsme jim byli schopni konkurovat s tou kondiční složkou, tak tam je. A jinak musím říct, že je z něj cítit fakt ta zkušenost s velkýma zápasama, s velkýma turnéma, jak už bylo zmíněno, prostě má medaily z olympiády, takže je vidět, že ty zkušenosti má. A určitě, co teda taky musím hodně u něj pochválit, je takový ten cit pro detail, že prostě vidí ty technické nedostatky a je schopnej nám to předat tak, aby jsme se i v tomhle ohledu zlepšovali.
2: Já když jsem se bavil s tenisty během Davis Cupu, tak mluvili o tom, že třeba Tomáš Berdych s nimi, když je na kurtě, tak skoro není znát, že už není aktivním tenistou, že to stále má v ruce. Jak to je s Flendym? Je cítit, že prostě pořád technicky je prostě z té Asie vyškolený?
3: Určitě, jo. Já musím říct, že když nám nahrává, tak to v ruce má furt. I když třeba už ne tou silovou stránkou, ale prostě má přehled v té hře, když nahrává na síti, tak je to superový feeding prostě pro nás. A zároveň i takový to čtení hry, který ve čtyřhře je strašně důležitý. Vědět prostě, kam se postavit, předvídat přibližně, kam třeba ten míč přiletí. To prostě v té ruce i v té hlavě furt má a je to pro nás určitě taky příjemný bonus.
2: S badmintonistou Ondřejem Králem si povídáme na radiožurnálu Sport. Jaké to je s ním pracovat? On říkal teď i na tiskové konferenci, že třeba některé technické věci jsou potřeba změnit. Badminton je raketový sport, vím dobře z tenisu, že se velmi těžko mění i malé detaily na úderech. Tak co vás třeba čeká konkrétně, nebo jak náročné to může být?
3: No, tak už vlastně on je tady s námi 3 týdny, byl s námi na 2 turnajích. Na tom tréninku prostě třeba pro mě konkrétně pracujeme na tom švihu na síti, aby byl na jednu stranu rychlejší, ale zároveň, abych i správně trefoval ty míče v tom sweet spotu ve výpletu, kde je. Takže jo, na tomhle s tom pracujeme. Můžu říct, že už teď za ty 3 týdny cítím zlepšení. I když třeba v zápasech ještě to nejde úplně tak replikovat jako v tom tréninku, prostě to, jak jste sám říkal, prostě to trvá, to nejde ze dne na den, ale jsem rád, že ani na to nespěchá, že prostě on si sám uvědomuje, že to je běh na delší trať a že na tom prostě budeme pracovat delší dobu.
2: Jak to probíhá komunikačně? Protože jedna věc je bavit se třeba u stolu v klidu, druhá věc je na kurtu v nějakém šumu ruchu. Přece jenom ta angličtina třeba může být lámavější z jeho strany, tak jak to jde?
3: Jo, tak jak jsi říkal, ta angličtina je trošku lámavější, to si myslím, že bylo znát i teď na tiskovce. Takže on tím, že sám tu techniku má vypilovanou úplně brilantně, tak spoustu věcí nám ukazuje a my máme šanci to odkoukat, i když to třeba nedokáže tolik popsat v té rychlosti při tom tréninku nebo v zápase. Takže buď nám to ukazuje, anebo potom třeba po zápase máme prozatím i po tréninku máme třeba půlhodinový, 3/4 hodinový nějaký feedbacky, kdy si třeba řekneme to, čemu jsme úplně v tu chvíli nerozuměli, nebo si to trošku víc dopodrobna vysvětlíme, to, co zrovna si on představuje.
2: Díky moc za rozhovor.
3: Díky.
1: To říkal našemu reportérovi Davidu Prouzovi a radiožurnálu Sport badmintonista a účastník olympijských her v Paříži Ondřej Král.

0: Na radiožurnálu Sport hraje Liam Gallagher ve 3/4 na 3 a taky se bude soutěžit o vstupenky na extraligový hokej. Už zítra se znovu rozjede Tipsport Extraliga utkáním Litvínov Hradec Králové, ale my nebudeme soutěžit o vstupenky na tohle utkání, ale až na to páteční, a to mezi Kladnem a Kometou už za chvíli.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Co se týče hokejové komety, spekulovalo se o tom, jestli náhodou útočník Kristián Pospíšil nebude vytradován do jiného klubu. Nakonec se ukázali jako liché. Tenhle slovenský reprezentant podepsal novou smlouvu v Brně na další 3 sezóny a pro klub to byl prý údajně naprosto jednoznačně nejdůležitější krok, co se týče kádru. Právě i Kristián Pospíšil pojede v pátek na Kladno k utkání proti Rytířům. Tenhle zápas v pátek začíná v 18 hodin na Radiožurnálu Sport. Ho uslyšíte samozřejmě tak, jako jste zvyklí v pořadu s mikrofonem Za hokejem, anebo na našem webu třeba i nerušeně samostatně. No a právě teď si zasoutěžíme o 2 vstupenky na tohle utkání mezi Rytíři a Kometou. Číslo do studia dobře znáte, ale pro jistotu ho zopakuji: 221-552-222, a získat tyhle vstupenky na páteční zápas nebude nijak složité. Jde jenom o to dovolat se k nám jako první. Ještě jednou, číslo je 221-552-222.
1: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před 2 lety z výjezdy za posluchači začala.
2: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
1: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a 5násobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
3: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčurat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný. 1 hodina pryč, nikde. 2 hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřel dveře, vypotácel se, říká, nalít jako bro. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autu, si říkal, a už se mi chtělo při druhým.
1: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Signě.
4: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát právníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypat.
1: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
5: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: My se z Olomouce ale teď znovu přesuneme do Vinohradského studia, kde leží 2 vstupenky na páteční utkání hokejové extraligy mezi Kladnem a brněnskou Kometou. Do studia se v soutěži dovolal František, dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den.
0: Vstupenky jsou vaše, podmínky byly takové, že ten, kdo to zvládne nejrychleji, ten je získá, tak vám gratulujeme. Vy jste příznivcem kterého z těch 2 týmů?
6: Občas zajedeme na Kladno, protože to máme z Vysočiny docela daleko, tak asi jsme byli 4x nebo 5x tuhle sezónu, jakoby minulou sezónu, takže dobrý.
0: A jinak tedy fandíte, předpokládám, Dukle?
6: Dukle, taky jsem tam byl, ale jako fandím spíš Třinci, popravdě.
0: No tak snad si užijete páteční zápas mezi Kladnem a Kometou. Komu budete vůbec přát v těchto podmínkách?
6: Určitě Kladnu, protože přítelkyně fandí Kladnu, tak se rádi podíváme.
0: Chápu, tak to máte skoro povinné. No tak si to užijte, gratulujeme k těm vstupenkám. Naslyšenou.
6: Děkujeme moc, mějte se hezky, naslyšenou.

To byl Nick Revic na Radiožurnálu Sport. Ještě jednou připomínáme, že i dnes uslyšíte živý sport na Radiožurnálu Sport. Dnes se bude totiž dohrávat fotbalová šance liga. Zápas mezi Bohemians a Mladou Boleslaví začíná v 18 hodin.

0: prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Hulda a zprávy.
2: Sněmovna hlasy koalice opět omezila pravomoc prezidenta k vedoucím stálých misí. Ukrajinská armáda hlásí výpadky ve fungování služby Starlink. Mladá Boleslav se může výhrou nad Bohemians bodově dotáhnout ten na druhý Liberec. Na obchvatu Slaného je po nehodě obnovený provoz. A počasí zítra bude polojasno až skoro jasno, hlavně na východě místy až oblačno a teploty až 17 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna napotřetí schválila díky vládní většině zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Poslanci ANO, SPD a motoristů tak přehlasovali veto hlavy státu. Podle kritiků je změna protiústavním zásahem do prezidentových kompetencí a opoziční zákonodárci proto napadnou u ústavního soudu. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Hlavně motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
4: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
2: A k tématu se ještě vrátíme za pár minut v odpoledním Radiožurnálu. V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firm. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich, ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhii Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Bezkrestnov z nařízení výpadků obvinil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajina podle něj taky nedostala varování od amerických spojenců o ruských nočních raketových útocích. Starlink provozuje americká společnost SpaceX Elona Muska. Primátorem Ústí nad Labem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z uskupení Jedno Ústí. Volební koalice povede město sama. Hnutí ANO jde po 8 letech ve vedení města do opozice. Přidá se tak k hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, SPD a koalici Spolu pro Ústí. Vítěz voleb po opozici nabízí zastoupení ve finančním a kontrolním výboru. S některými zástupci opozice už se Vohryska setkal.
5: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
6: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. Do hráce 6. kola šance ligy ale musí vyhrát na hřišti Bohemians. V pražském Dělíčku se jim to nepodařilo od května 2018. Poslední 3 vzájemné zápasy tam skončily remízou. Útočník domácích Ladislav Krobot se těší na souboj s klubem, ve kterém začínal s ligovým fotbalem.
7: Přece jsem tam nastoupil do prvního ligového utkání, dal jsem tam i první ligový gol, takže určitě je to pro mě něčím speciální. Jejich největší síla je teďka od nebojácnosti, zakládání hře a v tom, že mají mladý manšaft, mají trenéra, který to po nich chce, a kdybych to měl takhle srovnat s celou českou ligou, tak možná hrajou nejhezčí a nejodvážnější fotbal.
6: Souboj Bohemians Mladá Boleslav začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin. Na Radiožurnálu vám nabídneme reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Šmejkalkou i za Lipníkem. Na D1 za Prahou směr Brno se tvoří kolona kus za okruhem ze 14. kilometru. Pomalu se táhne až půl hodiny do omezení na 24. Na Šmejkalce překáželo tam porouchané auto. Na D1 z Brna na Ostravu za Lipníkem čekejte kolonu z 30. kilometru. Je to asi na 15 minut k pracím na 303. v pravém pruhu. Na 7. na obchvatu Slaného po vážné nehodě u odbočky na Smečno už odklidili oba havarované kamiony a dodávku, provoz je obnovený, rozjíždějí se zbytky kolon ve směru na Chomutov, na D7 za exitem z Telčeves kolem 14. kilometru směrem na Prahu mezi Třebízí a Lotoušem. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Studulky na 21. kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, v koloně u nájezdu z D5 další kolize na 23. v pravém pruhu, popoždí se tak z 24. už skoro půl hodiny. V Praze jinak odpolední kolony, dlouhé hlavně před omezeními, na konci Kbelské směrem na D8, ve spojovací z Jarova na Balabenku i v širokém okolí Ohrady. A taky na výjezdu z Prahy 4 na Příbram už je fronta od Cukráku do omezení u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí a bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. A nejvyšší teploty zítra 12 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
6: Fotbalisté Sparty se chystají na další utkání v Evropské lize proti Lillestrému, no a právě za tenhle tým hrával dříve také jejich útočník spartianský Brunes a ten zavzpomínal na to, jaké to ve švédském týmu bylo. Nejenom to uslyšíte na Radiožurnálu Sport už za chvíli.
3: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: Fotbalisté Sparty se chystají na druhý zápas v hlavní části Evropské ligy. Po vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia se zítra na Letné utkají s norským Lillestrømem. Zamířil jsem na sever před malou chvílí, ale Lillestrøm jsem umístil do Švédska, za to se omlouvám. Náprava trochu zeměpisu ještě jednou na Radiožurnálu Sport. Nicméně důležitější bude zítřejší zápas a přípravu na něj sledoval na Letné Pavel Tilšar. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Pavle, Sparťané vyhráli napříč soutěžemi už pětkrát za sebou. Předpokládám, že tím pádem na norského soupeře by si mohli věřit.
1: Ano, i s ohledem na tu sérii přijali roli favorita. Každopádně těmi by měli být, asi i kdyby se jim v poslední době nedařilo. Mají totiž zhruba šestkrát hodnotnější kádr než Lillestrøm, alespoň to tvrdí web Transfermarkt. Zároveň jsou si ale Spartané vědomi toho, že norský fotbal jde v posledních letech nahoru, když připomeneme úspěch reprezentace na mistrovství světa čtvrtfinále, ale i na té klubové úrovni jdou Norové nahoru. V prestižnější lize mistrů má Norsko v této sezóně dokonce dva zástupce. Bude Glimt a Viking Stavanger, který třeba včera překvapivě remizoval se slavným Bayernem Mnichov 3-3. Lillestrøm by ale podle kouče Briana Priského neměl být aktuálně na takové úrovni, jako třeba zmiňovaný Viking, když si připomeneme třeba to, že v minulém roce v Norsku se nehraje sezona systémem podzim, jaro, ale jaro, podzim, tak v minulém roce Lillestrøm vlastně hrál druhou norskou ligu, ale tou prošel zase bez jediné porážky.
0: No, když jsme, ty už si to zmínil, ten zápas Vikingu Stavanger proti Bayernu Mnichov, tam to dokonce vypadalo, že Viking ten zápas vyhraje, protože vedl nad Bayernem už 2-0 a nakonec to byla tedy pouze remíza, ale opravdu překvapivý výsledek. Zkrátka norský fotbal jde nahoru. Konec konců jeden z hráčů Sparty, přímo Lillestrøm, zná velmi dobře, tak kdo to je?
1: Je to 26-letý norský útočník Jonathan Braut Brunes, který v Lillestrømu dřív působil.
2: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
1: Nejen proto, že bude hrát proti týmu, za který dřív nastupoval, bude mít Jonathan Braut Brunes velkou motivaci zítra skórovat. Připomeňme si, že nejdražší posila Sparty totiž nedala gól od července, když hned v prvním utkání v dresu letenských proti Zlínu skórovala. Od té doby ale v 11 soutěžních zápasech Brunes branku nedal. Ptal jsem se ho i na další možnou motivaci na to porazit Lillestrøm, který trénuje Hans Edegaard, tedy otec Martina Edegaarda, kapitána Arsenalu, s ohledem na to, že Brunesův bratranec Erling Haaland hraje za Manchester City a právě Citizens a Arsenal jsou v Premier League velkými rivaly, ale Jonathan Braut Brunes to úplně komentovat nechtěl. Když si připomeneme vlastně jednu z prvních tiskových konferencí tohoto norského útočníka, tak tady na Letné říkal právě poté, co dal gól Zlínu, že nechce dělat titulky v českých médiích tím, že by komentoval tolik, co říká jeho slavnější bratranec Erling Haaland.
0: Já na to můžu říct jenom škoda. Nicméně ten zápas mezi Spartou a Lillestrømem se bude hrát zítra v 18.45 na Letné na Radiožurnálu Sport. Ho uslyšíte živě a to i díky Pavlu Tilšarovi. Díky moc.
1: Budu se těšit. Naschledanou.

0: Tečku za podařeným rokem českých vodáků udělá slavnostní vyhlášení ankety Kánoista roku a Radiožurnál tam bude reprezentovat reportér Jan Suchán, se kterým si teď úspěchy minulé sezony můžeme osvěžit. Honzo, vítej ve vysílání.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak začneme takhle, kdo patří mezi hlavní?

0: světových pohárech, do kterých nastoupil vždycky na kilometru. Jediný případ, kdy tedy na mezinárodní scéně našel přemožitele, byla pětistovka na světovém šampionátu, v té skončil považte až druhý.
1: No ale těch adeptů asi může být i víc, kdo by mohl Martina Fuchsu porazit?
0: Ono to sice vypadá, že ta bilance Martina Fuchsy je neporazitelná, jenže podobně skvělou sezónu má za sebou vodní slalomář Jakub Krejčí. Ten jako první kajakář v historii ve svém sportu vyhrál mistrovství světa i Evropy.
2: Je to skvělý, jak jen slyšet, a jsem rád, že po tak úspěšných kajakářích, který jsme měli nejenom v Čechách, ale celkově na světě, se tohle povedlo prvnímu mně a je to pro mě hrozná čest a něco z krásného.
0: Krejčímu se dařilo taky ve světovém poháru. Pravdou je, že v něm na rozdíl od Fuchsy neovládl všechny závody, ale to v tak proměnlivém sportu, jakým vodní slalom je, snad ani není možné, na rozdíl od rychlostní kanoistiky. A životní rok končí také Tereze Knéblové, která se stala mistryní světa na single kánoji a mistryní Evropy v kajakcrossu, a k tomu ještě i ona bodovala ve světovém poháru.
1: No možná, že posluchači Radiožurnálu Sport si ještě vzpomenou na všechny ty úspěchy, které si teď vyjmenoval, ale můžeš nám ještě trochu obecněji shrnout rok české kanoistiky, jaký byl?
0: Nesmírně úspěšný, hlavně u vodních slalomářů, protože kromě zmíněných reprezentantů se stal mistrem světa i Vít Přeniš v kajakcrossu a Češi přivezli 7 medailí jak ze světového, tak evropského šampionátu. I sám šéftrenér Jiří Prskavec starší řekl, že bude ohromně obtížné něco takového nejen zopakovat, ale i se tomu přiblížit. Potěšitelné je, že úspěchy sbíralo i hodně mladých závodníků, vlastně mimo 37-letého Přindiše, tím nejstarším byl 24-letý Krejčí v individuálních disciplínách. To bohužel úplně neplatí u rychlostních kanoistů, kteří sice taky bodovali, ať už na světových, evropských šampionátech nebo ve světovém poháru, ale bohužel jde vesměs o třicátníky, kromě Fuchsy o Josefa Dostála, Daniela Havla a Jakuba Špicara.
1: No ještě nám, Honzo, prosím řekni, kdy budeme znát kanoistu roku?
0: Slavnostní vyhlášení začíná v pražských Žlutých lázních v 18 hodin. Dá se očekávat, že to nějakou chvíli bude trvat, tak odhaduji kolem 7.
1: Budeme se těšit, to byl Jan Suchan.
0: Rádo se stalo, krásný den. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

Sportovní úsek ve fotbalové Mladé Boleslavi jede teď na plné obrátky. Obránce Matěj Hybš je dalším fotbalistou, který právě v těchto dnech prodloužil smlouvu u klubu. 33-letý levý bek, bývalý mládežnický reprezentant, podepsal do konce sezony, je to dokonce na několik let, právě že do konce sezony byl jeho původní kontrakt. No a Hybš je už pátým hráčem, se kterým mladoboleslavský klub během posledního týdne prodloužil smlouvu. Středočeši si taky pojistili další opory, kapitána Martina Králíka se Solomonem Johnem, Denise Donáta a nebo Josefa Kolaříka.

0: Hrdinová, Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Dan Voženílek. Po dvou letech se vracím zpátky do Extraligy. Poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
4: Radiožurnál je 15.30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
5: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli výsledkům ve třech okrscích. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes cvičí přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se připravují na ostrý zásah při demonstracích. Lidi žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem. Kolumbie dnes otevírá velvyslanectví v Jeruzalémě, stává se tak 10. zemí, která zřídí diplomatickou misi v hlavním městě Izraele. Většina zemí má svá velvyslanectví v Tel Avivu, připomíná to web Al Jazeera. O Jeruzalém vedou Izraelci dlouhodobý spor s Palestinci, kteří ho taky považují za své hlavní město. A přesně před 100 lety vyšla první kniha o medvídkovi Pooh od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky, kromě medvídka, zobrazují i zbylá zvířátka z příběhů o Krištůvku Robinovi. K příležitosti jubilea taky vychází výroční edice kompletních textů s původními ilustracemi Ernesta Howarda Shepherda.
2: Sport.
5: Fotbalový obránce Michal Fridrich prodloužil smlouvu s Baníkem Ostrava do konce sezóny s opcí na další ročník. Klub o tom informoval na svém webu. 36-letý stoper hraje za ostravský A-tým už 12. sezónu. V české nejvyšší soutěži mu chybí 4 zápasy k dosažení 300 startů. Fridrich v minulosti působil taky ve Slávii a polské Wisle Krakov.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 za Lipníkem a taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte s kolonou. Od exitu 15 Velké Popovice je to na 20 minut do zúžení na 24. na Šmejkalce. Taky na D1 z Brna do Ostravy se dnes pracuje za Lipníkem. Kolona na čtvrt hodiny je tam mezi kilometry 300 a 303 je zavraný pravý pruh. Na D35 se z Olomouce na Mohlnici pozor za sjezdem na Křelov na kilometru 256 stojí dvě nabouraná auta v pravém pruhu, vybočuje se za zatáčkou. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vzniká kolona už od sjezdu na Karlovarskou D6 z 26. kilometru, popoždí se kolem půl hodiny, kolem jedné nehody na kilometru 22,5 u nájezdu z D5 v pravém pruhu, k hromadné kolizi před sjezdem na Stodůlky na 21. v levém. A jak se tam přihlíží v opačném směru, tvoří se kolona na okruhu taky směrem na letiště od Vesce. Další dlouhé kolony v Praze vznikají kvůli omezením. Na konci k Belské směrem na D8, ve spojovací a taky na Ohradě. A na silnici 3 Praha Budějovice před Bystřicí u Orlenu kivadlový provoz, kolona na Prahu od sjezdu na Bystřici na pár minut, ovšem směrem na Budějovice čekejte delší zdržení.
7: Ta kolona začíná na posledním kruháku v Benešově. 20 minut, půl hodiny.
6: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci pozor na četné přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí a bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. A nejvyšší teploty zítra 12 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Čeští sportovní střelci sbírají zkušenosti, ale také úspěchy na světovém poháru v Kahiře v Egyptě. Pistolář Matěj Rampula, ten se dostal v dnešním závodě v disciplíně rychlopalné pistole do finále, když postoupil z 5. místa v kvalifikaci nakonec mezi tou nejlepší osmičkou, ale úplně nezazářil. Hned při prvním kole vypadl, trefil 8x z 15 ran a skončil na 8. místě. Tuhle soutěž v egyptské metropoli ovládli Němci a to totálně zvítězil Oliver Geis před Florianem Péterem a Emanuelem Millerem.

0: Že se nějaký olympionik pod pět kruhů vrátí i po konci kariéry, třeba v roli trenéra nebo televizního analytika, to je vcelku běžné. Bývalá skokenka do dálky Don Burelová se ale účastnila olympijských her v úplně jiné pozici. Více o tom řekneme v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovců s Lukášem Antošem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Burelovou si nejspíš dálkařského sektoru nepamatuje ani moc atletických fanoušků, tak prosím, nejdřív nám připomeň její sportovní kariéru.
1: V roce 1973 se narodila ve Filadelfii, kde taky začala s atletikou, původně s během přes překážky. Po přesunu na univerzitu do Houstonu se ale postupně začala specializovat na zmíněný skok daleký. V roce 1999 se stala americkou šampionkou a o rok později v Sydney zúčastnila olympijských her, skončila na pátém místě. V roce 2001 pak vyhrála halové mistrovství světa v Lisabonu, což je její jediná medaile velkých mezinárodních akcí. Když se totiž ve stejném roce začala Burelová chystat na venkovní sezónu, ošklivě si zranila kotník. Po tomto zranění se už nikdy nedostala na úroveň světové špičky a kariéru ukončila v roce 2008 poté, co se nedostala na olympijské hry v Pekingu.
0: No a čemu se začala věnovat po konci se skákáním?
1: Vařením. Začala se mu věnovat opravdu naplno. Hned po konci kariéry vystudovala soukromou kulinářskou školu v Houstonu, kde se usadila. Poté začala pracovat v restaurací, kde začínala jako pomocná kuchařka, která připravovala suroviny, ale přímo na talíř jídla nenandávala. Postupně se ale vypracovala na pozici šéfkuchařky. Život jí změnila pandemie nemoci COVID-19 a zavření restaurací. Burelová opustila klasickou práci v kuchyni a vaří jako soukromá kuchařka, kterou si firmy nebo lidé najímají na různé slavnostní akce a podobně. No a v této pozici se v roce 2024 vrátila taky na olympijské hry, protože vedení výpravy Spojených států amerických ji vzalo do Paříže jako jednu z kuchařek vařících speciálně pro americké sportovce.
0: To je neuvěřitelný příběh. I jako kuchařka Burelová ukazuje, že je hodně soutěživá a jak to dělá?
1: Zúčastnila se totiž už několika televizních pořadů určených právě pro profesionální kuchaře. Naposledy letos soutěže, která ve které 24 profesionálních kuchařů vaří nepřetržitě celý den s tím, že každou hodinu dostávají nový úkol. Burelová pak napsala na sociální sítě, že takové vaření bylo intenzivnější než celý olympijský závod. Právě na sociálních sítích je bývalá skokanka taky dost aktivní a sdílí tam i některé vlastní recepty.
0: Tak to byla skokanka Burelová s Lukášem Antošem. Děkujeme.
1: Mějte hezký den.

0: Hokejisté Třince v posledním extraligovém utkání v neděli v Pardubicích přišli o neporazitelnost. Jejich rekord, kdy nestratili od začátku sezony ani bod, tak skončila na 9 zápasech, i to je úctyhodné. A velkou zásluhu na to měl i brankář Ondřej Kacetl, který ale chválí i ofenzivu týmu. Průměrně totiž oceláři dávají 5 gólů za zápas.
1: Je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že vlastně ten Třinec se mu daří a vážíme si toho, ale jdeme s pokorou dál.
2: Třinec možná hraje nejhezčí hokej a zároveň s velkou lehkostí. Brankář Ondřej Kacetl, který nastoupil do 7 zápasů, se občas i kochá hrou vlastního týmu.
1: Jo, určitě ten hokej je krásný, jde vidět, jak mají klid na hokejkách a jak vidí ty spoluhráči o ty prázdné brány a zároveň, když ví, že to nejde, tak to nepřekombinovává a střílej a říkám, je to radost se nadívat a chytá se za nima výborně.
2: Pokračuje Ondřej Kacetl, který v minulé sezóně nedostával tolik příležitostí. Jedničkou byl jeho kolega Marek Mazanec.
1: Konkrétně pro mě to bylo loni hodně těžké, tohle z toho, když jsem tam měl dlouhé pauzy a my jsme se o tom bavili s trenérem před sezónou, že bychom chtěli víc to točit, aby jsme byli v šepu barva a určitě lepší, když ten golman má nějaký zápas a nesedí dlouho na střídačce.
2: Oproti minulé sezóně má Káca, jak zní Kacetlova přezdívka, daleko lepší statistiky.
1: Já jsem se snažil i loni stejně, aby se dařilo, bohužel prostě Mazi měl fazonu neskutečnou a těch zápasů jsem tolik nedostal, abych se tam mohl prostřídat a když jsem dostal, tak jsem dostával hodně gólů. Když třeba výkony nebyly špatný, ale prostě mi to tam padalo, takže bylo to, jak to bylo a pak jsem musel být nachystané play-off, kdy přišla ta šance. No.
2: Třinec každý rok obmění kádr jen drobně, ale to se obě posily vydařily. Návrat reprezentanta Voženílka ze Švýcarska je pro oceláře klíčový a obránce Pirochta je po přestupu z Mladé Boleslavy nejlepším střelcem mezi obránci.
1: Já myslím, že ten tým si sedl a určitě je to vidět na ledě, že ti kluci se daří, jim daří navzájem a hodně se to doplnilo a zatím to funguje, tak budeme věřit, že to bude fungovat celou dobu dál.
2: Dodává brankář Třineckých ocelářů Ondřej Kacetl. Další zápas čeká jeho tým v pátek v domácí Verkaréně proti Mladé Boleslavi. Z Třince David Procházka, Radiožů.

Šangaji probíhá i mistrovství světa drahových cyklistů. Co se týče výsledků, tak Češi nijak nezazářili. David Peterka, Dominik Topinka, Adam Rauschgold obsadili právě na světovém šampionátu. 8. místo v týmovém sprintu, 21. zlato na mistrovství světa si vyjel fenomenální. Harry Lavreisen jako člen vítězné sestavy, ta byla z Nizozemska. Stejnou disciplínu žen ovládly domácí Číňanky. Češky byly 13. Petra Ševčíková skončila potom v disciplíně scratch 18. V téhle disciplíně vyhrála Nizozemka Lorena Wiebesová.

0: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
1: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
0: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
2: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčurat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, jedna hodina pryč, nikde. Druhá hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřel dveře, vypotáce se, říká, nalít jako brok. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
0: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Sigmě.
3: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát právníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat.
0: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
6: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Ve Švédsku jsou podle tamní veřejnoprávní televize tisíce nezabezpečených kamer. Basketbalistky USK Praha vstoupí do Euroligy utkáním proti francouzskému basketu Bourges. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 jsou kolony mezi sjezdy Navary a Stodůlky. A počasí zítra bude polojasno až skoro jasno, hlavně na východě místy až oblačno a teploty až 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon, má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
7: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
6: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidi na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Švédská veřejnoprávní televize odhalila na internetu tisíce volně dostupných bezpečnostních kamer. Některé z nich přenášejí obraz i ze střežených objektů, například z přístavu v Norrköpingu.
8: Investigativci objevili na švédských IP adresách přes 6 000 nedostatečně zabezpečených kamerových zařízení. Některá z nich snímala například obývací pokoje, areály nemocnic nebo vchody do průmyslových objektů. Představitelé přístavu v Norrköpingu, který je z bezpečnostních důvodů uzavřený veřejnosti, uvedli, že kamera byla určená k dohledu nad dodavateli a její záznam neznamená bezpečnostní riziko. Krátce poté, co se ozvali novináři, ale přístav přístup ke kameře zablokoval. Na téma volně přístupných zařízení na internetu nedávno upozornila agentura Reuters. Ta v úterý odhalila, že na internetu je přístupných několik tisíc chladicích zařízení od společnosti Danfoss. Bezpečnostní chybu v nich nedávno pravděpodobně zneužili útočníci k tomu, aby je přepnuli na zahřívání. Způsobili tak škody za desítky milionů eur. Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky, popisuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
9: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, potom sázení od půlky května nepršelo, že? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat teď na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
10: Sport. Basketbalistky USK Praha v 19 hodin zahájí novou sezónu Euroligy. V Hale Královka přivítají francouzské Bourges. Pražský tým prošel přes léto výraznou obměnou a podle trenéra Martina Bašty bude nějakou dobu trvat, než se nové hráčky sehrají.
11: Potřebujeme teď v téhle první fázi si vybudovat takovou pozici v té skupině, aby v té pokračující skupině už jsme měli tu pozici trošičku v uvozovkách jako jednodušší. Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým. Jsme na začátku, ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
10: Zápas USK Praha Bourges odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Bude se hrát i Liga mistrů. Slavia NBK se v ní představí ve 20 hodin na hřišti Bilba.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Šmejkalkou i za Rohlenkou. Na D1 z Prahy do Brna od exitu Velké Popovice stále vzniká pomalu jedoucí kolona na 20 minut do omezení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se sune kolona od Rohlenky z kilometru 208 až čtvrt hodiny k nehodě na 205. v levém pruhu. Na Pražském okruhu z letiště na D1 kolona od sjezdu na Karlovarskou D6 na půl hodiny kolem nehody u nájezdu z D5 v pravém pruhu k hromadné srážce před sjezdem na Stodůlky v levém. Fronta je tam i z D5 od Rudné a jak se přihlíží v protisměru, tak i na okruhu směr letiště se popouští skoro od Jesenice. V Praze dnes hodně silná odpolední špička kolony, mimo jiné na městském okruhu dlouhé před tunely. Značné potíže působí i omezení na konci Kbelské směr D8 ve spojovací a hlavně na ohradě, k tomu teď nehoda v Polotavské pod Bulovkou. Plná už je i čtyřka směr Příbram od Lipenců do omezení u Jiloviště 15 až 20 minut. Na silnici 3 Praha Budějovice kolony před omezením u Bystřice hlavně směrem na jih z výjezdu z Benešova až půl hodina. A na 35 se kolony obou směrně na průtahu Libercem, směrem na Friedland je pak ucpaná i 13 kvůli omezení před Nížkem, je to až na půl hodiny i víc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí a bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku, místy až oblačno a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
13: Ještě přidejme informaci o tom, že dnes se losovalo poslední předkolo Evropské ligy házenkářek. České vicemistryně z Kinžvartu se ve třetím předkole utkají s portugalskými šampionkami z Benfiky Lisabon. Baník Most, ten si zase o postup do skupinové fáze zahraje proti Ostřihomi.
4: Radiožurnál Sport a Vojtěch.

Tenisový turnaj ve Wuhanu okruhu WTA nepřestává překvapovat. První nasazená Arina Sabalenková vypadla ve druhém kole. Trojnásobná šampionka podlehla An Liové 6-3, 4-6 a 6-7. Naopak dál pokračuje česká tenistka Karolína Muchová. Ta po obratu porazila Američanku Katie McNellyovou 3-6 a 2-7-6. Ta ve třetím kole tedy hrát bude. Její soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. Tenhle zápas se bude hrát zítra nad ránem našeho času. Bude to tedy až zítra, ale my si teď poslechneme od kapely Tublatanka o tom, co se bude dít dnes.

0: Stejný čas, stejné místo, ale cíle různé. Fotbalisté Plzně a Jablonce se při odletu na čtvrteční zápas v evropských pohárech potkali v Praze na letišti. Severočeši mířili přes Bazilej do Freiburgu a Západočeši přímo do Budapešti.
1: Potkal jsem je tady, když jsem čekal na autobus náš, tak jsem je potkal kluky Jablonecký, popřál jsem hodně štěstí, přece jenom jako myslím si, že tady v tom jako spolu úplně nesoupeříme a je důležité se prezentovat jako Česká liga nějak kvalitně v té Evropě.
2: Prohlásil plzeňský obránce Adam Gabriel. Západočeši se na letišti Václava Havla potkali s fotbalisty Jablonce. Zatímco Severočeši mířili v 11 hodin do Freiburgu, tak ve stejný čas Plzeň už po třetí za necelé dva roky cestovala do Budapešti.
1: Myslím, že dva roky zpátky jsem tam taky hrál s Midtjyllandem a přece jenom jako ten stadion vždycky dokáže toho soupeře přivítat docela horkým způsobem, ale zase má to náboj. Myslím si, že kvalitativně to není něco, s čím bychom se určitě nemohli poprat a těším se na to, protože fanoušci v Maďarsku jsou vždycky dobrý a ten zápas přinese vždycky něco zajímavého.
2: Adam Gabriel si ještě v dresu dánského Midtjyllandu odvezl z Budapešti remízu 1-1. Plzeň v loni na jaře na Ferencvároši prohrála 0-1 a na podzim tam hrála 1-1.
3: Vážení cestující, toto je poslední výzva pro cestující. Linky QS 4484 do Bazileje.
2: Hodně času poslední dva týdny tráví v letadle jablonecký obránce Jiří Sláma. S reprezentací byl ve Španělsku a v Anglii. Teď si zahraje v Německu. Severočeši se totiž na úvod hlavní fáze konferenční ligy představí na hřišti vedoucího týmu Bundesligy Freiburgu.
4: Užívám si to, ale nechci někde tady lítat na obláčku a dostal jsem 3 dny volna, takže jsem si trochu odpočinul a nabral síly a věřím, že i když to bude těžký zápas teďka, co nás čeká, tak zkusíme se o nějaký malý zázrak a že přivezeme třeba i nějaký hezký výsledek.
2: Nejenže se plzeňští a jablonečtí fotbalisté potkali dnes dopoledne na pražském letišti, ale už v neděli je také čeká na severu Čech vzájemný ligový souboj.
1: Máme podobný program, takže určitě jako minimálně co se týče té přípravy na sebe navzájem, tak bude stejně prostoru pro oba dva týmy a určitě to lepší než mít tým, který třeba měl víc prostoru se připravovat konkrétně na zápas s náma.
2: Tvrdí plzeňský obránce Adam Gabriel.
1: Samozřejmě věřím, že o víkendu je smetem.
2: Ještě předtím ale Plzeň čeká duel Evropské ligy na hřišti Ferencvároše Budapešť a Jablonec utkání konferenční ligy ve Freiburgu. Oba zápasy mají shodně výkope ve čtvrtek ve 21 hodin a Radiožurnál Sport je odvysílá živě. Z letiště Václava Havla v Praze, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Dnes je středa 14. října, už jste v našem odpoledním vysílání slyšeli golfový magazín. No a tak víte moc dobře, že se českým golfistkám podařil víkend, protože v profesionálním golfu je nesmírně těžké podávat stabilně dobré výkony a umisťovat se na vrcholu výsledkových listin, tak české fanoušky hodně zahřál pohled na výsledky právě víkendového turnaje Ladies European Tour v Koreji. V první 20 se v Soulu totiž umístili hned 3 Češky.
1: Třeba na tomhle turnaji nás bylo, myslím, že 108. Většinou to pole opravdu těch hráček je velké a ta výkonnost na téhle úrovni je dost podobná, takže téměř jako kdokoliv z toho startovního pole může vyhrát a o to těžší to samozřejmě potom je. No.
2: Vysvětlovala po turnaji šťastná Sára Kousková, která nestačila jenom na světovou pětku Japonku Yamashitovou a vybojovala 2. místo. I díky rekordu hřiště 63 ran ve finálovém kole získala tolik bodů do sezónního žebříčku Ladies Europe Tour, aby letos poprvé pronikla do první desítky, konkrétně na 8. místo.
1: Koukáme směrem k top 7, protože ta by nám zajistila účast na obou evropských majorech příští rok. Takže tam se upínají moje oči, ale samozřejmě určitě sezóna ještě není hotová, takže kousek práce před námi.
2: A bude potřeba ve zbytku sezóny porážet nejbližší soupeřky. Děleným 11. místem si výrazně polepšila taky Jana Melichová. Byl to její nejlepší výsledek od úvodního turnaje sezóny.
1: Popravdě já jsem tady ten výsledek potřebovala jako sůl, protože bohužel moje situace je trošičku jiná. Takže tenhle ten výsledek mi hodně pomohl v tom, abych se posunula trošičku nahoru. Budu se snažit a budu doufat, že ještě pár takovýchhle výsledků do konce sezóny přijde, abych mohl hrát trošičku i více v klidu.
2: Klid a motivaci dodává hráčkám taky přítomnost českých kolegyň, o to víc, když jsou v nedělním kole všechny na předních místech, říká Patricie Maková.
3: To je hrozně hezký, když vlastně za váma jde Sára Kousková, takže koukáte a podporujete na dálku a na 18 na greenu už vás třeba zase čeká Janča Melichová, aby vás pozbudila. Takže určitě se to takhle v týmu táhne líp.
2: Maková díky 65 ranám vedla po prvním kole a na konci brala dělené 19. místo, což je taky velmi slušný start do čtyřdílné asijské části sezóny. Teď si ale hráčky můžou užívat volný týden.
1: Dělat nějaký relaxační věci, abych nemusela moc myslet na golf, protože určitě ta hlava dostala teďka zabrat, nejenom samozřejmě hlava, ale i tělo. Takže se postarat trošku i o to tělo a odpočinout si hlavně.
2: Nastiňuje odpočinkový program Sára Kousková. Ladies European Tour pokračuje od čtvrtka 22. října turnajem v Indii. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Fotbal a basketbal dnes živě na radiožurnálu Sport. Co se týče pozvánky na fotbalovou šanceligu, 18 hodin Bohemians Mladá Boleslav v přímém přenosu.

0: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Radiožurnálem se navíc obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře. Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-anhaltského sněmu. Pravicově extremistická AfD a populisticky levicová BSV mají v zemském sněmu po nedávných volbách většinu. Podle regionální veřejnoprávní stanice MDR bude ale význam usnesení pouze symbolický. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině totiž rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škebrí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je přenášejí zpátky do vody. Zachránili tak už přes 95 tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. A nepomohl ani déšť z posledních dnů. Voda zůstává nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. A na dnešek připadá takzvaný papučový den. Jeho cílem je podpořit povědomí o mobilní a domácí hospicové péči o těžce nemocné pacienty. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidi vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit taky finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. Sport. Čeští dráhoví cyklisté obsadili na mistrovství světa v Šanghaji 8. místo v týmovém sprintu. Trojice David Peterka, Dominik Topinka a Adam Rauschgold postoupila z kvalifikace o pouhých 13 tisícin sekundy. V prvním kole ale nestačila na Nizozemce. Ti nakonec získali zlato a člen jejich sestavy, Lafreysen, vybojoval už 21. titul mistra světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i u Rohlenky. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se sune kolona od exitu Velké Popovice do zúžení na Šmejkalce na 24. teď už 3/4 hodiny. Důvodem jsou průběžně se porouchávající auta. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova počítejte s kolonou od nájezdu ze Slovkova z 210. k nehodě za Rohlenkou na 205. kilometru v levém pruhu, už je to na půl hodiny. Na D6 Karlovy Vary Praha pozor na nehodu za Lubencem v novém úseku v zúžení na kilometru 72,5, kolony krátké, ale brzdí se v zatáčce. Na D5 z Rozvadova na Prahu nejdřív kolona u Plzně od exitu 80 body do omezení v tunelu Valík na 78. zdržení 10 minut a potom před Prahou je plno odrůdné ze 4. kilometru do omezení na 0. respektive kolony pokračují dál na Pražský okruh. Ten je ucpaný směrem z letiště na D1 od Karlovarské kolem nehody u nájezdu z D5 k hromadné havárii před sjezdem na Studulky, je to přes půl hodiny. Okruh je ucpaný kvůli přihlížení i opačným směrem a před okruhem plná ulice k Barandovu od bazénu. V Praze velmi dlouhé kolony před omezeními na konci k Blské, směr D8, taky v okolí Ohrady. A na výjezdu z Prahy 4 na Příbram od první odbočky na Lipence do omezení u Jiloviště minimálně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno místy mlhy, která se během dopoledne rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Nejenom evropské fotbalové poháry budeme zítra vysílat na radiožurnálu Sport, také zavítáme na hokejovou Tip Sport Extraligu. Hradec Králové totiž v téhle předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy v Litvínově bude usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit také Vervat a v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit dokonce na 7. pozici. Utkání začne zítra v 17 hodin a 30 minut na radiožurnálu Sport.

0: Pokud bydlíte v Plzni a od zítřka až do neděle byste si chtěli jít zaplavat, doporučujeme silně, abyste si vybrali jiný bazén než ten na Slovanech, protože ten bude patřit tradičnímu plaveckému mítingu Plzeňské sprinty. Až na dvě výjimky se na západě Čech představí kompletní česká špička a také řada zahraničních plavců. Organizátora akce a trenéra Plzeňské Slávie Lukáše Luhového vyspovídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Ve čtvrtek začíná v plzeňském bazénu na Slovanech tradiční meeting Plzeňské sprinty, závody v krátkém bazénu, hodně prestižní pro české plavce, hodně oblíbené. Lukáši, proč se tady pravidelně schází česká špička na Slovanech?
2: Tak já si myslím, že náš bazén má velmi dobrou pověst, co se týče, jakoby, že se tady plavou kvalitní časy. Myslím si, že má ideální podmínky, dno je pěkně rovné po celé dílce, takže to je ideální, je to desetidráha, což je taky super. A myslím si, že i zázemí, včetně nafukovací haly, kde se vlastně každý závodník může rozplavat podle svého programu, je ideální příležitostí, jako kde si zaplavat kvalitní časy.
1: Kdo bude patřit mezi ty největší hvězdy v plzeňských sprintů? Miroslav Knedla, Jan Čejka, Barbora Šupenič, dříve známá jako Sémanová.
2: Tak vlastně z české špičky bude chybět akorát Daniel Grací, který se omluvil, a vlastně Miroslav Knedla, který studuje v Americe v zámoří, ale jinak vlastně kromě těchto dvou našich reprezentantů bude kompletní česká špička, takže se můžeme těšit na všechny naše nejlepší.
1: Do té špičky patří také dva plavci plzeňské Slávie, Ondřej Gemov a Jan Foltín, váš svěřenec, tak jak jsou na tom oba dva před plzeňskými sprinty? Ondřej Gemov naznačil na světovém poháru, že ta forma je velmi dobrá.
2: To určitě, to myslím, že musíme vyzdvihnout, že Ondra vlastně zaplavá už limit na mistrovství světa v Pekingu, což je super výsledek. A vlastně doufám, že na to naváže tady na domácích závodech v Plzni. Jeho forma doufám, že se tady ukáže. A co se týče Honzy Foltína, tak vlastně to je jeho první pokus na splní limitu, taktéž na to stejné mistrovství světa. Tak uvidíme, no, jak je na tom. Já doufám, že dobře, ale nechci nic zakřiknout. Uvidíme, jak prostě se to sladilo, jak je to bude.
1: Jan Foltín je úřadující juniorský mistr Evropy v dlouhém bazénu. Jak jste ladili tu formu směrem k plzeňským sprintům a na kterých tratích od něj očekáváte ten atak limitu?
2: Příprava určitě byla tady ke sprintům, i když musíme upřímně říct, že ne až tak stoprocentní, protože prostě náš vrchol je až příští rok, mistrovství světa na dlouhém bazénu, nebudeme si nic nalhávat, ten náš krátký bazén Honzovi svědčí malinko méně než dlouhý, prostě máme tam furt rezervy trošku v nějakých těch technických věcech, ale pracujeme na tom a uvidíme, jestli se to projeví už teďka zase nějaké ten postupné krůčky k tomu zlepšení. A vlastně Honza se představí ve čtyřech disciplínách a hlavně na svých nejlepších 50 a 100 metrů volný způsob, kde se budeme pokoušet splnit limit, no, tak uvidíme.
1: 50 prsa to nebude?
2: 50 prsa nám tam v programu se kryla právě s nějakou kravou disciplínou, bohužel tak jsme museli ustoupit a dali jsme přednost 50 volným způsobem, kde ta šance na to splnit limitu je vyšší než na 50 prsa.
1: Kdyby se chtěli posluchači Radiožurnálu Sport přijít podívat do bazénu na Slovany na české hvězdy, tak jaký je ten časový program meetingu plzeňské sprinty?
2: Tak začínáme ve čtvrtek o 9 hodin, kdy jsou na programu rozplavby, taktéž je to pátek, sobota, neděle od 9 hodiny, no a odpoledne finále odstartuje v 17.20 a neděle je o hodinu dříve v 16.20.
1: Zve na další ročník mezinárodního plaveckého meetingu v krátkém bazénu plzeňské sprinty jeho organizátor Lukáš Luhový. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Doufejme, že vy budete trávit vaši půlnoc, i kdyby byla v Chelsea, ve společnosti radiožurnálu Sport. Budeme se teď věnovat i házené. Ti házenkaři ze Zlína totiž loni v květnu po 9 letech vybojovali postup do extraligy. V uplynulé sezóně se v ní jako nováček dokázali udržet a vyhnuli se i nevyzpytatelné baráži. Ta ale byla pro letošní ročník úplně zrušená a o to těžší teď bude zůstat mezi elitou. A to nejenom pro Zlín, který ale navíc z 6 úvodních kol vyhrál jenom jeden zápas.
1: Určitě máme tu prioritu. Já si myslím, že ten tým ještě nevyužívá ten potenciál, který má. Myslím si, že se budeme zlepšovat. I díky těm mladým klukům máme takové překvapivé výsledky. Držíme se s těmi favority, ať je to Plzeň, Zubří. Držíme se s těma novýma celkama celkem dost dlouho. Byli jsme outsider proti Kopřivnici, tam se to zvládli doma. Takže zatím jsou tam takové záblesky, že by to mohlo fungovat. Musíme takové ty koncovky dotahovat a myslím si, že to bude dobrý.
2: Věří trenér házenkářů Zlína Milan Budaj, který roli hlavního kouče u mužského A týmu zastává nově od začátku sezóny. Jeho asistentem je Miroslav Slovák, který v květnu 2025 s týmem po 9 letech postoupil do extraligy a v uplynulé sezóně ji dokázal udržet. V novém ročníku to ale bude mnohem těžší úkol, protože byl po letech zaveden přímý sestup z posledního místa.
1: Je to samozřejmě jako nůž na krk, ale já nedokážu momentálně odhadnout tu sílu, tu spodku tabulky Strakonic. Ten zápas každý je jiný, víme, jak hrajou i ty favorizované týmy, mají výkyvy, jo. Takže bude to vlastně hodně zajímavé, ta soutěž je to vyrovnané. Díky bohu, že je to vyrovnané, že třeba 8. hraje s prvním, má nevím, do 50. minuty vyrovnaně, jo, jako my doma z Plzní. Pro nás je to fakt zajímavá soutěž a já věřím tomu týmu, že se bude zvedat a že udělá dobré výsledky a body.
2: Pokračuje 65-letý Budaj, který vidí ve zrušení baráže a zavedení přímého postupu a sestupu pozitiva i negativa.
1: To je diskutabilní, protože ne každý tým z té první ligy má rozpočet na tu extraligu, jo, má na to tým, je to hodně starostí, protože zase tam postoupit, zase sestoupit, to nám se podařilo loni se tam udržet celkem důstojně. Uvidíme, jak to bude letos. Je to výzva pro ty týmy, kdo to fakt chce hrát, ať to zkusí, jo, je to fakt úplně o něčem jiném ta extraliga. Myslím si, že to je dobrý krok. Jo. Mělo by to být tak i více sportech, třeba v hokeji. To bylo zajímavé, kdyby to bylo.
2: K naplnění dlouhodobých cílů a stabilitě v nejvyšší soutěži každému klubu výrazně pomůže etablovaná mládež. A o tom Milan Budaj, jakožto trenér dorosteneckých i žákovských týmů Zlína z minulých let dobře ví.
1: Máme nevýhodu, že nemáme centrum. To máme velké rezervy, kdy vlastně nemáme až tak takovou mládež. Samozřejmě částečně využíváme spolupráce s Brnem, s Halkem, kdy ohráváme těch hráče, ale máme tady generaci devítek, desítek, které 5-6 kluků, kteří prostě si myslím, že do 2 let by mohli být na té úrovni. Jsou Zlíňáci, takže věřím, že není to jenom 1-2 kluci, je to prostě fakt 5-6 talentovaných kluků. Věříme v ně, že to budeme hrát s větším 90% se Zlíňákama.
2: Někteří ze zmíněných hráčů nastoupili minulý týden ve druhém kole českého poháru v Litovli, kde omlazený zlínský tým nestačil na soupeře z první ligy. Na druhou stranu může Zlín po vypadnutí vrhnout všechny síly na udržení nejvyšší ligové soutěže. Adam Kodét, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v Lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové Lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
3: Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci paliv, chtějí ho zrušit. Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 km čtverečních území na Donbase. Mladá Boleslav se může večer ve fotbalové lize bodově dotáhnout na druhý Liberec. Dlouhá kolona je na dálnici D1 za Prahou do omezení na Šmejkalce. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit.
5: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
3: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ní budou přetrvávat důvody. Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu víc než 100 km čtverečních informovali zástupci armády. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle nich ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu. Popisuje to velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrij Bělecký.
6: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
3: Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty ale není možné nezávisle ověřit. Vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů a bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice tak míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a taky Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je podporovat tvůrce krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a taky studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
7: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
0: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy se můžou v tabulce šance ligy bodově dotáhnout na druhý Liberec. Musí ale porazit Bohemiance, kterými se v dohrávce 6. kola utkají v pražském Dělíčku. Oba týmy přitom mají po reprezentační pauze nabitý program. V sobotu se vrátili do ligy po téměř 3 týdnech a o víkendu budou hrát znovu. O tom, jak to hráči zvládají, mluvil kapitán Bohemians Aleš Čermák.
8: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend středa víkend, že vlastně se mín trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu, takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší než celý týden nebo přesně v reprepauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
0: Utkání mezi Bohemians a Mladou Boleslaví začne na stadionu v Dělíčku v 18 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sports odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 přičmejkalkou po nehodách i na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Brna kolona od Pražského okruhu z 12. kilometru do zúžení na 24. ušmejkalky je teď na půl hodiny. Na D5 z Rozvadova na Prahu u Plzně první kolona od exitu 80 bory do omezení v tunelu Valík kolem 10 minut a potom před Prahou na D5 se od Rudné ze 4. kilometru se popojíždí dál přes zúžení na 0. na okruh. Na Pražském okruhu z letiště na D1 řeší hromadnou nehodu před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru v levém pruhu a popojíždí se tam minimálně půl hodiny od exitu 26 Karlovarská. Na okruhu opačně kolony od Jesenice za sjezd na Stodůlky, tam se přihlíží u nehody v protisměru a pak se znovu brzdí před sjezdem na Dejvice, u něj nehoda na 28. kilometru. Praha je dnes celá obecně ucpaná, výrazné problémy kvůli omezení na Ohradě a ještě horší situace ve Kbelské ve směru na D8 omezení a kolony z Průmyslové i z východního okruhu. Kbelská je plná taky opačným směrem dolů na Hloubětín kvůli nehodě u sjezdu na Kbely, kolony kamionů jsou už od zdib. Kvůli omezením se tvoří dlouhé kolony taky na 4 z Prahy na Příbram od Lipencu k Jílovišti, na 3 Praha Budějovice z konce Benešova před Bystřici i na 13 z Liberce na Frýdlant před Nížkem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek od 12 do 17 stupňů. Tolik zprávy.
10: Pěkné středeční odpoledne s Radiožurnálem Sport. Pokud by fotbalisté Bohemians Praha 1905 pravidelně střídali výhry s prohrami, tak jak to dělají v posledních 4 kolech české nejvyšší soutěže, tedy šance ligy, dnes je na řadě porážka. Bohemians nastoupí v Dělíčku proti Mladé Boleslavi, která zase hraje o to, aby podobnou bilanci také na ní navázala, ale v jejich případě, v případě Středočechů, by to dnes znamenalo vítězství, které by Středočechy dostalo na hranici 20 bodů, což je aktuální zisk Slovanu Liberec na 2. místě. Připomínám, že šance ligu vede aktuálně o 6 bodů jasně Slavia Praha, která nastoupí o víkendu proti Hradci Králové.
4: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: 17 hodin a 10 minut k tomu je tu odpolední rozhovor radiožurnálu Sport. Natálie Jindrová hraje první volejbalovou ligu za klub, který se jmenuje Rudolfov. Studuje vysokou školu, cvičí jógu. Právě ta je jednou z věcí, která jí pomáhá vyrovnat se s tragickou ztrátou bratra. Ten zahynul při střetu s vozidlem v zahraničí. Na Jihočeské univerzitě Natálie Jindrová studuje obor tělovýchova a sport. Natáčel reportér Kamil Jáša.
1: Ten obor mě velice baví. Předtím jsem studovala ještě půl roku zdravotní fakulta v Českých Budějovicích, záchranáře. Tam jsem pak úplně zjistila, že to není pro mě. Dala jsem si přihlášku na pedagogickou fakultu, právě na obor tělesná výchova a sport. To mě strašně začalo bavit. Opravdu celý den se hejbu, máme od prostě sportu, atletika, plavání, gymnastika. Člověk musí tak nějak zvládat úplně jako všechno.
2: Takže studium je vlastně pro vás i zábava?
1: Je. Je, opravdu. Myslím si, že v dnešní době, to se tak bavím třeba s kamarády mého věku, tak jako tak studují, aby měli toho bakaláře, ale třeba je to tolik nebaví. A já jsem si myslela, že to třeba budu mít stejně, ale fakt mě ta škola baví a úplně se tam těším, až prostě do druhého ročníku teďka teda. Těším se na spolužáky, na sport, prostě na cokoliv, co mě čeká.
2: No to se hezky poslouchá. Kam asi tak směřujete váš život, kam se bude ubírat dál po úspěšném dokončení studia? Už nad tím přemýšlíte?
1: Přemýšlím, ale ráda bych dokončila toho bakaláře. Úplně ještě nemám jasno, ale jelikož odmala dělám sport, tak si myslím, že půjdu nějakou cestou tou sportovní. Myslím si, že je dobrý, že naše můj obor, teda konkrétně, nabízí různé licence. Člověk může získat jako student.
2: Trenérské licence?
1: Ne úplně trenérské, ale spíš, když třeba splní dobře kurz na běžkách, na lyžích, masáže, tak vlastně může jako získat licenci, musí to samozřejmě splnit na nějaké dobré známky nebo na požadavky vlastně toho učitele a pak může získat nějakou licenci, která se mu právě do budoucna může chodit, když studuje toho bakaláře.
2: No, často zaznělo slovo sport, jste i volejbalistka, jak to vlastně všechno vzniklo, proč volejbal?
1: Proč volejbal, tak jak už můj děda jako velký sportovec, i babička, tělocvikářka, odmala nás vedli ke sportu, i rodiče. Takže já jsem opravdu zkusila spousty sportů, od gymnastiky, plavání, pak jsem dělala atletiku, ta mě bavila, ale pak mi vlastně úplně jednoduše kamarádka řekla, nechci se mnou zkusit volejbal. Mě to hrozně začalo bavit a pak jsem začala jsem teda hrát na hluboký nad Vltavou, pak jsem přešla do Slavie tady v Českých Budějovicích, kde mě na jednom takovém turnaji viděl trenér z Madety a vlastně nabídl mi, jestli...
2: Který to byl?
1: Josef Lundák, jestli nechci zkusit trénink. A já jsem řekla, jo, proč ne? A vlastně jsem to vyzkoušela, pak jsem s nima odjela na soustředění a tam už to bylo úplně jasný, že?
2: No, jaké soutěže jste hrála, jaké soutěže hrajete a Josef Lundák vám vybral post blokařky?
1: Věkově jsem hrála, když jsem byla mladší, extraligu kadetek, extraligu juniorek a teďka teda momentálně hraje první ligu žen. Post blokařky jsem tak měla asi jasný.

0: Dnes je hostem našeho odpoledního rozhovoru studentka Jihočeské univerzity, volejbalistka Natálie Jindrová. Pokračujeme v rozhovoru, ve kterém popsala, jak se vyrovnává s tragickou smrtí bratra. Ptal se jí i na to Kamil Jáša.
1: Váš bratr Martin tragicky zahynul, samozřejmě obrovská nepříjemnost, málo kdo z nás si to dokáže představit, proč se na to ptám, jak se vám s tím daří vyrovnávat, jak se vám s tou situací dařilo vyrovnat, jak je to dlouho, 2,5 roku, 3 roky?
2: V listopadu 3 roky. Chybí mi hodně a je to těžký v tom, samozřejmě jako celá rodina ho máme, pořád nám ho něco připomíná. A i v tom volejbale, samozřejmě bylo to volejbalista, mě ho připomíná úplně všechno, ať už ve škole, on vlastně studoval téměř to stejné. Jiné jako já, tak si taky někdy říkám, co by mi poradil. On byl takový, že mě jako brácha starší škádlil. Na něj často myslím a vyrovnává se s tím těžko. Ne všichni proto mají to pochopení. A samozřejmě pro nás je to každý den, ale pro ty ostatní cizí lidi, kteří si to třeba nezažili a ani jim to nepřeju, tak prostě je to těžký pochopit, o co jde.
1: Neměla byste nějakou radu pro toho, kdo se prostě musí s takovou situací vyrovnat?
2: Užívat si čas s tou rodinou, dokud to jde. I pokud mají ty prarodiče, kteří tady ještě mohou být, tak určitě trávit čas s nimi. Já vlastně jsem si to všechno uvědomila ještě předtím, než mi onemocněla mamka, teda u toho i brácha byl, rakovinou prsu. Už v tu chvíli jsem si to uvědomila, jak je ten život strašně křehký. A tady to byl jenom další zásah do naší rodiny, kdy si zase ten člověk

0: vidět a uvědomit si, jak opravdu dobře se má a jak ty rodiče to mají fakt těžký.
1: A je to třeba i něco, co vám trochu i vám osobně pomáhá, nabíjí vás to energii, dodává další psychické síly?
0: Určitě. Yoga mi přijde tady v tom fakt strašně fajn a je úplně jednoduchá. Může to člověk cvičit doma, může to člověk cvičit venku, kdekoliv chce. Jenom se na to najít čas, pustit si nějaký video nebo si zajít na lekci a opravdu tomu tělu to pomáhá, ten dech sklidňuje, který je tam důležitý. A jak jsem viděla, ty rodiče byli opravdu hrozně unavený. A myslím si, že si jako rádi zacvičili a že ten čas mohli věnovat chvilku sami sobě.
2: Dodala volejbalistka, studentka Jihočeské univerzity Natálie Jindrová. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

Doznívají Deep Purple na radiožurnálu Sport. Pistolář Matěj Rampula obsadil na světovém poháru v Káhiře 8. místo v rychlopalbě. Českému reprezentantovi nevyšlo finále, do něj prošel z 5. místa v kvalifikaci a nevylepšil si letošní maximum. Nejlepším výsledkem v této sezóně je 6. pozice z dubnové soutěže v Granadě. V egyptské Káhiře vyhrál Němec Oliver Geis.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
4: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Občan Číny Jiang Qiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, dnes u soudu odmítl vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého Číňan v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím. Jednání má soud naplánované až do pátku. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci ale zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října. A v prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz pití alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků právě na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody.
0: Sport.
4: Tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaji ve Wuhanu už ve druhém kole. Světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje podlehla Američance Liové ve třech setech. Z českých tenistek se dál dostala jen Karolína Muchová. Američanku McNellyovou porazila po obratu 3-6, 7-6 a 7-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D5-ce u Plzně i před Prahou. Na D5 z Rozvadova na Prahu nejdřív čekejte kolonu u Plzně za sjezdem na Bory z kilometru 80 do omezení v tunelu Valík, je to na 10 minut. Pak hlavně před Prahou je fronta od Rudné ze 4. kilometru do omezení na Nultém, je to na 20 minut. Kolona plynule pokračuje přímo na Pražském okruhu, tam ve směru z letiště na D1. Teprve před chvílí před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru přesunuli nabouraná auta z levého pruhu do odbočovacího. Kolona se rozjíždí jen pomalu, začíná od exitu 26 Karlovarská, ještě je to na 20 minut. Na okruhu opačně zde jedna na letiště i nejdřív roztrhaná kolona od Jesenice i na 3/4 hodiny ke sjezdu na Stodůlky, jak se tam přihlíželo u nehody v protisměru, a pak dál směr letiště znovu kolona na 1/4 hodiny mezi sjezdy na Karlovy Vary a na Dejvice. U exitu 28 se po nehodě projíždí jenom středním pruhem. V Praze dlouhá řada kolon, velmi ucpané okolí Kbelské kvůli nehodě směrem dolů do Hloubětina a omezení směrem opačně nahoru na D8. Dlouhé kolony jsou taky v okolí Barandovského mostu, Mrázovky a na jižní spojce. A na výjezdech z Prahy se tvoří kolony na D1 od sjezdu na Velké Popovice 20 minut na Šmejkalku a na 4 směr Příbram od Lipenců 1/4 hodiny do omezení u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekejte ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A teploměry zítra ukážou 12 až 17 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď budeme bavit o cyklistice. Čeští dráhaři vstoupili do mistrovství světa v Číně. Na šanghajském velodromu se postavili na start v týmovém sprintu i ve vytrvalostních disciplínách. Bojovat letos přijeli nejen o medaile, ale také o extrémně důležité body do olympijské kvalifikace pro hry v roce 2028. Víc už přidáme s Terezou Cedidlovou ze sportovní redakce, kterou vítám. Hezké odpoledne nebo podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: První den šampionátu mají za sebou sprinterské týmy. Jak si vedli čeští reprezentanti?
1: Lépe se dnes dařilo mužům. Trojice David Peterka, Adam Rauschgold a Dominik Topinka obsadila 8. místo. Jejich reprezentační trenér Petr Klimeš označil výsledek za velmi dobrý, a to hlavně s ohledem na právě olympijskou kvalifikaci. Češi si totiž připsali první cenné body do žebříčku, ze kterého se bude odvíjet účast na hrách v Los Angeles v roce 2028. Sami závodníci ale pomýšleli na lepší umístění. Loni na mistrovství světa v Chile totiž skončili o 2 příčky výš. Ženám těm se už tolik nedařilo. Veronika Tamé, Anna Jaborníková a Sára Petrková dojeli 13. a do další fáze nepostoupili.
0: Kromě sprintu se dnes závodilo také ve vytrvalostních disciplínách. Jako první z Čechů do nich zasáhla Petra Ševčíková. Jak se jí dařilo?
1: Ve skreči, tedy v závodě, ve kterém startují všichni závodníci pohromadě a záměrem je být první na cílové čáře po ujetí určitého počtu kol, skončila Ševčíková 18. Závod vyhrála Nizozemka Lorena Vibesová a Petra Ševčíková má ale před sebou ještě další dvě disciplíny, kde může uspět. Mezi českými vytrvalkyněmi se kromění v dalších dnech představí také Barbora Němcová. Obě dvě zmíněné cyklistky společně v Číně už absolvovaly povedenou přípravu, a to ne leda jakou. Zajeli si i s dalšími týmovými kolegyněmi z pražské Dukly silniční závod, ve kterém se jim podařilo ovládnout týmovou soutěž. Barbora Němcová o tomto úspěchu před začátkem šampionátu dnes mluvila také ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: My vlastně na tenhle závod jezdíme každým rokem, tohle už byl můj 4. rok a bylo to poprvé, co jsme to vyhráli, a myslím si, že obě dvě s Petrou Ševčíkovou jsme připravené a byla to dobrá prověrka, takže myslím, že máme nohy, tak uvidíme, co předvedeme. Určitě bych chtěla nějaký pěkný výsledek do top 10.
1: Mezi muži se ve vytrvalostních disciplínách představí Adam Křenek, Matyáš Koblížek a Milan Kadlec. Ti se na šampionát připravovali třeba na závodech ve švýcarském Eagle, kde se utkala evropská špička a čeští reprezentanti se dostali do první desítky. Jak se jim bude dařit ve světové konkurenci, to uvidíme v dalších dnech. Mistrovství světa v Šanghaji potrvá do neděle 18. října.
0: To byla dráhová cyklistika a Tereza Cedidlová ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Dnes je středa 14. října a legendární tenistka Martina Navrátilová oslaví v neděli 70. narozeniny a tak vám tento týden přinášíme vzpomínky na některá důležitá období kariéry slavné profesionálky. V sedmidílném seriálu radiožurnálu Sport už jsme si připomněli začátky v Řevnicích i první velké domácí úspěchy. V dnešní třetí části se dostáváme do roku 1973, kdy už se 16-letá juniorka dostala do hlavních soutěží Grand Slamů.
1: Na tenisové mistrovství České socialistické republiky v Plzni.
2: V roce 1973 už bylo naprosto samozřejmé zařazovat tehdy 16-letou Martinu Navrátilovou mezi největší favoritky republikových šampionátů.
1: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup jako další favoritky Tomanová.
2: Vždyť už dosahovala i na ty největší grandslamové turnaje a hned na tom prvním v Paříži postoupila do čtvrtfinále singlu i deblu ve dvojici s Renátou Tomanovou. Velmi motivační pak mohl být pro Martinu Navrátilovou hned další Grand Slam jenom pár týdnů na to. Sama hrála poprvé hlavní soutěž Wimbledonu, probojovala se do třetího kola a protože pak bojovala také v juniorce a dostala se až do finále, mohla zblízka sledovat i to, jak mužskou dvouhru ovládl klubový spoluhráč Jan Kudiš. Dokonce byla i první gratulantkou bezprostředně po titulu.
3: Jsem vyšel z kurtu a ona už tam stála, už jsem se na mě vrhala.
4: Když jsem nehrála, tak jsem seděla a dívala se na všechny její zápasy a když jsem se nedívala na něho, tak jsem se dívala na ostatní, na jedničce nebo na centru. Jsem byla největší fanoušek Wimbledonu, to je jasný, ten první rok. No ale a pak jsem to prožívala, já jsem měla takovou trému, já jsem to prožívala, bylo 16 let, ale to bylo nervák hrozný. A navíc ještě hrál proti Angličanovi v tom semifinále, no a pak hrál proti Rusákovi ve finále, to prostě...
5: Pomohl vám třeba pan Kudiš nějakou radou?
4: No, přesně si nepamatuju, co mi jako říkal, ale vždycky mě jako podporoval. Jako psychicky a fyzicky jako pořád mě podporoval. Jako, aby mě technicky něco řekl, to je možný při zápase, nebo abych přebíhala, nebo hrála volej víc takhle, nebo tam, ale to bylo spíš psychický, než jako praktický.
2: Vzpomínala před časem Martina Navrátilová na rok 1973, ve kterém si poprvé zahrála hlavní soutěž slavného Wimbledonu a s Janem Kudešem přitom dosáhla i na čtvrtfinále mixu.
4: Jenom prohráli v tom Wimbledonu to čtvrtfinále proti vítězný, že jo, Billie Jean Kingová s tím Owen Davidson nás porazili ve čtvrtfinále a bylo to něco, no.
3: Takže vlastně ona jako juniorka se mnou hrála smíšenou čtyřhru a ona smečovala, volejovala neskutečně úplně. Ona se nebála hlavně, ona prostě hrála ty voleje a u ty Martiny to bylo jako, že to je její úder, že jo, to jí udělalo světovou hráčku.
2: Přednosti, o kterých mluvil Jan Kudiš, se Martině Navrátilové zvlášť na wimbledonské trávě náramně hodili i v dalších letech.
4: Wimbledon pro mě bude vždycky nejspeciálnější kurt.
6: Tenisovou lahůdkou bylo finále dvouhry žen na travnatých dvorcích ve Wimbledonu. Martina Navrátilová porazila po skvělé hře Američanku Garrisonovou 6-4 a 6-1 a vyhrála už po deváté neoficiální mistrovství světa na trávě.
2: Dvouhru nejslavnějšího grandslamového turnaje ovládla Martina Navrátilová celkem 9krát a to zatím nikdo jiný nedokázal.
6: Navrátilová se tak stala nejúspěšnější ženou v celé historii tohoto nejstaršího tenisového turnaje na světě.
2: Mohli jste slyšet z vysílání Československého rozhlasu v roce 1990 po poslední singlovém titulu Martiny Navrátilové ve Wimbledonu. Game, set and match to Ms. Navratilova. Ten první wimbledonský vybojovala v roce 1978 v 21 letech. Sice ještě s československým pasem, ale už jako hráčka Spojených států amerických, kam v roce 1975 emigrovala.
4: Krásnější zážitek, ale taky nejsmutnější, protože nebyli tam rodiče, nemohli přijet. No. Tak to je pro mě... Když na to myslím, taky se chci rozbrečet, protože nemohli přijet. Já jsem ani nevěděla, jestli to finále viděli. Jsem zjistila po zápase, že to viděli. Jeli do Plzně a viděli to na německý televizi. No, tak to byly časy úplně jiný.
2: Připomněla Martina Navrátilová jeden z důsledků emigrace, ke které se v létě roku 1975 v 18 letech definitivně rozhodla. Ale o tom až zase v dalším dílu seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dnes je na programu jeden zápas 10. kola fotbalové šanceligy nejvyšší české fotbalové soutěže a my budeme vysílat přímý přenos z Dolíčku, kde Bohemians nastoupí proti Mladé Boleslavi a když se naposledy hrálo na Bohemce, tak se to domácím příznivcům líbilo. I dnes u toho bude reportér Kristián Šveda, kterého zdravím.
1: Krásný den z Dolíčku.
0: Naposledy Bohemians Praha 1905, Baník Ostrava 1-0, 6219 fanoušků, v podstatě plno vyprodáno. Jak to vypadá dnes ve všední den a proti Mladé Boleslavi?
1: Bohemians tím, že jsou v Praze, tak nemývají úplně problém s tím naplnit stadion i na zápasy ligové ve všední dny. Teď, když se rozhlížím na tribuny nějakých 8 minut před výkopem, tak není zdaleka plno a to bych řekl, že možná ani z poloviny. Byť jsem se byl projít po stadionu před chvílí a hodně lidí je ještě u stánku s občerstvením, tak jak hlavní tribuna, tak i ten kotel za brankou Bohemians jsou poloprázdné a sektor pro hosty také, tam dorazilo hrubým odhadem nějakých 20-30 fanoušků, ale tak třeba se to ještě dozaplní, až lidé dorazí z práce nebo ze školy a bude to mít minimálně solidní atmosféru.
0: A nemusí to samozřejmě nutně znamenat, že to pak nebude kvalitní fotbalový zápas. Naposledy hráli fotbalisté Bohemians a Mladé Boleslavi 10. října, dnes je 14., 4 dny poté tedy. Projevilo se to nějak v základních sestavách?
1: Na straně Bohemians ne, jak se ve fotbale občas lidově říká, vítězná sestava se nemění, takže když to rovnou vezmu jmenovitě, v brance Frývald, obránci Kadlec, Liška, Havel, záloha zleva Javorček, Květ, Smrš, kapitán Čermák a Mirvald a v útoku Almáši a Krobot, tedy úplně stejná sestava, jaká nastoupila proti Baníku Ostrava. Na straně Mladé Boleslavy tam jsou dvě změny, dvě nová jména oproti utkání v Plzni, kde připomínám, že o víkendu mladoboleslavští prohráli 0-3. V brance Floder, zprava obrana Donát, to je jeden z těch nových mužů v sestavě oproti zápasu v Plzni, poté Karafiát, Králik, Hybš, v záloze John, Solomon John, Špatenka, ten je tím druhým hráčem, následně Langhammer, Zíka, Schubert a v útoku Jiří Klíma. Připomínám, že Martin Schubert, který hraje za Mladou Boleslav, je zároveň nejlepším střelcem zatím tohoto ligového ročníku, má 6 branek.
0: Říká Kristián Šveda, se kterým se uslyšíme zhruba za 6 minut, kdy začne zápas a náš přímý přenos. Do té doby naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Začal už dnešní program hokejové ligy mistrů, 6. kolo a závěr základní části, takže se dnes Plzeň a Pardubice dozví svého soupeře a možná i Liberec, který ale potřebuje k tomu, aby postoupil mezi 16 nejlepších ze 24, uspět na ikonickém stadionu ve švýcarském v Davosu. Ten zápas začne až v 19 hodin 45 minut. Teď už hraje Plzeň ve Finsku, ve městě Laperanta proti místní Saipě a po gólu Sedláčka v oslabení plzeňští vedou 1-0. Ti jako jediný tým zatím neztratil ani bod, vedou, pokud tedy dnes prohrají o 3 góly, tak by se mohli zdekovat z prvního místa, protože na druhé příčce je byl se stejným počtem bodů švédský tým ze města Skellefteå, ale to by se muselo leco změnit ve městě Laperanta, kde hraje Saipa a hostuje tam Plzeň, která vede v závěru první třetiny 1-0 po gólu Sedláčka. Za malou chvíli ligový fotbal, vydáme se do Dolíčku na přímý přenos zápasu Bohemians Praha 1905 Mladá Boleslav.

0: Pokud byste někdo dnes chtěl jít na ligový fotbal, tak se hraje pouze jediný zápas, a to ve Vršovicích, pražští Bohemians 1905. Hostí Mladou Boleslav. Je to zápas, který vysíláme v přímém přenosu, a na tribuně na komentátorské pozici radiožurnálu Sport je reportér Kristián Šveda.
1: Krásný den z pražského dělíčku, obě mužstva už nastoupila na hrací plochu, Bohemians klasická zelenobílá kombinace, mladoboleslavští ti mají modré dresy, trenky i stulpny. Pojďme znovu zopakovat ty sestavy pro vás, kteří jste naladili radiožurnál Sport třeba až teď. Brance Bohemians Freewald, obránci Kadlec, Liška, Havel, záloha Javorček, Květ, Smrš, Čermák a Mirwald, v útoku Almáši, Krobot. Na straně mladoboleslavských v brance Floder, který dnes nastupuje do svého 50. ligového utkání. Obrana Donát, Karafiát, Králik, Hybš, záloha Schubert, Zíka, Langhammer, Špatenka a Solomon John, a v útoku Jiří Klíma. Bohemians po té reprezentační přestávce porazili na svém stadionu Baník Ostrava 1-0, oproti tomu mladoboleslavštíti prohráli v Plzni 0-3. I tak jsou na tom v tabulce šance ligy lépe. Mladá Boleslav je na čtvrtém místě, dosud nazbírala 17 bodů za 5 výher, 2 remízy, 2 porážky. Bohemians Praha 1905, ti to mají, nebo tento klub to má docela graficky, esteticky hezké, 3-3-3, 3 výhry, 3 remízy, 3 porážky, nicméně v tabulce to znamená 11. místo a 12 bodů. Připomínám, že je to dohrávka 6. kola fotbalové šance ligy. Ten původní duel se měl hrát už v srpnu, nicméně mladoboleslavští poměrně kvůli rozšířenému infekčnímu onemocnění v týmu byli nuceni ten souboj odložit. Bohemians samozřejmě vyšli vstříc, takže se hraje až teď v říjnu. Nejlepší střelci na straně Bohemians se třemi brankami Čermák a Almáši, ale Čermák byl tím mužem, který dal jediný gol zápasu proti Baníku Ostrava. Na straně Mladé Boleslavy Martin Schubert má branek celkem 6 a nejenže je nejlepším střelcem svého týmu, ale i celé nejvyšší soutěže. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Teď už jsou obě jedenáctky připravené na hrací ploše k tomu, aby rozehráli tento duel. Fanoušci ještě zaplňují ty tribuny, tak když jsme o tom mluvili s moderátorem Františkem Kunou v našem předzápasovém vstupu, kdy byl stadion ještě neúplně plný, tak během těch zhruba 10 minut už se tribuny plní, takže věřme tomu, že bude výborná atmosféra na tomto souboji. Právě v tento moment zahájil utkání mezi Mladou Boleslaví a Bohemians. Mladoboleslavští nakopli míč do autu téměř až k rohovému praporku a okamžitě běží napadat tu rozehrávku Bohemians, kteří vhazují u svého vápna. Javorček se hlásí o to, že by chtěl, aby mu Mirwald hodil balon, jenže to se nestalo. Mirwald nakonec volí tu přihrávku podél čáry přímo před kotlem mladoboleslavských na Romana Květa. Ten je tam v souboji s Králikem, úspěšnější mladoboleslavský obránce, který odhlavičkoval zpátky do obranných řad Bohemians. Tam Klíma napadá Lišku a napadá úspěšně, protože Bohemians musel jen odkopnout do zámezí a bude to vhazování středočeského mladoboleslavského týmu. Pokus o kombinaci na levé straně úplně nevyšel a tak se balon přihrávkou vrací na středovou čáru, kde Králik dává na Matěje Hybše, který mimochodem taky za Bohemians hrál, teď je ovšem fotbalistou Mladé Boleslavy. Výběr ve středu hrací plochy na Zíku, ten vrátil ale balon Hybšovi, zpátky kombinace s kapitánem Králikem, a ten se musí hodně rychle vracet, protože Bohemians teď zapresovali tu rozehrávku. Donát musí odkopávat balon. Protečovává přes Schuberta až na Klímu, jenže ten o míč přišel a Bohemians nakopávají a to řeší jen Králik odkopem, nicméně odhlavičkováním, nikoli odkopem, ale odhlavičkováním do autu, a teď je to vhazování pro Bohemians už na, z jejich pohledu, útočné polovině. Znovu je to Petr Mirwald, který si vzal balon do rukou, dal ho za hlavu, napřáhnul se a vhodil míč do hry, ale vrací ho jen zpátky na obránce. Je to David Liška, který si zahraje s Vojtěchem Smržem ve středu hrací plochy. Přihrávka na Matěje Kadlece, otočení hry z pohledu Bohemians zprava doleva. Javorček dává na Květa u levé postranní čáry, ten vrací Kadlecovi, který udělal efektní kličku proti napadajícímu Klímovi. Někteří fanoušci na hlavní tribuně, kde i naše komentátorská pozice, zatleskali. Tato klička Matěje Kadlece se domácím fanouškům líbila. Balon se dokutálel Kliškovi, ten dává na golmana Freewalda. Havel si zahraje a taky Mirwald na pravé straně. Přihrávka na Romana Květa a Bohemians zakládají útočnou akci. Petr Mirwald, kdo bude úspěšnější v tom souboji proti Králíkovi? Nakonec jsou to Bohemians. Mirwald centruje na malé vápno. Tam nebyl Ladislav Krobot úplně ideálně připravený, jenže míč se ještě odráží na Vojtěcha Smrže. Ten je za hranicí vápna, dává na levou stranu na Matěje Kadlece, který už se blíží k pokutovému území z levé strany. Javorček centruje, přetažený balon na vzdálenější tyč. Hlavička, kterou nemusí řešit brankář Floder, protože byla nepřesná. Pokoušel se o ní z pravé strany Ladislav Krobot, z pravé strany toho malého vápna. ale balon odskákal do zámezí, takže třetí minuta 0-0 mezi Bohemians a Mladou Boleslaví v dohrávce šestého kola fotbalové šance ligy a rozehrávají hostující fotbalisté v modrých dresech, tady mladoboleslavští Floder. Nákop zhruba na střed hřiště, kde je připravený Solomon John, ten byl přitažený za dres, ano, i rozhodčí píská. Javorček sice kroutí hlavou a teď kouká i do země, že se mu to úplně nezdálo, nicméně Solomon John skončil na trávníku a nedovolený zákrok to podle názoru hlavního rozhodčího byl, a tak budou kopat fotbalisté Mladé Boleslavy balon zhruba ze středu. Dokonce si Ondřej Karafiát postavil ten balon přímo na tu středovou čáru. Teď se rozmýšlí, nakonec to je souhra na krátko se Špatenkou, ten vrací Karafiátovi a ten už otáčí hru z pravé strany na levou. Přihrávka na Králika, kapitána, ten se ale zastavil před středovým kruhem, vrací Karafiátovi a Mladoboleslavští to zkouší po pravé straně. Centr na Klímu, který v offsideu zatím není, možná ani předtím nebyl, a můžou kombinovat Mladoboleslavští dál. Solomon John, přihrávka, kterou dostal ze středu hrací plochy, dává na Schuberta, ten si vybírá ve středu hrací plochy Langhamna. Přihrávka do pravé strany. Denis Donát je tam se Solomonem Johnem u pravé postranní čáry. Donát nakonec odcentroval, jenže tam přiběhl pohotový Matěj Kadlec, to je obránce Bohemians Praha 1905, odkopl na polovinu hřiště, tam napadá Almáši rozehrávku Karafiáta, který si musí pomoct s brankářem Jiřím Floderem a taky s dalším z obránců Martinem Králikem. Ten takovou pomalejší chůzí došel ke středovému kruhu, přihrává levačkou na pravou stranu na Karafiáta, ten udělal otočku kolem své osy, protože ho napadal Ladislav Almáši, a tak musí vrátit Králikovi. Ten to zkouší teď přes Langhamra na středu hřiště, už spíš na levé straně. Přihrávka na Zíku byla úspěšná, ale úspěšný byl i sklus Milana Havla, ovšem ne tak úplně, protože Mladoboleslavští získali balon, teď centrují do vápna, Solomon John se snaží zakončit a zákrok golmana Frivalda hasí tuhle první a zatím asi největší šanci utkání v páté minutě. I dál platí nerozhodné skóre 0-0, ale Solomon John, tento nigerijský křídelník, to zkoušel po pravé straně únikem do pokutového území Bohemians. Tomáš Frivalci ale připisuje první úspěšný zákrok proti Baníku Ostrava, branku nedostal v tom prvním zápase po téměř třítýdenní reprezentační pauze. Bohemians vyhráli 1-0, teď tedy zatím nerozhodné skóre na konci páté minuty, zápas Bohemians Mladá Boleslav, ladíte Radiožurnál Sport a náš přímý přenos v hazování ve středu hrací plochy, nebo na středu na levé straně vhazují mladoboleslavští a jen k obraným řadám zakombinuje Králik, s ním také ve středu hřiště Špatenka. Filip Špatenka si vybírá nakonec obránce Ondřeje Karafiáta. Ten nejprve naznačil, že bude přihrávat doprava, nakonec si stoupl nad balón, pravačkou si ho popostrčil na levou nohu a přihrává na Králika. Mladoboleslavští jsou stále na své vlastní polovině a ta rozehrávka je hodně pomalá. Stále čekají na to, co, jakou dostanou nabídku stopeři Mladé Boleslavy. Ondřej Karafiát by chtěl, aby mu Denis Donát naběhl více k postranní čáře. To se teď stalo a Donát dobře přihrává na Špatenku, který už je na hraně pokutového území. Matěj Kadlec dal tu nohu do centru Špatenky a Frivald musí vyboxovat ze svého malého vápna. Povedlo se mu to, dává dokonce balon tím vyboxovaným úderem až na kapitána Čermáka, který je ve středu hrací plochy, dává na Vojtěcha Smrže, ten centruje dlouhým obloukem za potlesku domácí tribuny na Javorčeka, který už postupuje k pokutovému území Mladé Boleslavy. Je tu breaková situace Bohemians. Z levé strany centruje Roman Květ, hledá Ladislava Krobota, jenže tam byli připravení mladoboleslavští fotbalisté, jmenovitě Matěj Hybš, ten odhlavičkoval do levé strany na připraveného Schuberta a začíná naopak protiútok Mladé Boleslavy. Ten ve středovém kruhu nakonec přibržděný díky tomu, že se vrátil Almáši, Bohemiance můžou srovnat a Špatenka musel přihrát zpátky na Karafiáta. Ten si vybírá na pravé straně Solomona Johna, je u pravé postranní lajny, centruje z pravé strany na malé vápno, znovu připravený golman Frivald, ale Solomon John je hodně aktivní za těch zhruba 6,5 minuty, které jsme zatím tady sledovali na stadionu v Dělíčku, už poslal 3 balony na malé vápno a Matěj Kadlec s ním zatím na té ze svého pohledu levé straně docela bojuje. Rozehrávka Bohemians, Frivald dává na Lišku, ten si zahraje s Matějem Kadlecem. Proti němu Solomon John, o kterém jsem před chvílí mluvil, ale centr, který míří na Romana Květa. A teď vstoupíme i do zpráv Radiožurnálu, zatímco Roman Květ útočí, ale balon ztratil. Přihrávka na Javorčeka u levé postranní čáry. Začala 8. minuta, dál platí nerozhodné skóre mezi Bohemians a Mladou Boleslaví 0-0. Přímý přenos vysíláme na digitální stanici Radiožurnál Sport z Prahy, Kristián Šveda, Radiožurnál. Přímý přenos radiožurnálu Sport, kombinace Bohemians na pravé straně, 8. minuta 0-0 a Liška, ten si vybírá Matěje Kadlece zhruba na polovině hřiště. Ten chtěl rychlou přihrávkou najít Romana Květa, jenže ten obalon přišel a teď Liška dobře, ale vystoupil proti té breakové situaci, zakládal ji Špatenka společně s Karafiátem na straně Mladoboleslavských, se snažili rychle vyvést balon a oslovit Jiřího Klímu, který je hrotovým útočníkem hostujícího celku, jenže David Liška celou tu situaci přečetl a vystoupil, odkopl balon do zámezí, takže budou vazovat fotbalisté v modrých dresech, fotbalisté Mladé Boleslavy, je to Denis Donát. Na pravé straně obrany posílá dlouhý balon, ale na svou vlastní polovinu, nikoli dopředu. A tak znovu hraje kapitán Martin Králik, dává do levé strany na připraveného Matěje Hybše. Ten se zastavil, protože ho napadal Ladislav Almáši a musel vrátit balon Králikovi. Ten si zahraje s Donátem a taky s Karafiátem. Stále je hostující celek na své polovině. Donát dává doleva na Matěje Hybše. Ten oslovuje už seběhnuvšího Schuberta, nakonec přihrávka zpátky na Matěje Hybše a další kombinace od stoperů. Hraje Karafiát, běží ke středovému kruhu, přechází tu půlící čáru, dává na Hybše, Čermák se snaží napadat, ale zatím neúspěšně a tak hraje i Špatenka a Mladoboleslavští pokračují v té kombinaci směrem kupředu, teď ale nepřesná přihrávka, která měla směřovat na Langhamra a je tu break pro Bohemians. Krobot velmi rychle oslovil Romana Květa, který sprintuje dopředu podél levé postranní čáry. Roman Květ má balon, proti němu Solomon John. Zatím úspěšná přihrávka Romana Květa na Aleše Čermáka, ten centruje s první levačkou do vápna, odražený balon za hranici pokutového území, smrš pálí. Rána sražená jedním z mužů v dresu Mladé Boleslavy a teď je tu naopak breaková situace na druhé straně. Solomon John hodně rychlý, je u pravé lajny, je v souboji 1-1 s Matějem Kadlecem, obráncem Bohemians. Snažil se procpat přihrávku na Langhamra, jenže tam byl připravený Vojtěch Smrš, který před malou chvílí se snažil o zakončení, ale rychle se zvládl vrátit, vypomoct obráncům a míč odkopl směrem ke svému golmanovi Frývaldovi, ten posílá balon na Lišku, přihrávka na Kadlece u levé postranní čáry a Javorček může kombinovat společně s Kadlecem, s ním je tam také Vojtěch Smrš a Aleš Čermák, tak situace takového v podstatě skoro až baga, řekl bych. Nakonec končí odkopem z levé strany doprava na Milana Havla. Ten přechází půlící čáru a přihrává na Ladislava Krobota, který se přiblížil k Milanu Havlovi z pozice hrotového útočníka až na polovinu hřiště. Ladislav Krobot se teď vrací dokonce až k obráncům. Zahraje si David Liška, dává na Matěje Kadlece. Ten je už u levé postranní čáry, vybírá si Dominika Javorčeka. Ten levačkou se snaží najít Romana Květa. Ten je tam v souboji s Filipem Špatenkou. Tak kdo bude úspěšnější? Špatenka nakonec vzal balon Květovi, jenže odkopl ho do zámezí. Možná slyšíte ten potlesk, protože fanoušci Bohemians jsou rádi, že uvidí autové a nebezpečné autové vhazování, které by mohl Dominik Javorček směřovat až třeba do pokutového území. 11. minuta 0-0 v dohrávce 6. kola fotbalové šance ligy Bohemians Mladá Boleslav, vhazování domácího týmu. Nakonec několik soubojů, poté co Javorček poslal míč do hry, dostihne ho ještě Květ u rohového praporku. Ano, stihne, míč je stále ve hře, ale přihrávka na malé vápno, ta už je nejlepší nabídkou pro golmana Mladé Boleslavy Jiřího Flodera, který sebral míč, jenže ztratili mladoboleslavští balon nad hranicí vápna, teď tam uklouzl Jan Zíka a znemožnil zakončit Vojtěchu Smržovi, vidí žlutou kartu. Tak tohle se Mladoboleslavským vůbec nepovedlo. Rozehrávka golmana Flodera na Jana Zíku, který se otáčel s balonem, jenže napadal ho Vojtěch Smrž, míč mu sebral a Zíka, jak padal na hřiště, tak zastavil nedovoleným způsobem Vojtěcha Smrže a tohle bude hodně nebezpečná standardní situace z hranice pokutového území, zhruba uprostřed hrací plochy. Je tam zatím 5 fotbalistů Bohemians, pochopitelně Roman Květa, Aleš Čermák jako asi největší adepti na to zakončení směrem k bráně. Hlavní rozhodčí teď krokuje tu vzdálenost, ve které by měli postavit hostující fotbalisté zeď. Hlavním rozhodčím je Michal Panský. Je to teprve 27-letý sudí, který píská svůj 4. zápas v kariéře. Chystá se teď tedy nasprejovat tu čáru, kde by měli mladoboleslavští postavit zeď. Právě to se teď stalo, mezi tím už u míče zůstali jen zmínění Aleš Čermák a Roman Květ a připravují se na to, že pravděpodobně pošlou balon přímo na bránu. Je to opravdu, řekl bych, možná 21-22 metrů směrem k brance Mladé Boleslavy. Domácí fanoušci by si přáli gól. Aleš Čermák se domlouvá s Romanem Květem, kdo to zakončí. Aleš Čermák to má na levou nohu, Roman Květ na pravou. Kdyby zakončoval Roman Květ, kroutil by to kolem zdi na vzdálenější tyč. Aleš Čermák by šel nejspíš ze svého pohledu na tu bližší. Nakonec to bude Aleš Čermák, který pálí a dává gól. Fantastická branka Aleše Čermáka. Vítka Obřevno a Bohemians vedou 1-0, ale Ščermák navázal na tu svoji trefu ze zápasu s Baníkem Ostrava, teď tedy ránou z přímého volného kopu. Trefil se Obřevno, opřel ten balon, domácí fanoušci vyskočili na nohy, mávají šálami nad hlavou a Aleš Čermák slaví svou čtvrtou branku v této sezóně fotbalové šance ligy. To byl ale fantastický přímý volný kop, krásně opřený o brankovou konstrukci. Golman Jiří Floder sice letěl, natahoval se svou levou rukou, nicméně nebylo mu to nic platné. Mladá Boleslav prohrává na stadionu Bohemians ve 13. minutě 0-1 poté, co Aleš Čermák se prosadil z přímého volného kopu. Místní hlasatel teď bude vyvolávat jeho jméno, domácí fanoušci budou opakovat příjmení. Mezitím už se rozehrává na středu hrací plochy. Je to Jiří Klíma, který poslal ze středového kruhu balon mezi své obránce a hraje Donát Karafiát a teď na levé straně i Matěj Hybš. Potlesk pro Aleše Čermáka, nicméně Bohemians už se musí znovu bránit, postavit, aby neuvolnili teď středem hrací plochy cestu Mladé Boleslavy. To se nakonec povedlo z pohledu Bohemians ubránit a Ladislav Almáši okamžitě napadá Martina Králíka. Ten hraje na levé straně s připraveným Schubertem a taky Klímou, jenže úplně nebyl to přesný balon teď od mladoboleslavských a je tu další situace a kombinace pro pražské Bohemians a ti začínají nakonec trošku uklidňují situaci po té vstřelené brance a míč míří až mezi obránce. David Liška hraje si ve středu hřiště s Vojtěchem Smržem, ten je v tom středovém kruhu napadaný Langhamrem, jenže zvládli ještě přihrát na Javorčeka. Ten kombinuje s Matějem Kadlecem, který se nakonec otáčí a dokonce to vypadá, že společně s Davidem Liškou i otočí hru zleva doprava. David Liška se napřahuje, ale přibrzdil a nakonec se vrací na tu levou stranu, vyběhl proti Jiřímu Klímovi, dokázal obejít mladoboleslavského útočníka. Přihrává na Matěje Kadlece, jenže toho naopak dokázal dobře odstát Solomon John, který napadal tak úspěšně, že museli Bohemians se vrátit až ke golmanu Frývaldovi. 15. minuta, Bohemians, Mladá Boleslav v dohrávce 6. kola fotbalové šance ligy 1-0. Aleš Čermák, kapitán domácích, skóroval krásným gólem z přímého volného kopu, který bude určitě adeptem na jeden z nejhezčích gólů možná podzimu, možná celé sezony. Nechme se překvapit, každopádně kombinace Mladé Boleslavy teď na z jejich pohledu vlastní polovině na polovině středočeského týmu. Pro míč si seběhl Zíka, dává na levou stranu na Matěje Hybše, ten kombinuje až u postranní čáry se Schubertem, přihrávka na Langhamra, ten si vyměnil se Schubertem balon, který už je u postranní čáry a mladoboleslavští se snaží postupovat dopředu. Souboj, který z mého pohledu byl nedovolený, Mladá Boleslav by měla dostat výhodu a pokračuje v kombinaci přihrávkou na Špatenku, ten se zastavil ve středu útočné poloviny, ve středu poloviny Bohemians. Přihrávka na Solomona Johna už k pravé postranní čáře. Karafiát je velmi rychlý, dává na Solomona Johna zpátky, jenže dobrý obranný skluz teď předvedl Smrš, hráč Bohemians, dokázal odcentrovat na Ladislava Krobota a ten posílá Aleše Čermáka do takového úniku. Aleš Čermák ještě prodloužil na Petra Mirvalda a je tu breaková situace. Bohemians pokračují podél pravé postranní čáry, jenže Petr Mirvald nakonec zastavil tu situaci, přibrzdil, všichni hráči Mladé Boleslavy už se zvládli vrátit a postavit a bránit teď celou tu situaci. Otočení hry zprava doleva. Javorček je na hraně pokutového území, centruje levačkou na malé vápno, tam je ale připravený kapitán Mladé Boleslavy Králík, který odhlavičkoval nad pokutové území. Míč se vykutal teď nakonec k Matěji Kadlecovi a k Dominiku Javorčekovi, ten je v souboji proti Solomonu Johnovi, přetáhnul si balon z levé nohy na pravou. Hledá Leše Čermáka, našel ho. Aleš Čermák vybírá si Romana Květa, ten si s ním vyměnil balon, nabíjí Krobotovi za hranici pokutového území Ladislav Krobot, ale o balon přišel a je tu breaková situace. Na druhé straně mladoboleslavští míří dopředu díky dobré práci Jana Zíky, jenže ten přibrzdil, chtěl počkat na lepší nabídku, která mu přišla až teď díky Filipu Špatenkovi. Ten hraje na Solomona Johna, nigerijského křídelníka, ten si vybírá Denise Donáta a otočení hry zprava doleva z pohledu mladoboleslavských, kteří už jsou na polovině domácího týmu v tomto zápase. Tedy Bohemians Praha 1905, přihrávka do pravé strany, Donát kombinuje se Solomonem Johnem, má tam taky Filipa Špatenku, ale nakonec se vrací až Ondřej Karafiátovi, který dává do středového kruhu už na svou vlastní polovinu na Martina Králíka. Ten hraje s Matějem Hybšem. Přihrávka na Zíku ve středu hrací plochy. Hybš, Zíka, znovu Hybš přímo ve středu hřiště. Mladoboleslavští nikam nespěchají, chtějí to sehrát konstruktivně. Znovu hraje Jan Zíka. Teď přešel tu půlící čáru. Dává na levou stranu na Matěje Hybše, který už je přímo u té krajní lajny. Schubert prohodil si Milana Havla a teď přihrává na Langhamra. Ten se snaží ještě Martinu Schubertovi vracet balon, jenže aktivní byl taky Tomáš Frývald a musím uznat, že ani ten pas Langhamra nebyl zřejmě podle představ Martina Schuberta, který přibrzdil ještě dřív, než si pro míč Frývald došel, otočil se a vrací se na svou polovinu, takže Frývald teď s klidem rozehrává. Ne tak úplně s klidem rozehrává David Liška, kterému do přihrávky na Kadlece vložil nohu Solomon John. Nicméně Matěj Kadlec nakonec celou tu situaci vyřešil i díky tomu, že Vojtěch Smrš si seběhl v podstatě do stoperské teď trojice, dává na pravou stranu na Havla, ten centruje ale křížem přes celou hrací plochu na levo. Snažil se najít Dominika Javorčeka. Na hlavičku naskočil Denis Donát proti Javorčekovi, ale od mladoboleslavského fotbalisty se míč odráží do zámezí až k trenéru Jaroslavu Veselému. Ten vzal teď balon do pravé ruky, o zem ho takovým koníčkem hází svému svěřenci Javorčekovi. Ten se rozhlíží na polovině hřiště, kam že uvede míč z autu do hry. Nakonec to zkusil přes Almášiho úspěšně. Javorček, Almáši, Květ, zpátky na Almášiho, ten centruje na pravou stranu, otáčí hru na Petra Mervalda, který se blíží k pokutovému území, nabíhá mu Milan Havel. Petr Mervald nakonec centruje, hledá Ladislava Almášiho. Nepřesně, ale Roman Květ ještě stihl balon na hrací ploše, takže Roman Květ teď centruje na malé vápno, úspěšná hlavička Denise Donáta a teď zákrok Javorčeka, po kterém by Solomon John chtěl odpískaný faul, to se zatím nestalo a vypadá, že ani nestane, takže pokračuje kombinace Bohemians, Solomon John musí zpátky na nohy v 19. minutě, 1-0 vedou Bohemians nad Mladou Boleslaví. Kombinace Romana Květa na levé straně s Matějem Kadlecem a taky Davidem Liškou, který nakonec otáčí hru doprava, Vojtěch Smrš zahraje si s Petrem Mirvaldem, ten se snaží hledat ještě Milana Havla, ale Matěj Hybš, mladoboleslavský levý bek, vystoupil proti tomu pasu, odkopává do zámezí a je tu vhazování fotbalistů Bohemians.

Ohledu Bohemians hrát z pravé strany, kroutit míč do vápna, nikoho tam nablízko nemá, to znamená očekávám pokus o nějaké hlavičkové zakončení, nikoli o rozehrávku. Nakrátko končí 20. minuta, 1-0 mezi Bohemians a Mladou Boleslaví. Aleš Čermák levačkou posílá míč na malé vápno, hlavička, která nakonec nebyla úspěšná z pohledu domácích fotbalistů, přihrávka na Mirvalda. Ten si zahraje na pravé straně s Květem a ten pokračuje dopředu. Bohemian se snaží znovu dostat do vápna. Centr, který míří na Matěje Kadlece, ten balon podběhl, jenže dobře se vrátil Javorček. Mladoboleslavští se stále brání. Teď Donát společně s ním také Šubert vystoupili proti celé té situaci, jenže neúspěšně zatím. Špatenka se snaží sebrat balon Matěji Kadlecovi a ten už byl za brankovou nebo za úrovní brankové čáry, to teď naznačuje čárový rozhodčí tím, že vymrštil praporek nad hlavu a takto Špatenka v souboji s Kadlecem zvládl odbránit, byť nesebral fotbalistovi Bohemians balon, tak ho donutil s ním se dostat mimo to vymezené hřiště, takže bude rozehrávat mladoboleslavský tým od svého brankáře Jiřího Flodera a bude rozehrávat na krátko. Floder nakonec s obránci s Martinem Králikem si vyměnil balon a centruje na Solomona Jonathan, je přistrčený Javorčekem, který se hodně rozčil. Teď gestikuluje jak k hlavnímu, tak i k čárovému rozhodčímu. Tohle z mého pohledu hraničí trochu s nesportovním chováním. Javorček jednoznačně fauloval a teď se rozčiluje, tak zatím nedostal žlutou kartu, ale dohaduje se teď i se Solomonem Johnem, který vstal z hrací plochy a mladoboleslavští díky tomuto odpískanému faulu budou mít k dispozici standardní situaci přímo na polovině hřiště. Ondřej Karafiát ještě nerozehrál až teď levačkou k pravé postranní čáře ze svého pohledu, ale nakonec otočení hry Donát Karafiát a zpátky na stopera Králika. Ten se blíží ke středovému kruhu. Králik neběží, ale jen jde po hřišti. Ladislav Almáši proti němu zatím nevystoupil. Až v tento moment se to stalo a tak Králik se musel rozeběhnout na levou stranu. Dává si přihrávku s Matějem Hybšem, ten nahrává na Špatenku, jenže ten neuspěl v kombinaci a tak si zahraje Almáši, Aleš Čermák a Aleš Čermák nepřihrává přesně na pravou stranu na Ladislava Krobota. Od kapitána Bohemians ten míč skončil za autovou čárou a tak můžou hrát na levé straně ze svého pohledu fotbalisté Mladé Boleslavy. Kombinace Denise Donáta na pravé straně společně s Filipem Špatenkou. Donát je u postranní čáry, Javorček zaskluzoval, pardon, to byl Roman Květ, ale Javorček vybojoval ten balon zpátky na Romana Květa a získávají ho Bohemians. Nicméně teď velmi dobře a velmi důrazně Denis Donát v souboji proti Romanu Květovi získal balon pro Mladou Boleslav. Je tu Langhammer, který se blíží k vápnu. Langhammer bálí z pozabuktového území. Vystoupil proti němu Milan Havel, který zblokoval tu střelu, ale hraje Martin Schubert, nejlepší střelec šance ligy, se dostane k zakončení. Ne, sebral mu pokus. Karafiát ukradl v podstatě svému spoluhráči balon z nohy, vypálil levačkou z hranice vápna, ale zákrok další úspěšný si připisuje Tomáš Frývald a to říkáme ve 23. minutě, kdy Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, jediného čistě sportovního rádia v České republice ze zápasu 6. kola z dohrávky 6. kola fotbalové šance ligy. Bohemians po té, co Frývald rozehrál na Kadlece, tak se zpátky vrací ke svému brankářovi. Kadlece otočil u levé čáry, dává na Frývalda, ten posílá dlouhý míč na polovinu hřiště, kde Ladislav Krobot zahrál nohou hodně vysoko, až Martin Králik po tom zákroku skončil na hrací ploše. Teď přibíhá hlavní rozhodčí tohoto zápasu Michal Panský, který kontroluje, zda je Martin Králik v pořádku. Zdá se, že ano, vstává z hrací plochy kapitán Mladé Boleslavy. Míči. Přišel jeho spoluhráč Ondřej Karafiát, ten dává nakonec na Martina Králika, který zdá se je v pořádku a může pokračovat ve hře. Začíná další výstavba, nějaká kombinace Mladé Boleslavy na levé straně. Králik vystoupil hodně vysoko, co by stoper, a teď musí rychle utíkat zpátky. Petr Mirvald to nakonec nezvládl na hrací ploše, chtěl obejít Martina Králika s balonem. To se mu sice povedlo, jenže mezi tím se s míčem dostal za postranní čáru a tak budou fotbalisté hostujícího týmu, tedy týmu FK Mladá Boleslav, vhazovat na polovině hřiště. A míč uvedou do hry tím, že už to málem nestihli. Hlavní rozhodčí počítal, nakonec se to ale povedlo. Teď nedovolený zákrok, který předvedl Petr Mirvald na unikajícího Jana Zíku zhruba v polovině své vlastní poloviny, blíž k levé postranní čáře, a tak je tu standardní situace pro Mladou Boleslav, která se dere do několika situací. Solomon John už několikrát centroval na levé straně, aktivní taky Martin Schubert a ve středu hrací plochy Daniel Langhammer, jenže branka z toho zatím pro Mladou Boleslav nebyla. Uvidíme, co teď Ondřej Karafiát dává na pravou stranu k pravé
pravé postranní čáře. Špatenka, ten hledá zpátky na běhnuvšího Karafiáta, jenže proti té střele vystoupil, nebo proti tomu centrovanému pokusu.

0: To byl Matěj Kadlec, takže hraje Solomon John po odraženém balonu. Přibližuje se k Dominiku Javorčekovi a Romanu Květovi Karafiát. V kombinaci po přihrávce od Solomona Johna neuspěl a je tu Ladislav Almáši, který hledá svého jmenovce Krobota na pravé straně. Breaková situace Bohemians. Krobot už je na polovině mladoboleslavských fotbalistů. Je tahaný, přitahávaný Schubertem a nakonec o balon přišel a ani není pískaná výhoda nebo mávaná, ukazovaná výhoda a Bohemians v tento moment ztratili balon a naopak na druhou stranu míří fotbalisté Mladé Boleslavy přihrávka, o kterou se snažili Jiří Klíma na Langhamera, ale nebyla přesná. Možná slyšíte čas od času pod mým hlasem ten potlesk domácí tribuny, které se líbí, když mladoboleslavští ztratí balon, aby ne, jsme na stadionu Bohemians, na stadionu v Dělíčku a před malou chvílí právě Jiří Klíma si úplně nerozuměl v té kombinaci s Danielem Langhamerem a můžou pokračovat fanoušci, ale hráči v zelenobílých dresech na hrací ploše. Je to Aleš Čermák. Z pravé strany posílá hodně dlouhý balon, hledal Javorčeka nalevo, ale nepřesně. A teď Roman Květ v souboji se Solomonem Johnem nebyl úspěšný, navíc fauloval, takže výhoda pro mladoboleslavské, kteří se už řítí k vápnu Bohemians. Teď souboj tvrdý ve středu hrací plochy. Milan Havel proti Langhamrovi. Langhamr končí na hrací ploše, možná ho Milan Havel dohrál, jenže hlavní rozhodčí mává svou levou rukou se zdvrženým ukazováčkem. Ne, pískat nebudu, hrajte dál. Javorček tak může pokračovat v kombinaci na levé straně. Souboj Denis Donát proti Matěji Kadlecovi, úspěšnější mladoboleslavský bek pravý Donát, který nechal míč odkutálet za tu brankovou čáru a teď přijde i karta na stranu mladoboleslavskou na střídačku. Aleš Majer, trenér středočeského týmu, vidí žlutý kartonek od hlavního rozhodčího, rozčiloval se tam hodně v tom svém vymezeném prostoru, teď se rozčiluje i směrem ke čtvrtému sudímu, hodně tam hlasitě křičí, ale už nenadělá nic s tím, že viděl žlutou kartu. Takže trenér mladoboleslavských byl napomenutý. Mezitím jeho svěřenci rozehrávají od golmana Flodera a rozehrávají přes Karafiáta, teď i Králika a postupným útokem se snaží probojovat dopředu. Na levé straně je to Schubert, který hledá průnikovou přihrávkou Klímu, výborný sklus Davida Lišky, jinak by šel Jiří Klíma sám na branku, kdyby tam obránce Bohemians neskočil do toho pokusu a Bohemians odbránili tu situaci tak dobře, že teď i díky dobrému odrazu od Matěje Hybše končí míč v zámezí a Bohemians budou vhazovat na své vlastní polovině přímo pod kotlem mladoboleslavských fanoušků. Těch dorazilo na stadion do Dělíčku hrubým odhadem třeba 30, možná 40 a zaplnili v tom úzkém sektoru prostřední část, rozvěsili i několik vlajek a teď sledují to vhazování, které se bude opakovat. Hlavní rozhodčí stále čeká na to, kdo uvede ten balon do hry. Je to Martin Králik? Nakonec ne. Ještě hraje nebo dává ten míč na Matěje Hybše, až ten bude hrát. Tak v tento moment Matěj Hybš uvedl balon do hry a poslal ho právě na Králika. Ten ukazuje levačkou, že chce, aby mu Špaténka přišel blíž. To se teď povedlo a hraje právě Filipem Špaténkou. Přihrávka na Ondřeje Karafiáta, ten je ve středovém kruhu, přímo uprostřed hrací plochy, centruje pravačkou na úroveň levé strany pokutového území Bohemians z pohledu mladoboleslavských fotbalistů. Martin Schubert je u levé postranní čáry. Kombinace s Danielem Langhamrem úspěšná, zatím Martin Schubert si chtěl obhojit Petra Mirvalda, to se nepovedlo. Mirvald odkopává balon do zámezí, bude to out, který mladoboleslavští rozehrávají rychle a hází ho okamžitě do levé strany Hybš na Schuberta, ten si vybírá ve středu hřiště Karafiáta, otočení hry zleva doprava, Javorček vystihl tu přihrávku od Karafiáta, posílá balon na Almášiho, jenže ten si nepřesně sklepl se Smržem. A další šance pro fotbalisty v modrých dresech, tedy fotbalisty Mladé Boleslavy. Solomon John dává přihrávku nad úroveň vápna, tam je Daniel Langhammer, jenže vrací se k Ondřeji Karafiátovi u pravé postranní čáry. Přihrávka na Zíku, ten hledá u středového kruhu Martina Králika. Přihrávka do levé strany pro strkávačka, kterou se snažili Jiří Klíma. Ještě centrovaný balon, Daniel Langhammer je v zakončení a výborný zákrok golmana Frivolda v jasné šanci. Domácí fanoušci chtěli odmávaný offside, bylo to hodně na hraně a teď je dopísknutý faul ve středu hřiště na Almášiho. Hlavní rozhodčí už se k tomu vracet nemusí, protože Langhammer nezvládl úspěšně zakončit, ale vyzdvihl bych i ten zákrok Tomáše Frivalda. Langhammer stál už téměř na malém vápně, snažil se dostat balon někde pod nohama golmana Frivalda, jenže ten vystihl ten směr střely a zákrokem zatím drží nulu na svém kontě, 1-0 vedou Bohemians ve 30. minutě nad Mladou Boleslaví v dohrávce 6. kola fotbalové šance ligy a Radiožurnál Sport je u toho, vy posloucháte náš přímý přenos. David Liška, kombinace mezi stopery dává na Matěje Kadlece, ten hledá Dominika Javorčeka, který už přešel půlící čáru, napadá ho Solomon John, jenže zatím neúspěšně, přihrávka zpátky na Matěje Kadlece, ten chce, znovu gestikuluje pravačkou, aby přišel Javorček blíž, který mu utekl, a tak musel se Matěj Kadlec otočit, nemohl úplně na riziko přihrávat, zahraje si taky golman Tomáš Frývald. Centrovaný balon na střed hřiště, tam je Ladislav Almáši v souboji hlavičkovém, nakonec nebyl úplně úspěšný a dopředu můžou zamířit fotbalisté Mladé Boleslavy, kombinace, o kterou se snaží Filip Špatenka na pravé straně, společně s ním je tam taky Denis Donát a neúplně přesně zvládl přihrát na Solomona Johna, k velké radosti domácích tribun, ten ztratil balon a bude to autové vhazování pro fotbalisty Bohemians na své vlastní části hřiště přímo před střídačkou. Teď trenér brankářů Miroslav Miller přinesl balon právě Dominiku Javorčekovi, který uvedl míč do hry na Matěje Kadlece, ten otáčí hru z levé strany na pravou, ale tam Bohemians o balon přišli. A tak hraje Jan Zíka ve středu hrací plochy, taky Ondřej Karafiát, který posílá centrovaný míč na Martina Šuberta na levou stranu. Stihne ho Martin Šubert, nejlepší střelec ligy na hřišti. Stihne, centruje na malé vápno, Mladoboleslavští nezakončí, protože David Liška dokázal odhlavičkovat balón do zámezí. Je to aut pro Mladou Boleslav. Na levé straně ze svého pohledu už jsou na tom rohu vápna Mladoboleslavští. Kombinace Denis Donát si seběhl do středu hřiště, ale přihrává doleva na Králika, ten hledá ještě Matěje Hybše, Králik zpátky na Zíku, ten si vyměňuje teď balon s Králikem, několik přihrávek Mladoboleslavských, kteří drží balon, přihrávka na Donáta, znovu hraje Zíka a Králik si říká o přihrávku, nedostal ji a pokračuje kombinace fotbalistů Mladé Boleslavy. Kombinace dál pokračuje a ve 32. minutě dál platí, že Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Skóroval Aleš Čermák z přímého volného kopu. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál. Kombinace Mladé Boleslavy dál pokračuje. Teď s průnikovou přihrávkou se snažil Ondřej Karafiát hledat Solomona Johna. Neúspěšně Javorček odkopává do zámezí. A tak Karafiát vhazuje balon na středu hřiště. Dává ho na Donáta, ten si zahraje s Králikem, taky se Zíkou a otočení hry na Matěje Hybše. Ten oslovuje Jiřího Klímu, který je u levé postranní čáry 1-1. Kdo bude úspěšnější proti Mirvaldovi? Nakonec je to mladoboleslavský Jiří Klíma. Matěj Hybš ale teď přistrčil vracejícího se Krobota. Hlavní rozhodčí si toho přistrčení všiml, toho nedovoleného zákroku, a tak zapískal trochu uklidnění pro Bohemians, kteří se v podstatě často brání té situaci, kdy mladoboleslavští kombinují na polovině právě pražského týmu, jenže zatím se vždy domácím podařilo tu situaci dobře odbránit a nedovolit hostujícímu týmu úplně kloudné zakončení. Když se podívám na střely, tak na branku je to 1-2 z pohledu domácích, tedy Bohemians, mladoboleslavští, ale branku oproti domácím zatím nedali. Teď centrovaný balon, který letí do levé strany na Martina Šuberta od Denise Donáta, hodně dalekonosná rána, dalekonosná centrovaná přihrávka. Matěj Hybš dostal sklepnutý balon a vybírá si Špatenku, ten kombinuje s Donátem, přihrávka na Karafiáta, který vypálí spoza vápna, vypálil z nějakých 30 metrů přízemní rána, ale byla hodně nepřesná, a tak Tomáš Frývald míří za svou vlastní branku, kde na jednom z těch kužílků má připravený balon, ten si vzal do pravé ruky, teď už do obou, postaví si ho na malé vápno a minimálně podle postavení svých spoluhráčů se zdá, že bude rozehrávat nakrátko. Ano, dává na Davida Lišku do levé strany stále ještě vlastního pokutového území. Stoper Bohemians centruje doprava, tam je připravený Mirvald, hledá Milana Havla, ten kombinuje s balonem. Milan Havel dává na Aleše Čermáka, střelce té první a zatím jediné branky v zápase. Z přímého kopu se prosadil kapitán Bohemians ránou, kterou opřel o břevno. Teď vrací balon na Tomáše Frývalda až brankáře Bohemians. Ten si počkal s balonem, Langhammer ho nenapadá, seběhl Roman Květ, dává na pravou stranu, kde je Vojtěch Smrš. Jenže Daniel Langhammer sebral Smržovi balon a je tu kombinace mladoboleslavských, taková breaková, rychlá situace. Filip Špatenka na levé straně přihrává až na Daniela Langhammera. Ten hraje s Matějem Hybšem. Hybš, Langhammer stále u levé strany. Průniková přihrávka na Martina Schuberta nedošla, protože tam byl postavený Roman Květ, jenže Bohemians odkopávají jen na autové vazování a okamžitě uvedli fotbalisté Mladé Boleslavy míč do hry přihrávkou na Davida Lišku, ale nepřesnou. David Liška ten hraje za Bohemians, takže z pohledu Mladé Boleslavy to bylo nepřesné. A teď Solomon John si úplně nerozuměl jednak s balonem, jednak s trávníkem a svými kopačkami, protože tak zaškobrtl a od jeho nohy, pravé nohy, se odkutálal míč do zámezí a budou vazovat Bohemians. Domácí tribuny křičí Bohemka do toho. Javorček posílá míč na Matěje Kadlece, stopera, který se vybírá dalšího z obránců, dalšího ze svých spoluhráčů, Davida Lišku. Ten vrátil balon Matěji Kadlecovi a znovu David Liška nad svým vlastním vápnem teď kombinuje. Jiří Klíma ho úplně nenapadá, jen ho, tak jak se říká, vystál, a tak může Liška zahrát na Frivalda. Ten posílá dlouhý balon na polovinu hřiště. Souboj Petr Mirwald proti Matěji Hybšovi, úspěšnější domácí fotbalista Mirwald, který postupuje dopředu. Hybš se musí vracet, přihrávka na Krobota, teď hraje Roman Květ po tom pasu upravé postraní čáry. Přihrávka do středu hřiště, tam už je připravený Aleš Čermák, který poslal dobrý přízemní pas na Matěje Kadlece, kombinace s Javorčekem. Solomon John, to je mladoboleslavský křídelník, ale vystoupil dobře proti Matěji Kadlecovi, který se musel otočit a vrátit balon zpátky na Tomáše Frivalda. Ten hraje s Milanem Havlem, který posílá pravačkou dlouhý balon na Romana Květa až na polovinu Mladé Boleslavy. Roman Květ běží dopředu, ale dobře zasáhl teď Martin Králik, kapitán Mladé Boleslavy, obránce, který sebral Květovi balon, ale nepřesná rozehrávka mladoboleslavských hned v zápětí a je tu další pokus. Aleš Čermák je nad pokutovým územím. Dává do levé strany na Javorčeka, ten vrací Aleši Čermákovi. Jak to dopadne, zatím z toho není zakončení. Zpátky Javorček, centruje na malé vápno, na hlavičku naskakuje Almáši, zatím úspěšnější mladoboleslavští ve 37. minutě, kteří posílají balon až na půlku hřiště. Souboj Donát, Javorček nedovolený na straně které a nakonec k nevoli Javorčeka nedovolený na straně Bohemians, takže je to standardní situace. Javorček trefil Donáta, když vyskakoval na ten hlavičkový souboj, takže byť se to zmíněnému Javorčekovi znovu nelíbí a znovu tam něco hlasitě říká a u toho gestikuluje, tak budou rozehrávat fotbalisté ze středu Čech, tedy fotbalisté Mladé Boleslavy. Říkám to ve 37. minutě. Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Aleš Čermák skóroval hned z kraje utkání z přímého volného kopu spoza pokutového území. Kombinace mladoboleslavských teď po té rozehrávce standardní situace z bezprostřední blízkosti své vlastní šestnáctky. Martin Králik hraje s Danielem Langhamrem, ten si vybírá Jana Zíku, přihrávka na Ondřeje Karafiáta, ten je ve středovém kruhu. Pas takovým podkopnutým způsobem, který letí až na Langhamra, ten se snažil sklepnout Jiřímu Klímovi, ten nezakončí, protože znovu dobře postavená byla obraná trojice Bohemians, Liška, Havel, Kadlec, nakonec poslední jmenovaný odkopává balón a povedlo se mu to na Romana Květa, jenže ten přihrál nepřesně a naopak dopředu míří teď Filip Špatenka. Je tam v souboji 1-3. Nakonec teď Vojtěch Smrš nedovoleně zastavuje Zíku, trefil ho do nohy a může být rád, že nedostal žlutou kartu. Hlavní rozhodčí si ho volá k sobě na kobereček. Tohle byl hodně nepříjemný souboj a řekl bych, že by měl záložník Bohemians dostat žlutou kartu. A nakonec ji dostává. Vojtěch Smrš vzdoroval tomu jít na pohovor k hlavnímu rozhodčímu Michaeli Panskému. Ten nakonec vytáhl kartu ze svého dresu, ukázal ji Vojtěchu Smržovi a tak musí už počítat záložník s tím, že byl napomínaný. Podobně jako trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer za to, jak se rozčiloval ve svém vyhraněném území. Rozehrávka mladoboleslavských fotbalistů ze své vlastní poloviny, kombinace na levou stranu, už jsou fotbalisté mladoboleslavských bezprostřední blízkosti po rychlé přihrávce, bezprostřední blízkosti vápna. Bohemians, centrovaný balon, který je sražený Petrem Mirwaldem na rohový kop, takže mladoboleslavští můžou spěchat, řekl bych docela, za tím balonem, přeci jen prohrávají o jeden gól, tak teď je to Daniel Langhammer, s ním taky Matěj Hybš, jdou dva mladoboleslavští fotbalisté k rohovému praporku. Rozehrávat by měl dle mého názoru Matěj Hybš, nebo minimálně on je tím mužem, který kroutil balon, jenže nakonec je to přihrávka na krátko a pokus zavápnout rána, která je sražená. Ještě odražený balon letí na Martina Schuberta, který úsek zakončení nedostane, ale potom rozehrání rohu na krátko míč skončil někde na levé straně, u levé strany vápna Bohemia. šanc a rána byla sražená. Teď Denis Donát po vazování z pravé strany dává na Martina Králika, ten postupuje s míčem směrem kupředu. Přes Aleše Čermáka se dostal, vypomáhá mu tam Martin Schubert, ten hraje ještě s Danielem Langhammerem a taky s Janem Zíkou. Nakonec kombinace, kterou mladoboleslavští stále můžou považovat za úspěšnou, až teď přihrávka na Solomona Johna úspěšná nebyla, protože Dominik Javorček vystoupil proti celé té situaci, odkopl před Solomonem Johnem balon do zámezí a musí mladoboleslavští vhazovat na polovině hřiště ve 40. minutě. Bohemians Mladá Boleslav 1-0, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, hraje se fotbalová šance liga, konkrétně odložený zápas 6. kola. Matěj Hybš je ve středovém kruhu, přihrává do levé strany, tam je Martin Králik, kombinace, která pokračuje stále ještě ve středu hřiště, Hybš, Králik a teď přihrávka, která je taková přízemní, nejela úplně po trávníku, ten balon se nekutálel po hřišti, ale byl hodně nízký do středu na Martina Schuberta, ten je v souboji proti Květovi, nakonec úspěšnější, teď Vojtěch Smrš se hodně opřel do toho balonu, vyletěl dost do vzduchu míč, jenže Bohemians ho zvládli zpracovat lépe než mladoboleslavští, ale už ho nezvládli dobře odkopnout. Solomon John vhazuje na pravé straně na polovině Bohemians, mladoboleslavští pokračují v kombinaci. Denis Donát, zahraje si Filip Špatenka, dostává balon na Jana Zíku, ten hledá Solomona Johna u pravé po straní čáry, Javorček ho vytlačil a udeřil loktem dozad, řekl bych, že jak dostal žlutou kartu Vojtěch Smrš, teď by jí měl dostat i Dominik Javorček, jenže ten tomu trestu od hlavního rozhodčího Panského zatím uniká. Javorček tedy trefil loktem dozad Solomona Johna, ten skončil na hrací ploše, mladoboleslavští rozehrávají a pokračuje jejich kombinace zhruba uprostřed poloviny Bohemians. Ondřej Karafiát hodně rychlý, dává na Klímu, ten protečoval na Langhamra, který zakončil a výborný zákrok golmana Tomáše Frývalda proti Danielu Langhamrovi, tak teď si slovenský brankář Bohemians Praha 1905 připsal další úspěšný zákrok proti záložníkovi Mladé Boleslavy s číslem 28 Danielu Langhamrovi, který už to zkoušel před nějakými 15 minutami, tak teď znovu neúspěšný v zakončení z bezprostřední blízkosti golmana. Teď hlavičkový souboj, po kterém Frývaldovi vypadl balon z rukavic, tak teď naopak nepřesnost na straně domácího golmana, který reklamuje to, že byl v souboji faulovaný, jenže hlavní rozhodčí nepřerušil hru a nakonec Bohemians pomohli svému brankáři, takže odkopli balon až na polovinu hostujícího celku. Tomáš Frývald zatím drží nulu ve 42. minutě, Bohemians vedou 1-0 a stále ladíte Radiožurnál Sport a náš přímý přenos. Kombinace mladoboleslavských na levé straně neúspěšná a končí jen pasem, nebo on to nebyl chtěný samozřejmě pas, ale končí tím, že míč sebral Milan Havel, dává na Petra Mirvalda, který si úplně nerozuměl s Alešem Čermákem, balon proskotačil podél pravé postranní čáry jen ke kapitánovi hostujícího týmu, tedy Martinu Králikovi, stoperovi, který okamžitě rozehrává na Jana Zíku. Kombinace ve středu hřiště, Zíka pokračuje takovými postupnými krůčky s balonem, nakonec přibrzdil, dává na Matěje Hybše. Nakonec se Zíka rozebíhá, chtěl by od Hybše přihrávku, ten si ale vybral seběhnuvšího Špatenku. Špatenka centruje zleva doprava na Solomona Johna, ten hlavičkou sklepl na Jiřího Klímu. Kombinace Klíma John a taky úspěšný Matěj Kadlec, stoper Bohemians, hodně křičí něco směrem k postrannímu lajnovému sudímu, úplně nevím, co se mu nelíbilo teď v tom souboji, protože mně to přišlo poměrně čisté. Matěj Kadlec teď sbírá balon, nakonec ho dává Javorčekovi, který bude vhazovat a bude vhazovat na své vlastní polovině u levé postranní čáry. Dlouhý balon letí přímo na půlku hřiště. Souboj Smrže se Špatenkou, úspěšnější pro Bohemians a teď Ladislav Krobot vylezl na záda, tak to byla komická situace, na záda Martina Králika, který ho odnesl třeba 3 metry před sebe. Martin Králik neskončil na hrací ploše ani Ladislav Krobot, oba se tomu tak zasmáli, protože Ladislav Krobot se snažil Králika obejít, nakonec nevystihnul úplně ten pohyb mladoboleslavského fotbalisty, skočil mu na záda, ten ho nějaký kousek odnesl, pak se Krobot pustil a pokračuje kombinace Mladé Boleslavy, postupná dopředu na levé straně, neúplně, ale už přesná, abych to tak popsal, protože byť se Špatenka rozebíhal za tím balonem, tak nejrychlejší byl ve svém vlastním vápně Tomáš Frývald, brankář Bohemians, a říkám to ve 44. minutě. Balon, který Frývald posílá na polovinu hřiště, tam je Almáši, ale úplně si nerozuměl se Smržem. A tak je tu protiútok a breaková situace Mladé Boleslavy. Dominik Javorček přistrčil Langhamra, nepíská se. Z mého pohledu už je to hodně zvláštní. Javorček je dost na hraně. Teď hlavičkový souboj Roman Květ proti Karafiátovi, úspěšnější mladoboleslavský Ondřej Karafiát. Přihrávka do levé strany na Matěje Hybše. Javorček tedy stále uniká tomu karetnímu trestu, abych to tak dořekl. Teď unikl i tomu, že by se pískal nedovolený zákrok, ale Solomona Johna jednoznačně přistrčil. Karafiát. Kombinace ve středu hrací plochy s Donátem. Přihrávka na Daniela Langhamra. Ten je mírně přitažený Karlecem, ale hra se nepřerušuje. Mezitím na hrací ploše skončil Špaténka. Leží na zádech. Solomon John centruje. Hlavička, kterou Smrš dal balon na Květa, ten odpravuje pravačkou míč do zámezí zhruba na polovině hřiště, vhazovat budou mladoboleslavští a tak se musí Špaténka zvednout z hrací plochy a pokračovat v kombinaci. Bohemka do toho zní pod mým hlasem. Domácí klub, tedy Bohemians, vedou nad Mladou Boleslaví 1-0 ve 45. minutě. Uvidíme, jestli hlavní rozhodčí Michal Panský nastaví něco nad rámec řádné hrací doby v prvním poločase. Úplně si to nemyslím, protože hra hodně plynula a žádná přerušení, žádné větší ani ošetřování se nekonala, takže můžeme teď pokračovat směle dál ve hře. Nepřerušuje se. Freewald posílá balon na polovinu hřiště a v tento moment hlavní rozhodčí Michal Panský končí první poločas zápasu Bohemians Praha 1905 FK Mladá Boleslav. Po prvních 45 minutách platí, že domácí vedou 1-0. Skóroval kapitán Aleš Čermák ránou z přímého volného kopu opřenou obřevno. Těším se na slyšenou u druhého poločasu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: Fotbalová Sparta se pokusí potvrdit svou formu tentokrát na evropské scéně. Ve čtvrtek bude hrát proti norskému Lillestrému o 6. vítězství za sebou bez zraněného kapitána Karabce.
4: Neřekl bych, že by se úplně musel měnit ten herní styl, protože si myslím, že tam máme hráče, kteří třeba nejsou úplně typologicky stejní, ale jsou schopní některé ty věci zastoupit a nebo naopak třeba tam zazdát něco jiného.
3: Zvládne Sparta i druhé utkání v základní části evropské ligy. To se dozvíte ve čtvrtek z našeho přímého přenosu, který začne stejně jako zápas Pražanů s Lillestrémem v 18 hodin a 45 minut.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 vedou nad Mladou Boleslaví v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0 po prvním poločase, zhruba za 10 minut se do dělíčku vrátíme. Sledujeme také to, jak se hrají zápasy hokejové ligy mistrů, kde Plzeň bojuje o to, aby nepřišla o svoji neporazitelnost a suverénní bilanci. Aktuálně plzeňští, kteří vedli v Laperantě nad týmem Saipa a nechali si vyrovnat na 2-2, dávají aktuálně gól a vedou 3-2 v závěru druhé třetiny. Ale plzeňští mají jistý postup do play-off, stejně už jako Pardubice, další český účastník. Ligu mistrů hrají 3 české kluby. Liberec nastoupí v Davosu a potřebuje zvítězit, aby se probojoval do play-off. A po 19. hodině se také začneme vydávat na euroligový zápas v basketbale. USK Praha nastoupí proti Bourges. To je nabídka Radiožurnálu Sport, tak budeme rádi, když vy budete s námi.
1: Radiožurnál Sport
2: a František Kuna.

0: 18 hodin 55 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V našem vysílání se můžete i dál těšit na pokračování přímého přenosu z fotbalového zápasu mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví. Domácí vedou v Dělíčku po prvním poločase 1-0. Trefil se Čermák. Kristián Šveda, náš reportér, je připraven na místě a za malou chvíli po písni se vrátíme do Dělíčku, kde už rozhodčí udělil 3 žluté karty hostujícím hráčům Zikovi a Majerovi, domácímu Smržovi. Na Radiožurnálu Sport pak přidáme také znovu ještě zmíněný zápas USK Praha proti Bourges v začátku ženské euroligové soutěže. To vše nabízíme i dál na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Basketbalistkám USK Praha.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
0: Na Radiožurnálu Sport se vydáváme za basketbalistkami USK Praha, které rozehrávají zápas v Eurolize proti francouzskému Bourges. Úvodní informace, možná se začátkem, už má teď z haly královka Veronika Šlajzová.
2: Hezký večer, utkání začalo před pár sekundami. Hlediště tady na Pražské Královce je docela plně zaplněné a přišli i nějací fanoušci francouzského týmu, tedy basketu Bourges. Teď o první střelu se pokusila Frida Birnerová, té se to sice nevydařilo, ale na doskoku byla připravená Briana Fraserová, která zaznamenává první body v utkání a USK Praha tak vede po zhruba 20 odehraných sekundách 2-0.
0: Říká Veronika Šlajzová, děkujeme, my se vydáváme na fotbal. Bohemians Praha 1905, Mladá Boleslav, druhý poločas a reportér Kristian Šveda.
3: Hlavní rozhodčí tohoto zápasu právě v tento moment je připravený zahájit druhý poločas. To se stalo, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví po první 45 minutovce 1-0 a tak hosté sáhli i ke změně. Hru opustil Solomon John a jeho místo zaujal Josef Kolářík. Mladoboleslavští po té rozehrávce jsou napadáni na své vlastní polovině ve 46. minutě a teď musí trochu uklidnit hru přes Zíku ve středu hrací plochy. Ladislav Almáši napadá tu rozehrávku, ale Zíka si poradil pasem na Martina Králíka, kapitána Mladé Boleslavy, který vypochodoval ze svého pokutového území, dává zpátky na Zíku, který posílá míč až k pravé postranní čáře, kde sice byl připravený Roman Květ, ale taky tam byli připraveni dva fotbalisté Mladé Boleslavy, kteří kombinují zpátky přihrávka na Karafiáta a Králíka. Sklus Milana Havla proti přihrávce na Jiřího Klímu nebyl úspěšný, nakonec přiběhl až obránce Bohemians David Liška, který ten balon získal a zvládl ho dát na Aleše Čermáka. Ten je středu hřiště uspěl proti dvěma napadajícím soupeřům a dává na Vojtěcha Smrže. Ten už je připravený u pravé postranní čáry přihrávat na Krobota. Souboj proti Matěji Hybšovi, úspěšnější zatím Smrž a teď taky Krobot, který si vybírá ve středu hřiště Davida Lišku, který pokračuje v přihrávce na levou stranu. Matěj Kadlec hraje u levé postranní čáry ze svého pohledu s Romanem Květem. Pas na Javorčeka, který už je ve vápně, centruje. Ladislav Almáši nezakončí. Odražený balon na Romana Květa, který taky nevystřelí. Ještě Vojtěch Smrš, sražená rána Martinem Králíkem a breaková situace Mladé Boleslavy. Ladislav Krobot si teď řekl o žlutou kartu, viditelně a evidentně zatáhl za dres Daniela Langhamra, zastavil breakovou situaci a vidí tak žlutou kartu ve 47. minutě tohoto zápasu. Bohemians Mladá Boleslav 1-0 a Ladislav Krobot se teď musí vrátit pod balon, protože budou mladoboleslavští rozehrávat na hraně středového kruhu. Po tomto nedovoleném zákroku bude to kapitán Martin Králík. Bohemians vedou 1-0. Připomínám, že jediný gól tohoto zápasu dal Aleš Čermák z přímého volného kopu ve 13. minutě. 48. se teď hraje a řekneme to i ve zprávách Radiožurnálu, jak začal druhý poločas a jaký je tady stav. 48. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, jediným střelcem Aleš Čermák z Prahy, Kristián Šveda, Radiožurnál. Kombinace mladoboleslavských nevyšla a tak hrají Bohemians centr od vlastního pokutového území dlouhý balon, který měl směřovat na Ladislava Almášiho. Nakonec tam byl připravený Králík, který hlavičkuje na svého vlastního brankáře, ten sebral balon do rukou a vrací ho Králíkovi. Rozehrávka přes Zíku středem hřiště. Aleš Čermák je tam v souboji proti Janu Zíkovi, ten nemá úplně dobrou nabídku a tak musí hrát přes Ondřeje Karafiáta. Nakonec dává na Špaténku, ten si vybírá na pravé straně hřiště Donáta. Kombinace se Zíkou zpátky Donát, který je připravený dát do středového kruhu na Langhamra, hodně aktivního fotbalistu, možná zatím nejaktivnějšího v tomto utkání, Daniel Langhammer, který se pokoušel i o dvě zakončení v tom prvním poločase, v obou případech uspěl domácí golman Tomáš Frivald, ale teď Langhammer dobře vybral Špaténku na levé straně, který už má v nabídce Hybše a zpátky taky Langhammera, který nakonec o balon přišel, teď ale nedokázal Roman Květ doběhnout celou tu situaci. A tak hraje Kolářík, čerstvý muž na hrací ploše, dává na pravou stranu, tam jsou mladé do Boleslavští za hranicí pokutového území. Kolářík prohazuje balon na Špatenku. Ten už je ve vápně, ale o balon přišel, protože Aleš Čermák mu ho zvládl odebrat a odkopnout na polovinu hřiště ve 49.
0: Říká Kristian Šveda, 1-0 ve 49. minutě pro Bohemians. Celý zápas můžete poslouchat a my ho vysíláme třeba i na internetu v aplikaci Můj rozhlas, po případě na webu Radiožurnál Sport.cz nebo i rozhlas.cz. U fotbalu zůstaneme, ale vydáme se do zahraničí, protože plzeňští fotbalisté se připravují na stadionu v Budapešti na zápas druhé utkání jejich v evropské lize proti tamnímu klubu a v Budapešti ještě je u toho reportér Adam Procházka. Zdravím tě na trénink.
4: Hezký večer z Budapešti.
0: Na jakém stadionu budou plzeňští hrát?
4: Není to ten největší stadion v Budapešti, to je totiž Puškáš Arena, to je ten největší stadion, ale je to národní stadion a slouží jenom pro národní tým, tedy pro maďarskou reprezentaci. Hrát se bude o trochu jinde, níž dole pod centrem Budapešti, Groupama Arena, tak se jmenuje stadion Ferencvároše, má zhruba 22 tisíc kapacitu, to znamená, že je o něco větší než třeba Eden, a ten Eden zmiňuji z jednoho a prostého důvodu, protože ty stadiony jsou si docela podobné. A já jsem dnes v Budapešti mluvil taky s Patriciem Stronatým, což je fotbalista, obránce, který hraje za Újpešť, tedy za jiný tým z Budapešti, a ten právě Groupama Arenu, tedy stadion Ferencvároše, přirovnává k Edenu, protože je to podobná konstrukce, podobný tvar i tribuny, takže je to takový o trochu větší Eden, jak už jsem zmiňoval, s trochu vyšší kapacitou 22 tisíc, tak doufejme, že to bude zítra v našem přímém přenosu znát.
0: To věřme a věří v to i také Adam Procházka a fotbalisté Plzně. Zápas začne zítra v 21 hodin a je běžné, že se cestuje na utkání s denním předstihem. Ty už jsi byl třeba na tiskové konferenci, co zajímavého zaznělo?
4: No, hodně otázek padalo samozřejmě na ty četné souboje Ferencvároše s Plzní, protože tyhle kluby se v evropských pohárech potkávají za poslední rok a půl už po čtvrté. Trenér Plzně Radoslav Kováč to oglosoval slovy, že se asi zkrátka má Plzeň a Ferencvároš, že se mají rádi, tak to jen tak na odlehčení. Každopádně pak taky samozřejmě přišla řeč na to, kdo hrát bude, kdo hrát nebude. Otázka je, jestli v základní sestavě nastoupí klíčový záložník Plzně Lukáš Červ, protože on se během reprezentační pauzy musel kvůli zranění odpojit od národního týmu a v tom posledním utkání šance ligy o víkendu, kdy Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, tak odehrál Červ jenom 12 minut. Takže otázka, jestli bude zítra připravený nastoupit na stadionu Ferencvároše od první minuty. Každopádně víme, kdo hrát určitě nebude, a to je Prince Adu, 23-letý útočník z Ghany, který není v nominaci, a když jsme se my novináři ptali Radoslava Kováče, trenéra Plzně, proč, tak Kováč trochu mlžil, neřekl úplně konkrétní důvod, řekl jenom rozhodnutí trenéra a dal se k tomu vyjadřovat nechtěl, takže zajímavé téma, asi podrobnější informace se dozvíme třeba v následujících dnech. Každopádně ještě ztratíme slovo o Ferencvároši, protože samozřejmě tam jsou dva hráči, které si většina i našich posluchačů určitě pamatuje z přenosů šance ligy. Je to jednak Kadu, levý obránce z Brazílie, který hrál mezi lety 2023 až 2025 v Plzni, takže si zahraje znovu proti svému bývalému týmu, a Radoslav Kováč před ním varoval, že můžou čekat jeden centr za druhým z levé strany právě od Kadua. A kromě Kadua hraje ve Ferencvároši taky Veljko Birmančević, to je srbský křídelník, který zase hrál pro změnu v pražské Spartě, ale pravda, ten tolik příležitostí ve Ferencvároši nedostává, nenastupuje pravidelně v základní sestavě, ale i před ním samozřejmě Kováč varoval a ocenil jeho kvality. Takže tolik informace z tiskové konference. Kováč mluvil o Ferencvároši jako o kvalitním týmu, který bude hrozit hlavně přechodem do útoku rychlostně vybavenými hráči a taky z levé strany, hlavně tedy i díky centrum Kadua. Jak to dopadne, tak to se tedy můžeme to znovu zopakovat, dozvíte zítra, protože Radiožurnál Sport bude vysílat přímý přenos Ferencvároš Plzeň Evropská liga od 21 hodin.
0: Říká Adam Procházka, který bude u toho, jak Plzeň bude bojovat o první body v této soutěži, protože Západočeši prohráli úvodní duel s belgickým Royal Union 0-3 na vlastním stadionu, a ty máš teď ještě k dispozici kolik času, aby si viděl závěr nebo tu mediální část tréninku, a vlastně co se stane pak? Pak vás prostě vyženou?
4: No běží nám tady poměrně dramatický odpočet na velkoplošné obrazovce. Teď tam zbývá 6 minut a 18 sekund a pravděpodobně nás asi vyženou. Já jsem to vlastně zažil na Strahově, kde opravdu novináři dostanou přesně 15 minut a pak musí pryč. A když jsem byl na Strahově, na stadionu Přátelství, to byl zrovna reprezentační sraz a zrovna jsem vstupoval na Radiožurnál Sport, tak zkrátka během toho vstupu to vyšlo nakonec toho odpočtu a tak se mnou zkrátka organizátoři neměli žádné slitování a prostě mě vyhnali. Tak jsem rád, že jsme to dnes stihli a že to bude bez problémů.
0: Ano, dodržujeme pravidla, třeba i ta, která říkají, že novináři mohou být na tréninku fotbalového týmu před takovýmto zápasem pouze 15 minut. Splní to i Adam Procházka, který bude zítra komentovat zápas Evropské ligy Ferencvároš Plzeň. Tak díky a naslyšenou.
4: Budu se těšit, naslyšenou.
1: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
5: Díky vám stále rosteme.
6: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
1: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
5: Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport se vracíme do Dělíčku na zápas šestého kola na dohrávku mezi Bohemians Praha 1905 s týmem z Mladé Boleslavy. Slovo má opět Kristián Šveda.
3: 55. minuta pomalu končí, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, teď dvě střídání ze hry na domácí straně, odchází Ladislav Krobot a jeho místo zaujme muž, který oslavil včera 38. narozeniny. Václav Pilař se podívá na hřiště v dresu Bohemians. Dalším mužem, který opustí hrací plochu, je s číslem 16 Roman Květ. Místo něj do hry naskočí mladý Šimon Černý, odchovanec Bohemians, který si zahrál jako střídající hráč i proti Baníku Ostrava a hýřil aktivitou. Tak teď míří právě do středu hrací plochy místo Romana Květa a bude se vhazovat na levé straně, tak ještě ne, protože si nakonec jedno střídání připravili i mladoboleslavští. Ze hry odstupuje Filip Špatenka a jeho místo zaujal David Kozel, který v tom utkání v Plzni nastupoval v základní sestavě, dnes tedy startuje z lavičky. Tak to bychom měli změny na hrací ploše a snad se znovu začne hrát vhazování. Petr Mirwald pošle do hry, Šimon Černý ale vrací balón mladoboleslavským fotbalistům, protože před malou chvílí došlo ke střetu obou mužů, myslím Matěje Hybše na straně mladoboleslavské a Ladislava Almášiho na straně Bohemians. Střet, který nakonec vyřešili hostující fotbalisté tím, že zakopli míč do zámezí a teď tedy Bohemians vrátili míč právě na kopačky fotbalistů Mladé Boleslavy. Ti kombinují za své vlastní poloviny přes Martina Schuberta, který ale přišel o balon a teď může hrát Ladislav Almáši. Poprvé se balonu dotkl i Šimon Černý ve středovém kruhu. Dává na levou stranu, kam nabíhal Václav Pilař, jenže ten balon nedostal. Ta přihrávka nebyla úplně přesná a dopředu můžou zamířit hosté. V kombinaci u pravé postraní čáry nakonec se vyhnul dobře a míč zpracoval Jiří Klíma, útočník Mladé Boleslavy. Teď je přihrávka do středu hřiště, tam je připravený Langhammer, proti němu vystoupil Milan Havel, Langhammerový balon odebral, dává na svého golmana Tomáše Frývalda, ten posílá nakopávaný balon na polovinu hřiště, hlavička Šimona Černého je pro Bohemians neúspěšná, protože míč sebral jen Ondřej Karafiát, to je stoper Mladé Boleslavy. 57. minuta, Bohemians, Mladá Boleslav, 1-0 v dohrávce 6. kola fotbalové šance ligy, ladíte Radiožurnál Sport a teď posloucháte o kombinaci mladoboleslavských fotbalistů na útočné polovině ze svého pohledu. Skluz Petra Mirwalda řeší alespoň prozatím z pohledu Bohemians tu útočnou snahu Mladé Boleslavy. Teď se dohaduje u levé postranní čáry Matěj Hybš s Martinem Schubertem, kdože vhodí aut. Nakonec to byl Hybš a poslal míč právě na Schuberta, ten ale musí se vracet, protože Aleš Čermák vystál celou tu situaci dobře a vytlačil fotbalisty soupeřů, tedy fotbalisty Mladé Boleslavy, na svou vlastní polovinu. Matěj Hybš má balon na levé kopačce, dává ho na Martina Králíka, to je kapitán Mladé Boleslavy, který postupuje směrem kupředu, dává zpátky na Hybše, který je u středového kruhu. Kombinace na levé straně mladoboleslavských fotbalistů. Karafiát hraje společně s Langhammerem, zatím je to takové pomalé od středočechů, tak až teď to zkouší zrychlit Ondřej Karafiát přes nového muže na trávníku Josefa Koláříka. Ten vrací Karafiátovi už na hranici pokutového území, jenže David Liška v souboji rameno na rameno byl úspěšnější a teď nějaké postrkování u reklamních banerů, nakonec tam dobíhá několik fotbalistů. Tomáš Frývald je rozčílený, doběhl tam, tak teď už to připomíná víc MMA než fotbal. Souboj létá několik vliv z kotle Bohemians, tak to je docela nehezký moment sportovní, jak od hráčů, tak od fanoušků. Tohle se mi nelíbí, ten souboj Davida Lišky, který bránil a kryl balon rameno na rameno, byl ještě poměrně čistý, jenže pak už to dohrání nebylo a zároveň se spustila taková potička jak ze strany Bohemians, tak i Mladé Boleslavy. Hlavní rozhodčí vše rozdělil, vypadá to, že se ta situace obejde asi i bez žluté karty, no tak hlavní rozhodčí teď volá k sobě jen kapitána Aleše Čermáka. Něco mu domlouvá, mezi tím Tomáš Frývald si připravuje balón a Matěj Kadlac hecuje tribuny, to je obránce Bohemians, máchá rukama na své vlastní fanoušky, ti tleskají a zpívají i nějaký chorál, teď se spustil pískot, protože se nehraje a nakonec to budou žluté karty, tak i proto se píská. Žlutá karta pro Tomáše Frývalda, brankáře Bohemians, a žlutá karta pro útočníka Mladé Boleslavy Jiřího Klímu. Je to pochopitelně za tu potičku, která následovala až po tom souboji s Davidem Liškou, nikoli právě za ten střet, ale za to, co následovalo. Tak teď se nějakou chvíli tady na stadionu v Dělíčku nehrálo, Tomáš Frývald si postavil balon na hranici malého vápna a bude odkopávat od své vlastní branky míč, než si hlavní rozhodčí napíše ty žluté karty do svého notýsku. Ještě ukazuje na Tomáše Frývalda, počkej, ještě nemůžeme hrát. A tak bude golman Bohemians čekat. Zrekapituluji, že jediným úspěšným střelcem v tomto utkání byl Aleš Čermák ránou z přímého kopu. Jediný gól dali Bohemians i Baníku Ostrava o víkendu a taky ho obstaral kapitán domácího týmu Aleš Čermák. Ten se teď rozčiluje i u postranní čáry, něco si tam domlouvá i se členy realizace týmu. Jaroslav Veselý, Stanislav Hejkal jsou zase v debatě s čárovým rozhodčím a stále se čeká a zkoumá se, řekl bych, penalta. Ano, na té obrazovce, která je nad kotlem Bohemians, se objevil ten nápis VAR a hlavní rozhodčí si prohlíží celou tu situaci, jakže to vypadalo, pokud se neprovinil David Liška proti pravidlům, nebo naopak v tom souboji mladoboleslavský fotbalista. Tak teď sám jsem trochu zmatený. 61. minuta, 1-0 vedou fotbalisté Bohemians nad Mladou Boleslaví a hlavní rozhodčí ale zkoumá celou tu situaci na videu. Tak David Liška šel do souboje s Ondřejem Karafiátem, rameno na rameno, a Ondřej Karafiát sáhl Davidu Liškovi, objel ho kolem krku, teď se píská a bude se hrát dál. Tak není z toho nakonec nic závažného, červená karta ani penalta po těch soubojích. Teď nás čeká i vstup na Radiožurnál. 62. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, výkop golmana Frývalda letí docela daleko, teď se nějakou chvíli nehrálo po několika střetech za postranní čárou. Nakonec v souboji hlavičkovém teď úspěšnější Králik na straně Mladé Boleslavy, protože od Almášiho se odrazil balon do zámezí, takže můžou vhazovat. Fotbalisté Mladé Boleslavy posílají míč středem hřiště přes Koláříka na pravou stranu a postupují kupředu. Zatím ztrácí jednu branku tady na stadionu v Dělíčku, na stadionu Bohemians. Přihrávka do středového kruhu, kde je připravený Langhammer, byl sražený Milanem Havlem, kterému se to sice nelíbí, ale byl to jednoznačný nedovolený zákrok. Pokud byste chtěli, můžete si naladit toto utkání v přímém přenosu třeba na webu iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Živý a pořád s mikrofonem za sportem vysílá i digitální stanice Radiožurnál Sport. 1-0 vedou Bohemians nad Mladou Boleslaví z Prahy, Kristián Šveda, Radiožurnál. A můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport v 63. minutě. Teď nákop mladoboleslavských řeší jen Tomáš Frývald, golman Bohemians Praha 1905. Posílá pravačkou, když si vyhodil ten balon do vzduchu, tak míč posílá na polovinu hřiště. Souboj Almáši Králik. Teď, byť se to Almáši mu nelíbí, tak jednoznačně nedovolený z pohledu domácího fotbalisty. Almáši, jak vyskakoval na tu hlavičku, tak se omáchl kolem sebe, nebo rozmáchl loktem, trefil do brady nebo někam do krku Martina Králika. můžou rozehrávat mladoboleslavští ze své vlastní poloviny. Matěj Hybše na levé straně dává na Králika, ten kombinuje s balonem ve středu hrací plochy se Zíkou, pas na pravou stranu, kde už je připravený Kozel, ten dává na Kolářika, dva čerství muži na hrací ploše, dva muži, kteří střídali ve druhém poločase, David Kozel a Josef Kolářík, teď ale ztratili balon a dopředu míří naopak střídající muž na straně Bohemians, Šimon Černý dává balon na Milana Havla, ten je napadaný, tak přidržený Milan Havel odcentroval ještě, ale byl dohraný pod střídačkou Danielem Langhamrem a ta situace je dopísknutá, jenže ano, nakonec je dopísknutá, ale Aleš Majer, který už má žlutou kartu, trenér Mladé Boleslavy, se teď hodně rozčiluje, dokonce se rozeběhl směrem ke čtvrtému rozhodčímu mimo to své vymezené území, chytil se za hlavu, je tam taky Marek Matějovský, vedoucí týmu a bývalý vynikající ligový fotbalista, který trochu hasí ty emoce Marka Matějovského, to nechalo docela klidným. Bohemians nakopávají balon. Milan Havel posílá dlouhý balon, takový oblouk na pravou stranu. Tam je připravený Zíka, hraje s Kolářikem. Ten se vybírá na levé straně Martina Schuberta, který je Petrem Mirvaldem lehce přitažený a je to výhoda pro mladoboleslavské fotbalisty. Kombinace Kozla se Zíkou ve středu hrací plochy už na polovině Bohemians. Zahraje si Karafiát. Dává na pravou stranu, tam je připravený zpátky Zíka, který v souboji proti Šimonu Černému uspěl, i protože

0: SK Praha hrají proti Bourges v Eurolize. Slovo má Veronika Šlajzová.
1: Po první čtvrtině prohrávají basketbalistky USK Praha z Bourges 12-17. Basketbalistkám USK se ale moc nedaří, ani střelba z dálky, ale ani práce v tom podkošovém prostoru, protože zatím spoza tříbodového oblouku neproměnili ani jednu střelu. To basketu Bourges se daří o mnoho lépe, ty body jsou poměrně hezky rozdělené na straně Pražanek. Zatím 8 bodů Briana Fraserová a ta je téměř jediná, kdo z týmu USK skóroval. 2 body pak přidala Kateřina Kalná, 2 body Kassandra Prosperová, ale krom těchto tří hráček se nikomu tedy nedaří. Za chvilku už začne druhá čtvrtina a z Pražské královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport
3: a František Kuna.
0: Vracíme se na fotbal do Dělíčku, Bohemians Praha 1905, Mladá Boleslav a reportér a komentátor Kristian Šveda.
4: Končí 66. minuta, Bohemians Praha 1905 vedou nad Mladou Boleslaví 1-0 po brance Čermáka ze 13. minuty. Teď se tady hraje druhý poločas a golman domácích Tomáš Frývald posílá balón dopředu. Tam je připravený Václav Pilař, dává balón na Aleše Čermáka. V souboji kapitánů ale uspěl ten hostující, a to Martin Králik dokázal přehodit Aleše Čermáka a teď si vybírá Koláříka ve středu hrací plochy. Ten zvládl dobře přihrát na Zíku a je tu breaková situace mladoboleslavských fotbalistů. Zíka je za ním Šimon Černý, nicméně zvládl mladoboleslavský fotbalista ještě přihrát doleva až k vápnu. Tam je Matěj Hybš, přetlačovaný Davidem Liškou, který zakopává balon do zámezí a aut, který tedy obstarají mladoboleslavští, jmenovitě Matěj Hybš. Dává na Šuberta, ten v souboji proti Mirvaldovi sice neuspěl, jenže fotbalista Bohemians odkopává jen na Ondřeje Karafiáta. Ten si vybírá Martina Králika ve středovém kruhu a pokračuje kombinace Mladé Boleslavy. Hosté stále dohání do brankové manko a teď přišli o balon. Situace 3-3. Javorček ji táhne po levé straně, dává na levo až k postraní čáře, kde je Pilař. Teď už je ve vápně Václav Pilař. Nabíjí Černému, ten pálí spoza vápna, trefuje jen před sebou stojícího Ondřeje Karafiáta, který dobře přečetl to zakončení Šimona Černého a snažil se ještě oslovit Langhamra, který ale o balon přišel. A je tu další situace útočná pro Bohemians Praha. Šimon Černý dává na levou stranu na Václava Pilaře. Ten je hodně rychlý ve středu hrací plochy. Byť oslavil 38. narozeniny, tak zvládl teď uniknout dvěma soupeřům. Dává na pravou stranu na Petra Mirvalda. Tam je taky Milan Havel, který nakonec otáčí zprava do středu hřiště na Smrže, ten až do levé strany. Javorček posílá balon na Pilaře na úroveň penalty, ale tam je připravený Martin Králik, který odkopává na dalšího hráče s číslem 3. Martin Králik má trojku a na straně Bohemians má Matěj Kadlec, který balon zpracoval po tom odkopu, dává na Václava Pilaře a pokračují Bohemians u levé postraní čáry. Javorček byl přitažený, ale hlavní rozhodčí ukazuje hraj dál, tohle pískat nebudu, chce dát hře spát, podobně jako Adam Trska, rozhodčí, který pískal utkání mezi Bohemians a Baníkem Ostrava, a obě mužstva, myslím tím trenéry, poté sudího chválili za to, že hru úplně nekouskoval, tak i teď hlavní rozhodčí ponechal dál hru, nebude pískat ten zákrok a mladoboleslavští můžou pokračovat postupem dopředu. Teď přešli polovinu hřiště, jenže ale Šermák dokázal vystoupit proti Zíkovi, který se musel otočit, vrátit hru na Ondřeje Karafiáta, ten hraje společně s Davidem Kozlem. Pas, který letí do středu hrací plochy, tam je Langhammer, kterého přidržel za dres Milan Havel, tohle si dle mého názoru říkalo i o žlutou kartu pro obránce Bohemians. Nakonec ji tedy hlavní rozhodčí tohoto zápasu Michal Panský neudělil, ale stejně jako jí unikl z mého pohledu Dominik Javorček, tak teď tedy unikl i Milan Havel po tom zatažení. Každopádně to, co se děje na hrací ploše, je rozehrávka po odpískání Mladé Boleslavy, standardní situace ze středu hřiště, přihrávka do levé strany, centrovaný balí míč Martina Šuberta do malého vápna, tam byl připravený stoper David Liška. Odkopnul balon, ale jen na rohový kop, a tak mladoboleslavští budou v 70. minutě zahrávat standardní situaci z levé strany ze svého pohledu. Ondřej Karafiát už si běží pro balon. Bohemians vedou 1-0. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z dohrávky 6. kola fotbalové šance ligy. Ondřej Karafiát promáchl, vrací se zpátky, bude to na dvakrát zahrávat. Teď posílá balon na malé vápno, hlavičkový souboj, nakonec úspěšnější pro Bohemians, ještě odražený balon, výborný zákrok Tomáše Frývalda proti zakončení Šuberta spoza pokutového území. Nejlepší ligový střelec Martin Šubert se napřáhl po odraženém balonu k tomu míči za hranicí vápna, z první pálil a další výborný zákrok slovenského golmana Bohemians, který drží zatím to vedení domácího týmu a nulu na svém kontě.

0: Pilar seď byl zatažený za dres, jednoznačně nedovolený zákrok, Martin Schubert by si měl prohlédnout žlutou kartu. V tento moment se tak stává, protože zmařil podle pravidel jasně se nebo slibně se rozvíjející příležitost. Žlutá karta pro Martina Schuberta. Ta rozehrávka Bohemians ještě ze své vlastní poloviny, ale rozhodně bude to i na nějaký centr do levé strany, kam už si nabíhá Javorček, s ním také Šimon Černý a Václav Pilář. David Liška to ale vyhodnotil, takže nakonec rozehraje krátkou přihrávkou po zemi na Matěje Kadlece. Pas, který letí až na Černého, ten dává na Pilaře. Pilař vyměňuje si s Černým, ten zastavil balon ještě na hrací ploše, jenže tam doběhl hostující Josef Kolářík, dobře si zahrál se Zíkou a taky se Schubert, který je ve středu hrací plochy, dává do středového kruhu. Tam doběhl David Liška. Sice kopl do balónu, jenže pro ten si došel jen brankář Jiří Floder, brankář Mladé Boleslavy, který nastoupil do svého 50. ligového utkání v kariéře. Floder rozehrává a dává na Zíku ve středu hrací plochy. Ten postupuje kupředu. Hledá Jiřího Klímu v souboji s Martinem Schubertem. Nakonec úspěšnější právě hostující Schubert, který je na levé straně. Dělá kličku na pravou nohu, ale pro Mladou Boleslav to není úplně přesné. Teď se trochu zahnali středočeši za vápno. Nakonec Martin Schubert ještě dostává balón, ale několik dobrých obranných zákroků teď na straně Bohemians. Bylo to hodně chaotické. I fotbalisté v zelenobílých dresech uklouzli. Hřiště je pokropené, ale nakonec to nemusí Bohemians mrzet, ta podklouznutí, protože se povedlo nejprve Havlovi a poté i Mirvaldovi odkopnout balón na polovinu hřiště. Matěj Hybš kombinuje se Schubertem na levé straně. Mirvald odkopává do zámezí a je to autové vhazování pro mladoboleslavské fotbalisty v 72. minutě, kdy je připravené další střídání a střídání je to na straně Mladé Boleslavy. Hřiště opouští velmi aktivní v dnešním utkání Daniel Langhammer, kterému se nepovedlo překonat golmana Tomáše Frývalda a že to Langhammer několikrát zkoušel. Do hry se místo něj podívá Marek Havran, který už je teď na hrací ploše, Langhammer odchází na střídačku a teď tedy to avizované vhazování u levé strany na polovině Bohemians. Obstral ho hostující Matěj Hybš. Kombinace, která je zatím přesná pro Mladou Boleslav, jenže teď vyhání Aleš Čermák dobrým pressingem Martina Králika až na svou vlastní polovinu a ten musí otáčet hru na Ondřeje Karafiáta. 73. minuta, Bohemians, Mladá Boleslav, 1-0. A Ondřej Karafiát přihrává na Koláříka, ten omíč nejdřív přišel, pak zaskluzoval Matěj Kadlec, odkopl ho do Koláříka a od hostujícího fotbalisty ten míč se odkutal do zámezí, ale Matěj Kadlec leží na hřišti. Zdá se, že ho Kolářík možná došlápl nebo trefil. Bylo to na té vzdálenější části hřiště, než je naše komentátorská pozice radiožurnálu Sport a Matěj Kadlec stále leží na hřišti, na své vlastní polovině, po tom souboji, tak možná to bylo opravdu něco nedovoleného od, nebo nepříjemného, abych se lépe vyjádřil, od Josefa Koláříka, který šlápl možná Matěji Kadlecovi na pravou nohu, když Kadlec dojížděl tím skluzem. To podstatné je, že domácí obránce je v pořádku a můžeme pokračovat ve hře, můžeme pokračovat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, končí 74. minuta a dopředu postupují hosté. Je to Zíka, který přímo ve středu hrací plochy získal balon, dává ho na Hybše, který je tam v souboji proti Pilazovi. Krásná Zidanovka, otočka přes balon, jenže následná ztráta a dopředu míří Šimon Černý. Je tam v souboji proti třem fotbalistům Mladé Boleslavy. Ještě přihrál na Pilaře, ten hledá Aleše Čermáka, tohle bylo na hranici offsideu, zatím se nemává. Aleš Čermák má balon už na pravé straně u pokutového území. Dává na Šimona Černého, který přišel do nabídky. Zpátky na Čermáka, pas, který jde na Vojtěcha Smrže, ten si popostrčil balon a centruje na vzdálenější tyč Almášiho hlavička a zákrok golmana Flodera na straně Mladé Boleslavy. Almáši zatím ne se střelecky prosadit, nevyšlo mu to proti Baníku Ostrava po reprezentační přestávce, zatím mu to nevychází ani proti Mladé Boleslavy v této sezóně ligové, myslím tím dal 3 branky, nepočítám do toho góly, které dal v domácím poháru. Teď nedovolený zákrok útočícího Klímy na obránce Davida Lišku v souboji prostovlasých fotbalistů, snad mi to odpustí. Nakonec David Liška vstává a bude rozehrávat, ještě přibíhá k němu Matěj Krlec a dokonce i golman Freewald, který z levé strany mimo své pokutové území si připraví balon po tom nedovoleném zákroku a pošle ho dopředu na své spoluhráče. 76. minuta, Tomáš Freewald si připravil balon a teď ho pravačkou dlouhým obloukem posílá na polovinu Mladé Boleslavy. Hlavičkový souboj Almáši Karafiát, úspěšnější hostující Ondřej Karafiát, teď souboj smrže proti Kolázíkovi zůstává neodpískaný a mladoboleslavští pokračují kupředu až teď, když se zahnali do zámezí v hazování. Pro Bohemians Ladislav Almáši s balónem uspěl a dává do levé strany, kde je připravený Václav Pilas, který už spěchá k pokutovému území, dělá kličku a vystřelí. Ano, ale zblokovaná rána. Teď protiútok Mladé Boleslavy. 76. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, stále jediným úspěšným střelcem Aleš Čermák. Poslouchejte přímý přenos na radiožurnálu Sport z Prahy, Kristián Šveda, radiožurnál. Kombinace mladoboleslavských fotbalistů na své vlastní polovině, centr, který letí už na část hřiště, která je z pohledu Bohemians obraná, musí se tak domácí Pražané bránit. Teď skluz Černého nebyl úspěšný proti Klímovi, jenže nakonec útočník Mladé Boleslavy ztratil balon, ale vybojoval ho jeho spoluhráč Matěj Hybš na levé straně, který odcentroval, ale následně získal balon Pilař na straně Bohemians v souboji 1-1. Teď je odstrčený za lajnu, ale rozhodčí nepřerušuje hru, nechává jí plynout, balon získávají mladoboleslavští a teď kombinují ve středu hrací plochy. Přihrávka do levé strany, otočení dokonce přes celou šířku hřiště na levou stranu, kde kombinuje Králik, společně s ním je tam taky střídající Marek Havran, ten dává na střed hřiště, kombinace přes Kozla, to je taky muž, který se na hřiště podíval ve druhém poločase, ale nakonec kombinace nevyšla úplně mladoboleslavským a je tu break pro Bohemians Praha 1905. Smrž hledá křížem Václava Pilaře, našel ho a teď 3-4. Bohemians, Václav Pilař táhne balón do pokutového území, zastavil se, ale výborně Denis Donát, tohle byla opravdu suverénní obraná práce beka Mladé Boleslavy Denise Donáta, který počkal na ten pohyb Václava Pilaře ve svém vlastním pokutovém území, sebral mu balon a posílá ho do levé strany na Matěje Hybše, ten si vybírá Zíku, Jan Zíka hraje na pravo, dokonce i přes takovou efektní kličku přes Kozla. Javorček přistrčil Josefa Koláříka, zdálo se mi, že nedovoleně, už po několikáté v tomto utkání, ale po několikáté to nechal rozhodčí být, nechává hru plynout a teď nechává i mladoboleslavské vhodit out, protože Bohemians se zahnali za tu postranní čáru na pravé straně, budou mladoboleslavští vhazovat. Končí 78. minuta, stále ztrácí středočeši jeden gól, který dal Aleš Čermák z kraje utkání. Teď kombinace mladoboleslavských ve středu hrací plochy po tom autovém vhazování. Matěj Hybš proti Mirvaldovi, kdo bude úspěšnější v té přetlačované. Ještě tam dobíhá Havran, dává na Zíku. Nakonec mladoboleslavští získali ten balon po několika soubojích. A je tu znovu Matěj Hybš, dává na Jana Zíku na levé straně. Ten udělal kličku na pravou nohu proti Smržovi. Vybírá si Havrana, ten je přizatažený za dres a nepíská se. Hlavní rozhodčí i teď pustil tu hru. Možná to nechává plynout z mého pohledu až moc. Naopak na hrací ploše teď končí Šimon Černý a znovu se nepřerušuje. Je tu breaková situace Mladé Boleslavy. Zakončení se nebude konat, protože Klímovi chyběl krok. Jak se říká, balon se kolem něj prokutal do zámezí. Ale teď se rozčilují obě strany. Rozčiluje se trenér Bohemians Jaroslav Veselý, rozčiluje se trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer, že na jedné straně měl být pískaný zákrok, na druhé měl být pískaný zákrok. Ani jedno se nestalo, mezitím domácí lavička nachystala další střídání, golmanovi je počítaný ten čas, Tomáš Freewald musí rozehrát a střídat se tak bude až v dalším přerušení. Václav Piras spěchá za balónem, získal ho nakonec mladoboleslavský Kozel, ten dává do pravé strany na Koláříka, ještě tam má Denise Donáta, ale mladoboleslavští byli vytlačení od Šimona Černého, míří balón do zámezí, takže vhazování pro hostující celek, který je v tabulce šance ligy na čtvrtém místě, Bohemians Praha 1905, tí jsou 11, ale teď by si mohli polepšit, pokud by dotáhli tento výsledek do úspěšného konce. Zatím tedy v 80. minutě Bohemians vedou 1-0.
1: Říká Kristián Šveda, vrátíme se do dělíčku na přímý přenos, ale můžeme se vydat také vlastně v rámci Prahy poměrně nedaleko na Královku, kde basketbalistky USK Praha hrají Euroligu proti Bourges. Je na místě naše reportérka Veronika Šlajzová.
2: V 8. minutě druhé čtvrtiny prohrávají basketbalistky USK Praha 26-32, ale to skoro je poměrně lichotivé, a to i přesto, že ještě před malou chvílí prohrávali dokonce dvouciferným rozdílem, a pak jim tam ale začaly některé střely docela padat a dokonce první trojku proměnila Briana Fraserová. Ta se tak stala první dvoucifernou střelkyní v utkání. Zatím z basketbalistek Bourges žádná z hráček se nedostala na ten dvouciferný počet bodů. Teď jsou to právě basketbalistky Bourges, kdo vhazují a můžou tedy zvýšit svoje vedení. Z Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Kdo je dál suverénní, to jsou hokejisté Plzně v Lize mistrů, protože vedou i ve svém šestém zápase zatím 5 zápasů, 5 výher za 3 body a blíží se 6. výhře na závěr základní skupiny. Plzeňští vedou ve Finsku na stadionu týmu Saipala Peranta 5-2, zhruba 5 minut před koncem 3. třetiny. Dnes bude ještě Liberec bojovat o postup do playoff, musí vyhrát ve švýcarském Davosu, kdo už má jistý postup do playoff, to jsou také Pardubice.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Jdeme dál za naším přímým přenosem, vracíme se na fotbal do Dělíčku, kde se hraje Šance Liga Bohemians Praha Mladá Boleslav a Kristián Šveda.
0: Teď je střídání na jedné i druhé straně hřiště v dresu Bohemians opouští Vojtěch Smrš a Ladislav Almáši v 82. minutě, kdy domácí vedou 1-0. Na hrací plochu přichází Denis Vala a také Samuel Obinaja. Jedna změna i na straně mladoboleslavského týmu. Ondřej Karafiát opustí hrací plochu a jeho místo zaujme Jan Burian. Tak to jsou tedy změny na obou stranách. Před malou chvílí měli mladoboleslavští několik slibných pokusů o to nacentrovat do vápna, jenže se jim to nepodařilo a stále tak ztrácí tu jednu branku, která by znamenala minimálně pro tuto chvíli vyrovnání. Bohemians totiž vedou 1-0 v dohrávce 6. kola fotbalové Šance ligy. Tento souboj se měl hrát už v srpnu, jenže byl odložený kvůli infekčnímu onemocnění v týmu Mladé Boleslavy. Vazování Bohemians na vlastní polovině, které nakonec jsem chtěl říct, že bylo úspěšné, protože Denis Vala propatičkoval balon do levé strany na Černého, tam ale v zápětí domácí fotbalisté o balon přišli a tak může hrát Matěj Hybš, to je levý bek Mladé Boleslavy. Balon si vyměnil s Koláříkem a dává ho do pravé strany na Martina Králíka, ten popobíhá do středového kruhu. Rychlá kombinace mladoboleslavských přes střed hřiště, nepřesné už při hrávce, co se týče před vápnem, a teď je tu breaková situace na druhé straně. Denis Vala je hodně čerstvý, hodně rychlý proti Matěji Hybšovi v souboji rameno na rameno úspěšnější hostující Hybš, který ten balon měl na tu vnitřní stranu, jak se říká, takže zvládli ještě dát balon na golmana Jiřího Flodera, který přibrává na pravou stranu. Tam je Denis Donát nachystaný udělat nebo zahájit další útočnou akci. Nakonec ještě trochu přibrzdil, otočil se, dal na kapitána Martina Králíka. Ten hledá na levé straně přihrávkou Havrana. Ten dává na Kozla. Jenže od Kozla se balon, tak ne, odkutalil se tam od Obinaji z Bohemians. Takže můžou pokračovat v kombinaci mladoboleslavští po autovém hazování. Matěj Hybš. Teď přihrávka na Martina Králíka, kapitána mladoboleslavských, který ostrým pasem poslal takovou přízemní přihrávku na Kolářika, který o balon v souboji proti dvěma fotbalistům Bohemians přišel. Byli tam Černý a Obinaja, kteří sebrali balon mladoboleslavským fotbalistům, ti ale po následném odkopu ho získávají znovu zpátky. A tak si je tu takové deja vu. Matěj Hybš, Martin Králík a situace od stoperů Mladé Boleslavy. Kombinace na pravé straně, je tam Martin Schubert, nejlepší ligový střelec se 6 brankami, dává na Denise Donáta, ten je přitažený Matějem Karlecem, tohle by mělo být odpískané a taky, že se tak děje a bude to zajímavá standardní situace z pravé strany pro Mladou Boleslav. Končí 84. minuta tohoto zápasu. 1-0 vede domácí pražský tým, tedy Bohemians 1905 v souboji s Mladou Boleslaví. Tam má ale teď k dispozici standardní situaci. Na hranici vápna, na ten roh pokutového území, je to odhadem třeba 20 metrů. Teď posílají centrovaný míč na malé vápno mladoboleslavští a nebude tam ani nikdo v dresu zelenobílém, ani modrém a ani černém. Ten má na sobě golman Tomáš Frývald, který si jen očima tak zkontroloval ten balon, který letěl z pravé strany, nechal ho proletět do zámezí a bude zahrávat od své vlastní branky. Kontrolovaná záležitost od zatím suverénního brankáře Tomáše Frývalda. V 85. minutě Bohemians vedou 1-0 a teď Frývald posílá balon na Čermáka. Až na polovinu Mladé Boleslavi. Teď je údaj i o fanoušcích, kteří dorazili na tento zápas. 4943 odkop do zámezí. Bohemians budou vhazovat tak rychle k fanouškům. Na zápas proti Baníku Ostrava bez 180 míst bylo vyprodáno, tak dnes vyprodáno není, ale téměř 5000 fanoušků z kapacity 6300. I to je suverénní návštěva ve středu na ligový fotbal. Teď to avizované vhazování. Petr Mirwald je na pravé straně, už je u pokutového území Aleš Čermák, kapitán Bohemians, který je u rohového praporku, je tam v takové přetahovačce, bych řekl, proti Kolářikovi. Nakonec fotbalisté z Boleslavy odkopli míč až na polovinu svého soupeře, kde ho sebral Matěj Kadlec. Míč posílá na levou stranu na Václava Pilaře, ten se z prvního doteku otáčí, dává na Javorčeka, který chtěl prohodit Martina Králíka. Suverénně ale kapitán Mladé Boleslavy nenechal si nasadit jesličky a tak se musí Javorček rychle vracet, protože je tu breaková situace mladoboleslavských fotbalistů. Donát dává do středu hrací plochy, tam je Havr, dává na Šuberta, Obinaja dohrává Martina Šuberta ostře a uvidí žlutou kartu. I když se to domácím fanouškům nelíbí, tak Samuel Obinaja trefil Martina Šuberta. Teď se rozčilují jak domácí tribuny, tak právě zmíněný ukrajinský fotbalista, ale nic s tím nenadělá. Hlavní rozhodčí si teď píše do svého notýsku to, že udělil žlutou kartu, a mezi tím se chystají mladoboleslavští na rozehrání té standardní situace. 87. minuta. Stále ztrácí hostující tým jednu branku. Čtvrtý tým tabulky fotbalové šance ligy. Musím připomenout, že to je neúplná tabulka, protože právě tento souboj zbývá k tomu, aby všech 16 týmů mělo odehraných 10 kol. Tohle je dohrávka kola šestého, které se mělo hrát už před nějakým časem. Rozehrávka, standardní situace na polovině Bohemians, mladoboleslavští mají balon díky Králikovi, který ho dává na Kozla na pravou stranu. Pas, který letí až na Havrana, jenže výborně teď vystihl tu přihrávku Javorček. U levé postraní čáry hledá Pilaře, nenašel ho, protože dobře vystihl tu přihrávku hostující Denis Donát. A tak je tu Šubert, který je rychlý, obratný, udělal otočku kolem své osy, podržel balon. A na levé straně se snažil najít Koláříka, který nakonec o balon přišel, protože nebyl úplně dostatečně důrazný v tom souboji, a jak možná slyšíte ten potlesk, znovu si zahraje brankář Bohemians Slovák Tomáš Frývald, vyhodil balon do vzduchu, poslal ho pravačkou na polovinu hřiště, ale Čermák vyskočil na ten hlavičkový souboj. Denis Vala kopl balon jen do kapitána Mladé Boleslavy Králíka, od něj se míč odkutal do zámezí a na polovině útočné ze svého pohledu budou Bohemians vhazovat. Konkrétně si pro balon takovým poklusem míří Petr Mirwald, posílá ho na Šimona Černého. 88. minuta a Šimon Černý je u rohového praporku. Teď si prohodil dva fotbalisty Mladé Boleslavy, hodně efektní klička. Petr Mirwald dostal přihrávku od Denise Valy. Znovu jsou fotbalisté Bohemians u rohového praporku a už to vypadá na nějaké zdržování, takové to zdržování ve hře, jak se říká. Mirwald je stále u rohového praporku, je přetlačovaný, stojí nad balónem a míč končí v zámezí. Vazovat budou fotbalisté Bohemians. Hodně zkušeně, byť je to mladý fotbalista Petr Mirwald, tak si teď počínal v celé té situaci, nechal se dotlačit do zámezí, mladoboleslavští poslali míč za tu postranní čáru a teď můžou jen sledovat, jak Bohemians vazují další aut. Mirwald a znovu u rohového praporku. Přetlačovaná s Kolářikem, nakonec teď úspěšnější Kolářik a bude tu rozehrávka Jiřího Flodera z vlastního vápna, z vlastního pokutového území. Pas, který letí na Martina Králíka, ten si vybírá na pravé straně Denise Donáta, jenže ten byl napadaný Václavem Pilařem a musí to zkoušet mladoboleslavští přes levou stranu. Matěj Hybš vyváží balon ze své vlastní poloviny, začíná 90. minuta dohrávky 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví. 1-0 vede domácí pražský tým. Martin Králík, kapitán hostujícího celku, dává míč do pravé strany na Donáta, ten centroval na Kozla, přes něj balon přeskotačil do zámezí, ale nakonec i přes Dominika Javorčeka, který odkopl za postranní čáru, a tak vhazují právě mladoboleslavští. Teď kombinují na své vlastní polovině. Matěj Hybč ve středovém kruhu dává balon na Havrana, ten pokračuje docela rychle kupředu. Havran v souboji s Obinajou, který už má žlutou kartu, takže musí být opatrný. Obinaja teď si úplně nerozuměl se spoluhráčem Mirvaldem a je tu centrovaný míč do vápna Mladé Boleslavy, ale zákrok golmana Frivalda, myslel jsem centrovaný míč od hráčů Mladé Boleslavy do vápna Bohemians Praha 1905. Tomáš Frivald je ale nejen v tomto zápase, ale i proti Baníku Ostrava byl hodně suverénní. Teď další zákrok si připsal proti Šajtlí centrovanému balonu a dopředu zamířili Bohemians. Denis Vala napadá rozehrávku Martina Králika, ještě mu pomáhá Šimon Černý. Nakonec to Mladoboleslavský Králik zvládl. Teď Aleš Čermák zatáhnul za záchrannou brzdu. 4 minuty se budou nastavovat. Aleš Čermák za to zatažení vidí žlutou kartu. Teď ještě to hlavní rozhodčí pozdržel, protože mladoboleslavští chtěli samozřejmě co nejrychleji rozehrát. Prohrávají o jeden gól tady na stadionu v Pražském Dělíčku, nicméně hlavní rozhodčí si tu žlutou kartu pro Aleše Čermáka musel poznamenat, takže pas, který letí na střed hřiště od Králika na Havrana, ten dává na Králika zpátky, jenže ztráta mladoboleslavských a je tu další breaková situace pro Bohemians. Pilas hraje na levé straně s Obinajou, který zdálo se mi byl na hraně offsideového postavení, ale hraje se dál. Obinaja sprintuje k pokutovému území, má tam nabídku Černým a taky Pilazem, který dostane balon. Nakonec ano, Václav Pilas pálí těsně vedle pravé tyčky branky Mladé Boleslavy, mohl oslavit 38. narozeniny včerejší gólem, to se zatím nestalo. První minuta ze 4 avizovaných nastavení je pryč a další střídání na straně Bohemians za velkého potlesku. Stávají tribuny, kapitán týmu Aleš Čermák předává pásku Milanu Havlovi, plácá si s Petrem Mirvaldem, běží k hlavní tribuně, střídá ho David Heidenreich. Takže střelec zatím jediného gólu v tomto zápase, Aleš Čermák je na střídačce a zbývá zhruba 2,5 minutky odehrát z toho avizovaného nastavení. Mladoboleslavští prohrávají o jeden gól a teď to zkouší středem hřiště Zíka úspěšně proti Heidenreichovi, který teď přišel na hrací plochu. Obinaja dobíhá celou tu situaci. Ještě je tam taky Mirvald a ani nebyla potřeba jeho práce, protože Obinaja obral Kolářika o balon. Tak, pokračuje v tom souboji, teď ale ne úplně přesně z pohledu Bohemians, tak můžou dopředu zamířit mladoboleslavští. Jsou na pravé straně útočné poloviny Bohemians. Je to Denis Donát, který postupuje kupředu. Dává křížem zprava doleva na Matěje Hybše v 93. minutě zápasu. Přihrávka na levou stranu. Tam je Kolářík, hledá Donáta, který ještě se snaží je vybrat kozla. Otočka, která končí mimo branku. Otočka a střela, chtěl jsem říct. Frivald s Liškou to pohlídali celé, tak aby se balony odkutal do zámeří. A není z toho tak ani žádná dorážka z pohledu Mladé Boleslavy. Tohle vypadá dobře pro domácí tým v končící 93. minutě a fanoušci na hlavní tribuně vstávají, tleskají. Zatím se jim líbí, že Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Není divu a teď dlouhý odkop od golmana Frivalda, který odhlavičkovali jen fotbalisté Mladé Boleslavy do zámezí. No a domácí úplně nespěchají. Takovou volnou chůzí jde Václav Pilař pro balon, který bude vhazovat. Hlavní rozhodčí ukazuje, že už počítá. Aniž by měl Pilař balonovou rukou, tak teď ho rychle musel vhodit ofenzivní hráč domácího týmu. Václav Pilař hraje se Šimonem Černým. Na levé straně už je u pokutového území, ale znovu míří k rohovému praporku. Vhazování pro nejprve sudí ukázal Bohemians, nakonec si ten verdikt rozmyslel, takže pro Mladou Boleslav Javorček napadá tu rozehrávku, mladoboleslavští to ještě zkusí. Středem hřiště postupuje Kolářík, který je dorážený Mirvaldem, zatím nepřesně. Petr Mirvald zatáhl za dres Zíku, je tu ponechaná výhoda. Mirvald se opřel do Zíky, teď ostrý skluz Davida Lišky, který by si měl prohlédnout žlutou kartu. Tohle byl hodně nevybíravý souboj, ale David Liška to musel udělat takticky, tak tohle by měl být dle mého názoru, nebo takhle, já se do toho nechci úplně zamotat, ale nebyl to férový zákrok, prostě David Liška skočil pod Jana Zíku, tak aby přibrzdil to snažení. Mně se líbí, když se fotbal hraje ne tak čistě, na druhou stranu tohle bylo od Davida Lišky taktické a je tu tedy standardní situace pro Mladou Boleslav. 4 nastavené minuty jsou pryč, ale ještě se končit nebude, hlavní rozhodčí nechá Mladou Boleslav ten přímý volný kop zahrát. Je to z velké dálky, je to třeba ze 30 metrů od brány. Přihrávka po zemi na Martina Schuberta a přímý volný kop se bude opakovat, protože hlavní rozhodčí ukazoval, že bude hrát až na píšťalku. Mladoboleslavští nepočkali na ten pokyn, takže teď se musí vrátit. Je tam Kozel a s ním také Schubert připravený u balonu. Martin Schubert se rozebíhá, centruje balon na malé vápno. Tam je ale připravený Javorček, od hlavičková vara v zámezí. Obrovská radost domácích tribun. Bohemians vyhráli ve fotbalové šancilize po druhé za sebou výsledkem 1-0. Po vítězství nad Baníkem Ostrava porazili domácí i Mladou Boleslav, která byla před tímto zápasem v tabulce fotbalové šancilize na čtvrtém místě, a to tedy platí i dál. Mladá Boleslav se 17 body na čtvrtém místě zůstává a Bohemians na devátém místě mají bodů 15. Hezký večer z pražského dělíčku, jediný gól dal Aleš Čermák.
1: Říká Kristián Šveda, děkujeme za přímý přenos. Výsledek tedy známe, 1-0 pro fotbalisty Bohemians Praha 1905. Už je jasné, že základní část hokejové ligy mistrů vyhrála Plzeň, protože v Laperantě proti Saipě plzeňští uspěli, vyhráli 6-3, dali ještě pak v závěru gól do prázdné branky a mohou se těšit z hezkého pohledu na tabulku. Je to první místo průběžně tedy. Aktuálně posloucháte Radiožurnál Sport i dál. Hraje se ještě také v Davosu, kde Liberec bojuje o postup do play-off ligy mistrů a vede 1-0 v páté minutě. V té třetí se trefil Jaroslav Vlach, poté co vyjel do útočného pásma a pár metrů za modrou vypálil na dlapačku golmana, a libereckým by tenhle výsledek stačil k tomu, aby si také zahráli play-off. Posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď můžeme vydat také do Prahy na Královku, kde hrají basketbalistky USK Praha proti Burš, a sleduje to Veronika Šlajzová.
2: Po prvním poločase je skóre vyrovnané 34-34 a za to srovnání můžou Pražanky děkovat hlavně svým zahraničním posilám, tedy Briane Fraserové a Fridě Bienerové, které jsou na 10, respektive 11 bodech. Právě Bienerová, německá posila Praženek, zařídila to srovnání, nebo byla jednou z těch hráček, které byly strůjkyněmi, protože Pražanky ještě ve čtvrté minutě druhé čtvrtiny prohrávaly dokonce dvouciferným rozdílem, konkrétně rozdílem 11 bodů. Pak se ale, řekla bych, probrali a šňůrou 10-2 srovnali vývoj utkání. Na Borž zatím není vidět žádná únova, a to i přesto, že přijeli pouze v 10 hráčkách, protože zbylé dvě, které by bývaly mohly nastoupit, jsou nemocné, takže do Prahy nemohly přijet. Ale tohle by možná mohl být ten rozdíl, který, nebo respektive to, co musí Pražanky udělat, aby mohli v dnešním utkání zvítězit, a sice hrát rychle dopředu, protože právě díky tomu dokázali to skóre srovnat. Teď tedy zbývají ještě nějaké 4 minutky do konce poločasové přestávky a po ní tedy uvidíme, jestli Pražanky dokážou vývoj skóre ještě otočit. Z pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalová Plzeň má v evropské lize co napravovat.
5: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do evropské ligy, prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
4: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy, Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
9: Sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v Šancelize na hřišti Bohemians 0-1 a na druhý Liberec se bodově nedotáhli. A počasí zítra bude nejdřív mlhavo, později většinou polojasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou až 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanci dnes hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
10: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
9: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. O budoucím vedení je po dnešku jasněji v 7 ze 13 krajských měst v Česku. Třeba v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jednání po víkendových komunálních volbách ještě zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou. Ukrajinská armáda se potýká s omezením satelitního spojení. Americká společnost SpaceX nečekaně snížila rychlost zvláštních služeb družicového internetu Starlink poskytovaných ukrajinské armádě v rámci programu Starshield.
11: Ukrajinští vojáci působící na frontě listu Ukrajinská pravda potvrdili, že omezení rychlosti na maximálně 160 km za hodinu zmařilo mnoho dronových operací. Vojáci upozornili, že Starlink, pracující s vysokorychlostními drony, je nezbytný k sestřelení ruských proudových letounů. Ty dnes zaútočili mimo jiné na západoukrajinský Luck.
12: Na žal, vorog necílil v udar.
11: Náčelník volyňské vojenské správy Roman Romaniuk ukrajinské televizi řekl, že ruské drony zasáhly čistě civilní objekt, velkoobchod s evropským zbožím, jako jsou cukrovinky, čokolády nebo chipsy. Nejméně 6 lidí zahynulo a 12 bylo zraněno, uvedl Romaniuk. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. 7 desítkám žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Podvodníci tak stát připravili o téměř 2 miliony a 800 tisíc korun. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětinské má spis bezmála 5 000 stran.
13: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
14: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy podlehli v dohrávce 6. kola šance ligy Bohemians 0-1. Středočeši tak přišli o možnost bodově se dotáhnout na druhý Liberec. Basketbalistky USK Praha právě hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Zápas sleduje Veronika Šlajsová.
15: Ve čtvrté minutě třetí čtvrtiny vedou basketbalistky USK Praha dokonce rozdílem 10 bodů, 46-36, a to i proto, že francouzskému Bourges se ten vstup do třetí čtvrtiny úplně nevydařil. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 za Holubicemi a nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Prahy z Brna na Vyškov opatrně za sjezdem na Slavkov. Na kilometru 213 vás může překvapit neosvětlené vozidlo. Na místo to jede řešit policie. Na D1 z Brna do Prahy podobná překážka za Divišovem. Na 37. kilometru porouchaná dodávka blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu před odbočkou na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se zpomaluje, už je to ale bez dlouhé kolony. S kolonou naopak počítejte na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ve Spořilovské ulici se popojíždí od sjezdu z Tyrkovy ulice až do Brněnské, kde u sjezdu na Chodov překáží převrácený bagr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekejte ráno ještě místy mlhy, která se během dne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A teploměry ukážou 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Hezký večer s Radiožurnálem Sport. Máme pro vás i další průběžné výsledky. Bavili jsme se třeba o hokejové lize mistrů. Tam Liberec dál vede v Davosu 1-0 v první třetině, což je výsledek, který mu zaručí postup do play-off. Ale hraje se také Maxaliga. Už máme některé konečné výsledky. Litoměřice vyhráli v Havířově 4-2. Jihlava vysoko doma nad Přerovem 9-0. Třebíč porazil Kolín 3-2 v prodloužení a Zlín vyhrál nad Sokolovem 2-0. Další výsledky jsou průběžné. V Chomutově se hraje prodloužení s Frýdkem Místkem za stavu 3-3. Pardubické Bčko vede nad Vsetínem ve šlágru kola 6-5 na začátku třetí třetiny a nějakých 10 minut je dokonce duelu mezi Sláví a Táborem. Tam je to zatím nerozhodné 3-3.
16: Radiožurnál Sport
19: a František Kuna.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, je 20 hodin 11 minut. Fotbalisté Bohemians Praha se vyhoupli v tabulce šance ligy na 9. místo. Vyhráli po druhé za sebou opět 1-0. Po poslední výhře 1-0 nad Baníkem zvítězil stejným výsledkem po gólu Čermáka nad Mladou Boleslaví. Středočeši zůstávají na 4. místě, nevyužili možnost přeskočit aktuálně 3. pražskou Spartu. Když je řeč o pražské Spartě, ta hraje na Letné a velmi blízko je sportovní hala Královka, kde hrají své zápasy basketbalistky USK Praha aktuálně v Eurolize proti Bourges. Třetí čtvrtinu tam sleduje Veronika Šlajzová.
1: Po naprosto přesně 7 odehraných minutách třetí čtvrtiny vedou basketbalistky USK Praha nad Bourges 53-42 a to i díky tomu, že vstup do druhého poločasu se mnohem víc vydařil Pražánkám, zatímco basketbalistky Bourges v podstatě pouze ztrácely míče, tak naopak Pražánkám tam začaly střely hodně padat. No a v dílčím skóre třetí čtvrtiny Pražánky dokonce vedou 19-8 a to i díky 19 bodům Fraserové, která se opravdu rozstřílela v tom druhém poločase, no a 11 bodů pak přidala Frida Bienerová. Teď hrají basketbalistky francouzského týmu, tedy Bourges, konkrétně na rozehrávce Jaldiová Tabdiová, která přihrála do vnitřního prostoru své spoluhráčce, také Jaldiové Tabdiové, která teď i doskočila míč, který nakonec dokázala dopravit do koše, snižuje tak na rozdíl 9 bodů. Praha tedy zatím vede 53-44. Z pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

polovině října už je poměrně zima na to, aby sportovci závodili třeba v rychlostní kanoistice nebo ve vodním slalomu. I tak se vydáváme k vodě, protože kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů byly dnes vyhlášeny slavnostně výsledky v Praze. Krejčí předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, ten tak neobhájil loňský triumf. Česká kanoistika měla velmi úspěšný rok. 24-letý Krejčí mezi kajakáři ovládl evropský i světový šampionát. Pravidelně se umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru. K tomu přidal na mistrovství světa stříbro v časovce a v časovce kajakrosu a na evropském šampionátu stříbro s kajakářskou hlídkou. Po loňském druhém místě poprvé ve svazové anketě zvítězil, ale ceremoniálu se osobně nezúčastnil. Místo něj byla na pódiu jen jeho figurína v nadživotní velikosti. To mohlo vypadat zajímavě. Krejčí poslal video vzkaz z dovolené v Portugalsku, odkud všem děkoval.

0: musel do nemocnice v Oxfordu a lékaři mu operací zachraňovali život a zachránili mu i kariéru. Jen si po návratu k fotbalu musel navléknout speciální helmu, která ho měla chránit a zároveň co nejméně omezovat. Také brankář musí občas hlavičkovat.
1: Mám i tu helmu upravenou tak, abych měl vlastně tu přední část na tom čele, vlastně aby ten kus toho materiálu byl co nejvíce jednotný, aby prostě ten míč se s tím dal nějakým způsobem odhlavičkovat pryč, takže hlavičkovat můžu.
0: Ačkoliv byly původní prognózy lékařů ohledně délky rekonvalescence pesimistické, Petr Čech se dokázal vrátit k profesionálnímu fotbalu nečekaně rychle, už po 3 měsících stál v bráně Chelsea v utkání proti Liverpoolu. Helma Čechovi kompletně zakrývala uši, což byl pro brankáře obrovský nezvyk. V rozhovorech český golman přiznal, že hůř slyšel pokyny spoluhráčů i rozhodčího a musel se naučit s tímto handicapem na hřišti pracovat. Je to 20 let od chvíle, kdy musel začít Petr Čech používat helmu při fotbale.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Jdeme na Královku na basketbal, Euroliga, USK Praha a Burš a také reportérka Veronika Šlajzová.
4: V první minutě čtvrté čtvrtiny vedou basketbalistky USK Praha nad Burš 56-49, přestože ten rozdíl ve skóre je teď tedy 7bodový, tak ale Pražanky už vedly dokonce rozdílem 12 bodů, pak ale přišla taková řekněme lepší pasáž francouzského týmu, konkrétně tedy v závěru třetí čtvrtiny francouzsky proměnili dvě poměrně rychlé trojky nebo dvě trojky v rychlém sledu za sebou, tak jako tak Pražanky ale dál drží vedení, teď je tedy hra zastavená kvůli tomu, že jedna z Francouzek skončila na palubovce, ta se teď musí trochu vytřít, protože přeci jen jak jsou hráčky spocené, tak palubovka je mokrá, ale pokračovat budou Pražanky, budou mít díky tomu nových 24 sekund na zakončení a budou moct zvýšit svoje vedení, které je momentálně 7bodové, konkrétně 56-49. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Hokejisté Plzně vyhráli na stadionu v Laperantě nad Saipou 6-3 a vyhráli tak základní skupinu Ligy mistrů bez ztráty bodu. O body bojuje Liberec v Davosu, vede po první třetině 1-0 a potřebuje vyhrát k tomu, aby postoupil do play-off. Gól dal Jaroslav Vlach.
1: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
2: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
1: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
3: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčůrat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, 1 hodina pryč, nikde. 2 hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřeli dveře, vypotácel se, říká, nalítě jako bro. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
1: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Sigmě.
4: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát trávníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypat.
1: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
5: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
6: Radiožurnál je 20 hodin 30 minut. Naše zprávy připravila Anna Horáčková.
7: Maximální povolená cena benzínu v Česku zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů, což je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti. Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy 100 tisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy a Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Vlády zasažených států doporučují lidem při neodkladném pohybu venku nosit roušky. A umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Radiožurnálem se obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře.
1: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy podlehli v dohrávce 6. kola šance ligy Bohemians 0-1. A basketbalistky USK Praha hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Stav a čas zná Veronika Šlajzová.
8: Ve čtvrté minutě čtvrté čtvrtiny vyhrávají basketbalistky USK Praha dokonce rozdílem 16 bodů 65-49. Z pražské královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D8 u Kralupa, nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 7,5 pojedete kolem odstavené dodávky. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou a blokují levý pruh a projíždí se pomaleji. V Praze se zdržíte ve Spořilovské ulici ve směru z centra. Kolona začíná za sjezdem z Tyrkovy ulice a pokračuje až do Brněnské ke sjezdu. sjezdu na Chodov. Tam překáží stále provozu převrácený bagr. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici. Za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou kolize auta s motorkou, průjezd je omezený. A na Letné bourala dvě osobní auta na nábřeží kapitána Jaroše. I tam čekejte možné komplikace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čeká nás studená noc, ochladí se na 5 stupňů až na nulu a přidají se četné přízemní mrazíky, nad ránem pak i mlhy, ty se během dopoledne postupně rozpustí, přes den už bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A nejvyšší teploty zítra 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 9, pouze na Šumavě bude i 13 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
10: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Vysněné angažmá v Pittsburghu zatím Tomáši Galvasovi nevyšlo a tak hraje za hokejový Liberec v extralize válí a také v lize mistrů. Teď dal gól ve švýcarském Davosu a Bílí tygři vedou 2-0 v zápase, který rozhodne o tom, kdo postoupí do play-off. Zatím to pro Liberec tedy vypadá dobře.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď basketbalistky USK Praha, které hrají v Eurolize první zápas proti Bourges, zápas se blíží pomalu ke konci a tak má slovo v našem vysílání z Pražské královky reportérka Veronika Šlajzová.
3: V 7. minutě čtvrté čtvrtiny vedou basketbalistky USK Praha nad Bourges dokonce rozdílem 19 bodů, 70-51. To je tak nejvyšší vedení, jaké dosud měli. Teď má míč v dolním postavení Elodie Nigrová, té se ale nepodařilo skorovat, ten míč vůbec netrefil obroučku. Doskok získala Kassandra Prosperová a Praženky tak můžou dokonce ještě zvýšit vedení. U míče je teď Miňa Turejová, která zkusila zvednout střelu za 3 body a to se jí také povedlo úspěšně. Pražanky tak vedou dokonce 73-51, rozdíl je víc než 20-bodový a tak téměř s klidem můžeme říct, že Basket Bourges by už neměl za ty 3 minuty nějak výrazně zasáhnout do toho skóre, ale to samozřejmě ještě předbíhám. Teď je u míče Marie-Paule Dáliová, která přihrává na 45. Své spoluhráčce Jaldivé Tabiové, její střela ale neskončila v koši, doskok získala Petra Malíková a Clarins Jaldy Tabiová musela sáhnout po tom taktickém faulu pro zastavení hry, nicméně asi nevěděla, že už jde o pátý týmový faul a tak Petra Malíková půjde na čáru trestného hodu, bude mít k dispozici 2 šestky, ještě předtím ale přichází střídání, do hry se vrací Majte Kacoralová, které se dnes docela daří, už je na 10 bodech. Ze hřiště naopak odešla Kassandra Prosperová. Petra Malíková tedy na čáře trestného hodu na poprvé je úspěšná, zvyšuje tedy na 74-51, ještě ale bude mít k dispozici 2. trestný hod. Zatím tedy tahle střela byla příliš krátká, takže skóre sedí 74-51. Na rozehrávce francouzského týmu, tedy Bourges, je Marie-Paule Dáliová. Ta je velmi těsně bráněná Petrou Malíkovou. A ta se jí snaží zavařit tu rozehrávku. To se jí téměř podařilo, protože přihrávka na Clarins Jaldy Tabiovou nebyla úplně přesná. Ta jí naštěstí dokázala zpracovat. Její zakončení už ale nebylo přesné. A tak je u míče Majte Kacorlaová. Za stavu 74-51, 2 minuty před koncem základní hrací doby. Z Pražské královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport je před námi jedna z posledních návštěv a možná úplně poslední dnes tedy na Pražské Královce, kde basketbalistky USK hrají úvodní zápas Euroligy proti francouzskému Bourges. Jak se vyvíjí poslední minuta, ví Veronika Šlajzová.
1: 34 sekund před koncem základní hrací doby a asi můžeme říct i celého utkání vedou basketbalistky USK Praha nad Bourges 76-55. Poté, co teď dala koš Marie Paul Dalyová, tak si vzal ještě oddechový čas trenér domácích basketbalistek Martin Bašta. Uvidíme, jestli ještě něco Pražanky vymyslí. Každopádně dál drží ten náskok, který si vybudovali především během třetí čtvrtiny. Na jím konci vedli dokonce rozdílem 11 bodů. Teď tedy ten rozdíl ve skóre je dokonce 21 bodový. Na tohle utkání se přišlo podívat dokonce 825 diváků, takže Pražská Královka je docela zaplněná. Teď už ale rozhodčí svolávají oba dva týmy, protože timeout se blíží ke konci. Samozřejmě oba dva trenéři chtějí využít co nejvíc z té minuty, kterou oddechový čas trvá, takže ještě trvá, než rozhodčí donu všechny hráčky, aby přišli na hřiště. Za Bourges bude na palubovce Nigelová, která řekněme dnes hodně bojuje pod košem, dělá docela problémy Pražankám. Proti ní bude stát na straně Prahy Briana Fraserová, která ji od začátku utkání brání, když se tedy tyhle dvě hráčky potkají na hřišti. Každopádně vhazovat tedy bude USK Praha. Teď už je tedy všechno připravené a byla to Frida Binerová, která dostala míč k hazování, rozehrává Petra Malíková, která je teď na 45, předává míč Majte Kacoralové. Zhruba nějakých 10 sekund je rozdíl mezi časem na útok a časem do konce čtvrtiny. Frida Binerová předává handoff, to znamená rovnou z ruky do ruky Mně Turejové, která viděla Brianu Fraserovou zbíhat ke koši, ale Fraserová na tu přihrávku nedosáhla, ještě ukazuje, že byla přitom zatažená za dres svou obránkyní. Ale rozhodčí se o tom jdou ještě poradit. Těžko říct, jestli, protože zapískali, že míč budou mít k dispozici francouzsky, tedy francouzský basket Bourges, ale vypadá to, že právě tohle půjdou ještě přezkoumat. 15 sekund před koncem základní hrací doby. Pražanky vedou 76-55 a rozhodčí tedy právě teď u videa. Díky tomu můžou hráčky i dojít ke svým lavičkám, dostat ještě nějaké pokyny od trenérů a rozhodčí ještě teď vysvětlují celou situaci trenérovi Praženek Martinu Baštovi, který se zdá...
0: Někdy to tak v basketbale je, že závěry jsou dlouhé, ale samozřejmě se vrátíme na závěrečných 15 sekund, byť víme to, že basketbalistky USK zvítězí, protože vedou nad Bourges o 21 bodů. Fotbalisté Bohemians dnes vyhráli 1-0 nad Mladou Boleslaví, trefil se Čermáka po tom vítězství posledním. 1-0 nad Baníkem se Bohemians vyhoupli na 9. místo tabulky. Mladá Boleslav zůstala 4. Situace na Pražské Královce už se dost možná změnila, a to tak, že by se mohlo hrát posledních 15 sekund Euroliga žen v basketbale USK Praha Bourges a Veronika Šlajzová.
1: Zatím se nic nezměnilo, rozhodčí už jsou u videa poměrně dlouho, ono samozřejmě zdrželo i to, že komunikovali s trenérem USK Praha Martinem Baštou, ale jisté tedy je, že Pražanky v dnešním utkání zvítězí, zatím vedou rozdílem 21 bodů, připíšou si tak v prvním utkání letošní sezóny Euroligy své první vítězství. Připomenu, že ve skupině narazí ještě na polský Lublin a turecký Emlak Konut. Ze skupiny, této čtyřčlenné skupiny, postupují tři nejlepší celky do další fáze, kde k těmhle třem celkům přibydou ještě další tři. Teď tedy rozhodčí už konečně mají konečný verdikt. Hrát budou basketbalistky Bourges. Na vhazování je připravená s číslem 26 Ines Pitárchová. A rozhodčí už tedy tak mávli rukou, to znamená, že to dělají při posledních dvou minutách čtvrté čtvrtiny a předali Pitárchové míč k vhazování. Ta si nahodila o Miňu Turejovou, ale vypadá to, že to nahození nebylo úplně správně provedené, protože rozhodčí odpískali přestupek a pokračovat budou Pražanky. Ty budou mít 14 sekund na zakončení, to znamená 0,8 sekundy je následný rozdíl mezi časem na útok a časem do konce čtvrtiny. Kacorlová vhazuje, uvolňuje se jí Petra Malíková, ta ale míč nedostala. Kacorlová už nakonec musela vyhodit na Miňu Turejovou. ta na tu přehrávku nedosáhla, ale míč byl tečovaný právě Inese Pitarkovou, která předtím vhazovala, a Pražanky tak budou pokračovat, mají 12 sekund na zakončení. Miňa Turelová dostala míč k dispozici k vhazování, uvolňuje se jí Majta Kacrolová, která byla ale velmi těsně bráněná, nakonec míč dostala Frida Bínerová, která ho předala zpátky Míně Turelové. Ta teď chtěla si prohodit míč z ruky do ruky, ale tam byla noha Elodie Nigrové, ale právě díky té noze, tak Pražanky nejenom, že budou moct pokračovat, ale zároveň se smazal ten čas na útok, protože dokonce už zbývá jenom 5,5 sekundy. Kacorolová drží míč na trojce a už i signalizuje, že hrát dál nebude. Teď už je tady oficiálně konec. Basketbalistky USK Praha zvítězily v prvním euroligovém utkání letošní sezony nad Burž 76-55, a to i díky 21 bodům Fraserové a 14 bodům Frýdy Bínerové, tedy dvou zahraničních posil, které přišly do pražského klubu teprve před letošní sezónou. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
3: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
4: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
2: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
2: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 53 minut přesně posloucháte Radiožurnál Sport. Zítra začne největší tuzemský plavecký závod v podzimní části sezony, která se vždycky plave v krátkém bazénu. Možná pro někoho překvapivě tím nejsledovanějším závodem nebude mistrovství republiky, ale závod plzeňské sprinty. Bude tam i Martin Charvát, který je teď ve studiu. Zdravím tě.
1: Hezký den.
0: Když to je hlavní závod, tak tam bude kompletní česká špička?
1: Nebude úplně kompletní, protože Miroslav Knedla studuje ve Spojených státech, takže ten bude chybět kvůli plzeňským sprintům, nepojede do Česka, ale jinak ano, Barbora Šupenič, tedy Barbora Sémanová, kdo to nestihl, tak si vzala mistra světa v šermu fleretem Alexandra Šupeniče, poprvé bude závodit jako Barbora Šupenič, jinak Barbora Sémanová, stejně tak i Jan Čejka, Barbora Janíčková i další osobnosti českého plavání.
0: Tohle je závod, na kterém se budou plnit limity na mistrovství světa. Kolik závodníků by mohlo být úspěšných?
1: To už se odhaduje výrazně hůř. Například naděje, velká naděje, poměrně dost velká naděje českého plavání. Jan Foltín, plzeňský plavec, tak by tady měl splnit limit na některé ze sprinterských tratí právě na prosincové mistrovství světa v Číně, jeho první seniorskou akci na světovém šampionátu, byť loni už byl na evropském šampionátu v krátkém bazénu v zimě v polském Lublinu. Ale Jan Foltín by mezi nimi mohl být, stejně tak třeba i Matěj Zábojník mezi prsaři, v případě Ondřej Slavík, další to český sprinter. Jinak ta nejúspěšnější současná česká trojice, tedy Barbora Sémanová, Barbora Šupenič, asi se musíme zvykat, dále tedy Miroslav Knedla a Jan Čejka, tak ti už mají automaticky na základě svých předchozích výkonů ten limit splněný, nemuseli ho plnit vůbec, a na předchozích závodech světového poháru už se do Číny dokázali probojovat Barbora Janíčková, která splnila hned 3 limity na nadcházející světový šampionát, a také Ondřej Gemov, takže 5 Čechů už je jistých, že poletí do Číny.
0: Zaznělo mnoho jmen, ale my jedno, které teď zmíníme, známe zejména z paralympijských her, to je kraulař David Kratochvíl, který bude závodit na plzeňských sprintech. Co se od něj dá očekávat?
1: No, David Kratochvíl je přihlášený, nebo původně byl na 7 startů, nakonec bude plavat pouze to, co bude v sobotu a neděli, takže nechal si jenom 4 starty. No a on, když se podíváme na to, jakými časy je tento nevidomý plavec přihlášený, tak on na většině těch přihlášek není v horší polovině. On je v té lepší polovině z přihlášených, kterých je pravda někde třeba okolo až 200 do některých disciplín, a někde pravda jsou to také velmi mladí závodníci, třeba 12, 13 letí, ale to, že nevidíš, je pochopitelně obrovský handicap, a David Kratochvíl přesto svými přihlášenými časy kolikrát nepatří do té horší poloviny, ale mohl by opravdu plavat velmi dobře, a samozřejmě se očekává, že David Kratochvíl bude mít, zvláště v Plzni, která je jeho domovskému bazénu velmi blízko, tak tam bude mít velmi bouřlivou kulisu a opravdu tam může zažít opravdu velmi krásné chvíle své plavecké kariéry.
0: I Martin Charvát bude za Radiožurnál Sport na plzeňských sprintech. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy má Anna Horáčková.
1: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Týká se inkluze. Slovensko schválilo rozpočet s vyšším schodkem než letos, navzdory úsporným balíčkům. Basketbalistky USK Praha porazily v Eurolize francouzské Bourges 76-55. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno, s teplotami do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice se dnes shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji pak měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a taky financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou 76 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Slovensko má totiž příští rok hospodařit s vyšším schodkem než letos, a to navzdory třem předchozím úsporným balíčkům.
4: Hlasování o rozpočtu předcházely hlasité protesty opozičních poslanců. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst v přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% hrubého domácího produktu. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Kabinet přesto mluví o rozpočtu dobrých zpráv, který zachová sociální podporu. Slovenská rozpočtová rada upozorňuje, že vyšší schodek znehodnocuje část úspor z předchozích let. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Dnes je papučový den, upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě péči o nevylečitelně nemocné doma je dnes možné podpořit třeba příspěvkem na společný provoz. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
5: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
6: Sport. Basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy vítězně. Domácí hale Královka porazili francouzské Bourges 76-55. Největší zásluhu na výhře měla Briana Fraserová, která nastřelila 21 bodů. Mladoboleslavští fotbalisté prohráli i druhé utkání v šancelize po reprezentační přestávce. Bohemians podlehli v dohrávce 6. kola na jejich hřišti 0-1. Jediný gól dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
7: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. To emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlý v náš neprospěch. Faul na Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5C před Plzní a taky na Pražském okruhu u sjezdu na Studulky. Na D5 z Rozvadova do Prahy pozor na nehodu před Plzní. Za sjezdem na Bory a Klatovy na 80. kilometru havarovalo osobní auto. Na místo jedou záchranáři, zatím je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se před sjezdem na Studulky na 21. kilometru střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují levý pruh a projíždí se pomaleji. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Bumbál Komunálku se za Prostřední Bečvou střetla dvě osobní auta. Následky havárie překážejí za mostem přes Kněhyni za zatáčkou. A v Praze se chvíli zdržíte ve Spořilovské ulici ve směru z centra. Je tam kratší kolona, která pokračuje do Brněnské ulice ke sjezdu na Chodov. Tam provozu překáží převrácený bagr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je studená noc, ochladí se na 5 stupňů až 0 a přidají se četné přízemní mrazíky. Nad ránem pak čekejte i mlhy, ty se sice během dopoledne rozpustí a přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ale čekejte místy i oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 9, na Šumavě bude i 13. Tolik zprávy.
9: Známe už všechny výsledky dnešního programu druhé nejvyšší hokejové soutěže v Česku. V Maxalize se dnes hrál šlágr kola v Pardubicích, kde Bčko přivítalo vedoucí Vsetín a vyhrálo v zápase bohatém na góly 6-5 a Vsetín i tak zůstává první o 3 body před Táborem, který prohrál na ledě poměrně trápící se výsledkově, tedy Slávie. Ta zvítězila v prodloužení 4-3 a je předposlední. Před posledním Sokolovem, který prohrál ve Zlíně 0-2, Třebíč porazila Kolín 2-1 v prodloužení. V dalších zápasech Havířov podlehl doma Litoměřicím 2-4, Chomutov Frýdek Místek 4-3 a Střelnice v Jihlavě na novém horáckém stadionu 9-0 porazila Dukla Přerov.
2: Radiožurnál Sport
10: a František Kuna.

0: Kapela YouTube na radiožurnálu Sport, na kterém si teď po 9. večerní trochu zacestujeme. Stejný čas, stejné místo, ale různé cíle. Fotbalisté Plzně a Jablonce se při odletu na čtvrteční zápasy v evropských pohárech potkali v Praze na letišti. Severočeši mířili přes Bazilej do Freiburgu, západočeši přímo do Budapešti.
1: Potkal jsem je tady, když jsem čekal na autobus náš, tak jsem je potkal kluky Jablonecký, popřál jsem hodně štěstí, přece jenom jako myslím si, že tady v tom jako spolu úplně nesoupeříme a je důležité se prezentovat jako Česká liga nějak kvalitně v té Evropě.
2: Prohlásil plzeňský obránce Adam Gabriel. Západočeši se na letišti Václava Havla potkali s fotbalisty Jablonce. Zatímco severočeši mířili v 11 hodin do Freiburgu, tak ve stejný čas Plzeň už po třetí za necelé 2 roky cestovala do Budapešti.
1: Myslím, že 2 roky zpátky jsem tam taky hrál s Midtjyllandem a přece jenom jako ten stadion vždycky dokáže toho soupeře přivítat docela horkým způsobem, ale zase má to náboj. Myslím si, že kvalitativně to není něco, s čím bychom se určitě nemohli poprat a těším se na to, protože fanoušci v Maďarsku jsou vždycky dobrý a ten zápas přinese vždycky něco zajímavého.
2: Adam Gabriel si ještě v dresu dánského Midtjyllandu odvezl z Budapešti remízu 1-1. Plzeň v loni na jaře na Ferencvároši prohrála 0-1 a na podzim tam hrála 1-1.
3: Vážení cestující, toto je poslední výzva pro cestující. Linky QS 4484 do Bazileje.
2: Hodně času poslední 2 týdny tráví v letadle jablonecký obránce Jiří Sláma. S reprezentací byl ve Španělsku a v Anglii. Teď si zahraje v Německu. Severočeši se totiž na úvod hlavní fáze konferenční ligy představí na hřišti vedoucího týmu Bundesligy Freiburgu.
4: Užívám si to, ale nechci někde tady lítat na obláčku a dostal jsem 3 dny volno, takže jsem si trochu odpočinul a nabral síly a věřím, že i když to bude těžký zápas teďka, co nás čeká, tak zkusíme se o nějaký malý zázrak a že přivezeme třeba i nějaký hezký výsledek.
2: Nejenže se plzeňští a jablonečtí fotbalisté potkali dnes dopoledne na pražském letišti, ale už v neděli je také čeká na severu Čech vzájemný ligový souboj.
1: Máme podobný program, takže určitě jako minimálně co se týče té přípravy na sebe navzájem, tak bude stejně prostoru pro oba dva týmy a určitě to je lepší než mít tým, který třeba měl víc prostoru se připravovat konkrétně na zápas s náma.
2: Tvrdí plzeňský obránce Adam Gabriel.
1: Samozřejmě věřím, že o víkendu je smetem.
2: Ještě předtím ale Plzeň čeká duel Evropské ligy na hřišti Ferencvároše Budapešť a Jablonec utkání konferenční ligy ve Freiburgu. Oba zápasy mají shodně výkop ve čtvrtek ve 21 hodin a Radiožurnál Sport je odvysílá živě. Z letiště Václava Havla v Praze, Tomáš Petr, Radiožurnál. A je

Mistr světa v hokeji z roku 2024 Jan Ščotka mění působiště v rámci extraligy, a to v rámci výměny mezi Pardubicemi a Kometou Brno. Ščotka hrál v Brně, má s ním titul také, mimo jiné tedy, slavil ho třeba s Jakubem Flekem přímo na stadionu v Pardubicích, kam právě odchází do známého prostředí pro něj, protože na východě Čech odehrál přes 200 utkání. Opačným směrem putuje zase Tomáš Vondráček, který zase zná z minulosti působení právě v brněnské Kometě, se kterou má dva tituly v české nejvyšší soutěži. Zpráva je tak jasná, Vondráček by neměl takové vytížení, jaké by si hráč jeho kalibru zasloužil, proto jsme sáhli k výměně, to jsou slova sportovního manažera Dynama Petra Sýkory. No a je jasné, že také Pardubice potřebují vystužit obranu, hledali obránce, našli ho. Takže výměna mezi Brnem a Pardubicemi, Ščotka z Brna do Pardubic, obránce, útočník opačným směrem Tomáš Vondráček. Poprvé se mohou představit v extraligových zápasech v našich přímých přenosech. Ščotka za Pardubice v neděli v Olomouci a Vondráček v dresu brněnské Komety v pátek na Kladně.

0: Basketbalistky USK Praha zvládly vstup do Euroligy. Na Královce porazili francouzské Bourges 76-55 i přesto, že museli zápas otáčet a výrazně prohrávali. Teď jiný míčový sport. Házenkáři Zlína loni v květnu po 9 letech vybojovali postup do extraligy a v uplynulé sezóně se v ní jako nováček dokázali udržet a vyhnuli se i nevyzpytatelné baráži, která ale byla pro letošní ročník úplně zrušená. O to těžší bude mezi elitou zůstat, a to nejen pro Zlín, který z 6 úvodních kol vyhrál jediný zápas.
1: Určitě máme tu prioritu. Já si myslím, že ten tým ještě nevyužívá ten potenciál, který má. Myslím si, že se budeme zlepšovat. I díky těm mladým klukům máme takové překvapivé výsledky. Držíme se s těmi favority, ať je to Plzeň, Zubří. Držíme se s těma novýma celkama celkem dost dlouho. Byli jsme outsider proti Kopřivnici.

0: prvním, má nevím, do 50. minuty vyrovnaně, jo, jako my doma z Plzní. Pro nás je to fakt zajímavá soutěž a já věřím tomu týmu, že se bude zvedat a že udělá dobré výsledky a body.
1: Pokračuje 65-letý Budaj, který vidí ve zrušení baráže a zavedení přímého postupu a sestupu pozitiva i negativa.
0: To je diskutabilní, protože ne každý tým z té první ligy má rozpočet na tu extraligu, jo, má na to tým, je to hodně starostí, protože zase tam postoupit, zase sestoupit, to nám se podařilo loni se tam udržet celkem důstojně. Uvidíme, jak to bude letos. Je to výzva pro ty týmy, kdo to fakt chce hrát, ať to zkusí, jo, je to fakt úplně o něčem jiném ta extraliga. Myslím si, že to je dobrý krok. Jo. Mělo by to být tak i více sportech, třeba v hokeji. To bylo zajímavé, kdyby to bylo.
1: K naplnění dlouhodobých cílů a stabilitě v nejvyšší soutěži každému klubu výrazně pomůže etablovaná mládež. A o tom Milan Budaj, jakožto trenér dorosteneckých i žákovských týmů Zlína z minulých let, dobře ví.
0: Máme nevýhodu, že nemáme centrum. To máme velké rezervy, kdy vlastně nemáme až tak takovou mládež. Samozřejmě částečně využíváme spolupráce s Brnem, s Halkem, kdy ohráváme těch hráče, ale máme teď tady generaci devítek, desítek, které 5-6 kluků, kteří prostě si myslím, že do 2 let by mohli být na té úrovni. Jsou Zlíňáci, takže věřím, že není to jenom 1-2 kluci, je to prostě fakt 5-6 talentovaných kluků. Věříme v ně, že to budeme hrát s větším 90% se Zlíňákama.
1: Někteří ze zmíněných hráčů nastoupili minulý týden ve druhém kole českého poháru v Litovli, kde omlazený zlínský tým nestačil na soupeře z první ligy. Na druhou stranu může Zlín po vypadnutí vrhnout všechny síly na udržení nejvyšší ligové soutěže. Adam Kodét, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
6: Oni furt
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 21 hodina 30 minut. Další zprávy připravila Anna Horáčková.
8: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor, informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. Izrael nařízení zveřejnil poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Fly Dubai pokusil unést letadlo a havarovat s ním v Izraeli. O budoucím vedení je po dnešku jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Třeba v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, taky Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici, zatím ve dvou. A medvídek Pooh slaví 100 let. Přesně v tento den v roce 1926 totiž v Londýně vyšla první knížka o dobráckém medvědovi z pera britského spisovatele A.A. Milneho. První knize o Poohovi předcházela povídka o malém medvědovi ze stokorcového lesa a jeho přátelích, nazvaná Špatný druh včel, která vyšla v britském večerníku London Evening News o necelý rok dřív.
0: Sport.
8: Fotbalisté Bohemians porazili v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav 1-0. Středočeši tak nevyužili šanci bodově se dotáhnout na druhý Liberec. Basketbalistky USK Praha pak večer vstoupili vítězně do Evropské ligy. Doma porazili francouzské Bourges 76-55.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na Pražském okruhu a taky na začátku dálnice D11 v Praze. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor před odbočkou na Stodolky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh, už je to bez kolony. Na Pražském okruhu z letiště k D1 je nehoda také ve sjezdu na Zličín a Chrášťany. V křižovatce s ulicí Na Radosti havarovala dvě osobní auta, provoz je tam omezený. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte opatrnost za Řevničovem. Na 39. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze pozor na nehodu v Chlumecké ulici. Před začátkem dálnice D11 do Hradce Králové za zatáčkou havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. A na Vsetínsku pozor na silnici 35. Mezi Prostřední a Horní Bečvou havarovala dvě osobní auta. Je to za zatáčkou za mostem přes Kněhyni, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno až skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a nejvyšší teploty ve čtvrtek od 12 do 17 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Hokejisté Liberce se dále přibližují tomu, že se zahrají play-off Ligy mistrů. Ve Švýcarsku v Davosu stále vedou nad tamním celkem 2-0. Tenhle výsledek dílčí, ale oběma týmům zaručuje postup. Davos by postoupil z poslední 16. pozice, Liberec ze 14. Do konce zápasu, ve kterém se trefili Jaroslav Vlach a Tomáš Galvas, zbývá necelých 12 minut. Jistý postup už mají Pardubice, ty mají své vystoupení v Lize mistrů už za sebou po včerejším vítězství nad švédským Vechje 2-1. V prodloužení Plzeň zakončila jako jediná Ligu mistrů v základní skupině suverénně 6 zápasů, 6 výher za 3 body. Dnes 6-3 vítězství ve Finsku proti Saipě. Liberec tedy vede dál 2-0 nad Davosem a blíží se k postupu do play-off Ligy mistrů a už po dnešním programu budeme moci znát dvojice. Složení hraje se doma venku, sčítají se góly, je to jako ve fotbale to bývalo a je tak poměrně jednoduché i v hokeji.

0: Příjemný večer ve společnosti radiožurnálu Sport po druhé v krátké době povede českou badmintonovou reprezentaci cizinec. Jamesa Chu z Malajzie vystřídal Indonézan a někdejší bronzový medailista z olympijských her v Aténách Flendy Limpele. Jak do národního týmu zapadl, i o tom si s českým deblistou Ondřejem Králem povídal reportér David Prouza.
1: Ondřej Král u mikrofonu radiožurnálu Sport. Co zatím nejvíc vyčnívá z té nové spolupráce s novým trenérem? Protože zase tak velká změna to není, protože zahraničního kouče jste měli i předtím. Je něco podobného?
2: Tak trošku podobný aspekt je v té kondiční přípravě. I když jí má taky lehce jinou, tak vlastně takový ten velký důraz na to, aby jsme jim byli schopni konkurovat s tou kondiční složkou, tak tam je. A jinak musím říct, že je z něj cítit fakt ta zkušenost s velkýma zápasama, s velkýma turnajema. Jak už bylo zmíněno, prostě má medaily z olympiády, takže je vidět, že ty zkušenosti má. A určitě, co teda taky musím hodně u něj pochválit, je takový ten cit pro detail, že prostě vidí ty technické nedostatky a je schopnej nám to předat tak, aby jsme se i v tomhle ohledu zlepšovali.
1: Já když jsem se bavil s tenisty během Davis Cupu, tak mluvili o tom, že třeba Tomáš Berdych s nimi, když je na kurtě, tak skoro není znát, že už není aktivním tenistou, že to stále má v ruce. Jak to je s Flendy? Je cítit, že prostě pořád technicky je prostě z té Asie vyškolený?
2: Určitě, jo, já musím říct, že když nám nahrává, tak to v ruce má furt. I když třeba už ne tou silovou stránkou, ale prostě má přehled v té hře, když nahrává na síti, tak je to super hey feeding prostě pro nás. A zároveň i takový to čtení hry, který ve čtyřhře je strašně důležitý. Vědět prostě, kam se postavit, předvídat přibližně, kam třeba ten míč přiletí. To prostě v té ruce i v té hlavě furt má a je to pro nás určitě taky příjemný bonus.
1: S badmintonistou Ondřejem Králem si povídáme na radiožurnálu Sport. Jaké to je s ním pracovat? On říkal teď i na tiskové konferenci, že třeba některé technické věci jsou potřeba změnit. Badminton je raketový sport, vím dobře z tenisu, že se velmi těžko mění i malé detaily na úderech. Tak co vás třeba čeká konkrétně, nebo jak náročné to může být?
2: No, tak už vlastně on je tady s námi 3 týdny, byl s námi na 2 turnajích. Na tom tréninku prostě třeba pro mě konkrétně pracujeme na tom švihu na síti, aby byl na jednu stranu rychlejší, ale zároveň, abych i správně trefoval ty míče v tom sweet spotu ve výpletu, kde je. Takže jo, na tomhle s tom pracujeme. Můžu říct, že už teď za ty 3 týdny cítím zlepšení. I když třeba v zápasech ještě to nejde úplně tak replikovat jako v tom tréninku, prostě to, jak jste sám říkal, prostě to trvá, to nejde ze dne na den, ale jsem rád, že ani na to nespěchá, že prostě on si sám uvědomuje, že to je běh na delší trať a že na tom prostě budeme pracovat delší dobu.
1: Jak to probíhá komunikačně? Protože jedna věc je bavit se třeba u stolu v klidu, druhá věc je na kurtu v nějakém šumu ruchu, přece jenom ta angličtina třeba může být lámavější z jeho strany, tak jak to jde?
2: Jo, tak jak jsi říkal, ta angličtina je trošku lámavější, to si myslím, že bylo znát i teď na tiskovce, takže on tím, že sám tu techniku má vypilovanou úplně brilantně, tak spoustu věcí nám ukazuje a my máme šanci to odkoukat, i když to třeba nedokáže tolik popsat v té rychlosti při tom tréninku nebo v zápase. Takže buď nám to ukazuje, anebo potom třeba po zápase máme prozatím i po tréninku máme třeba půlhodinový, 3/4 hodinový nějaký feedbacky, kdy si třeba řekneme to, čemu jsme úplně v tu chvíli nerozuměli, nebo si to trošku víc dopodrobna vysvětlíme, to, co zrovna si on představuje.
1: Díky moc za rozhovor.
2: Díky.
0: Říkal pro radiožurnál Sport badmintonista a účastník olympijských her v Paříži v roce 2024 Ondřej Král. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Máme pro vás také jednu sportovní zprávu z Gruzie. Basketbalisté Opavy se na druhý pokus dočkali v evropském poháru FIBA vítězství. Na hřišti Batumi vyhráli jednoznačně 102-62. Jan Švanderlík přispěl k vítězství jako nejlepší střelec zápasu 20 body. Radovan Kouřil ten zase nahrával, zaznamenal 12 asistencí.
1: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalová Plzeň má v evropské lize co napravovat.
3: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do evropské ligy, prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
2: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

21 hodin 53 minut, příjemný poslech radiožurnálu Sport, jediné čistě sportovní stanice u nás v Česku. Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazili v úvodním zápase Evropské ligy doma Burš jednoznačně 76-55, i přesto, že zápas na Královce otáčeli. Vítězně vstoupili do Evropského poháru basketbalistek oba brněnské celky. Žabiny porazili v prvním kole skupinové fáze v domácím prostředí kyperský AL Limassol 102-64 a KP Brno si poradilo se švýcarským šampionem z Nyonu 72-60. Oba brněnské kluby se v úvodu sezony pokoušeli probojovat i do Evropské ligy, ale neuspěli a přešli do Evropského poháru. Na radiožurnálu Sport bude jiný sport třeba po 23. hodině. Hostem Andreje Sestýny Hlaváčkové byla v tomto týdnu lukostřelkyně Marie Horáčková. Nenechte si to ujít po 23. hodině.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
6: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout žber a prostě.
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železnou Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreji Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál je 22 hodin. A ve studiu se zprávami Anna Horáčková.
11: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Na změně pravidel pro státní úředníky trvá. Ukrajinská armáda hlásí výpadky ve fungování služby Starlink. Zelenského poradce z toho viní Spojené státy. Fotbalisté Bohemians vyhráli v šancilize po druhé za sebou, když porazili Mladou Boleslav 1-0. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Poslanci vládních stran a hnutí totiž znovu trvali na svém a dnes přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace. Primátorem Ústí nad Labem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z jednoho Ústí. Volební koalice povede město sama. Hnutí ANO jde tak po 8 letech ve vedení města do opozice. Přidá se k hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, SPD a koalici Spolu pro Ústí. Vítěz voleb opozici nabízí zastoupení ve finančním a kontrolním výboru. S některými zástupci opozice se už Vohryska setkal.
12: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
11: To se uskuteční i další schůzka s hnutím Vaše Ústí. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a taky výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhii Beskrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Beskrestnov z nařízení výpadku obvinil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajina podle něj taky nedostala varování od amerických spojenců o ruských nočních raketových útocích. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 mrtvé a přes 20 zraněných. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přinášejí zpátky do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
13: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
0: Sport.
11: Pražští Bohemians zvítězili ve fotbalové šancilize po druhé v řadě. Znovu vyhráli 1-0 na svém stadionu, tentokrát porazili Mladou Boleslav. A stejně jako naposledy proti ostravskému Baníku dal jediný gól utkání Aleš Čermák. Kapitán Bohemians se trefil z přímého volného kopu ránou o břevno a po zápase přiznal, že si takové zakončení den předem zkoušel.
3: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Kovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi, takže když jsem si to stavil, jak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál, a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
11: A basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy výhrou nad francouzským Bourges 76-55. Ve druhé čtvrtině přitom prohrávali o 11 bodů. Do poločasu ale vyrovnali a po přestávce zápas otočili. Nejlepší střelkyní byla s 21 body Briana Fraserová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D8 za Doksany a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku v omezení za Doksany. Na 41. kilometru zastavilo nouzově ve zúžení osobní auto. Projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda ve sjezdu na Zličín a Chrášťany. V křižovatce s ulicí Na Radosti havarovala 2 osobní auta, průjezd je tam omezený. V Praze pozor na výjezdu z města směrem do Brna. V Brněnské ulici u sjezdu na Chodov převrácený bagr. Jeden pruh je neprůjezdný, kolona se tam ale už netvoří. A v Praze se stala nehoda také na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. Na konci Chlumecké ulice za zatáčkou havarovala 2 osobní auta. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Čeká nás studená noc, ochladí se na 5 stupňů až 0 a přidají se četné přízemní mrazíky. Nad ránem pak i pozor na mlhy, ty se během dopoledne rozpustí a přes den bude polojasno nebo skoro jasno, pouze na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 9, jen na Šumavě bude i 13 a foukat má zítra jen slabý, proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
14: Posloucháte Radiožurnál Sport, máme pro vás výsledky fotbalové ligy mistrů. V ligové fázi už jsou dnes dohrané 2 zápasy. Feyenoord porazil Como 3-2 a Liverpool uspěl v Rakousku na hřišti Lasku. Vysokým vítězstvím, nebo ne tak vysokým, ale že padlo opravdu hodně branek. Liverpool zvítězil 6-3. Další zápasy jsou buď v poločase, nebo před malou chvílí druhý poločas začal. Dílčí skóre AS Řím Real Madrid zatím 1-1. Aston Villa vede nad Fenerbahce ve 49. minutě 3-0. Pauza je v Sevilla, kde hraje Betis s FC Porto bez branek, stejně jako v zápase bude Glimt a Dortmund, tam už se hraje 51. minuta. Branky padají v Manchesteru, ale domácím fanouškům se to nelíbí, protože domácí City prohrávají s Paris Saint-Germain na začátku druhé půle 0-3. Hosté jsou na tom lépe také v Bratislavě, kde Slovan prohrává se Stuttgartem 0-1 a Šachtjar Doněck hraje s AEK Atény zatím 1-1 na začátku druhého poločasu, hraje se v Londýně.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: Shawn Mendes na Radiožurnálu Sport, teď je tu prostor pro náš rozhovor. Natálie Jindrová hraje první volejbalovou ligu za klub, který se jmenuje Rudolfov. Studuje vysokou školu, cvičí jógu. Právě ta je jednou věcí, která jí pomáhá vyrovnat se s tragickou ztrátou bratra. Ten zahynul při střetu s vozidlem v zahraničí. Na Jihočeské univerzitě Natálie Jindrová studuje obor tělesná výchova a sport. Natáčel s ní Kamil Jáša.
1: Ten obor mě velice baví. Předtím jsem studovala ještě půl roku zdravotní fakulta v Českých Budějovicích, záchranáře. Tam jsem pak úplně zjistila, že to není pro mě. Dala jsem si přihlášku na pedagogickou fakultu, právě na obor tělesná výchova a sport. To mě strašně začalo bavit. Opravdu celý den se hejbu, máme od prostě sportu, atletika, plavání, gymnastika. Člověk musí tak nějak zvládat úplně jako všechno.
2: Takže studium je vlastně pro vás i zábava?
1: Je. Je, opravdu. Myslím si, že v dnešní době, to se tak bavím třeba s kamarády mého věku, tak jako tak studují, aby měli toho bakaláře, ale třeba je to tolik nebaví. A já jsem si myslela, že to třeba budu mít stejně, ale fakt mě ta škola baví a úplně se tam těším, až prostě do druhého ročníku teďka teda. Těším se na spolužáky, na sport, prostě na cokoliv, co mě čeká.
2: No to se hezky poslouchá. Kam asi tak směřujete váš život, kam se bude ubírat dál po úspěšném dokončení studia? Už nad tím přemýšlíte?
1: Přemýšlím, ale ráda bych dokončila toho bakaláře. Úplně ještě nemám jasno, ale jelikož odmala dělám sport, tak si myslím, že půjdu nějakou cestou tou sportovní. Myslím si, že je dobrý, že naše můj obor, teda konkrétně, nabízí různé licence. Člověk může získat jako student.
2: Trenérské licence?
1: Ne úplně trenérské, ale spíš, když třeba splní dobře kurz na běžkách, na lyžích, masáže, tak vlastně může jako získat licenci, musí to samozřejmě splnit na nějaké dobré známky nebo na požadavky vlastně toho učitele a pak může získat nějakou licenci, která se mu právě do budoucna může chodit, když studuje toho bakaláře.
2: No, často zaznělo slovo sport, jste i volejbalistka, jak to vlastně všechno vzniklo, proč volejbal?
1: Proč volejbal, tak jak už můj děda jako velký sportovec, i babička, tělocvikářka, odmala nás vedli ke sportu, i rodiče. Takže já jsem opravdu zkusila spousty sportů, od gymnastiky, plavání, pak jsem dělala atletiku, ta mě bavila, ale pak mi vlastně úplně jednoduše kamarádka řekla, nechci se mnou zkusit volejbal. Mě to hrozně začalo bavit a pak jsem začala jsem teda hrát na hluboký nad Vltavou, pak jsem přešla do Slavie tady v Českých Budějovicích, kde mě na jednom takovém turnaji viděl trenér z Madety a vlastně nabídl mi, jestli...
2: Který to byl?
1: Josef Lundák, jestli nechci zkusit trénink. A já jsem řekla, jo, proč ne? A vlastně jsem to vyzkoušela, pak jsem s nima odjela na soustředění a tam už to bylo úplně jasný, že?
2: No, jaké soutěže jste hrála, jaké soutěže hrajete a Josef Lundák vám vybral post blokařky?
1: Věkově jsem hrála, když jsem byla mladší, extraligu kadetek, extraligu juniorek a teďka teda momentálně hraje první ligu žen. Post blokařky jsem tak měla asi jasný.
0: Říká volejbalistka a studentka Jihočeské univerzity Natálie Jindrová. V rozhovoru budeme za malou chvíli pokračovat. Řeč bude i o tom, jak se vyrovnává s tragickou nehodou bratra, který hrával extraligu volejbalistů za Českobudějovický Jihostroj.

0: Dnes je hostem našeho vysílání a našeho rozhovoru studentka Jihočeské univerzity, volejbalistka Natálie Jindrová. Pokračujeme v rozhovoru, ve kterém popsala, jak se vyrovnává s tragickou smrtí bratra. Ptal se jí na to reportér Kamil Jáša.
1: Váš bratr Martin tragicky zahynul, samozřejmě obrovská nepříjemnost, málo kdo z nás si to dokáže představit. Proč se na to ptám, jak se vám s tím daří vyrovnávat, jak se vám s tou situací dařilo vyrovnat, jak je to dlouho, 2,5 roku, 3 roky?
2: V listopadu 3 roky. Chybí mi hodně a je to těžký v tom, samozřejmě jako celá rodina ho máme, pořád nám ho něco připomíná. A i v tom volejbale, samozřejmě byl to volejbalista, mě ho připomíná úplně všechno, ať už ve škole, on vlastně studoval téměř to stejné. Ne jako já, tak si taky někdy říkám, co by mi poradil. On byl takový, že mě jako brácha starší škádlil. Na něj často myslím a vyrovnává se s tím těžko. Ne všichni proto mají to pochopení a samozřejmě pro nás je to každý den, ale pro ty ostatní cizí lidi, kteří si to třeba nezažili a ani jim to nepřeju, tak prostě je to těžký pochopit, o co jde.
1: Neměla byste nějakou radu pro toho, kdo se prostě musí s takovou situací vyrovnat?
2: Užívat si čas tou rodinou, dokud to jde. I pokud mají ty prarodiče, kteří tady ještě mohou být, tak určitě trávit čas s nimi. Já vlastně jsem si to všechno uvědomila ještě předtím, než mi onemocněla mamka, teda u toho i brácha byl, rakovinou prsu. Už v tu chvíli jsem si to uvědomila, jak je ten život strašně křehkej. A tady to byl jenom další zásah do naší rodiny, kdy si zase ten člověk připomene, jak opravdu ten život si s náma hraje, jak chce, jak se ho musíme vážit, protože podle mě není pravidlo, že tady budeme do 70, 80 let, ale nevíme, co se stane druhý den.
1: No, vaše maminka obdivuhodně se zapojila do pomoci onkologicky nemocným pacientům, pomáhá psychicky, finančně, ale třeba i cvičením jogou. To se vás dotklo osobně, vyrazila jste si zacvičit jogu, jaké to bylo?
2: Ano, já mám instruktora jogy, jsem za to ráda, nějak ještě úplně nepřecvičuji, taky nad tím přemýšlím hodně, že bych chtěla. Sama jsem teďka s ní byla cvičit pro maminky a jednoho tatínka, kteří mají své děti s nějakým postižením. Myslím si, že by to každý měl vidět a uvědomit si, jak opravdu dobře se má a jak ty rodiče to mají fakt těžký.
1: A je to třeba i něco, co vám trochu i vám osobně pomáhá, nabíjí vás to energii, dodává další psychické síly?
2: Určitě. Yoga mi přijde tady v tom fakt strašně fajn a je úplně jednoduchá. Může to člověk cvičit doma, může to člověk cvičit venku, kdekoliv chce. Jenom se na to najít čas, pustit si nějaký video nebo si zajít na lekci a opravdu tomu tělu to pomáhá. Ten dech sklidňuje, který je tam důležitý. A jak jsem viděla, ty rodiče byli opravdu hrozně unavený. A myslím si, že si jako rádi zacvičili a že ten čas mohli věnovat chvilku sami sobě.
3: Dodala volejbalistka, studentka Jihočeské univerzity Natálie Jindrová. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

22 hodin 24 minut, trochu zvolníme na Radiožurnálu Sport, třeba i tím, že si přečteme výsledky aktuálně hraných zápasů fotbalové ligy mistrů. V ligové fázi už dnes Feyenoord porazil Como 3-2 a Liverpool vyhrál v Rakousku nad Laskem 6-3. Další zápasy se blíží k 70. minutě a AS Řím vede nad Realem Madrid 3-1. Betis FC Porto 1-2, Dortmund prohrává v Norsku na stadionu Bode Glimt 0-1. Manchester City potěšil fanoušky snižujícím gólem na 1-3, ale rychle poté zase inkasoval, takže Paris Saint-Germain vede na ostrovech 4-1, Slovan Bratislava prohrává se Stuttgartem 0-2 a Šachtar Doněck hraje v Londýně s AEK Atény zatím 1-1. Aston Villa Fenerbahce chybělo v našem výčtu a aktuálně stav 3-0 a nařízená penalta, tak za malou chvíli budeme vědět, jestli byla proměněná. Liga mistrů ještě jednou, ale ta hokejová, hokejisté Liberce zvládli důležitý zápas v Davosu, pro bojovali se po výhře 2-0 do play-off. Stejně tak to měli jisté plzeňští ti vyhráli v Laperantě nad Saipou 6-3 a Pardubice měli jistý postup. A už české týmy znají své soupeře. Plzeň jako nejlepší tým suverénní, co se týče základní části hokejové ligy mistrů, se utká s posledním postupujícím Davosem. Pardubice budou hrát proti Saipě z Finska a Liberec se utká s německým Kolínem nad Rýnem. Ještě rychle Aston Villa Fenerbahce liga mistrů. Ano, Barkley proměnil penaltu, dílčí skóre 4-0.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin a 30 minut. Poslouchejte si zprávy, má je Marika Chmelová.
1: Americký federální úřad pro vyšetřování FBI vyvrátil, že by jeho ředitel Cash Patel odletěl do Ruska. Informaci o údajné Patelově cestě původně zveřejnila americká televize MS Now s odkazem na dva nejmenované zdroje. Americké bezpečnostní složky ale uvedly, že Patel je ve skutečnosti na bezpečnostní akci ve Virginii. Jeho záběry z tohoto státu zveřejnila stanice ABC News. Čínský občan Yang Yiming dnes u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze spolupráce s čínskou tajnou službou. Podle státního zástupce sbíral citlivé informace pod záminkou novinářské práce. Yang ale tvrdí, že se ničím neprovinil. Je prvním člověkem v Česku obžalovaným z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Většina soudního jednání je kvůli utajovaným informacím neveřejná. Muže hrozí až 5 let vězení. Hypoteční trh v Česku září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. V září zároveň znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. A papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října.
2: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v dohrávce šance ligy na hřišti Bohemians 0-1 a na druhý Liberec se tak bodově nedotáhli. A basketbalistky USK Praha zahájili Evropskou ligu výhrou. Francouzské Bourges doma porazili 76-55. Nejvíc bodů, konkrétně 21, nastřílela Briana Fraserová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 za Duxany a nehoda na D11 v Praze. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně v omezení za Duxany. Na kilometru 41,5 stojí nepojízdné osobní auto. Na místě už je i policie a projíždí se pomaleji. V Praze opatrně na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. Za koncem Chlumecké ulice havarovala dvě osobní auta. Vyšetřuje se za zatáčkou, je to ale s opatrností průjezdné. V Praze stále počítejte s omezením v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. Jezdu ze Spořilovské ulice se převrátil bagr, provoz je omezený, už je to ale bez kolony, jen se zpomaluje. A na nehodu pozor na silnici 23 z Rosic do náměště nad Oslavou. V obci Zastávka v ulici Nová Osada autobus narazil do svodidel. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 5 stupňů až 0 a přidají se četné přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Mladoboleslavští fotbalisté prohráli i druhé utkání v šancelize po reprezentační přestávce. Bohemians podlehli v dohrávce 6. kola v Dělíčku 0-1. Víc společně s dalšími výsledky přidáme ve sportovním přehledu, který připravil Karel Schamberger. Vítám tě.
1: Dobrý večer. Jediný gol domácích dal kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
2: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlí v náš neprospěch. Faul na Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly jedna takový prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
1: Fotbalisté Sparty se pokusí natáhnout vítěznou sérii napříč soutěžemi. O 6. výhru v řadě budou hrát ve druhém kole základní části Evropské ligy. Doma přivítají zítra norský Lillestrøm, jehož dres v minulosti oblékal 26-letý norský útočník Sparty Jonathan Brunes.
3: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
0: Zápas Sparty s Lillestrømem začne zítra v 18 hodin a 45 minut. O něco později vstoupí do konferenční ligy také fotbalisté Jablonce. Ti se od 21 hodin představí na hřišti lídra německé Bundesligy Freiburgu, kde jim bude chybět zraněný útočník Lamin Javo. Obě utkání odvysíláme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Fotbalový obránce Michal Friedrich prodloužil smlouvu s Baníkem Ostrava do konce sezóny s opcí na další ročník. Klub o tom informoval na svém webu. 36-letý stoper hraje za ostravský A tým už 12 tou sezónu. V české nejvyšší soutěži mu chybí 4 zápasy k dosažení 300 startů. Friedrich v minulosti působil taky ve Slavii a polské Visle Krakov.
0: Trenér fotbalistů Fulhamu Alvaro Arbeloa dostal pokutu 25 tisíc liber, tedy zhruba 700 tisíc korun, za kritiku rozhodčích. Informovala o tom anglická fotbalová asociace na svém webu. Po zářijové domácí remíze 1-1 s Manchester United si španělský kouč stěžoval, že sudí rozhodovali ve prospěch soupeře.
1: Hokejový obránce Janoš Čotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Dynamo získalo mistra světa z roku 2024 výměnou za útočníka Tomáše Vondráčka, který naopak míří do Komety Brno. 30-letý Ščotka už za Pardubice odehrál přes 200 zápasů. S Kometou navíc loni získal extraligový titul. 35-letý Vondráček s brněnským klubem v minulosti vybojoval 2 mistrovské tituly.
0: Hokejisté Plzně prošli základní fázi Ligy mistrů bez jediné porážky, bez ztráty bodu. Vyhráli i 6. zápas na ledě finské Saipy, zvítězili 6-3 dvěma góly. Se na výhře podílel Ivo Sedláček. Plzeň tak postupuje do vyřazovací části s plným počtem vítězství a plným počtem bodů. Postoupil také Liberec, v Davosu vyhrál 2-0. Pardubice už měli postup jistý. Je také jasné, kdo s kým bude hrát. Plzeň čeká Davos, Pardubice budou hrát proti finské Saipě a Liberec se utká s Kolínem nad Rýnem. První zápasy se budou hrát 10. a 11. listopadu. Odvety jsou na programu o týden později.
1: Basketbalistky USK Praha porazili na úvod Evropské ligy francouzský Bourg 76-55. 21 body k tomu pomohla jejich nová posila Briana Fraserová. První čtvrtina přitom vyzněla lépe pro francouzský tým, což se nelíbilo trenérovi Pražanek Martinu Baštovi.
4: Nerodilo se to úplně snadno, oni na nás vlítli ve velkém stylu, byli hodně fyzický. Nám trošku trvalo, než jsme se rozběhli, než jsme dali do pohybu balón v útoku a v momentě, kdy my jsme začali trošičku víc diktovat tempo v obraně a zlepšili jsme ten pohyb v útoku, tak ta hra potom začala být trošku jiná, úplně se obrátila a naštěstí v náš prospěch.
1: Další zápas čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu.
0: Tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaji ve Wuhanu už ve druhém kole. Světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje podlehla Američance Liové ve 3 setech. Z českých tenistek se dál dostala jen Karolína Muchová. Američanku McNeilovou porazila po obratu 3-6, 7-6 a 7-6.
1: Exhibiční tenisový turnaj Six King Slam v Riádu se kvůli nejisté bezpečnostní situaci v Saudské Arábii odkládá na konec prosince. Oznámili to pořadatelé, kteří akci přesunuli z příštího týdne na 27. až 30. prosince. Turnaje se má zúčastnit 6 elitních tenistů, včetně Carlose Alcaraze a Nováka Djokoviče. Každý dostane za účast 1,5 milionu dolarů. Vítěz si odnese 6 milionů dolarů.
0: Francouzský tenista Gael Monfils ukončil kariéru. 40-letý hráč je podle Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu od 5. října vedený mezi tenisty, kteří odešli do sportovního důchodu, sám ale konec kariéry zatím veřejně nepotvrdil. Bývalý 6. hráč světa měl původně nastoupit ještě na turnaji v Lyonu, z osobních důvodů se ale odhlásil. Monfils získal na okruhu ATP 13 titulů a dvakrát si zahrál semifinále Grand Slamu.
1: Čeští dráhoví cyklisté obsadili na mistrovství světa v Šanghaji 8. místo v týmovém sprintu. Trojice David Peterka, Dominik Topinka a Adam Rauschgold postoupila z kvalifikace o pouhých 13 tisícin sekundy. V prvním kole ale nestačila na Nizozemce. Ti nakonec získali zlato a člen jejich sestavy Lafreysen vybojoval už 21. titul mistra světa.
0: Česká badmintonová reprezentace představila nového trenéra. Po druhé v krátké době ji povede cizinec. James Chu z Malajzie vystřídal Indonézan a někdejší bronzový medailista z olympijských her v Aténách Flendy Limpele. Český deblista Ondřej Král si novou spolupráci pochvaluje, zároveň přiznává, že komunikace s novým koučem může být na kortu trochu náročnější kvůli horší angličtině.
5: Ta angličtina je trošku lámavější, takže on tím, že sám tu techniku má vypilovanou úplně brilantně, tak spoustu věcí nám ukazuje a my máme šanci to odkoukat, i když to třeba nedokáže tolik popsat v té rychlosti při tom tréninku nebo v zápase. Potom třeba po zápase i po tréninku máme třeba půlhodinový, tři čtvrtěhodinový feedbacky, kdy si třeba řekneme to, čemu jsme úplně v tu chvíli nerozuměli.
1: Český střelec Matěj Rampula skončil na světovém poháru v Káhiře 8. v rychlopalné pistoli. Do finále postoupil z 5. místa kvalifikace, ve kterém ale zasáhl jen 8 z 15 terčů a obsadil poslední příčku. 26-letý reprezentant tak nevylepšil letošní maximum, kterým jej 6. místo z Granady. V Káhiře obsadili všechny 3 medailové pozice. Němci zvítězil Olivier Geis.
0: To byl Karel Schamberger a sportovní přehled. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A když byla řeč o střelbě, tak ještě lukostřelba v našem vysílání, protože lukostřelkyně Marie Horáčková tu uslyšíte, byla u Andreje Sestýny Hlaváčkové a reprízu vám nabídneme po 23. hodině. Hezký poslech.

0: Hezký středeční večer s radiožurnálem Sport. Legendární tenistka Martina Navrátilová oslaví v tomto týdnu v neděli 70. narozeniny. A tak vám to tento týden přinášíme jako náš seriál a vzpomínky na některá důležitá období kariéry slavné profesionálky. V sedmidílném seriálu radiožurnálu Sport už jsme si připomněli začátky v Řevnicích i první velké domácí úspěchy. V dnešní třetí části se dostáváme do roku 1973, kdy už se 16-letá juniorka dostala do hlavních soutěží Grand Slamů.
1: Na tenisovém mistrovství České socialistické republiky v Plzni
2: v roce 1973 už bylo naprosto samozřejmé zařazovat tehdy 16-letou Martinu Navrátilovou mezi největší favoritky republikových šampionátů.
1: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup jako další favoritky Tomanová.
2: Vždyť už dosahovala i na ty největší grandslamové turnaje a hned na tom prvním v Paříži postoupila do čtvrtfinále singlu i deblu ve dvojici s Renátou Tomanovou. Velmi motivační pak mohl být pro Martinu Navrátilovou hned další Grand Slam jenom pár týdnů na to. Sama hrála poprvé hlavní soutěž v Wimbledonu, probojovala se do třetího kola a protože pak bojovala také v juniorce a dostala se až do finále, mohla zblízka sledovat i to, jak mužskou dvouhru ovládl klubový spoluhráč Jan Kudev. Dokonce byla i první gratulantkou bezprostředně po titulu.
3: Jsem vyšel z kurtu a ona už tam stála, už jsem se na mě vrhala.
4: Když jsem nehrála, tak jsem seděla a dívala se na všechny její zápasy a když jsem se nedívala na něho, tak jsem se dívala na ostatní, na jedničce nebo na centru. Jsem byla největší fanoušek Wimbledonu, to je jasný, ten první rok. No ale a pak jsem to prožívala, já jsem měla takovou trému, já jsem to prožívala, nebylo 16 let, ale to bylo nervák hrozný. No, a navíc ještě hrál proti Angličanovi v tom semifinále, no a pak hrál proti Rusákovi ve finále, to prostě...
1: Pomohl vám třeba pan Kureš nějakou radou?
4: No, přesně si nepamatuju, co mi jako říkal, ale vždycky mě jako podporoval. Jako psychicky a fyzicky jako pořád mě podporoval. Jako, aby mě technicky něco řekl, to je možný při zápase, nebo abych přebíhal, nebo hrál volej víc takhle, nebo tam, ale to bylo spíš psychický, než jako praktický.
2: Vzpomínala před časem Martina Navrátilová na rok 1973, ve kterém si poprvé zahrála hlavní soutěž slavného Wimbledonu a s Janem Kurešem přitom dosáhla i na čtvrtfinále mixu.
4: My jenom prohráli v tom Wimbledonu, to čtvrtfinále, proti vítězný, že jo, Billie Jean Kingová s tím Owen Davidson nás porazili ve čtvrtfinále a bylo to něco, no.
3: Takže vlastně ona jako juniorka se mnou hrála smíšenou čtyřhru a ona smečovala, volejovala neskutečně úplně. Ona se nebála hlavně, ona prostě hrála ty voleje a u ty Martiny to bylo jako, že to je její úder, že jo, to jí udělalo světovou hráčku.
2: Přednosti, o kterých mluvil Jan Kodeš, se Martině Navrátilové zvlášť na wimbledonské trávě náramně hodili i v dalších letech.
4: Wimbledon pro mě bude vždycky nejspeciálnější kurt.
5: Tenisovou lahůdkou bylo finále dvouhry žen na travnatých dvorcích ve Wimbledonu. Martina Navrátilová porazila po skvělé hře Američanku Garrisonovou 6-4 a 6-1 a vyhrála už po deváté neoficiální mistrovství světa na trávě.
2: Dvouhru nejslavnějšího grandslamového turnaje ovládla Martina Navrátilová celkem 9krát a to zatím nikdo jiný nedokázal.
5: Navrátilová se tak stala nejúspěšnější ženou v celé historii tohoto nejstaršího tenisového turnaje na světě.
2: Mohli jste slyšet z vysílání Československého rozhlasu v roce 1990 po posledním singlovém titulu Martiny Navrátilové ve Wimbledonu. Game, set and match to Ms. Navratilova. Ten první wimbledonský vybojovala v roce 1978 v 21 letech. Sice ještě s československým pasem, ale už jako hráčka Spojených států amerických, kam v roce 1975 emigrovala.
4: Krásnější zážitek, ale taky nejsmutnější, protože nebyli tam rodiče, nemohli přijet. No. Tak to je pro mě... Když na to myslím, taky se chci rozbrečet, protože nemohli přijet. Já jsem ani nevěděla, jestli to finále viděli. Jsem zjistila po zápase, že to viděli, jeli do Plzně a viděli tam na německý televizi, no, tak to byly časy úplně jiný.
2: Připomněla Martina Navrátilová jeden z důsledků emigrace, ke které se v létě roku 1975 v 18 letech definitivně rozhodla. Ale o tom až zase v dalším dílu seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Velké drama to bylo ve fotbalové lize mistrů v zápase AS Řím Real Madrid. Tým z Itálie vedl ještě v 82. minutě 3-1, nakonec ale nemá ani bod, protože po rychlém vyrovnání dvěma góly se v 90. minutě trefil Rüdiger a znamená to, že Real vyhrál na stadionu AS Řím 4-3. Hosté byli úspěšnější také v Rakousku, kde Liverpool vyhrál na hřišti Lasku 6-3. Feyenoord porazil doma Como 3-2. Další konečné výsledky: Aston Villa Fenerbahce 6-0. Bude Glimt porazilo Dortmund 1-0. Paris Saint-Germain, fotbalisté z Francie uspěli, nebo francouzského klubu, uspěli na stadionu Manchesteru City, zvítězili 4-2. Stuttgart vyhrál v Bratislavě nad Slovanem 3-0 a Šachtar v Londýně nad AEK Atény 3-1. Hraje se ještě jeden zápas a bude za malou chvíli končit. Už se hraje pátá nastavená minuta. Betis Sevilla zatím s FC Porto vede španělský klub 3-2. To byly výsledky Ligy mistrů. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Další zprávy pro vás připravila Monika Chalová.
1: Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci paliv, chtějí ho zrušit. V Hormuzském průlivu se potopila kontejnerová loď, kterou zasáhl projektil. Basketbalistky USK Praha porazily na úvod Evropské ligy Burš 76-55 a zítra čekáme ráno mlhy, později polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit.
3: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
1: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ně budou přetrvávat důvody. Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky iránských ozbrojenců. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor, informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahájil 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
4: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
1: Sport. Fotbalisté Bohemians zvítězili i ve druhém utkání po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav v dohrávce 6. ligového kola porazili 1-0. A basketbalistky USK Praha vstoupily do euroligové sezóny vítězstvím. Francouzský Burš porazili 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě, a to pouze s jednou rozehrávačkou, Laurou Menzenovou. Pražanky se tak po braně soustředili hlavně na ně. Pokračuje rozehrávačka Gabriela Andělová.
5: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit po celou dobu zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti, a myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby a tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozehrávačky to není úplně jednoduchý a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začínám padat i střely.
1: Další utkání čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 za Loděnicí a nehoda na D11 v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem projedete bez většího zdržení. Pracuje se i na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem silničáři v pravém pruhu připravují betonáž, zpomaluje se na 13. kilometru, kolona ale nevzniká. V Praze pozor na nehodu na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. V Chlumecké ulici za zatáčkou havarovala dvě osobní auta, s opatrností projedete. A v Praze v Brněnské ulici směrem k D1 do Brna stále překáží u nájezdu ze Spořilovské ulice převrácený bagr. I tam už s opatrností projedete bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 5 stupňů až 0 a přidají se i četné přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
7: Mistryně světa a nově také vítězka finále světového poháru pozvání do pořadu na síti na radiožurnálu Sport přijala česká lukostřelkyně Marie Horáčková. Maruško, ahoj.
8: Ahoj, Andrejko.
7: Vítej. Mistryně světa z roku 2023. Ty máš za sebou mimořádný úspěch i letos. Poprvé jsi se v kariéře kvalifikovala mezi 8 nejlepších závodnic sezóny do finále světového poháru v mexickém Saltillu a rovnou ho celý vyhrála. Maruško, jak velký je to úspěch?
8: Já bych řekla, že obrovský a jsem za něj moc ráda, protože to byla jedna z mých jako met a cílů a snů.
7: Je to jako víc než to mistrovství světa?
8: No, asi bych to úplně neporovnávala, protože mistrovství světa se pro lukostřelbu koná jednou za 2 roky a to, které jsem vyhrála, tam mělo bonus ten, že jsem se tím kvalifikovala na olympiádu, nebo Česko jsem kvalifikovala na olympiádu a světový pohár probíhá každý rok, jsou 4 kola, ale do toho finále se dostane pouze prostě 8, respektive 7, protože 8 je člověk reprezentující zemi, ve které se ten závod to finále pořádá. Takže a dostat se vlastně do toho finále je velmi těžký, protože tam musí se být člověk fakt jako dobrý celou sezonu, anebo se mu podařit vyhrát jedno to kolo, co se teda povedlo mně. A myslím si, že je to všechno těžký a je velmi málo jako lidí, kteří se toho finále účastní pravidelně.
7: Ty jsi se do toho finále dostala díky červencovému vítězství na světovém poháru v Madridu. Bylo už samotný finále vlastně to, že se tam kvalifikuješ jedním ze splněných cílů?
8: Jo, rozhodně.
7: V Mexiku to přitom nezačalo všechno úplně ideálně. Ty jsi měla problémy s dopravou a nestihla si losování. Jak moc tě taková komplikace rozhodí v hlavě?
8: No, těžký to bylo hned vlastně na začátku na letišti, kdy jsem teda měla trošku strach, jestli vůbec tam jako odletíme nebo ne. A nakonec se to teda podařilo. Paní šikovná, co nám prostě pomohla s letenkama je přezařídit, tak jsme si prostě počkali jeden den ve Vídni a letěli jsme o den později, ale to losování, mě to vůbec nedošlo. Já jsem tam až přiletěla a teďka mi psala Němka Katarína, hele, ty jsi tady propásla focení a jakože tě schánějí. A já říkám, ale já jsem jim psala, že prostě máme zpoždění a že bohužel teda dorazíme o den později, tak nevěděla jsem teďka, jestli ty organizátoři to vědí, nevědí, co se děje. A potom, až když jsme dorazili na hotel, tak mě vlastně došlo, že bylo to losování. A trošku mě to mrzelo, protože kor v tom Mexiku u mě udělal obrovskou show a z těch videí to bylo vidět a docela vtipný bylo, že tam teda někdo držel moji vlaječku a já jsem tam byla jenom jako česká vlaječka. Na druhou stranu mě to vlastně nějak jako neovlivnilo, protože si myslím, že je potřeba se docela rychle adaptovat na to, co člověka čeká a já jsem si sobě říkala, když jsme zůstali v té Vídni, že když se dostanu do Mexika v sobotu večer, tak to stačí, protože závodím až v neděli.
7: Ty jsi ve čtvrtfinále porazila domácí Paulu Vasquezovou, Anu Paulu Vasquezovou, 6-4 a v semifinále další Mexičanku Alejandru Valenciavou, dokonce 6-0. Jaký to bylo střílet proti domácí při tom, vlastně jak říkáš, ta atmosféra v Mexiku mýmej bujara, tak jaký to bylo střílet do domácích řad?
8: Mě to vlastně moc bavilo a pro mě tam byly vlastně dva faktory, protože trenér, s kterým jsem spolupracovala po olympiádě rok a půl, tak právě přešel a trénuje teďka mexický tým, takže to bylo i to se vlastně připravit na to, že ten trenér je tam s nima. Ale vlastně jsem byla ráda, protože jsme se viděli po docela dlouhé době a rozešli jsme se v dobrém, takže to nemělo na mě negativní efekt. A potom, když jsme se teda spolu s tím trenérem bavili, a teďka možná odběhnu od otázky, tak on vlastně mě pozoroval, že jo, nebo pozoruje tak jako všechny na tréninku, protože nás tam zase tolik nebylo a říkal, no, já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to bude těžký.
7: Tak už má na tebe odhad.
8: Jo.
7: Ty jsi dokonce před semifinále vlastně měla zkušenost s tím, že vás kvůli bouřce a bleskům na hodinu zastavili. Ty jsi potom říkala, že ti to možná paradoxně pomohlo uklidnit nervy. Co člověk během takové pauzy dělá při lukostřelbě? Já vím, co bych dělala v tenise, ale...
8: To mě zajímá, co bys dělala v tenise.
7: Šla bych se asi najíst, převlít se mokrý tričko, pokecala co nejrychleji s trenérem, aby mi vlastně vysvětlil, co jsem tam doteď dělala, ale měla bych před sebou jako třeba ještě docela dost času jako na tom kurtě. Tam je prostě víc času na všechno.
8: Mm-hmm.
7: U vás je to o jedný, dvou chybách.
8: To máš pravdu, že? Jo, no. Jo. A tam, když jsme se dozvěděli, že my už jsme vlastně byli připravení a šli jsme, že nás vypustí jako do arény, ale řekli stop, budeme čekat, vypadá to, že přichází bouřka, tak to bylo jako 15 minut, pak nám přišli říct, hele, určitě teďka to máme jako na půl hodiny, možná delší čas, takže to bylo kolem té hodiny. A v ten moment já jsem tak jako se šla projít. Šla jsem se taky převlít, ale spíš oblíknout, protože začala být chladněji. A já jsem měla sebou křížovky. Takže já jsem luštila křížovky a to tam taky za mnou někdo přišel a říkal, co to je, co tady je za kouzlo, jako co to děláš?
7: Komu? Co to je za kouzlo, pozor.
8: České křížovky, jestli chcete, taky. Tak to je prostě pro mě jako na odreagování, protože pořád tam běží televize, pořád tam vlastně běží ty souboje, jak probíhaly, jsou tam ty holky.
7: Snažíš se třeba, promiň, že ti do toho skáču, ale snažíš se třeba jako nejít na telefon?
8: Jo, jo, absolutně.
7: Absolutně nula.
8: Jo,
7: screen time.
8: Jo, absolutně nula. A povídali jsme si tam vlastně s Němkou, protože s tou se s Katarínou se známe dlouho, s tou jsme pak vlastně stříleli to finále, takže tam jsme probrali jako drbíčky a dala jsem si i nějaký jídlo, protože tam je taky dost důležitý udržovat hladinu cukru a tak to vlastně mě vyšlo i docela dobře. A tak jsem se udržovala jako v pohodě, no. Pak teda, když zahlásili 10 minut do začátku, tak se člověk zase znova rozcvičil, to jsem si nadala sluchátka, tak jsem si tam chodila ze strany na stranu, představovala jsem si zase vizualizaci, jako jak to bude, jak já budu střílet a byla jsem ready.
7: No, byla si rozhodně ready. Valenciovou si porazila v semifinále, jestli se nepletu, a ve finále Katarínu Bauerovou. Jak moc ti pomohla ta zkušenost, že si Mexičanku porazila už v roce 2023 vlastně na to mistrovství světa a tu zkušenost si měla proti ní ve velkém zápase stát i teď?
8: Já jsem věděla, že se musím připravit zase o něco lépe, než třeba na jinou soupeřku, protože Alejandra je velmi, velmi kvalitní střelkyně ale myslím si, že jí tam trošku obě dvě, že ty Mexičanky možná právě jim nepomohlo, že střílejí doma a že vlastně se chtěli ukázat a věděli, že na to mají a možná právě neunesli jako v uvozovkách tíhu toho davu a pro mě taky vlastně náročný, protože celá ta tribuna fandí jako jim a na druhou stranu si myslím, že jsem si dokázala u těch diváků vybudovat nějaký jako respekt, takže mě vlastně potom v tom finále taky fandili, když teda jsem jako sice porazila obě Mexičanky, tak ale ty diváci byli skvělí a jako hodně, hodně fandili. Na druhou stranu se mně líbí, že vlastně ačkoliv to Ana Paula obrečela a Alejandra z toho byla taky smutná, ale ono většinou je člověk smutný z toho, že nepodá takový výkon, jaký by si představoval, takže oni udělali mnohem víc vlastně chyb, Já jsem střílela teda jako hodně dobře, zas na druhou stranu, to se musí nechat, ale takže vlastně ty holky přijdou a pogratulujou a vlastně máme pořád dobrý vztah.
7: Marie Horáčková tedy svou premiérovou účast ve finále světového poháru proměnila rovnou ve vítězství. O letošní sezóně a o tom, jak se změnila její pozice mezi nejlepšími lukostřelkyněmi světa, budeme pokračovat za chviličku na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte pořad na síti na Radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je lukostřelkyně Marie Horáčková. V roce 2023 se stala mistryní světa, letos vyhrála závod světového poháru v Madridu a nedávno přidala i triumf ve finále celého seriálu v Mexiku. Maruško, když si v roce 2023 vyhrála mistrovství světa, mohl to někdo zvenčí vnímat jako jeden mimořádný turnaj? Třeba někdo jako já. Nicméně máš pocit, že už si sama sobě potvrdila, že mezi absolutní světovou špičku patříš opravdu.
2: Jo, a stejně si to musím pořád jako říkat a připomínat. A teďka asi včera i ségra moje, my jsme byli na tréninku v klubu u mě v Plzni a tam jsme řešili něco s jedním začínajícím dorostencem, kluk prostě 14-15 let a ona chtěla jako jeho trenérka, aby jsem taky mu něco řekla jako z mojí zkušenosti a pak říkala, hele, tady k tobě mluví jako aktuální světová jednička, jo, to prostě nikdo teďka jí nejlepší není. A mě to tak vlastně zarazilo a říkala jsem si, wow, no fakt jako jo, a je to vlastně strašně zvláštní, že tohle máme jako u nás doma, protože my se tak jako nebereme. A na druhou stranu je to tak hezky si to jako zavnímat a pro mě teda mnohem hezčí je, když to vnímají lidi okolo, jak v Česku, tak ale ve světě.
1: Hmm. Jak moc tohle vnímají ty soupeřky? Protože když mluvíš o někom, kdo by z tebe měl čerpat možná inspiraci, moudra a mladší generace, skvělý, ale co když přijedeš teď na závod? Je to tam? Je to tam jakoby takový to extra ajajaj, tata ví, jak potrápit?
2: Já už jsem to cítila loni trošku. A možná právě tím titulem mistryně světa, možná i tím, že jsem začala vlastně trénovat s tím Markem Dellenbachem, tak tam možná všichni cítili jako, že hele, tak uvidíme, co nám jako ukáže. Na druhou stranu si myslím, že bylo i vidět trošku progres v mojí technice, samozřejmě v očích toho, kdo tomu rozumí. A myslím si, že dokážu působit s takovou suverenitou, když mám den a když mi dobře funguje jako hlava a je to podložený tréninkama, tak ty soupeřky, myslím si, že je to, dokážu to jako cítit, že už já nejsem ta bojavá, ale na druhou stranu ty druhý jsou bojaví právě z té mojí pozice.
1: Ty bojaví, který ale umějí podat ruku, jak jsme nezmínili, tak dokážete si se soupeřkami nejenom podat ruku a uznat úspěch, ale taky třeba poradit, co se týče techniky, vybavení, jako sdílet nějaké svoje zkušenosti, anebo je to všechno ohalené jako tajemstvím?
2: Ty tajemství jsou. Mm-hmm. Jsou hodně v týmech, který mají prostě trenéra a ten tým je jako hodně ucelený, takže ty zkušenosti zkušenosti nějaký dává ten trenér tak, jak on uváží za vhodný. Samozřejmě se bavíme napříč jako všema střelcema mezi sebou a s holkama teda z mýho jako užšího třeba kruhu, kdo mě je bližší, tak si radíme když potřebujeme, nebo když se někdo zeptá, tak tu radu si dáme jako beze všeho, protože nějaký jako jednotný cíl tam je a vlastně si fandíme navzájem a víme, že třeba to vybavení vlastně máme všichni jako stejný, můžeme tam něco vychytávat, ale stejně je to prostě potom o síle toho jedince v ten daný okamžik. Ale to se to třeba hodně projevilo, ta pomoc, protože já jsem dostala vybavení, nebo firma, od které já mám luky vyrobený, to je z Ameriky, hodně tady taky Evropanek s tím střílí, ale to vyrobili nový modely a my jsme s tím vůbec nebyli spokojení a všechny jsme vlastně říkali stejný názory a stejné věci a tak jsme se snažili hrozně jako dlouho najít nějakou kombinaci, která by nám jako fungovala a zároveň jsme neporušovali smlouvu, protože ve smlouvě je, že musíme závodit

0: 2003.
1: Je to nesrovnatelný, protože ten 2023 něco odstartoval vlastně a myslím si, že na to umím, nebo dokázala jsem na to trošku navázat a vlastně můj další cíl byl se držet v top osmičce ve světě a být tam jako pravidelně, ne jako takhle jednou jako v uvozovkách úlet. A to si myslím, že ty postupné kroky tam jdou a můj hlavní cíl je odjet na olympiádu do LA, ale ne se jí jako účastnit, což jsem měla dvě účasti už, ale jet tam fakt bojovat o medaile a to je něco, na čem teď vlastně pracuju.
0: Ty jsi taky mluvila o tom, že vlastně jedním z tvých cílů je lukostřelbu v Česku zviditelnit. Pozoruješ, že na základě od toho roku 2023 se o lukostřelbě vůbec víc ví, že opravdu proto děláš to maximum?
1: Myslím si, že z mojí stránky bych možná ještě mohla dělat víc. Na druhou stranu si potřebuju udržet to, že mým hlavním jako cílem je to provozování toho sportu. Takže doufám, že to, co dělám, je dostačující a jsem moc ráda za veškeré příležitosti, kdy tu lukostřelbu můžu zviditelnit. A řekla bych, že jo, že dokážu říct, že ten nárůst nějaký je, protože třeba množství účastníků mistrovství republiky žatstva nebo dorostu je v porovnání s mojí dobou jako rapidní. To je úplně jinde, to je 40 dětí jako v jedné kategorii, což je jako velký číslo pro nás, takže je to skvělý, mám z toho moc radost a na druhou stranu myslím si, že do široké veřejnosti se taky dalo dost povědomí o lukostřelbě, že to tak jako berou, už to berou jako sport a že existuje i tady u nás.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková je dnešním hostem pořadu Na síti i během jedné z nejúspěšnějších sezón kariéry, ale řešila velké změny, skončila spolupráci s trenérem Markem Dellenbachem a měnila také své náčiní. My jsme to trochu naťukli, ale právě o tom si budeme povídat po písničce na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Marie Horáčková letos slaví velké úspěchy, velké výsledky, zároveň se ale musela vyrovnat i s důležitými změnami ve svém týmu a ve svém vybavení. Ukončila spolupráci s trenérem Markem Dellenbachem, za kterým dlouhodobě dojížděla i do Švýcarska a řešila také změnu závodního vybavení. Maruško, proč spolupráce s Markem skončila?
2: To bylo docela náhlé, my jsme s tím úplně nepočítali, přišlo to přesně před startem sezony, přišlo to v březnu a Mark nám oznámil, že odchází do Mexika za mexickou reprezentací, kdy on je docela v těžké pozici, nebo byl, možná stále je, on trénoval, on je Francouz, takže trénoval strašně let ve Francii, pak byl 6 let v Německu a pak se ocitnul teda ve World Archery Excellence Centru, které je ve Švýcarsku a je tam jako head coach, to znamená, že je tam vlastně přístupný jako komukoliv a na druhou stranu on nechce pracovat s kýmkoliv, což chápu jako člověk jeho kvality. Takže to byla příležitost právě pro mě a pro Adama a potom i jako další vlastně lidi z Česka s tím chtěli navázat spolupráci, ale už to nestihli. Protože je to člověk, který si myslím, že mě uměl posunout do té top osmičky ve světě, že jsem trošku začala jinak vnímat jednak psychologii vlastně toho závodění, přípravy. Ukázal nám nějaký fígle jako v té přípravě, který nějaký rutiny, který jsem jako si ani nemyslela, že by jako se mohly používat. Na druhou stranu to, že vlastně odešel a stejně se mi povedl úspěch, si myslím, že i to, že mám vlastně velký základ zase v spolupráce s tátou, která mi vlastně, já ho nechci vždycky opomíjet, protože ten Mark tady byl rok a půl, já jsem se od něj hodně naučila a naučila jsem se přesně to, proč jsem za ním šla, protože je to trenér, který má zkušenosti s olympijskými medailemi a ví, jak se připravit na mistrovství světa a na to získat olympijské medaile a to je to, co já se chci naučit, ale zase od táty mám ten dlouhodobý a dlouholetý základ.
1: Jaký to bylo dojet do Mexika, vyhrát tam finále světového poháru a ještě vlastně porazit dvě Mexičanky? Padl tam mezi vámi nějaký vtípek, kromě toho, jak se zmiňovala?
2: No vlastně asi ne, my tak jako jsme to drželi na takové linii před tím závodem, že se člověk pozdraví a obejme a vlastně si řekne, jak se má a takový ty jako osobní vlastně věci probere, ale o tom střílení se zase tolik nebaví, protože tam je asi nějaký vzájemný respekt a myslím si, že i on musí trošku držet se jakoby zpátky, aby ho někdo jako nenařknul z toho, co s náma probírá, neprobírá. Ale potom závodě, když to skončilo, tak měla radost, jako kdybychom jako spolupráci vlastně neukončili a to bylo moc hezký a zase jsme tam se poradili třeba o něčem, teďka řešíme nejenom luk, ale třeba i šípy, takže nějaké takové rady zase z jeho zkušenosti, já už to beru tak, že se tím nemusím nutně jako řídit, ale je to nějaká supervize pro mě.
1: Jak těžký je teďka najít si novýho trenéra?
2: Velmi, já jsem vlastně nezačala ani pořádně jako hledat, respektive Adam se zkoušel hledat něco, já jsem vlastně hnedka šla zpátky k taťkovi, který mě zná, který umíme spolu komunikovat, umíme spolu spolupracovat a hlavně mi umí seštelovat, se řídit to nářadí. Takže nade mnou vždycky, že ho měl a bude mít vždycky jako dohled. Na druhou stranu ty závody jsem si chtěla odjet sama, protože jsem si nějak sama sobě potřebovala dokázat, že to jako zvládnu i když tam nikoho za sebou jako nemám. Ale třeba to, nevím, jestli to je udržitelný na další roky dopředu. Je to ale těžký sehnat toho trenéra, protože ty dobří jsou už v týmech a je samozřejmě pro ně výhodnější trénovat tým než dva jednotlivce a v Česku bohužel, ačkoliv máme českou reprezentaci, tak nefunguje jako tým, funguje jako jednotlivci a to je poměrně náročný a my jsme vlastně jenom dva jediný, který jsme profesionálové. A takže je to náročný a zase jít za někým teďka 2 roky před olympiádou, u koho si třeba nejsme jistý, tak mi to přijde větší risk, než nemít nikoho. Hmm.
1: Velkým tématem, už jsme ho dneska zmínili, byla i ta proměna vybavení. Tak k čemu vlastně došlo? Došlo ke změně luku? Jak to vlastně funguje u lukostřelkyně, když se vymění luk? Jak dlouho si ho zastřeluješ? Nebo jak bych to řekla? Jak dlouho se na to zvykáš?
2: Tam je
1: nejdřív mi řekni, promiň, já jsem to řekla moc najednou, co se vlastně měnilo v tvém vybavení?
2: Úplně všechno. Když si promítneme ten čistě Robin Hoodovský look, tak má nějaký střed a ramena, což jsou ty dvě ohnuté lyžičky v uvozovkách, tak obě dvě věci přišly jako nové. A teďka, co se týče lukostřelce obecně, tak střed se vlastně nemusí měnit, ten vydrží několik let, ale ty ramena u té výkonnosti, kterou máme, by se měla obnovovat každou sezonu. Protože se prostě vypráskají, vystřílejí a je tam pak riziko i toho, že ztrácí sílu a můžou prasknout. Takže ty ramena jsou i pro nás jako nejvíc citlivý bod k tomu, jak jsou těžký, jak jsou rychlý, jak jsou bytelný, jak jsou rovný z výroby a jaký mají průběh toho nátahu, kdy teďka ty, co přišly, ty nový, tak nebyly rovný, byly poměrně křivý, museli se hodně dolaďovat a průběh nátahu mě vůbec nevyhovoval, protože byl pořád jako jemnej a měkej a já potřebuju vlastně v konci cítit tu sílu a cítit to, že tam něco mám. A tak já jsem si jako přidala vlastně libry, přidala jsem si sílu na tom luku, ale to mě pak zase jsem začala mít zdravotní problémy, protože ta síla tam pořád byla, ty svaly to cítily, ale ten můj pocit k té technice a k tomu střílení byl prostě úplně jiný. V kombinaci potom ještě s těmi středy, protože každý ten střed má ještě jinou geometrii, takže
1: to je alchymie.
2: Je to poměrně alchymie tady, když se o tom bavíme takhle, tak vlastně jo. A ten střed, každý má jinou geometrii a záleží i na tom, jak se člověk vlastně opírá tou opěrnou rukou do toho luku a má to vlastně impact na celý tu techniku a na celý ten nátah a výstřel. Takže je to poměrně hodně věcí, které se řeší a hodně věcí, všechny možné kombinace, co jsem vyzkoušela, tak je to docela náročný. No.
1: Dobře to dopadlo, znamená to, že tohle vybavení ti zůstane na další sezónu?
2: Ne.
1: Zase změna.
2: Nevíme, nevím ještě stále, protože možná i naštěstí mě teďka v říjnu vyprchává právě smlouva tady s Američany a Korejci už mě oslovují asi tak rok a půl a říkají, kdy už budeš moc nás vyzkoušet. A já teda vidím mnoho střelců, kteří stříleli s tím, co mám já, tak přešli právě tady k té druhé firmě, ke Korejcům. A je to i na té bázi jako komunikace vlastně s tou firmou, protože my jsme nějaký jako jejich střelci, nějakým způsobem je reprezentujeme a oni by se o nás vlastně měli nějak starat a plnit ty smlouvy. A mně se kolikrát stalo, že i s těma Američanama já jsem si objednala něco, strašně dlouho trvalo, než to přišlo, a pak přišlo něco, co jsem si neobjednala. Takže jsem si třeba pak i něco musela koupit sama, ačkoliv ve smlouvě mám, že můžu dostat 4 luky na sezonu.
1: No, mistryně světa a vítězka finále světového poháru Marie Horáčková je dnešním hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Nový trenér, nové vybavení, ale jeden dlouhodobý cíl a k tomu se dostaneme po písničce. Tak vydržte s námi.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Dvě olympijské účasti už má Marie Horáčková za sebou, další velký cíl je ale jasný. Už jsme ho dnes zmínili, je to Los Angeles 2028. Cesta na olympijské hry má být pro lukostřelce tentokrát ještě složitější a Marie navíc sní o tom, že by se na ně mohla kvalifikovat společně se svým partnerem a českým reprezentantem Adamem Li. Adama si Maruško zmiňovala dneska několikrát, tak já připomenu posluchačům, že to je další reprezentant Adam Li. Co pro tebe Los Angeles 2028 dnes na podzim roku 2026 znamená? Jak moc je to v hledáčku v hlavě?
2: Myslím si, že už dost, že už to tam jako svítí a že ten cíl, ačkoliv je tam spousty jiných závodů a těch jako dílčích cílů, tak tenhle ten už tam svítí poměrně jasně.
1: Bliká,
2: protože na jednu stranu se zdá, že ta doba ještě do toho LA je dlouhá, ale ono vlastně v tom sportovním jako světě je to, kdyby jsme tady luskli prstama, tak jsme v LA. A ono to je totiž o tom, že sama vlastně víš, že ta olympiáda má nějaký termín, ale dostat se na ní a kvalifikovat se na ní probíhá rok dopředu. Takže pro nás už je to vlastně příští rok první kvalifikace a proto to tam teďka běhá mnohem víc.
1: Čím to bude složitější pro českou lukostřelkyni se kvalifikovat?
2: Budou nová pravidla. Přistoupil na olympiádu kladkový luk. Do této doby byl pouze reflexní luk. Ten kladkový luk bude mít, je to jako ten testovací sport vlastně, jestli se uchytí nebo ne. A je to teda další disciplína pro lukostřelbu, což je vlastně fajn z pohledu nějakého jako marketingu olympijského, že se bude rozdávat více medailí. Bohužel ale nám nenavýší místa. Oni nám ukrouhnou místa z toho reflexního luku. A z toho kladkového se bude kvalifikovat pouze 8 lidí a budou závodit pouze v mix týmu, takže musí tam být 8 holek, 8 kluků ze stejné země nebo v té dvojici. A zbylých teďka ta matika, 56 míst je pro reflexní luk, z toho 24 míst je z týmu, takže se bude kvalifikovat 8 týmů, což si myslím, že pro českou lukostřelbu je nechci být jako zlá, ale skoro nemožné. Možná jako kluci by se tomu mohli přiblížit, ale musí ještě hodně jako šlápnout do pedálů. A myslím si, že i ty jednotlivci budou dost jako těžký. Na jednu stranu oni říkají, že tam bude možnost více zemí, aby se tam kvalifikovali, ale pořád tady máme jako Evropu, která je jako hodně nabušená oproti tomu, když si má vystřílet jako Amerika vlastně hry, jako Asie je na tom podobně, ale tam vlastně těch zemí taky není tolik jako v té Evropě. Tak myslím si, že to není nereálný, myslím si, že můžeme mít rozhodně zase holku a kluka na olympiádě, ale držte nám palce.
1: Dokonce se může stát, že tedy s Adamem Lim, kterým tvoříte nejenom lukostřelecký reprezentační pár, tak tvoříte i osobní pár, že se tedy kvalifikujete na olympiádu a užijete si to jako partneři. Jak velká je tohle motivace?
2: To by bylo skvělý. Ono je vlastně vtipný, my jsme spolu byli v Paříži, ale to jsme ještě spolu nebyli partnersky.
1: Ano.
2: A možná to je jako vlastně vtipný, ale to by jsem si moc přála, protože to je takovej náš obou jako cíl a velmi, velmi přidaná hodnota to vlastně prožít spolu.
1: Jak vůbec spolu prožíváte vlastní kariéry? Jak moc jste si oporou, jak moc si mluvíte do práce?
2: Myslím si, že to umíme držet, pořád to máme hezky jako nastavené na takový rovině, že si spíš podporujeme, pomáháme, vyslechneme, nemluvíme jeden druhýmu do toho, protože to asi pro to partnerský nedělá úplnou dobrotu. Možná jenom jako, hele, myslím si, zamysli se, udělej si to podle sebe, ale ta podpora je tam obrovská, letos jako neuvěřitelná od toho Adama, protože on vlastně se mnou byl u toho, i když jsem vyhrála Madrid a pak teda jsem chtěla, aby se mnou letěl do Mexika, tak tam se mnou byl a jako za mě super, no, protože jako co víc říct.
1: Výsledky mluví za vše. Marie Horáčková tedy míří za svou třetí olympijskou účastí. Tentokrát by ráda cestu do Los Angeles sdílela i s partnerem Adamem Li a také kolegou reprezentantem. V poslední části pořadu se vrátíme domů k Arkusu Plzeň, její lukostřelecké rodině a také k tomu, co dělá Marie Horáčková, když zrovna nestojí před terčem.
0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
3: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
4: Karel Poborský.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
7: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
8: Strašně se to posunulo,
6: vy. Neuvěřitelně.
8: Oni prostě furtí.
6: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
8: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
5: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
6: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
5: Pitomec se tady drží tak blázen.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
9: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
3: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslední část dnešního rozhovoru na síti se věnujeme Marii Horáčkové nejen jako reprezentantce, ale také člověku, který zůstává velmi aktivní v české lukostřelecké komunitě. Pomáhá svému klubu Arkus Plzeň s organizací závodu a lukostřelba je navíc sportem, který provází prakticky celý život. Maruško, lukostřelba je u vás vlastně rodinná záležitost. Ty jsi měla vůbec šanci vybrat si jiný sport?
2: Myslím si, že jo. Já jsem hodně, jako my jsme se ségrou tancovali víc, a no ale pak myslím si, že to tam taťka taky dobře jako zahrál na druhou stranu, já jsem vždycky chtěla. A tu cestu jsem si tak nějak jako vybudovala s pomocí právě táty, který ji uměl usměrnit a nasměrovat.
1: Takže kromě reprezentace se ty pořád ještě věnuješ i klubu Arkus Plzeň. Letos si dokonce pomáhala s organizací mistrovství republiky, které si nakonec sama vyhrála. Jaký je být chvilku organizátorka a zároveň vlastně soutěžící?
2: Poměrně náročné. Já teda ty domácí závody mám moc ráda, protože zase, jako myslím si, že obě máme tu Plzeň trošku, že se tam rádi vracíme, ano, pod kůží. A cokoliv, co se tam pořádá nám blízké, je moc sympatické. No a my jsme se to snažili i dát do prostoru jako Plzně, to znamená, že to bylo v Šafaříkových sadech, kousek pod náměstím v centru města, kdy to zase bylo viditelné pro veřejnost. Za mě to bylo super, ale bylo to náročné, protože bylo, ano, co si zmiňovala, to dospělé mistrovství, které jsem vyhrála, ale týden předtím bylo dorostenecké, takže to bylo takový dvojkombo a v průběhu týdne tam vlastně probíhala ještě lukostřelba pro veřejnost. Je to ale jako zábavný na jednu stranu, že tam jako není v uvozovkách jenom to střílení, tak se vlastně člověk trošku jako rozptýlí, ale pak je teda velmi unaven, až to všechno skončí.
1: Celkově tě baví být součástí organizace. Ty jsi se nedávno jeden víkend věnovala také závodům v terénní lukostřelbě v Chyších. Tak proč je pro tebe vlastně důležitý zůstávat i u té organizační složky? Je to něco, co tě třeba do budoucna bude bavit?
2: Já si myslím, že to vlastně pro mě není primárně o té organizaci, ale o té komunitě a o těch lidech, kteří tam jsou, protože když něco pořádá náš klub Arkus, tak tam je to pro mě jako známka toho, že to jsou lidi, s kterými chci trávit čas a my máme jako široký vlastně plénum těch lidí, ať jako od dětí, po prostě rodiče, po nějaký seniory, který pomáhají ty závody organizovat. Takže pro mě je to jako kdyby jsem jela na chatu jako za rodinou.
1: Určitě je i pro tu komunitu důležitý tě vidět a vlastně ukázat tě těm v rámci, že jo, organizace, těm závodníkům. Úplně mimo lukostřelbu nakonec možná téma, který tě překvapí, ale ty ses byla v létě podívat na Formuli 1. V Nizozemí, je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano,
1: jaká
2: je to
1: byla
2: tak.
1: Tohle zkušenost, jak jsi se k tomu dostala? Je to tvoje další vášeň?
2: Já jsem v Olvinčem z projektu a měli jsme vlastně nabídek letos hodně a tím, že oni se snaží propojovat vlastně zážitky, tak já jsem byla trošku smutná, že jsem propásla Fashion Week anebo Karlovy Vary, protože jsem byla právě na závodech.
1: No, tak tohle je ale mnohem lepší. Jako promiň, jako Karlovy Vary, klobouk dolů umělcům, ale to, co se tam děje kolem, není zase tak velká věc.
2: To jo. No a jako dostat se na Formuli fakt velká věc, to byla to bomba, ale bylo to vlastně poměrně pro mě unavující, protože jak je člověk zvyklý mít nějaký svůj jako režim, tak tam jako by je jako divák, pak vlastně ta formule nějakou dobu běží, pak jsou 3 hodiny jako v uvozovkách prázdna a pak zase jako formule běží a člověk se vrací až pozdě jako večer. Do toho já jsem ještě se trošku organizovala ty republiky, takže to fakt bylo náročné skloubit, ale formule skvělá a byla jsem tam vlastně s lidma, zase s dalšími mladými sportovci, kterými jsem se mohla i trošku vlastně inspirovat.
1: Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, ale letos čerstvá vítězka finále světového poháru v lukostřelbě, byla hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Maruško, děkuji ti moc za dnešní návštěvu. Doufám, že se zase třeba ob 3 roky tady sejdeme, já trochu se snažím počítat, klidně ob 2, zase nad nějakým obrovským úspěchem a připomeneme si, že to nebylo rozhodně jedna střela do neznáma. Děkuji ti.
2: Já děkuji moc a posluchačům hezký den.
1: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, a připojuju se, krásný den.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
4: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
5: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
6: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
3: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
7: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
8: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
9: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
3: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
11: Sněmovna přihlasovala prezidentské veto a trvala na změně pravidel pro státní úředníky. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i přípravě víceletého evropského rozpočtu. Fotbalisté Bohemians zvítězili nad Mladou Boleslaví v Šancelize 1-0 a dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 15. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Vládní poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace.
12: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
13: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
12: To koalice odmítá. Naopak, podle Libora Vondráčka z klubu SPD, změna pomůže depolitizaci státní správy.
14: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
12: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
11: Koaliční lídři se ve středu shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už po druhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týkala inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
15: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
16: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
15: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
17: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
15: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
11: Čínský občan Yang Yiming u pražského městského soudu odmítl, že by prováděl špionáž pro čínskou zpravodajskou službu. Obžaloba ho viní z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a v Česku je prvním stíhaným za tento paragraf. Muži hrozí až 5 let vězení.
18: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
19: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
18: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
20: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
18: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
11: Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový, upravený návrh počítá se škrty ve výši 8%. Řešit se budou taky obchodní vztahy s Čínou nebo příprava Evropské unie na rozšíření o další státy.
21: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
22: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
11: Starlink se řeší i v Bulharsku. Tamní policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače této americké satelitní sítě nedaleko hlavního města Sofie. Bulharský premiér Rumen Radev to oznámil poslancům a zároveň vyzval k trpělivosti, než budou jasné závěry. Opozice ale tvrdí, že šlo o sabotáž, za kterou stojí Rusko a stěžuje si, že vláda mlčí.
23: Jako první o žhářském útoku na začátku týdne mluvil opoziční poslanec Ivajlo Mirčev. Podle něj 11 ze 17 antén zapálili dva maskovaní muži. Záběry z průmyslové kamery, zveřejněné webem Novinite, zachytily za jedním z vysílačů Starlinku šlehající plameny. Opoziční poslanci kritizovali premiéra, že dosud za pachatele útoku neoznačil Rusko. Připomněli zářijový požár u stanice Starlinku v Polsku, ze kterého Varšava obvinila Moskvu. Šéf bulharské kontrarozvědky Plamen Tončev před poslanci řekl, že jeho země bude v budoucnu zřejmě čelit pokusům o další sabotáže. Jiří Kordík, Radiožurnál.
11: Dnes je Velký knižní čtvrtek. Jeho 29. vydání přináší 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, soubor rozhovorů s anglistou Martinem Hilským i tipy pro malé čtenáře. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Alena Skeda.
24: Ellen Sked se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
25: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
24: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru Velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Radiožurnál. Sport.
11: Fotbalisté Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
1: Skvělá, ještě o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tohle mi Tonda říkala, že už to dlouho nikdo netrefil, říkám, jo, tak Čermák jedině, no, vidíte, je to tady.
11: Basketbalistky USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy výhrou nad francouzským týmem Boruš 76-55. A fotbalisty Sparty Plzně a Jablonce čekají duely v evropských pohárech. Pražané doma na Letné přivítají ve druhém kole Evropské ligy v 18 hodin 45 minut norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže odehraje od 21 hodin duel na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec vstoupí do konferenční ligy zápasem v německém Freiburgu od 21 hodin. Všechna utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D2 za Břeclaví. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova čekejte překážku u Plzně. Za odbočku na Bory a Klatovy na 81. kilometru ještě může v pravém pruhu ležet pneumatika. Zvyšte pozornost. Na D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. Na D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A na Opavsku startuje stavba cyklostezky kolem silnice 56 mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Omezený provoz tam bude téměř rok, v místě stavby počítejte vždy s provozem v jednom pruhu řízeném semafory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza senátního duelu s Tomášem Pancířem.
4: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 9, Plzeň město, kde kandidovalo 8 uchazečů. Do druhého kola tady postoupil bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka za STAN. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová za ANO. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Volby 2026, senátní duel.
4: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října ve 13 hodin a 30 minut, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Armádní generál Karel Řehka, který kandiduje jako nestraník za STAN, získal v prvním kole skoro 33% hlasů. Náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová kandiduje za ANO a v prvním kole si připsala více než 27% hlasů. Proč se chcete stát senátorkou?
6: Tak já bych ráda využila své zkušenosti z komunální politiky i z vedení našeho města Plzně. Zároveň jsem aktivní paní učitelku na základní škole, takže asi nikoho nepřekvapí to, že bych se chtěla věnovat školské legislativě.
4: Proč se chcete stát senátorem?
5: No, kdybych to hodně soubecnil, tak protože mi není lhostejné, co se tady děje v té zemi a myslím si, že nesměrujeme úplně dobrým směrem a já bych chtěl zase využít svoje předchozí zkušenosti a chtěl bych přispět na to k tomu, aby to prostě, aby to bylo lepší a samozřejmě, protože jsem se rozhodl žít v Plzni a na Plzeňsku, tak mě přijde logické kandidovat tady.
4: Paní Kantorová, jste v té kampani zdůrazňovala, že jste rodilá Plzeňačka, je to důležité?
6: A já si myslím, že je důležitý mít jako úzký vztah s městem, kde kandidujete, protože i za celou tu dobu, co tady já žiji, tak slýchávám to, co lidé potřebují. A pokud mám zastupovat naše město, naše občany, tak určitě čím více podnětů, tím lépe.
4: Pane Řecho, jaký vy máte vztah k Plzni?
5: Tak já jsem tady nevyrostl, nenarodil jsem se tady. Samozřejmě tím, že jsem sloužil jako voják, tak jsem pendloval na mnoha místech po republice a v zahraničí. Ale tady nějaké 2,5, necelé 3 roky tady žiju v regionu. A moje manželka tady pochází, má tady rodinu. A takže já se tady přeženil vlastně, a protože tady chci žít a záleží mi na tom, tak tady chci i kandidovat. No.
4: A díky čemu jste se, myslíte, dostal do druhého kola, respektive jste zvítězil v tom prvním?
5: Jo, no to je těžko říct, protože těch hlasů bylo, že nějakých, já nevím, 12,5 tisíce zhruba, a každý ten hlas, ten důvod mohl mít jiný, takže já to takhle neumím odhadnout. Ale asi myslím si, že tam hraje roli i celorepubliková témata, tam hrají roli, ale myslím si, že i ty lokální, a podle mě asi lidi taky cítí, že to chce nějakou změnu a že ta země nejde úplně dobrým směrem.
4: Proč myslíte, že jste se dostala do druhého kola?
6: Tak já pevně věřím, že to je mé vysvědčení za dobu své působnosti právě pro naše město, pro naše školy. Takže já to beru tak, že jsem dostala tu důvěru, protože lidi ví, jak pracuji, ví, že umím dotahovat věci do konce a že mi na našem městě opravdu záleží.
4: Je nějaký bod ve vašich programech, kde jste se zásadně střetli? Kde se hodně lišíte? Kde jdete proti sobě, paní Kantorová?
6: Přemýšlím. Já nevidím úplně asi nic zásadního, tak je jasné, že pan Řehka, jeho silná stránka je bezpečnost, má stránka je školství, ale je to náš asi čtvrtý, pátý duel a nevím, jestli bylo něco zásadního, čím jsme se odlišovali.
4: Pane Řecho?
5: Já z toho, co jsem slyšel v těch duelech, tak vlastně v zásadě asi ne. Já samozřejmě se velmi odlišuju od hnutí ANO, za které paní Kantorová kandiduje, ale osobně, tak jak jsme se bavili, a co se bavíme i o těch bodech programu, tak tam nevidím nějaký zásadní rozpor.
4: A přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité?
5: Tak já jsem si všiml, že se vyjádřili, tuším, že chceme Plzeň, a vím, že TOP 09, přiznám se, že jsem to teď úplně nestíhal sledovat.
4: Takže vy sám jste o ní neusiloval, tu podporu?
5: Tak já jsem samozřejmě rád za každou podporu, je to pro mě čest, když mi někdo jako dá důvěru a řekne, že mi nějak věří a že by mě rádi podpořili, ale já se snažím soustředit opravdu na ty volby, snažím se mluvit se všema lidma napříč spektrem, protože v konečném důsledku to není o tom, co vám řekne který stranický lídr, i když to nespochybnuju a vážím si toho, ale je to nakonec o tom názoru těch lidí a těch voličů a já se budu snažit oslovit všechny, upřímně soustředit se na kontaktní kampaň, na vysvětlování svých pozic, svých názorů, svých hodnot a myslím si, že tak to má být.
4: Vy, paní Kantorová, máte podporu některých z těch, kteří neuspěli?
6: Já bych chtěla ještě zareagovat na pana Řehku, co řekl, že nesouzní s hnutím ANO. Já bych chtěla zmínit, že právě senátní volby jsou o personě, o tom člověku. A ještě neznamená to, že když kandiduju za hnutí ANO, že máme úplně ve všem stejné názory. To bych tady chtěla podotknout. A co se týče té...
4: Ale když už o tom mluvíte, vrátím se k té otázce. Jsou body, kde nesouhlasíte s tím, s tou linií hnutí ANO?
6: Určitě jsou nějaké
4: Například?
6: Body. Co se týče koncesionářských třeba poplatků, to jsme řešili společně, že bych, já teda preferuji to, aby veřejnoprávní média byla nezávislá, je to pro mě velmi důležitý osobně a tam samozřejmě jsou jako odlišnosti od hnutí ANO.
4: No a ta otázka zněla, jestli máte podporu někoho dalšího?
6: Samozřejmě vyjednávám. Já možná teď neskromně řeknu, že mám výhodu to, že ty lidi osobně znám. Já znám i velmi úspěšného pana stávajícího ještě senátora Aschenbrennera. My jsme spolu několikrát pracovali a to, že on vím, jaký má vztah k našemu hnutí, ale také vím, že mě zná velmi, velmi dobře a tím, že on tvrdí, že v senátu by rád viděl nějakého plzeňáka, označil plzeňačku, tak tím si trošku říkám, že ta podpora by třeba mohla být, ale já nechci spekulovat, ale za každou podporu jsem ráda, hlavně když mi zvolí i občané našeho města.
4: Pane Řecho, když Lucie Kantorová mluvila o tom, že ne vždycky musí souhlasit s tou hlavní linií hnutí, za které kandiduje, a vy jste ale i členkou hnutí, ano, tuším.
6: Jsem.
4: Vy jste nečlen za STAN. Jak důležitá je pro vás linie, kterou prosazuje toto hnutí?
5: Pro mě je důležité určitě, protože přijmout podporu nějaké strany nebo hnutí, tak samozřejmě tam nemůže být jako zásadní rozpor v hodnotách, což není. Mně hnutí STAN je hodnotově blízké, ale to neznamená, že se vždycky budeme muset shodnout úplně jako na každé věci v průběhu hlasování. To se může stát, je to legitimní, pokud se to pojmenuje veřejně a člověk zatím prostě normálně stojí a vysvětlíme si to. Tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. No, ten STAN, ta zkratka znamená starostové a nezávislí. A ta myšlenka vlastně toho hnutí bylo sdružovat i nezávislé osobnosti. Já se řadím mezi ně. Já aspoň sám sebe takhle vnímám. A to, že mám podporu hnutí STAN, tak ještě neznamená nějaký slib věrnosti jako za všech okolností.
0: Volby 2026. Senátní duel.
4: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 9 Plzeň město Karla Řehky a Lucie Kantorové. Pane Řehko, v kampani jste sliboval, že uděláte z Plzně první město směrem na západ. Co tím myslíte?
5: Tak to je samozřejmě trošku heslo, jak z toho vyplývá, ale já s toho myslím, tím myslím to, že to heslo si myslím, že je trefné, protože ta Plzeň má prostě obrovský potenciál, který si myslím, že se může rozvíjet. A samozřejmě já nebudu předstírat, že tady budu stavit silnice a železnice, protože to prostě senátor nedělá. Myslím si, že by to nebylo fér tady tohle to slibovat. Ale Plzeň, tak jako už v minulosti, ještě předtím, než jsem se rozhodl vůbec jít do politiky, tak jsem zjišťoval třeba při své předchozí práci, kolik tady je vlastně nevyužitelného potenciálu. A já jsem sám se trochu začal seznamovat se Západočeskou univerzitou, přijal jsem členství ve správní radě, pomáhal jsem tady rozběhnout vlastně a podporoval jsem tady rozběhnout bezpečnostní konferenci, která třeba ku podivu tady do té doby nebyla, což si myslím, že bylo škoda, teď už má nějaké dva ročníky za sebou. A obecně, když jsem se více seznamoval s tím regionem, tak jsem pochopil, že ať už v té bezpečnosti nebo i v jiných věcech, ta Plzeň jako v mnohem si myslím, že má velký potenciál. Jednak to je ta geografie, je to blízkost na ten západ, je to ta možnost rozvoje další spolupráce s Bavorskem, ale jsou tady také šikovné firmy, je tady šikovné prostředí pro vývoj a výzkum, je tady univerzita, která má technické i netechnické obory a umí je vhodně kombinovat. Ale i věci, které dělá město, ať už to je to středisko informačních technologií, centrum robotiky a tyhle ty věci si myslím, že jsou dobré. Senátor samozřejmě není ten, kdo to řídí, to není člověk v samosprávě, ale já bych chtěl tyhle věci propojovat, chtěl bych prošlapávat cestu a tam, kde můžu pomoct legislativně, třeba odstraňováním bariér, tak bych to chtěl dělat, ale tak to mám napsané i v tom programu. Takže jsou tam i ty věci, které s tím pak souvisí, že? Jako je například ta doprava, to dostupné bydlení a podobně, protože bez toho prostě nejde tyhle věci dělat.
4: Paní Kantorová, vaší proklamovanou prioritou jsou bezpečné a moderní školy. Co tím přesně myslíte?
6: Tak bezpečné se bavíme i o budově škol, protože my jsme založili takový speciální fond, kdy zabezpečujeme čipově naše školy, aby se tam nedostal nikdo jiný, aby se propisovala i docházka těm žákům do elektronické třídnice, aby třeba měl i povědomí o případném nějakém záškoláctví rodič. Ale ta bezpečnost je myšlena i tím různými preventivními programy, kterými taky se snažíme doplňovat tu výuku. Ať už to jsou preventivní programy v rámci mediální výchovy, protože teď je velmi aktuální téma nějaká gramotnost mediální, aby žák dokázal kriticky myslet, aby dokázal přemýšlet a hledat jako v kontextech. Takže i rizika sociálních sítí, kyberšikana a tak dále. Takže určitě na to nezapomínat, protože to jsou velmi důležitá témata.
4: A co jste proto za 8 let v politice udělala, co se vám podařilo prosadit v komunálu?
6: A tak my jsme realizovali takzvané bezpečnostní audity, teď se bavíme o těch budovách právě těch škol, to znamená, že jsme udělali nějakou analýzu bezpečnosti, v momentě, kdy jsme zjistili, že tam je nějaký limit té školy, tak jsme se snažili udělat nápravná opatření, zjistili jsme, že nám velmi dobře funguje právě zabezpečení pomocí těch čipů, různé únikové vchody a tak dále. Takže opravdu jsme vytvořili budget na to, aby se naši žáci i rodiče cítili bezpečně v našich školách.
4: Pane Řehko, slibujete, a už jste o tom mluvil, že pokud dostanete důvěru, budete prosazovat změny, které městům usnadní výstavbu dostupného nájemného bydlení a doplňujete pro klíčové profese. Které to jsou?
5: Tak klíčové profese vždycky asi musí vyidentifikovat především to město, že jo? Protože to nemusí být všude stejně. Samozřejmě máme jako klíčové profese napříč asi celou republikou, které jsou důležité, ať už to je integrovaný záchranný systém, ať už to jsou prostě zdravotníci, policisté a podobně. Ale pokud to město se chce rozvíjet třeba některým směrem a chybí mu konkrétní daná oblast, ať už to budou technické, netechnické profese na základě toho, jaký tam je třeba průmysl nebo jaké tam jsou příležitosti, takže samozřejmě to můžou být i další. Ty hlavní, ty průřezové, řekněme, ať už to je učitelé, lékaři, všechny složky integrované za záchranného systému a bezpečnostní sbory, ty jsou jako neodiskutovatelné všude.
4: A jak tedy zvýšit dostupnost bydlení?
5: Tak já si myslím, že Plzeň v tom dělá dobré věci. Plzeň má strategii k tomhle, má dané i přesně milníky, kde chce dosáhnout vlastně jakého počtu vlastně nájemních bytů. Já tomu fandím a samozřejmě pokud bude moc a bude cítit Plzeň, protože zase znovu říkám, senátor, prostě nepřestírejme, že senátor řeší jako místní problém, neřeší a není to jeho role. Ale senátor může usnadnit například využívání pozemků, které jsou vlastněné státem, dohlídnout třeba na financování, kde třeba, a zase nechci tady jako lacině, teď to není na paní Kantorovou, ale kde třeba je poměrně znepokojivé dneska prohlašování hnutí ANO o tom, jestli by nemohli šahat třeba si na peníze samospráv a podobně. Takže tam si myslím, že senátor může jako pomoct. Bavit se vůbec o způsobech financování, o té legislativě, protože ono je hezké říct, že samosprávám leží peníze na účtech, ale když se podíváte na způsob financování projektu, tak oni, kdyby je tam neměli, tak nejsou schopni nic udělat. A myslím si, že tady v tomhle tom senátor může pomoct. Prostě naslouchat, zjišťovat ty problémy, sledovat ty harmonogramy toho, kde stát konkrétně co slíbil pro ty regiony, a tam, kde se to týká Plzně, tak to hlídat, pravidelně to zveřejňovat, tam, kde se neplní, tak na to upozorňovat, dostávat ty lidi k jednomu stolu, prošlapávat cestu, odstraňovat bariéry, protože to je všechno, co senátor vlastně může jako reálně pro samosprávu udělat.
4: Paní Kantorová, vaší domenou je školství. Jak se díváte na současný spor uvnitř vládní koalice ohledně inkluze, respektive změně financování asistentů pedagogů?
6: Je to zcela nešťastné. Já v tomto plně souzním s naším panem ministrem Plagou. Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga. Obzvláště potřebujeme nyní asistenty pedagoga, protože jsou přidělené do prvních tříd, vlastně ze zákona teďkon, protože se nám zrušily odklady. To je taky dost specifické téma, takže určitě v tomto souzním s panem ministrem a chtěla bych, aby to řádně pokračovalo i nadále.
4: Jak se to otázce staví Karel Řehka?
5: Já si myslím, že inkluze je důležitá, ale zároveň jako slyším i ty hlasy,

0: jednodušší. Takže ono to úplně nestojí na těch asistentech pedagoga, ale i spíš na těch podmínkách přímo v těch školách.
1: Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Řehko?
2: Tak jak je pojímá současná koaliční vláda, tak to je v podstatě jedna velká tragédie. A to ne jako v tom, že nedává dostatek peněz na armádu, jenom takhle lacině to říct, ale znevěrohodně to Českou republiku prostě v očích spojenců. Tenhle stát přijal na politické úrovni, přijal nějaký závazek v summitu Vágu se všemi ostatními, protože se všichni zhodli na tom, že to je prostě nezbytně nutné udělat. Navíc my v tom máme obrovské dluhy z minula, takže my jako to dvojnásob potřebujeme. A pokud pak přijde k moci vláda, která první, co začne říkat, tak začne prohlašovat, že tyto závazky jsou závazky předchozí vlády. A byť to říká domácímu publiku, tak ti spojenci to samozřejmě taky slyší a poslouchají to. Tak to je prostě, to je špatně, to nás znevěrohodňuje. A neznevěrohodňuje nás to jenom v té obraně, ale promítne se to i do dalších oblastí. Takže za mě rozhodně bychom měli plnit závazky, ke kterým jsme se zavázali. Navíc oni jsou dneska opravdu nezbytně nutné k tomu, abychom se prostě vyhnuli nějaké možné tragédie v budoucnu. Ale samozřejmě reálná jako procenta HDP ještě neznamenají reálné schopnosti, takže je potřeba jako hlídat i za co ty peníze se utrácí. A vůbec netvrdím, že se nemá jako hlídat striktně efektivita těch nákladů.
1: Jak to vidí Lucie Kantorová?
0: Já samozřejmě nejsem odborník na bezpečnost, takže bych se nerada do toho pouštěla, ale když poslouchám svého protikandidáta, jaké vlastně ty závazky neplníme? Teď možná osvěta i pro mě.
2: No tak my je neplníme jako teď téměř žádné. My jsme ze starých, protože ty závazky, no tak za první, když se budeme bavit teda o procentech HDP, tak se tady šermuje číslem 2% HDP, že dokonečně budeme plnit. To dávno není závazek. My jsme se zavázali k 3,5% tvrdých vojenských výdajů, 1,5 souvisejících. Ale jak říkám, není to o procentech. Ale už staré cíle výstavby schopností, které ještě nereagovaly na změnu bezpečnostní situace, na nové obranné plány, na novou strategii a na válku v Rusku, tak jsme těch cílů kvalitativních plnili zhruba 30% a kvantitativních zhruba 50%. Z těch nových cílů, které byly výrazně navýšeny všem členských zemím, neplníme ani to. V těch už schopnostech, už těch, které reálně vyčleňujeme, tak jak i Andrej Babiš řekl, že bychom posílali třeba dvě brigády, ono ve skutečnosti toho je víc, kdyby byl někdo napaden, tak reálně v těch schopnostech konkrétně, které třeba on jmenoval, že by vyjeli v případě nějaké krize, máme podle aliančního hodnocení ve výstavbě asi 6 až 10 let zpuždění. A tím, že neplníme ten závazek současný, protože ten je opravdu potřeba takhle vysoko plnit, aby se to dohnalo, tak jenom navyšujeme ten dluh, který hrneme před sebou. A čím déle ho budeme hrnout, tím i vzhledem k demografii, i vzhledem k budoucímu předpokládanému zatížení státu na sociálních výdajích a podobně, tak to bude ještě těžší plnit. Takže teď je nějaké okno příležitosti, jak bezpečnostní, tak ale i reálně ekonomické pro nás to plnit. A tím, že to neděláme, tak to přenášíme do budoucna a zhoršujeme tu situaci.
0: A jak byste je naplnili, když říkáte, že je velký vysoký schodek státního rozpočtu?
2: No tak vysoký schodek je a myslím si, že některé jako populistická gesta typu jako rozdávání jednorázových balíčků někde nedává smysl, ale samozřejmě obrana je jeden z věcí a já jsem to řekl už i v minulosti, kde i za cenu krátkodobého zadlužení to podle mě dává smysl a konec konců to je i ten důvod, proč Evropská unie nabízí třeba ty programy jako je SAFE a podobně, aby ty státy mohly mít třeba výhodně garantované půjčky a v případě i potřeby třeba se zadlužili. Ale my se tady nezadlužujeme v investicích do obrany nebo v jiných věcech. My se tady zadlužujeme i bohužel ve spotřebě.
1: Tak já, mandatorních výdajů. Lucie Kantorové, děkuji za spolumoderaci. Pojďme ještě k poslední otázce. Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo více než 40% oprávněných voličů. Čím byste chtěli přesvědčit lidi v Plzni, aby znovu přišli k senátním volbám?
0: Protože každý hlas je důležitý a je důležitý ten svůj názor na politickou situaci i na to, jak reagovat na věc u nás v Plzni, tak aby přišli to, ten svůj názor tlumočit právě tím, že hodí lístek jednomu z nás.
1: Pane Řehko?
2: Já tady se naprosto zhodneme. Já si myslím, že prostě volit je obrovské privilegium, to právo volby. A zažil jsem situace a země při své službě, kde lidi to právo nemají. Na mnoho místech za to lidi umírají. My jsme v minulosti tady taky naši předkové za to umírali. A myslím si, že prostě bychom se měli snažit nenechat se znechutit, ať už to je z jedné nebo z druhé strany toho politického spektra, tím, co se děje, a lidi by prostě neměli rezignovat na to, že budou rozhodovat o své budoucnosti. Takže rozhodně souhlasím a myslím si, že by maximum lidí mělo využít to právo.
1: Hosty byli Karel Řehka a Lucie Kantorová, kandidát

0: Na senátorské křeslo za obvod číslo 9 Plzeň město. Oběma děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Díky, nashledanou.
0: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026, senátní duel.
4: A máme půl jedné, v nočním radiožurnálu jsou připravené krátké zprávy. Ve studiu Monika Chmilová.
5: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Keňské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39-letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího šíření nemoci. Keňa je čtvrtou zemí, která zaznamenala případ nákazy ebolou, šířící se hlavně v Demokratické republice Kongo. V albánském hlavním městě Tirana vypukl včera během studentských protestů požár v budově ministerstva školství. Místní policie zadržela nejméně 10 lidí. Studenti se už druhým dnem bouřili proti korupci současné vlády a poměrům ve školství. Nelíbí se jim například vysoké náklady na vysokoškolské vzdělání nebo vyhlídky na zaměstnání po dokončení studia. A o téměř 2 800 000 korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Pachatele obvinili ze zločinu podvodu a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí jim až 8leté vězení.
3: Sport.
5: Fotbalista Tomáš Souček vstřelil 2 góly za West Ham a pomohl týmu k výhře v druhé anglické lize 6-0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli už od 23. minuty v 9. Bývalý kapitán české reprezentace nastoupil teprve po druhé v sezóně po vleklém zranění kotníku z mistrovství světa. Stejně jako v minulém kole začal na lavičce. Po 10 kolech je West Ham na 3. místě s odstupem 4 bodů na vedoucí Swansea.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprojezdná D1 v tunelu u Ostravy a nebezpečná situace na D3 za Českými Budějovicemi. Na dálnici D1 je u Ostravy zastavený provoz před tunelem Klimkovice. Je to kvůli nadměrně velkému nákladu, který projíždí ve směru z Polska na Prahu. Tam provoz jede velmi pomalu. Před tunelem směrem do Polska je provoz zastavený úplně, čeká se na průjezd nadměrně velkého nákladu. Na dálnici D3 buďte velmi opatrní za Českými Budějovicemi směrem na Dolní Dvořiště. Před odbočkou na Kamenný újezd na kilometru 146 se na vozovce pohybuje stádo srnek. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na překážku za Lochkovem. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion, zatím není označený a vybočuje se tam. A na D5 z Prahy do Plzně omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem projedete bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak čekáme polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Celý tento týden mapujeme život a kariéru Martiny Navrátilové, která v neděli oslaví 70. Jejím nejúspěšnějším a také nejoblíbenějším turnajem byl Wimbledon. Poprvé si ho zahrála v roce 1973. Taky o tom bude třetí část našeho 7dílného seriálu. Uslyšíte ji už za chvíli.
7: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.
8: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Legendární hráčka Martina Navrátilová začínala s tenisovou raketou v Řevnicích. V roce 1972 v věku 15 let vyhrála mistrovství Československa a rok později už se jako 16-letá juniorka dostala do hlavních soutěží Grand Slamů. Této etapě se věnuje i třetí díl našeho tematického seriálu.

0: Na tenisovém mistrovství České socialistické republiky v Plzni
1: v roce 1973 už bylo naprosto samozřejmé zařazovat tehdy 16-letou Martinu Navrátilovou mezi největší favoritky republikových šampionátů.
0: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup jako další favoritky Tomanová.
1: Vždyť už dosahovala i na ty největší grandslamové turnaje a hned na tom prvním v Paříži postoupila do čtvrtfinále singlu i deblu ve dvojici s Renátou Tomanovou. Velmi motivační pak mohl být pro Martinu Navrátilovou hned další Grand Slam jenom pár týdnů na to. Sama hrála poprvé hlavní soutěž v Wimbledonu, probojovala se do třetího kola a protože pak bojovala také v juniorce a dostala se až do finále, mohla zblízka sledovat i to, jak mužskou dvouhru ovládl klubový spoluhráč Jan Kudiš. Dokonce byla i první gratulantkou bezprostředně po titulu.
2: Jsem vyšel z kurtu a ona už tam stála, už jsem se na mě vrhala.
3: Když jsem nehrála, tak jsem seděla a dívala se na všechny její zápasy a když jsem se nedívala na něho, tak jsem se dívala na ostatní, na jedničce nebo na centru. Jsem byla největší fanoušek Wimbledonu, to je jasný, ten první rok. No ale a pak jsem to prožívala, já jsem měla takovou trému, já jsem to prožívala, nebylo 16 let, ale to bylo nervák hrozný. No a navíc ještě hrál proti Angličanovi v tom semifinále, no a pak hrál proti Rusákovi v finále, to prostě...
4: Pomohl vám třeba pan Kudiš nějakou radost?
3: No, přesně si nepamatuju, co mi jako říkal, ale vždycky mě jako podporoval. Jako psychicky a fyzicky jako pořád mě podporoval. Jako, aby mě technicky něco řekl, to je možný při zápase, nebo abych přebíhal, nebo hrál volej víc takhle, nebo tam, ale to bylo spíš psychický, než jako praktický.
1: Vzpomínala před časem Martina Navrátilová na rok 1973, ve kterém si poprvé zahrála hlavní soutěž slavného Wimbledonu a s Janem Kudešem přitom dosáhla i na čtvrtfinále mixu.
3: My jenom prohráli v tom Wimbledonu to čtvrtfinále proti vítězný, že jo, Billie Jean Kingová s tím Owen Davidson nás porazili ve čtvrtfinále a bylo to něco, no.
2: Takže vlastně ona jako juniorka se mnou hrála smíšenou čtyřhru a ona smečovala, volejovala neskutečně úplně. Ona se nebála hlavně, ona vlastně hrála ty voleje a u ty Martiny to bylo jako, že to je její úder, že jo, to jí udělalo světovou hráčku.
1: Přednosti, o kterých mluvil Jan Kudiš, se Martině Navrátilové zvlášť na wimbledonské trávě náramně hodili i v dalších letech.
3: Wimbledon pro mě bude vždycky nejspeciálnější kurt.
5: Tenisovou lahůdkou bylo finále dvouhry žen na travnatých dvorcích ve Wimbledonu. Martina Navrátilová porazila po skvělé hře Američanku Garrisonovou 6-4 a 6-1 a vyhrála už po deváté neoficiální mistrovství světa na trávě.
1: Dvouhru nejslavnějšího grandslamového turnaje ovládla Martina Navrátilová celkem 9krát a to zatím nikdo jiný nedokázal.
5: Navrátilová se tak stala nejúspěšnější ženou v celé historii tohoto nejstaršího tenisového turnaje na světě.
1: Mohli jste slyšet z vysílání Československého rozhlasu v roce 1990 po posledním singlovém titulu Martiny Navrátilové ve Wimbledonu. Game, set and match to Ms. Navratilova. Ten první wimbledonský vybojovala v roce 1978 v 21 letech. Sice ještě s československým pasem, ale už jako hráčka Spojených států amerických, kam v roce 1975 emigrovala.
3: Krásnější zážitek, ale taky nejsmutnější, protože nebyli tam rodiče, nemohli přijet. No. Tak to je pro mě... Když na to myslím, taky se chci rozbrečet, protože nemohli přijet. Já jsem ani nevěděla, jestli ten to finále viděli. Jsem zjistila po zápase, že to viděli, jeli do Plzně a viděli to na německý televizi, no, tak to byly časy úplně jiný.
1: Připomněla Martina Navrátilová jeden z důsledků emigrace, ke které se v létě roku 1975 v 18 letech definitivně rozhodla. Ale o tom až zase v dalším dílu seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si. Proč by měli mladí lidé číst básničky? Protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích? Jak Jonáš psal svou prvotinu Flora? A proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Fotbalisté Realu Madrid otočili duel v Lize mistrů na trávníku a s Řím vyhráli 4-3. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Radiožurnálu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
3: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
1: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle resortu musí mít možnost včas zasáhnout. Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. Organizace rozhodnutí označila za politováníhodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
4: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Pardubický krajský úřad chce zjednodušit těžbu dřeva v přírodní rezervaci Maštele. Zveřejnil vyhlášku, která by umožnila razantnější zásahy ve vybraných částech chráněného území. Už loni přitom úřad navrhoval rezervaci zrušit a vytvořit novou na menší ploše.
5: Po kritice ale plán odložil. Návrh nových opatření počítá s vytvořením tří zón. V bezzásahové by bylo možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje je Josef Kopecký, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid vyhráli ve druhém kole Ligy mistrů na trávníku AS Řím 4-3, přitom ještě v 80. minutě prohrávali 1-3. O otočku se postarali Espí, Endrick a Rüdiger. Obhájce triumfu Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Manchesteru City 4-2 a je první v tabulce. Liverpool slaví po výhře na stadionu Lasku 6-3, Aston Villa deklasovala Fenerbahce Istanbul 6-0, Real Betis porazil Porto 3-2, Bode Glimt vyhrálo nad Dortmundem 1-0, Slovan Bratislava prohrál se Stuttgartem 0-3, Šachtar Doněck zvítězil nad AEK Athény 3-1 a Komo podlehlo na trávníku soupeře Feyenoordu 2-3. A fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola Šance ligy 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku za Lochkovem. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion, blokuje tam připojovací pruh od exitu Lochkov. A na dálnici D1 je opět průjezdný Klimkovický tunel u Ostravy. Po projetí nadměrného nákladu opět obnovili provoz v obou směrech, kolona se rychle rozjela. A připomínáme, že kvůli čištění a údržbě se mezi kilometry 346 a 348 jezdí obousměrně ve směru na Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Dvě reportérky, jedna trasa. Je v Brně po uzavření Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky rychlejší městská hromadná doprava, anebo auto? Kdo to do cíle zvládne v ranní špičce dřív, tak to jsme otestovali za vás a vy vše ten výsledek uslyšíte v další reportáži. Už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

Tak to byl v nočním radiožurnálu Moby, který byl letos jedním z headlinerů festivalu Colors of Ostrava, kterého jsme mediálním partnerem. No a za pár okamžiků tady bude Robbie Williams, který pro změnu už byl odtajněn nedávno jako první headliner toho příštího ročníku Colors. A teď se ale, jak jsem slíbil před malou chvílí, vypravíme do Brna. Uzavírka tunelů Pisáreckého a Hlinky už několik dní komplikuje dopravu v Brně. V jeho západní část města se tvoří kolony, na některých místech policisté dokonce museli vypnout semafory a dopravu řídí sami. No a možná vás napadlo, zda je teď v Brně rychlejší jet

0: autem nebo městskou hromadnou dopravou. Tak obě varianty včera v Ranní špičce vyzkoušely naše reportérky.
1: Otevírám aplikaci s jízdními řády, potřebuju se dostat z Brna, Králova pole, do univerzitního kampusu v Bohunicích, vyhledat. Tak a nejrychlejší trasu mi to píše autobus E56, mělo by to být 18 minut jízdy. Uvidíme, jestli tam budu dřív než kolegyně autem. Zobrazit trasy, ta nejlepší, nejrychlejší by měla trvat 25 minut. Vyhýbá se Žabovřeské, která je zřejmě ucpaná.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V souvislosti se zavřeným pisáreckým tunelem je hodně ucpaná, třeba cesta z Bystrce do centra.
1: Po mostě přejíždím Kníčskou ulici, to je vypadovka na Bystrce. A ta vypadá prostě jak parkoviště. V čase 15 minut a 30 sekund jízdy jsem vjela do kolony. Sedím v autě a míjí mě chodci. Teď nás právě minul cyklista. Asi si vyhodnotil, že to bude rychlejší.
4: Čím blíž jsme zastávce Antropos, tím pomaleji popojíždíme, nebo spíš stojíme v koloně. A já se mezi tím zkusím zeptat dalších cestujících, jak se jich uzavírka tunelů dotkla.
1: Kousek ode mě sedí Iveta.
5: Dojíždím několikrát týdně do školy na kampus a zatím jsem kvůli tomu, jak v pondělí, tak v úterý dojela pozdě. Minimálně na semináře a laborky rozhodně budu muset přes Hlavák a pak osmičkou.
1: Do cíle na ulici Netroufalky jsem dorazila v čase 7.58, takže s krásným 9-minutovým zpožděním. Takže asi chvíli budu čekat na Hanku.
6: Zastávka Univerzitní kampus.
1: Vystoupila jsem z autobusu, stopky mi ukazují určitě dvojnásobek času, než kolik mi cesta měla zabrat. Konkrétně je to nějakých 45,5 minuty. Jasné je, že cestující, kteří potřebovali přijet na 8, se sem včas nedostali. Vlastně trvala cesta nakonec 33 minut, takže tu byla asi o čtvrt hodiny dřív. Vlasta Gajdošíková a Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Rakušan Falko, návrat do osmdesátek a hit Coming Home, což bylo tehdy pokračování velkého Falkova hitu Genie. Čeští vodáci oslavili úspěšnou sezonu na vyhlášení ankety kanoista roku. Vítězem se stal mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí.
1: Vítězem ankety kanoista roku se stává Jakub Krejčí.
2: Bylo to složité vybírání. Světové zlato v tomto roce získali i další vodní slalomáři Tereza Knéblová s Vítem Přindišem a rychlostní kanoista Martin Fuxa. A tak si Jakub Krejčí ocenění považuje.
3: Je to pro mě velká čest. Mockrát vám děkuju, obzvlášť v sezóně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mě. Proto by tady mohl stát úplně kdokoliv jiný.
2: Pro 24-letého kajakáře to byla letos životní sezóna s jasným vrcholem. Zlatým mistrovstvím světa.
3: Byl to určitě moment z nějakého radosti učinění, nějaký moment, kdy jsem si oddychl a řekl jsem si jo, dokázal jsem to.
2: K tomu Krejčí vyhrál i mistrovství Evropy a v součtu s kajak crossem 3 závody světového poháru. Teď si užívá dovolenou v Portugalsku a tak chyběl i na vyhlášení kanoisty roku. Už brzy se ale znovu vrhne do tréninku.
3: Můžu si odpočinout a hrozně se těším na tu sezónu další, na tu přípravu a na další závody.
2: Říká kanoista roku 2026 Jakub Krejčí, který má jako mistr světa i Evropy ve vodním slalomu příští rok na co navazovat. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýž a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 2:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Vládní koalice se dohodla na podobě novely školského zákona. Výhrady k ní měli původně hlavně motoristé, kteří nakonec prosadili několik změn. Návrh upravuje pravidla pro přidělování a financování asistentů pedagoga. Jejich počet má taky zastropovat. Školy by na ně nově dostávaly peníze podle počtu žáků ve třídách a jejich

0: jejich potřeb. Novela počítá i se zavedením spádovosti školských poraden. V pondělí je má projednat vláda. Platit by mohla od příštího září. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI vyvrátil, že by jeho ředitel Cash Patel odletěl do Ruska. Informaci o údajné Patelově cestě původně zveřejnila americká televize MS Now s odkazem na dva nejmenované zdroje. Americké bezpečnostní složky ale uvedly, že Patel je ve skutečnosti na bezpečnostní akci ve Virginii. Jeho záběry z tohoto státu zveřejnila stanice ABC News. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy 100 tisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy. Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Vlády zasažených států doporučují lidem při neodkladném pobytu venku nosit roušky. Indonésie nasadila na boj s požáry asi 60 tisíc hasičů. A v lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Sport. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Dynamo získalo mistra světa z roku 2024 výměnou za útočníka Tomáše Vondráčka, který naopak míří do Komety Brno. 30-letý Ščotka už za Pardubice odehrál přes 200 zápasů. S Kometou navíc loni získal extraligový titul. 35-letý Vondráček s brněnským klubem v minulosti vybojoval dva mistrovské tituly.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na pražském okruhu u Lochkova a omezení na D2 za Břeclaví. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku u nájezdu od Lochkova. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion. Místo už je označené majáky, některá vozidla vybočují. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A pracuje se také na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem na 13. kilometru silničáři pokládají beton ve středovém dělícím pásu. Je tam proto uzavřený levý pruh, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza středečního rozhovoru z projektu Život k nezaplacení s Janem Pokorným.
3: Dobrý den, a kde jsme? Po volbách. V době skládání koalic na radnicích a magistrátech, před druhým kolem volby do třetiny senátu. Volební výsledky mají dvě veličiny, počet hlasů, počet mandátů. Jak se k sobě mají? No a koaliční vláda otevřela diskuzi o inkluzi. Motoristé a SPD chtějí výraznější změny, zdá se, ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO přichází s novým systémem financování asistentů pedagoga. I o tom budeme dnes mluvit.
1: Život k nezaplacení.
3: Daniel Prokop z agentury Pak Research. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Když si řekneme, že komunální volby jsou rozlehlý projekt, jeho výsledkem jsou hlasy jednotlivým kandidátům, jednotlivým uskupením a ty se potom přepočítají na mandáty podle zastupitelstev. Jak se v tom vyznat?
4: Je to opravdu těžké, takže kdo to sleduje, tak vidíte různá města a vlastně každý si tam najde těch 15 měst, kde vyhrál, takže může jakoby říkat, že byli úspěšní skoro všechny ty strany. A problém těch voleb je, že ani jedna z těch metrik, ani jedna z těch ukazatelů, které jste říkal, moc nevypovídá o síle těch stran. Mm. Protože mandáty, tam máte třeba 7 zastupitelů na pár set lidí, jo, takže vlastně máte jedno zastupitele na 50 lidí třeba v malých obcích. A v těch velkých městech v Praze je 65 zastupitelů na 1,2 milionu nebo 3, kolik teďka je v Praze. Takže ty mandáty reprezentují jiný počet voličů. A jako umělé v těch výsledcích zvýhodňují ty strany, které jsou silné v těch malých obcích. Jo. Na druhou stranu ty hlasy, v Praze máte 65 hlasů, takže v těch čistých hlasech naopak vypadají silně ty strany z těch velkých měst. Jo. Takže ani jedno z toho nejde použít. My jsme se proto snažili ty volby vyjádřit ve výsledku jako mandáty přepočtené na obyvatele. To znamená, kolik reprezentují lidí. Když jste malé obci, tak reprezentujete třeba 50 a v tom velkém městě ten zastupitel reprezentuje 20-30 tisíc třeba. Jo. A to nějak jakoby potom ukazuje reálnou sílu těch stran, jejich reálnou podporu.
3: Má se tedy do budoucna použít při interpretaci těch výsledků váš model, anebo je lepší zkusit ten systém nějak zpřehlednit, změnit? Popřípadě jak?
4: Já si myslím, že jako mediálně pro interpretaci ten náš model je dobrý a ještě bych chtěl říct, už v minulosti podobné věci využívali třeba politologové z Univerzity Palackého. Jo. Není to zase jakoby raketová věda to takhle vyjádřit. On ukazuje fakt jako hezky, že tam došlo k posílení těch nezávislých kandidátů, k posílení starostů, to hnutí STAN, oslabení ANO a ODS a podobně. Ale vlastně jako ukazuje, že ty posuny nejsou zase tak drastické. Jako když se kouknete na nějaké výsledky, vyberete si ty kousky, ty skládačky, tak to můžete přehnat tu interpretaci. Takže ta metrika je docela dobrá. Ukazuje taky, že poklesy v těch chudých krajích, ano a podobně. A jestli mění ten systém, tam jde v tom systému volebním do těch zastupitelstv je jiná chyba. A to je podle mě to, že on jakoby, jeho záměrem je to, abyste mohl křížkovat ty kandidáty, aby tam šlo o ty osobnosti. A v těch velkých městech paradoxně dělá opak, jo? Protože vlastně, když dáte křížek tomu kandidátovi, tak za A teda můžete jenom mimo tu vlastní stranu. A za B to má hrozně malou váhu, ten křížek oproti tomu, co dáváte, když začkrtnete celou tu stranu. Prostě, jo? Takže vlastně to vede k tomu, že v těch velkých městech se skoro nedá přeskakovat v těch volbách. Jo. A je to ta stranická volba, skoro čistě v těch velkých městech. Vede to k úplnému opaku, než je záměr toho volebního systému. A tím to trošku upozorňuje možnost, aby ty osobnosti lokální vstupovaly v těch městech do té politiky. Proč je tam opravdu přeskočit nějakých víc míst té kandidátky je velmi těžké díky tomu systému. Tak to bych zvážil, že tím jako redukujeme zájem nějakých osobností zajímavých vstupovat do té komunální politiky měst.
3: Že ta kombinace, řekněme, stranické a osobní volby je spíš na škodu?
4: No, je udělaná tak, že ta volba, ten křížek pro toho kandidáta je hrozně neefektivní. Proč vy v Praze dáte křížek kandidátovi a to je jeden z vašich 65 hlasů, když tam někde umístíte a potom, když dáte té straně, tak to je těch zbylých 64, jo, prostě, takže vlastně jako nakřížkovat tam ty kandidáty efektivně je velmi těžké a dáváte většinově efekty hlasité s těm stranám, jako jo, ne tomu kandidátovi, takže trošku to potlačuje roli těch osobností na těch kandidátkách.
3: Pojďme dál s Danielem Prokopem z agentury PAK Research.
1: Život k nezaplacení.
3: Inkluze ve školství zdá se znovu stává předmětem politického sporu nebo přinejmenším diskuse. Motoristé a SPD chtějí výraznější změny. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO přichází s novým systémem financování asistentů pedagoga. Daniel, je ta česká inkluze viděno na základě nějakých dat a zkušeností úspěšným projektem, který potřebuje jenom opravit, anebo experiment, který se nepovedl?
4: Bohužel je to velmi těžké jako zodpovědět, protože nikdo nevyhodnocuje, jak se vedou třídy, kde ty děti jsou začleněné, nebo kde nejsou a podobně. Ty dopady v Česku jako prostě bohužel nikdo nevyhodnocuje, proto je to velmi těžké říct. Určitě to není tak, že by to byl zdroj nějaké stagnace v tom školství, jo, protože vidíme v zahraničí, že se spíš daří těm systémům, třeba v Británii, které mají ty heterogenní třídy, kde jsou děti z různého prostředí, nebo v Estonsku a podobně. A vidíme v Česku, že jakoby se zhoršují nebo stagnou části vzdělávání, které nejsou poškozeny tou inkluzí. Jo. Takže myslím, že to je projekt, který jde hodně zlepšit, ale nejde na něj svádět problémy českého školství. Ty jsou jinde, ty jsou v tom, že ty děti to nebaví a že nedokážeme změnit ten obsah vzdělávání. Že se nedaří školám, které žádné takové děti nemají a podobně.
3: Vy jste říkal, že nejsou data k tomu, aby se udělala nějaká inventura tohoto systému. Když jsem se podíval do volebního programu Hnutí ANO z loňského roku, tak tam stojí: provedeme revizi inkluzivního vzdělávání, aby péče o znevýhodněné žáky byla nejlepším v zájmu žáka a zároveň nešla na úkor ostatních. Posílíme kompetence ředitelů škol tak, aby mohli lépe ochránit nejlepší zájem dítěte a tak dále a tak dále. Provedeme revizi. Provádí někdo revizi?
4: Myslím si, že jako ty věci, některé, které dělá Robert Plaga, tak část toho systému opravují, jo, protože hlavní nástroj podpory těch dětí v těch běžných školách jsou ti asistenti pedagoga. A tam se ukazuje, když dáte dohromady, když to dělají ty britské jako výzkumné organizace, když dají dohromady ty analýzy, jaký vliv mají ty asistenti na ty děti, tak opravdu jsou jako příklady, kde posunují třeba o 6 měsíců vzdělávání. To znamená, že ta intervence je fakt jako hodně prospěšná pro ty děti. Jsou i příklady, že mírně škodí, jo? Že opravdu, když ten asistent nějak izoluje to dítě a hrozně mu pomáhá, omezí jeho aktivitu, tak vlastně může i mírně škodit. Jo? Takže hrozně závisí na tom, jak ti asistenti pracují a jak jsou stabilně v tom systému, jo. A jestli mají nějakou podporu, vedení a podobně, jestli tam ta dobrá praxe, která pomáhá opravdu. Jo. A to v Česku dosud omezuje to, že tam není úplně zadání, co by měli dělat ty asistenti. A za druhé, že jsou hrozně nestabilní, protože v Česku to funguje tak, že jsou připsáni k tomu dítěti jednotlivému. A když tam přijde, tak on dostane tu podporu toho asistenta, on by se měl věnovat tomu jednomu dítěti. Potom, když to dítě třeba odejde z té školy, tak ten asistent taky ztratí tu pozici a podobně. A teďka ten systém Roberta Plagy chce udělat to, že bude stabilnější financování těch asistentů, že to bude předěleno celé té škole podle nějakých kritérií, počtu dětí, v první třídě kolik je dětí, kolik je tam znevýhodněných dětí, těch jakoby s nějakým handicapem a podobně. A ta škola bude mít stabilněji a bude s ním moc pracovat a to ministerstvo bude moc jakoby víc rozvíjet to, jak pracují ty asistenti. A taky se trochu omezí jako nekontrolovaný nárůst těch výdajů díky tomu, že to parametrizujete a přidělíte těm školám.
3: Jak se ty Plagovy kroky mohou potkat nebo nepotkat s návrhem, který je docela propracovaný, s kterým přichází strana Motoristé sobě, zosobněná v tomhle tématu panem Krejčím, bývalým šéfem Cermatu, kteří chtějí například převod poraden pod stát?
4: To jsou úplně paralelní věci a přijdeme, že že minister Plaga dělá dobrý krok v těch asistentech a že to může výrazně zlepšit to začlenění těch dětí, jo, a fungování, ale jakoby oni pomůžou i běžným dětem z nějakého znevýhodněného prostředí a podobně, když budou dobře pracovat. A ty návrhy motoristů jsou úplně mimo běžné a jsou tam některé věci, které dávají smysl a některé, které nedávají smysl. Třeba ten převod poraden pod stát, ty poradny určují to znevýhodnění, jestli to dítě má nějaký handicap, jo. A zřizují to kraje dneska, ty poradny, které nemají nějakou kapacitu jim metodicky radit a kontrolovat, jak pracují a podobně. A opravdu se jako hodně liší ty poradny v těch různých místech, tím, jakou používají tu diagnostiku, výsledky. Jsou taky špatně financované, že jakoby dostávají stejné peníze v Ústeckém kraji a ve Středočeském, byť v tom Ústeckém kraji je mnohem větší nával těch dětí, kde musíte jakoby udělat dobrou tu diagnostiku. Takže tam ten převod pod stát by dlouhodobě dával smysl. Ale jde o to, jestli ten stát má přebírat všechno, jestli má přebírat ty budovy v těch krajích a podobně. Jo. Určitě by to měl víc vést metodicky ten stát, aby měli stejnou metodiku všude, protože když ty porady rozhodují o budoucnosti toho dítěte, jeho podpoře, anebo i to, jestli tam je doporučení, aby chodil do speciální školy, tak by měli mít nějaký rovný metr, prostě, jo, na který se dá spolehnout.
3: My jsme s panem poslancem Krejčím za Motoristy sobě včera mluvili v poledne v rozhovoru na tohle téma. On tam také obhajoval ten návrh dát právo řediteli, aby odmítnul dítě s určitým stupněm podpůrných opatření. Teď je to 4. až 5. stupeň. Jak by do toho ten ředitel mohl zasahovat? On by řekl, tak tohle dítě nevezmeme, když to úplně zjednoduším. Je to teď na kraji, kam ho v rámci kraje umístí?
4: No, tenhle ten návrh je problematický. Jednak teda oni do budoucna chtěli i ty, aby měl možnost odmítnout i ty děti s těmi nižšími stupni nějakých handicapů. Jo. A teďka je problematický proto, že za A jako to povede k tomu, že se nebudou ty znevýhodnění diagnostikovat. Že jako ten rodič vlastně radši zatajíte to, že to dítě má dyslexii nebo nějaký problém. aby na základě toho nebylo odmítnuto. Jo, takže se vrátíme k systému, který byl, nevím, do roku 2005, kde ty děti jsou na těch školách běžných, ale vlastně nemají ty diagnostikované podporné opatření a nemají žádnou podporu, protože ty rodiče se budou logicky bát toho, že na základě toho budou odmítnuti. Jo. Takže to je jeden problém.
5: Potom a budou muset třeba jezdit do školy na druhém konci kraje, pokud nebude jiné zbytí.
4: No a za druhé taky prostě pravděpodobně je to protiústavní a za třetí nejsou kapacity těch speciálních škol často. Jo? Že jejich problém je, že v některých krajích se tam umisťují děti do těch speciálních škol, které nemají žádné velké handicapy. Jo? To je v těch chudších krajích, tam opravdu jakoby směřují třeba romské děti. Občas se tam i spáduje, že máte jakoby ulici, která míří jejich spádovost do školy se speciálními třídami. Jo? A fakt věc, která je hodně problematická. Teda. A naopak třeba v Praze a kolem Prahy a podobně ty kapacity těch speciálních škol chybí. Že oni vlastně nereagovali ty kraje zřizují ty speciální školy na to, že roste populace a že v ní je hodně dětí, které mají nějaké handicapy a že by měly jako posilovat ty kapacity speciální škol. Takže když do tohoto systému zavedete možnost odmítat, tak opravdu ty rodiče a ty děti s tím nějakými handicapy budou v naprosto zoufalé situaci, že vlastně ztratí právo na vzdělávání prakticky, jo, efektivně, protože ani do těch speciálních se nedostanete dneska v Praze a v okolí. Jo.
5: V tom návrhu strany Motoristé sobě se mluví o navyšování kapacit těch speciálních škol a logopedických tříd a tříd pro děti s poruchou chování.
4: No, ty speciální školy, ten stát by to měl nějak víc řídit, protože opravdu jako v některých krajích a regionech jsou i zneužívané, a aby se tam uklízely děti, které by mohly být v normálním školství a někde chybí naopak prostě. Jo. Takže asi hodně lidí, kteří mají děti, které mají nějaké problémy, třeba v Praze a podobně, má tu zkušenost, že jako i když chcete, tak tady není dobrá speciální škola, která by měla kapacitu už a podobně. Jo. Takže jde o nějaké řízení těch kapacit, nejenom zvyšování, ale jako vyrovnanost v těch krajích, aby odpovídaly ty kapacity a vyvíjely se růstem té populace podobně. A za druhé jako o tu kvalitu těch speciálních škol, aby ty rodiče, jo, řada z nich by jí nevadilo mít dítě v dobré speciální škole, když mají jako těžké handicapy, ale oni taky často nejsou moc dobré, prostě nejsou střícné a podobně, jo. Takže není to jenom o navyšování kapacit, je to o řízení těch kapacit a o nějaké jako střícnosti a kvalitě těch škol.
5: Pak je tady ještě příspěvek do debaty od další koaliční strany SPD. Ti mluví o návratu ke speciálním školám. Přitom speciální školy existují, myslí tím zřejmě zvláštní školy.
4: Oni myslí jakoby návrat asi navýšení, nebo já nevím, ale jo, jako tak já myslím, že řídit kapacity speciální škol je dobře. Je dobrý si říct, že to dítě v té speciální škole stojí násobně víc, než když je v té běžné škole i s tím asistentem. Jo. Takže jako je to velmi drahé a musíme si říct, že by tam opravdu měli chodit jen ti, kteří jako to nutně potřebují, protože je iluze, že tím něco ušetří ten systém. Naopak jako nějaké rozšiřování velké těch kapacit je velmi náročné v těch speciálních školách. Jo. Takže jako lépe řídit ten systém a uchovat ty kapacity možná stejné, jako jsou dneska, ale prostě v některých krajích tam chodí moc dětí a v některých ty speciální školy chybí. No.
5: Vaše výzkumy, tedy výzkumy agentury PAK Research, upozorňují právě, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří velmi různorodou skupinu, to už jsme říkali. No, nejde úplně na první dobrou si představit, co to je vlastně dítě v inkluzi, co ten pojem obsahuje.
4: To opravdu tam jako je asi 15% dětí, nebo jako obrovské číslo, přes 100 000 má nějaké speciální potřeby a jsou tam děti od jako mentálních handicapů po vady řeči, nějaké jako tělesné znevýhodnění. A do toho máte ještě další děti, které potřebují podporu. To jsou třeba děti cizinců, jo, kde v Česku pořád jako není ani čeština jako další jazyk, jako povinný jazyk pro ty cizince. Jo. Takže jo, jsou tam děti cizinců, to jsou taky desítky tisíc dětí a potom tam máte děti, které jako nemají ten nějaký handicap, ale mají třeba problém v duševním zdraví, díky tomu, že se jim rozvádí rodiče, nebo to jsou děti ze střední třídy. Jo. Takže ona ta realita toho školství dneska je, že když sečtete tam ty skupiny, tak máte třeba 25% vzdělávání dětí, které potřebují nějakou speciální podporu, jo, buď to psychologickou, nebo jazykovou, nebo reakce na ten handicap. A myslet si, že to všechno uklidíme do těch speciálních škol, je už jako, to už je iluze nepragmatická.
5: A myslíte si, že k tomu směřuje návrh Motoristů sobě, tedy zřídit třídy pro děti, které neumějí česky na dobu x týdnů, měsíců?
4: Jako na dobu x týdnů to možná je OK návrh, jo, ale třeba ty naše výzkumy mezi ukrajinskými dětmi, které jsme dělali od roku 22, tak ukazují, že mnohem lépe se jazykově rozvíjely děti, které byly v těch normálních třídách, protože samozřejmě se bavíte s těmi dalšími dětma, jo, a ty děti jsou relativně se ještě ty jazyky učí rychle. Když jsou v tom kolektivu, tak jim naopak pomůže, když jsou v tom normálním, jako běžném kolektivu. Jo. Takže pro ten jazykový rozvoj, podle mě třeba mnohem lepší strategie by byla navýšit ty hodiny a udělat povinnou tu češtinu jako další jazyk. Ať třeba oni mají speciální 2 hodiny denně, kde se učí jenom tu češtinu a nemusí dělat to i biologii, když ani nerozumí, jo, co se tam jakoby řeší v té biologii. Ale zároveň, ať jsou v tom normálním kolektivu mezi českými dětmi, nebo jo, v tom běžném jako kolektivu českých dětí, ať chodí na fotbaly a podobně, a tím se naučí tu češtinu taky dobře. Jo, že ta idea separovat ty děti taky má své velké nevýhody. Jo. Vy prostě vytvoříte systém, kde nejsou v kontaktu s tím jazykem, se svými vrstevníky, jsou potom jako dlouhodobě vyloučení a podobně. Takže myslím, že se musíme spíš snažit o to posílit třeba to vzdělávání, tu češtinu na normálních školách, jo, pro ty cizince. Aby měli speciálně 2 hodiny denně. Jo.
5: Danieli, kdybyste dnes seděl s ministrem Plagou, motoristy a SPD u jednoho stolu a bavili jste se na tohle téma, a vy jako expert měl navrhnout nějaký kompromis, co by podle vás mělo být jeho základem?
4: Já si myslím, že tam jakoby jsou návrhy, které směřují dobrým směrem, respektive jsou jako realizovatelné, lépe řídit ty poradny, kapacity speciálních škol, dát, oni navrhují třeba jako, aby byla větší podpora těch speciálních pedagogů, kterých je málo v Česku, tak to je taky dobrý návrh. A potom tam jsou jako věci, které vlastně se jako chybně orientují na tu snahu jenom uklidit ty děti a podceňují, kolik jich je, jak je to široká populace, že vlastně jako dostanou ty rodiče do neřešitelných situací, tak tam naopak jako vysvětlit premiérovi, že to je věc, která už nebude fungovat. Jo? Tak podle mě využít ty návrhy, které jsou dobré, a zároveň jako prosadit tu parametrizaci těch asistentů, protože když máte v těch školách máte 18 000 asistentů, už dneska. Tak když budou dělat dobře tu práci, tak opravdu výrazně pomůžou tomu školství. A když ji budou dělat špatně, tak to, jako, tak to jsou jako vyhozené peníze. Jo? Takže snažit se o to využít ty kapacity, které tam jsou, aby to dělali co nejlépe.
5: Daniel Prokop ze společnosti PAK Research byl hostem Radiožurnálu v dalším rozhovoru z projektu Život k nezaplacení. Díky za to, mějte se hezky.
1: Život k nezaplacení.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Kandidát v Ostravské Hrabové zpochybňuje průběh voleb u soudu. V Černém moři začala hořet loď, pomohlo jí Rumunsko. Basketbalistky USK Praha porazily na úvod Evropské ligy Burž 76-55 a dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.